0: těžké.
1: To bylo možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se co v nejlepším světle a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět.
0: Sikora pomohl k vítězství českých hokejistů na švédských hrách nad domácími 3-1. Zítra se národní tým střetne ještě s Finskem a v neděli se Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Lanžhota a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna čekejte nehodu za hraničním přechodem ze Slovenska. Na 58. kilometru havarovalo osobní auto, stalo se to v zúžení a projíždí se tam pomalu, větší zdržení ale nenaberete. V Praze stále platí uzavírka Davidského a Brusnického tunelu. Kvůli pravidelnému čištění platí obousměrně a to až do 5 hodin ráno. Nejvíce vyplatí využít trasu po Evropské ulici. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku dobře sjízdné a provoz je plynulý. Šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu a večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy až 23 a na horách bude většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
4: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 2 hodině a to je čas, kdy budeme soutěžit a dnes tu pro vás mám audioknihu na radiokartě s názvem Případ Holečkovic od Bianky Belové, české spisovatelky. Ve vynikajícím podání Pavla Řezníčka, Simony Levandovské nebo třeba Denisy Barešové na vás čeká případ rodinné tragédie. Dcera byla zavražděna, vrah odsouzen, ale otázky zůstávají. Pomůže je zodpovědět setkání rodiny se samotným vrahem? Tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat právě teď mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Adam Ďurica, pokračuje noční radiožurnál a připomínám, že můžete právě teď s námi soutěžit o audioknihu Případ Holečkovi. Jedná se o audioknihu s kriminálním příběhem od Bianky Belové, české spisovatelky. A čeká na vás psychologické drama, by se dalo i říct, v podání Petry Špalkové, Pavla Řezníčka, Simony Levandovské a nebo třeba Denisy Barešové, ale těch vynikajících hereckých výkonů je tam samozřejmě mnohem více. Tak kdo máte zájem o napínavý poslech plný emocí, volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci. A samozřejmě volat můžete právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Benson Boone zazněl v nočním radiožurnálu a přiblížil nás k soutěži, tak jdeme na ní.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Případ Holečkovy.
2: Zabil jsem jí. Zabil. Sedím za to. Sedím. Tak já nevím, co ještě chcete.
1: Zavražděnou dceru to rodičům nevrátí. Může ale takové setkání přece jen někomu pomoci? Simona Levandovská, Petra Špalková, Pavel Řezníček a další v rozhlasové sérii o restaurativní justici.
3: A teď mi řekni, proč jsi ji udělal tak strašnou věc.
1: Případ Holečkovy na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru známe, pojďme tedy zjistit, kdo z vás je připravený s námi soutěžit. Haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
4: Martin Hanicl, těší mě.
0: Martine, zdravím vás, také mě těší. Než se pustíme do soutěžení, prolétnu ve stručnosti pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
4: Naprosto.
0: Tak jdeme na to. Bianca Belová, autorka dnešní výhry, je držitelkou ceny Magnesia Litera 2017 za knihu roku. A dnes nás zajímá, které její stěžejní dílo získalo v tomto roce toto ocenění. Napovím, že stejný název nese i americký hororový film s herečkou Bridget Fondovou a hercem Billem Pullmanem. Za A to může být Jezero, za B Mona, za C Ostrov.
4: Hororový, jo. Já se odvolím, že moc vím o toho, protože bohužel paní autorku neznám tady.
0: Jasně.
4: Ale vzhledem k tomu ještě můžete zopakovat ještě prosím ty varianty Ostrov.
0: Určitě, určitě. Za A Jezero, za B Mona, za C Ostrov.
4: Bláho, mě tam evokuje něco k tomu Jezeru, poněvadž to byl horor. Ostrov to bylo science fiction. A to třetí mi nic neříká, čili já budu volit Jezero.
0: Vy jste to vydedukoval naprosto správně. Je to správná odpověď, je to za A. Jezero, Ostrov, to byl science fiction snímek s Ewanem McGregorem a Scarlett Johanssonovou. Takže gratuluji, výhra je zaslouženě vaše.
4: To je všechno.
0: No to je všechno, ano, už jste vyhrál.
4: Já myslím, že to bude složitější.
0: No nebylo, nebojte.
4: Já jdu po noční, takže sice dobře, moje IQ je trošku padá, ale...
0: To znám, také jsem na noční.
4: No, to tak pochopitelně ve vaší profesi a nicméně teda přijdu rádi žurnálu i vlastně bez tendury a obecně, že ať se vám daří.
0: Děkujeme.
4: A pokračujte tak, jak pokračujete.
0: Děkujeme mnohokrát a já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Jasné.
0: Díky moc.
4: Děkuji, mějte se krásně.
0: Díky, naslyšenou. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu v tradičním čase, tedy po druhé hodině po zprávách.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi je noční radiožurnál s datem 8. května a na svahy pod poutním kostelem na Zelené hoře se vrátilo stádo beranů. Nestráží tam památku zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO, ale pracují jako živé svahové sekačky. Spasou totiž náletové trávy a také křoviny. Pastva se tam vrátila v roce 2020 po 200 let. Teď měli ale beránci roční pauzu. Loni se na svahy nedostali kvůli riziku nákazy slintavkou a kulhavkou.
1: Dozadu, máš ho za sebou. Lie down. Blíž.
2: Navádí si stádo Milan Daďůrek se svojí border collie.
1: Kajo, come by. Lie down. Blíž. Lie down. Že budově ten pes naháněl ty ovce a ty už, když nevěděli, z který do který, tak šli k ovčákovi. Klasická práce spočívá v tom, že jde ovčák před ovcema a pes hlídá, aby ovce nešly od ovčáka.
2: Policejní technika, hodný zlý policajt.
1: No, skoro to tak je.
2: Na pastvu pod Zelenou horou se berani vrací po roční pauze a je už na těch svazích znát, že tady chyběli.
1: Come by.
3: Už je vidět, že se nám tam začala zase zpátky šířit ta třtina. Jo? Tam vidíte prostě, jak vyskakují ty vyšší trsy.
4: Pokud jsem dobře informován, tak to bude 20 beránků.
2: Uleví se radničním úředníkům. Právě ti loni neuspěli, když tady suplovali berany. Vysvětluje starosta Martin Mrkos ze Stanu.
4: Pro člověka v těchto podmínkách, v tom, jak ten kopec je strmý, tak je to opravdu náročné, takže ty živé sekačky jsou ideální.
1: Jste koupil laboty?
2: No, chvilka nepozornosti a už mi to klouže, no. Podkostelní pastva je nutričně dost chudá, takže pastevec vybral specificky nejsilnější čtyřleté jedince. Ze Žďáru nad Sázavou, Dani Ozach, Radiožurnál.

0: 2:30. Martin Matějka přináší stručné zprávy.
1: Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději v noci ze středy na čtvrtek ukradli asi 300 tisíc korun. Policie o tom informovala na síti X. Po podezřelých dál pátrá a hledá svědky, kteří viděli v noci v okolí Kunratického a Krčského lesa lidi na elektrokoloběžkách. Pachatelé odpálili bankomat zhruba v 3:30 ráno v obchodním centru v Dobronické ulici. Podle policie to provedli stejným způsobem, jaký použili před měsícem u obchodního centra v Praze na Opatově 3 lidé. Tito podezřelí jsou teď ve vazbě. Evropská unie zakáže od prosince takzvané slékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom mít osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Pražský magistrát nechá obnovit sochy ze staroměstského Orloje. Restaurátoři v pondělí sejmou 4 sochy ze spodní řady a odvezou je do dílen. Práce by měly být hotové letos na podzim. Magistrát za ně zaplatí 367 000 korun bez DPH, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. A v bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je interaktivní expozice, která připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře. Tábor osvobodila 7. května před 81 lety americká armáda. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy Sem Svatava.
2: Sport.
1: Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. A ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou moct reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřené tunely v Praze a nehoda na D2 u Lanžhota. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel, a to v obou směrech. Z důvodu pravidelné údržby bude probíhat kompletní uzavírka až do 5 hodin ráno. Alternativní trasa vede přes ulici Pod Kaštany a Evropskou. Do ulice Patočkova se napojíte přes ulici na Vypichu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za hraničním přechodem na kilometru 58 havarovalo ve zúžení osobní auto. Na místě už je světelná šipka i odtahová služba, průjezd není výrazněji omezený. A na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu 2 osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání, tak ať vás to nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Jak podpořit malé děti v tom, aby lépe rozuměli svým emocím a zvládali stres? S novým projektem přichází organizace SOFA. Za chvíli vás v nočním radiožurnálu vezmeme do jedné z mateřských škol a projekt vám blíže představíme.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Děti se mají už v mateřských školách učit lépe zvládat své emoce a hlavně jim rozumět. Učitelé k tomu mají nový, dalo by se říct, návod od organizace SOFA. Dětem má pomoci i k větší sebedůvěře před nástupem do školy.
1: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaké potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
2: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své 5leté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
1: Ne, jenom vlastně co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
2: Ve školce, kam její dcera chodí, dbají na sebedůvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle víc podpořit, můžou využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a aktivit. Do jejího testování se zapojila i mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější. Pomohla jim třeba hra na hledání pokladů.
3: Tam vlastně děti sbíraly za v uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně, aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
2: Aktivity si můžou školky různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
4: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme mít něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo 4 další děti, které taky mají rádi špagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
2: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
2: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Nick Cave a Kylie Minogue s vámi byli v nočním radiožurnálu a teď je tu další reportáž. Už přes 2 roky bojuje proti ruské armádě Ukrajinka Aňa. Do služby vstoupila dobrovolně, je to její cesta ke svobodě. Je totiž odsouzená za výrobu drog. Stejně jako vězni mohou bojovat i vězenkyně. Až válka skončí, vymaže se jim trestní rejstřík a dostanou svobodu. Aňa tak konečně uvidí i své 2 děti.
1: A popala tyrmu za párně.
2: Udělali jsme si s přítelem laboratoř. On prodával, já vařila. Vařila jsem pervitin.
1: Já vařila sod, je to krek.
3: Aňa vystudovala kartografii, ale nějak se to s jejím přítelem všechno zvrtlo a u soudu dostala 12 let. Ve vězení nakonec strávila 7 měsíců a vstoupila do armády.
1: Sedíš, blin, daže na vačkách, na pultiky.
2: Mě to strašně baví. Létám s různými druhy dronů a ničím nepřítele. Vlastně mi došlo, že takhle můžu pomáhat i své zemi. Ve vězení jsem byla k ničemu. Pracovala jsem v šicí dílně a nevydělala si ani na cukr nebo toaletní papír. Dostávala jsem měsíčně 250 hřiben.
1: No to je už lepší, než 250 hřiben měsíc.
3: To je v přepočtu asi 130 korun. Za službu v armádě má měsíční plat 15 000 korun plus prémie za boj v první linii a může posílat peníze invalidním rodičům, kteří se o obě dcery starají.
1: Mě posadili, když malinké bylo všeho 3 měsíce.
2: Zatkli mě, když mladší a je byly 3 měsíce. Od té doby se mi neviděla a ona ani neví, kdo je její máma. Starší Alisa má 6 a vidíme se jen přes telefon. Usmívám se, aby neviděla, jak je mi těžko, ale jakmile položím telefon, okamžitě brečím.
3: Aňa svoje dcery neviděla 3 roky. Vězni v armádě totiž na rozdíl od jiných vojáků nemají opušťák ani vycházky. Velitel Santa ale Aňu chválí.
4: Nebudu mě skrývat.
5: Nebudeme si nic nalhávat. Někteří vězni utečou, jiní se flákají. Aňa je ale skvělá operátorka dronů.
4: No, ženky krásně pracují.
5: Navíc jsme zjistili, že ženy jsou lepší dronařky, mají větší úspěšnost. Asi to je tím, že jsou chladnokrevnější a určitě jsou trpělivější.
3: Trpělivá musí být i Aňa. Dokud válka neskončí, své dcery neuvidí. Boj za svobodu je její 2. šance, když to přežije. Z východní fronty Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Pokračuje noční radiožurnál, za pár vteřin tu bude kompletní zpravodajský přehled, jednak informace o počasí, také zpravodajské informace a samozřejmě nebude chybět ani zelená vlna. Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přidá Martin Matějka.
4: Prezident Pavel chce s premiérem Babišem dnes oznámit společnou cestu na summit NATO. Podle prezidenta Donalda Trumpa 3 lodě amerického námořnictva úspěšně propluly Hormuzským průlivem navzdory iránské palbě. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. A dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. Po schůzce chce prezident Pavel společně s premiérem Babišem oznámit, že se akce zúčastní oba. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro Deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Radiožurnál označil výroky za vytržené z kontextu.
6: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle něj nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří, ale Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí si, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se za každou položku v nákupu bude platit clo 3 eura.
7: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
8: 3 stejné poustra na mobilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v tom balíčku budu mít pouzdro na mobil, ochranné sklo, nějaký obal, tak to už budou 3 položky a 9 euro.
7: Zpočátku můžou být problémy se spožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
9: Je tady dopravce, osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
7: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. A Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichel, 2 góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto ale přiznal, že si představoval jiné utkání.
10: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím absolvoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutáž dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
4: V prvním zápase na turnaji porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech. Právě tyto 2 týmy budou soupeřem Čechů ve 2 víkendových zápasech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D2 u Lanžhota a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zbystřete za hraničním přejezdem. Na kilometru 58 odklízí následky nehody osobního auta. Stala se v zúžení a na místě je už i odtahová služba. Projedete bez většího omezení. Připomínáme také uzavírku Davidského a Brusnického tunelu v Praze. Z důvodu pravidelné údržby neprojedete v obou směrech. Náhradní trasa vede přes ulice Evropská a na Vypichu. A na silnici 227 mezi Žadcem a Rakovníkem velmi opatrně u obce Nová hospoda. Za odbočkou na Velkou Černoc zjelo nákladní auto do příkopu. Probíhají vyprošťovací práce a jede se kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Ladíte noční radiožurnál necelých 6 minut po 3 hodině a 3 torpédoborce amerického námořnictva propluli Hormuzským průlivem. Iránské síly se jim v tom pokusily zabránit, zaútočily na ně raketami, drony a také rychlými čluny. Torpédoborce palbu opětovali a zasáhly i cíle na pobřeží. Podrobnosti probereme už za okamžik s naší zpravodajkou ve Spojených státech.
5: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Napětí mezi Spojenými státy a Íránem znovu eskalovalo. Americké síly zaútočily na íránské raketové a dronové základny, velitelská stanoviště a průzkumné pozice. Americká armáda to označila za reakci na íránské útoky na 3 americké torpédoborce, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Írán obvinil Washington, že zasáhl i civilní cíle a porušil tím příměří. Víc už z Washingtonu řekne naše zpravodajka Jana Ciglerová. Přeju do Spojených států dobrý večer.
1: A já vám do Česka dobré ráno.
0: Americké centrální velitelství popisuje iránské útoky jako nevyprovokované. Co přesně se v průlivu podle USA tedy odehrálo?
1: Americká verze je, že 3 americké torpédoborce projížděly Hormuzským průlivem do Ománského zálivu a tam na ně iránské síly zaútočily raketami, drony, hlídkovými čluny. Americká armáda říká, že žádná z těch lodí nebyla zasažena a že reagovala okamžitě proti údery na íránské základny na pobřeží. A centrální velitelství, které také podalo oficiální prohlášení, zdůrazňuje, že šlo o sebeobranu, že Spojené státy neusilují o eskalaci, ale zároveň dodává, že jsou připraveny americké síly chránit.
0: A jak líčí průběh toho střetu druhá strana, tedy íránská strana?
1: Právě naopak. Iránský mluvčí ozbrojených sil zase podává tu situaci tak, že podle něj to byly americké údery, které zasáhly civilní oblasti, jak pobřeží ostrova Kešem, tak přístav Bandar Kamir, tak město Sirik. Iránská státní média hlásí, že na ostrově Kešem byly zasaženy i komerční přístaviště a Irán pak podle svého mluvčího provedl proto odvetný útok na americká plavidla, a to na východ je toho průlivu jižně od přístavu Čabahár.
0: Írán také tvrdí, že Spojené státy porušily už tak křehké příměří mimo jiné tím, že zasáhli íránský ropný tanker. Jak na tohle reagoval prezident Trump?
1: Donald Trump už od té doby, co víme o těch útocích, vystoupil vlastně 3x. Jednou volal do televizní stanice ABC, potom zveřejnil takové stanovisko dlouhé, velmi ostré na sociální síti, poté ještě vystoupil před televizními kamerami a zkrátka by se dalo říct, reagoval velmi ostře. On na své sociální síti napsal, že ty torpédoborce propluly průlivem bez jediného poškození. Iránské útočníky označil za zcela zničené. Malé čluny přišly ke dnu tak rychle, jako umírá motýl. Sestřelené rakety a drony dopadaly do oceánu. A pak také ale přidal výhrušku. Pokud Irán, říká Donald Trump, nepodepíše tu dohodu rychle, tu dohodu o ukončení konfliktu, tak přijdou příští údery tvrdší a násilnější. Irán potom označil za zemi vedenou, cituji, blázny, kteří by jadernou zbraň použili okamžitě, kdyby ji měli. A pak dodal, že ty torpédoborce se teď budou vracet k americké námořní blokádě, nazval jí zdí z ocely. Zkrátka by se dalo říct, je to dost daleko od toho tónu, který by naznačoval, že nějaké příměří Donald Trump považuje za závazné.
0: A dá se tedy říci, je to příměří reálně ohroženo? Šlo o jednorázovou přestřelku nebo o začátek něčeho většího?
1: To je teď klíčová otázka, Adame, protože ten rozsah amerických úderů byl poměrně velký. Zasaženy byly ty lokality, o kterých jsme se bavili, to znamená více míst najednou. A Irán zase odpověděl, takže tady máme výměnu úderů uprostřed příměří, které sice obě strany formálně uznávají, ale definice příměří je složení zbraní. A tady, jak víme, ty útoky byly vyměněny z jedné strany na druhou a z druhé na první.
0: Eskalaci v Hormuzském průlivu mezi Spojenými státy a Íránem jsme teď probrali s Janou Ciglerovou. Jano, děkuji mnohokrát za veškeré informace a naslyšenou.
1: Pěkný zbytek noci.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Čtyřdílnou cestu po špičkovém pracovišti zakončíme u zvířat, která jsou pro zahradu nejviditelnější ikonou. Safari Park je totiž světovým lídrem v chovu žiraf. Narodilo se jich tam už víc než 287.
1: Tady to si vemte menší.
2: V zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem žije aktuálně 27 žiraf, ročildovy a síťované. Pomyslnou hvězdou je samec Bořek. V 17 letech jde už o staršího pána, po 4 letech pobytu v zahradě už ale splodil 16 potomků.
3: Bořiku, ahoj.
4: Máš chuť?
2: Zatímco ostatní žirafy natahují dlouhé krky po čerstvých větvičkách, Bořek nejeví zájem. Zoolog Luděk Čulík s úsměvem říká, že je možná unavený z předchozího dne.
3: Protože včera se zajímal o 2 samičky, tak budem doufat, že se mu to podařilo a živou další mláďata.
2: Žirafy patří mezi zvířata, která se kontaktu s lidmi vyhýbají. Krmit se nechají, hladit ale ne.
3: Když dáte takhle větvičku a takhle pohladíte, tak ona se nechá, ale vidíte, že jí to není příjemný. Že?
2: Králové dvorská zoo je chovem žiraf proslulá, zvířata tak může posílat i do jiných zařízení.
5: Runa, tady máš, aby se na nás v dobrým vzpomínala.
2: Ošetřovatel Honza právě připravuje na cestu 2 samice, které brzy zamíří do Norska a Nizozemska. Zvyknou si prý rychle.
5: Na tu změnu reagujou, ale nějaký citový pouta to moc nemají.
2: Žirafy tady v zoo krmí granulemi, speciální kaší, senem, čerstvou zeleninou nebo ovocem. Základem jsou ale větve stromu, hlavně vrby a břízy. Větve zahrada od jara do podzimu přiváží ze svých pozemků, další nabízí dárci. Něco se využije jako čerstvé krmivo, zbytek se suší a také mrazí.
6: Takhle máme uložený okus na zimu, 5 kilových pytlích.
2: Ukazuje mi jeden z mrazících boxů v zázemí zahrady vedoucí výživy Dita Rintová. Možnost okusovat větve i v zimě je podle ní pro žirafy velmi důležitá.
6: Ve volné přírodě okusuje větvičky a keře a je to jeho přirozená potrava a my se snažíme připodobnit tu naši stravu, aby byla jako co nejvíc podobná té v přírodě.
3: Chceš taky? Tak si vem taky, ne.
2: Každé zvíře, které sem přijíždí, prochází veterinární prohlídkou. U žiraf je důležitá i kvůli vzpomínkám na rok 1975. Tehdy bylo kvůli podezření na slintavku a kulhavku nutné utratit všech 48 žiraf. Ze safari parku ve Dvoře Králové nad Labem Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. A Trump ho nařídil v únoru poté, co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využité této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru u Rynartic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další 2 týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. A přestal taky platit noční zákaz vstupu do lesa. Nákup hraček nebo třeba elektroniky z asijských internetových tržiště bude od 1. července dražší. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. A při útoku povstalců s vazbami na teroristické hnutí Al-Qaida na 2 vesnice v centrálním Mali zemřelo asi 50 lidí. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Útok označila za nejkrvavější od dubna, kdy se v bojích proti malijské vojenské chuntě spojili povstalci z Fronty za osvobození Azavádu a skupina podporující islám a muslimy. Sport. Zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán, bylo mu 48 let. Informaci potvrdili zástupci motoškoly Hefty 74, kde Holán působil jako instruktor. O úmrtí bez uvedení jména píše třeba web BBC. Holán zahynul při kvalifikaci na závod v severním Irsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u Lanžhota a neprůjezdné tunely v Praze. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna čekejte nehodu za hraničním přechodem. Na 58. kilometru havarovalo osobní auto, stalo se to v zúžení a projíždí se tam pomaleji, zdržení ale nenaberete. V Praze stále platí uzavírka Davidského a Brusnického tunelu. Kvůli pravidelnému čištění platí obousměrně, a to až do 5 hodin ráno. Nejvíce vyplatí využít trasu po Evropské ulici. A na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu 2 osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání a pracuje se na odtahu vozidel. Dávejte tam pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se teď ochlazuje na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu, a večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech, naměří kolem 12, na jihu Moravy bude až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cervilou.
0: 3:30 si po zprávách pustíme trochu hudby. Je to britská zpěvačka Dido s písní Thank You.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V 7 letech jí v IKEMu transplantovali játra a dnes žije plnohodnotný život i sportuje. 20letá Natálie se narodila bez žlučových cest. Její příběh přiblížíme už za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Englishman in New York a zpěvák Sting zazněl v nočním radiožurnálu. Mimochodem už v červnu dorazí na festival Metronom Prague 2026, takže budete mít šanci si ho poslechnout i naživo v hlavním městě. Ale teď zpátky k našemu tématu. Necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídejí o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Číšková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije plnohodnotný život.
1: Tak teďka to zatáhnem.
2: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Číškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
1: Vy máte takový drobný ty žilky, musím vzít takovou jemnou jehlu, jako vždy.
3: Takže máte 3 zkumavky.
1: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jako mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
2: Na kontroly do IKEMu se mladá pacientka znovu začala vracet až v dospělosti. V dětském věku se o ně starali lékaři z Motola.
4: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že pokud se mi něco spojilo, tak to bylo spíš, když jsem tady v 18 letech přešla do IKEMu, tak člověk si spojí nějaké střípky. Když jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
5: Natálko, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Zdraví se s Natálií chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
5: Jak se máte?
4: Dobrý. Dobře. Přihlásím zase na žurnalistiku na Karlovu univerzitu. No a jinak se věnuju práci, toho nějak moc.
5: Pro mě to byl jeden z mnoha výkonů. Naštěstí všechno bylo bez komplikací. Myslím si, že Natálka se pak dostala relativně rychle brzo domů. Mohla vlastně vést plnohodnotný život.
2: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
5: Transplantace jsou v podstatě loterie u příjemců nejmenších váhových kategorií, což jsou děti. Záleží opravdu na kvalitě štěpu, aby byl co nejkvalitnější. V tu chvíli samozřejmě přistupujeme k transplantaci. Takže v tomhle to měla Natálka štěstí, že ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
2: Nejrizikovější je pro pacienty první rok po transplantaci.
5: Buď to z důvodu chirurgických komplikací, infekčních komplikací nebo odhojovacích reakcí. Ve chvíli, kdy to pacient, teď mluvím o dětských příjemcích, překoná, komplikace vyřešíme nebo žádné nejsou, tak pak je velká šance, že játra budou fungovat dlouhodobě.
4: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný, člověk na sebe samozřejmě dává pozor. Ten život, pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít naprosto normálně a to já se snažím napůl.
2: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
4: Lyžuju v zimě, v létě hraju golf, tenis a jinak jako cvičím klasický silový cvičení a podobně.
6: Soňa Fraňková měří tlak. Natálii.
7: Skvělý. 160. Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
4: Ano.
7: Ale boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště přijde velký den, to bude roční kontrola, takže všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním a je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater a těch komplikací, kterým můžeme předejít. Takže u sestřiček si vyzvedne žádost. Uvidíme se při roční kontrole. Bude to 13 let, uteklo to jako voda.
4: Uteklo to jako voda.
7: Ahoj, mě se hezky, uvidíme se v červenci.
2: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jasně, 8. května je datum s velkým D. Jasně, bude to trochu taková hodina dějepisu, ale mimořádně důležitá. Protože je dobré vědět, co se stalo před 81 lety touto dobou. Jaké to mělo následky a důsledky. Role tehdejšího rozhlasu při květnovém povstání v Praze byla velmi podstatná. Začalo to už 5. května ve 12 hodin 33 minut. Lidé šli do boje proti přesile Němců, kteří měli v protektorátu na 100 000 dobře vycvičených mužů. Jak pomohli osvobozovat naši vlast Sověti, Američané, ale taky Poláci a Rumuni. I o tom budeme mluvit s Jindřichem Markem, vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský servis.
1: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem a střetly se s iránskou revoluční gardou. Ministryně Mrázová slíbila vyřešit černé stavby na svém pozemku. Kanoista Fuxa Kékář Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice. A dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat a teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Tři americké válečné lodě se pokusily proplout Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy proti nim vyslaly rakety, drony i malé útočné čluny. Plavidla palbu opětovala a zasáhla řadu cílů na pobřeží průlivu. Americké námořnictvo tvrdí, že žádné z jeho lodí se nic nestalo. A vysoce postavený americký činitel televizi Fox News řekl, že incident neznamená obnovení války ani konec příměří, které platí od 7. dubna. Teherán ale obvinil Spojené státy z porušování příměří a útoků na civilní obyvatelstvo. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO slíbila, že vyřeší černé stavby na svém pozemku. Reagovala tak na zjištění Seznam zpráv a také kritiku opozice, která kvůli této kauze i kvůli využívání obecního bytu žádá její rezignaci.
3: Zuzana Mrázová vysvětlovala okolnosti zjištění v obsáhlém emotivním vystoupení. Zopakovala, že pozemek s černými stavbami koupila v době, kdy už tam stály. Konkrétní řešení neupřesnila.
4: Ten proces je na začátku, ale slibuju, že až se potkáme příště, tak vám již řeknu k tomu více.
3: Opozice upozorňuje, že pravidla pro černé stavby řeší i novela stavebního zákona, kterou Mrázová předložila ve sněmovně. Ministryně jakoukoliv souvislost odmítla. Opoziční politici žádají konec Mrázové ve funkci. Téma se pokoušeli zařadit i na jednání sněmovny.
5: Je to test toho, jestli v této zemi ještě platí pravidla.
3: Řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO za ministryní stojí.
6: Seznam Zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit.
3: Babiš kauzu považuje za cílený útok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Nástroje umělé inteligence, které umožňují svlékání skutečných lidí, budou v Evropské unii zakázané. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince.
7: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí.
8: Everybody's aware of what Grok and X did.
7: Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Od dneška do nedělního večera nejede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využít náhradní autobusovou dopravu. Technici obnoví zabezpečovací zařízení trati, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
9: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
2: Sport.
1: V maďarském Segedu začne světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz kajakáře Josef Dostál. A ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává 2 cíle.
10: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té 500, tam mi většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
1: Do rozjížděk na 1000 metrů vstoupí Josef Dostál ve 4:45. Už před 9:30 ráno se na stejně dlouhé trati představí další olympijský šampion kanoista Martin Fuxa. Celkem bude v Segedu startovat 33 českých reprezentantů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D35 u Velkého újezda a uzavřené tunely v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce směrem k Lipníku nad Bečvou velmi opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 287 leží v pravém jízdním pruhu sražená zvěř. Musí se objíždět a kamiony vybočují do levého pruhu. V Praze jsou i nadále neprůjezdné části tunelu Blanka, konkrétně Brusnický a Davidský tunel. Kvůli údržbě a mytí se nedá projet v obou směrech. Nejrychlejší náhradní trasa vede přes ulice Evropská a na Vypichu. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zbystřete za hraničním přejezdem. Na kilometru 58 stále odklízí následky nehody osobního auta. Je to v zúžení a na místě je už i odtahová služba. Projedete však bez většího omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se uchladilo na 11 až 6 stupňů na jihu a jihozápadě Čech, místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů na severu Čech, na měří kolem 12, na jihu Moravy bude až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
12: Přeji poklidné brzké sváteční ráno, dnes je 8. května, pátek, užíváte si prodloužený víkend a společnost vám dělá noční Radiožurnál. A armáda má nové plukovníky. Dohodnosti je včera slavnostně na pražském Vítkově jmenoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. K tomu udělil také ocenění za záchranu lidských životů. Kdo je získal, i to za okamžik uslyšíte.
2: Noční Radiožurnál
13: a Adam Carda.

0: Náčelník generálního štábu Karel Řehka získal francouzský národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Vyznamenání mu včera předal francouzský velvyslanec v Česku Stefan Kruza. Francie Řehku ocenila mimo jiné za rozvoj vojenské spolupráce obou zemí. A česká armáda má po včerejšku 20 nových plukovníků. Karel Řehka do nejvyšší důstojnické hodnosti slavnostně jmenoval 16 mužů a 4 ženy.
1: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
2: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nečekala ani nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti.
3: Popisuje své pocity nově jmenovaná plukovnice Veronika Bodnárová a doplňuje, že je to pro ní závazek do budoucna.
2: Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale váže se s tím samozřejmě i větší zodpovědnost a na mý bedra spadlo mnohem širší oblast úkolů.
3: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
4: Že věří vaší morální integritě, že věří vašemu charakteru a vaší schopnosti vést podřízené. Jako plukovníci už nejste jenom nějakou součástí armády, ale jste těmi, kdo ji pomáhá tvořit a spolutvoříte ji. A navíc řada z vás, věřím tomu, se v budoucnu stane generály a budete na těch nejvyšších místech rozhodovat o směřování a budoucnosti celé armády.
3: Karel Řehka taky udělil plakety za záchranu životů. Ocenění získalo 7 vojáků. Mezi nimi třeba David Starší, který se stal svědkem loňské vlakové nehody u Zlivy.
5: Tak jsem se tam rozběhl podívat, co se stalo. A objevil jsem v té změti vytrhaných sedaček průvočí, která byla docela těžce zraněná. Takže jsem se snažil jí poskytnout nějakou první pomoc a hlavně udržet její životní funkce, protože nebyla na tom opravdu nějak dobře do doby, než přijeli záchranné složky. Samozřejmě za to ocenění jsem hrozně rád, ale nepřipadám se jako nějaký hrdina, protože si myslím, že takhle by se měl zachovat podle mě každý, kdo svědkem nějaké takovéhle tragédie.
3: A náčelník generálního štábu udělil taky odznaky za zásluhy, za dlouhodobou a významnou službu v armádě. Za víc než 30-letou kariéru je dostal třeba Petr Novotný, který se mimo jiné účastnil řady zahraničních bojových misí.
6: Začínal jsem v Bosně, kdy byl vlastně mise UNPROFOR, IFOR a ty pozdější, potom několik nasazení v Afghánistánu, Irák, Kuwait. Samozřejmě jsem na to hrdý, protože nedostane to každý a jsem rád, že na sklonku své kariéry jsem toho dosáhl.
3: Armádní vyznamenání získalo taky dalších asi 50 vojáků, ale i civilních pracovníků v armádě. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: A nechce se mi čekat, chci na tebe psát poetická slova.

0: Nick Kershaw a píseň The Riddle vám dělala společnost v nočním radiožurnálu a u hudby vlastně tak trochu zůstaneme. Kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené začíná příští týden ve středu a během 3 týdnů pak nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé České republice.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3x jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teďkom tenhle rok hraju i na koncert Františ. A asi už 3x jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teďkom tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů.

0: Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohl-Houkalová.
1: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi se Zuš Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
0: Festival Zuš Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
1: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
0: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
1: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve, budeme se těšit na nádherné Zuš Open, pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
0: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohl-Houkalová. Festival Zuš Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Martin Matějka.
1: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Rozhodla o tom sedmičlenná bankovní rada České národní banky, a to jednomyslně. A podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je kvůli hrozbě rostoucí inflace potřeba zachovat přísnější měnovou politiku. Základní úroková sazba se v Česku nezměnila už rok. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Španělská policie na lodi u Kanárských ostrovů zabavila přibližně 30 tun kokainu a zatkla přes 20 členů posádky. Podle agentury Reuters jde o největší množství drogy, které kdy evropské bezpečnostní složky zabavily. Podle policie hodnota zabaveného kokainu dosahuje v přepočtu téměř 20 miliard korun. Na palubě lodi byly i zbraně a střelivo. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí na dnešní státní svátek. Se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. A vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Josefa Vysarionoviče Stalina. Dohodli se na tom členové rady. Reliéf Stalinovy hlavy je zhruba 80 let nenápadnou součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď mají se správou hřbitovů vymyslet, jak vyobrazení vhodně odstranit i po dohodě s památkáři nebo ministerstvem obrany. Sport. Ve finále fotbalové evropské ligy se utkají Freiburg a Aston Villa. Freiburg otočil dvojzápas s Bragou. Po porážce 1-2 zvítězil německý tým doma 3-1 a vyřadil portugalského soupeře i s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Aston Villa taky postoupila do finále po obratu. Na úvod semifinále prohrála na stadionu Nottinghamu Forest 0-1 a v odvetě ale vyhrála suverénně 4-0. O titul v konferenční lize se utkají Crystal Palace a Rayo Vallecano.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřené tunely v Praze a nehoda na D7 u Chomutova. V Praze stále platí uzavírka Dejvického a Brusnického tunelu. Kvůli pravidelnému čištění platí obousměrně, a to až do 5 hodin ráno. Nejvíce vyplatí využít trasu po Evropské ulici. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu dvě osobní auta. Místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání a pracuje se na odtahu vozidel. Dávejte tam velký pozor. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zbystřete za sjezdem na Spořice. Na kilometru 79 se srazilo osobní auto se zvěří a následky nehody překáží na vozovce. I tam projíždějte velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě Čech místy až na 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Přes den čekáme oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách na severu, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměří kolem 12, na jihu Moravy bude až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: Kultivovat vzhled obchodů a podniků v památkové zóně chce vedení Slavkova u Brna. Majitele podniků oslovuje přímo a nabízí jim konzultace a také příspěvky. Někteří se ale změnám brání. Do Slavkova se vydáme v reportáži v nočním Radiožurnálu za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Slavkov u Brna chce mít větší vliv na vzhled restauračních zahrádek, vývěsních štítů a reklamních nosičů v památkové zóně. Sada doporučení a příkladů dobré i špatné praxe vznikla ve spolupráci s památkáři na začátku letošního roku. S majiteli podniků zástupci města jednali i napřímo. A výsledek se dostavil. Většina z nich si obstarala chybějící povolení památkářů a vzhled podniků vylepšila. Někteří se tomu ale brání.
1: No já bych řekla, že se to zlepšuje, jsou pěkné ty zahrádky.
2: Hodnotí Palackého náměstí slavkovanka Jana Janáčková, zatímco si vychutnává zmrzlinu se svou vnučkou.
1: Tady mají pergole udělaný, líbí se mě to.
2: Podle muže, který je tu na návštěvě, ale prostor pro zlepšení je.
3: Stejné zahrádky, aby to bylo stejný design. Prostě jedna je tady vyvýšený patro, druhá je tady na zemi, to se mně nelíbí.
2: Pravidla pro design zahrádek, poutačů a výloh připravuje vedení města od začátku roku. S provozovateli zástupci radnice jednali přímo.
4: Řekli jsme jim, jaké jsou podmínky pro provoz. Zahrádky v městské památkové zóně musí mít souhlas památkové péče a v některých případech i stavební povolení.
2: Říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.
4: My jsme jim nabídli konzultace zdarma s městským architektem a s památkovou péči. Nabídli jsme jim i možnost finančního příspěvku na to, když budou muset zainvestovat do svých předzahrádek. Drobné změny se udělaly. Kromě jednoho případu už všichni mají kladné vyjádření památkářů.
2: Tím problematickým podnikem je podle místostarostky cukrárna a kavárna u Třící.
5: Přijde mi to, že chce město sterilní náměstí. Bez zahrádek, jenom takový židličky, stolky. My třeba k tomu máme negativní postoj.
2: Popisuje spolumajitelka cukrárny Romana Drápalová.
5: Řešíme to s právníkem, nesmířili jsme se s tím, co vlastně nám město může nakázat a co nemůže, protože zabraňuje nám podnikání.
2: Zahrádku teď podnik provozuje na černo. Místostarostka Jedličková ale nechce žádné právní bitvy.
4: Ráda bych, aby došlo k nějakému konsenzu, že třeba od příštího roku už to bude všechno v pořádku.
2: Kultivace veřejného prostoru řeší od roku 2024 i Severočeský most. Nabízí dotaci 25 tisíc korun podnikatelům, kteří venkovní vzhled své provozovny změní podle městského manuálu. Zájem je ale malý, přišly jen jednotky žádostí. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Letošní McDonald's Cup míří do finiše. Největší český fotbalový turnaj škol už má za sebou okresní kola a od příštího týdne začnou krajská finále. Jedno z posledních okresních finále hostili Hoštice Heroltice, tedy vesnice nedaleko Vyškova, a byl u toho i náš reportér.
1: Domácí Hoštice Heroltice tady mají kotel tvořený ze spolužáků, hráčů na hřišti, no a ti si na chvíli půjčili mé nahrávadlo.
2: A on to pustíte.
3: Hoštice, do toho!
1: A teď už jeden z hráčů domácího týmu.
4: František Přibylík.
1: Kolikáťák seš?
4: Čtvrťák.
1: Vy tady máte i fanoušky jako domácí škola, tak je to jiný hrát před lidma trošku, než když hrajete třeba jenom ve škole?
4: Asi jo.
1: A nervózní nejsi?
4: Trošku jo.
1: Ty hraješ fotbal i mimo McDonald's Cup, nebo vyloženě školně takto?
4: Hraju ani mimo McDonald's Cup.
1: Máš třeba nějaký vzor?
4: Nevím.
1: Tady je Milan Petržela, který je přímo z vaší vesnice, tak toho znáš?
4: Jo.
1: A fandíš mu?
4: Jo.
1: A právě ligový rekordman v počtu startů Milan Petržela se přišel podívat na turnaj, který se hraje v místech, kde opravdu s fotbalem začínal.
5: Už je to trošku vylepšený to hřiště, je tady nová tráva, takže úplně takový, jak jsem tady já na ním začínal, není, ale to místo je stejný, takže jsem rád, že se semka dostal takovej turnaj nebo tolik dětí.
1: Když je tak sledujete, tak jak se vám zdají ty jejich výkony? Je to už fotbal nebo spíš ještě dětská hra?
5: Tak samozřejmě někteří jsou tam šikovní, je vidět, že mají fotbalový talent, pohybový nadání, takže někteří z některých by mohli vyrůst fotbalisti. Na druhou stranu je škoda, že na některých dětech je vidět, že tomu pohybu a fotbalu moc neholdujou, a myslím si, že by rodiče a učitelé by k tomu měli trošku víc víst.
1: Možná i proto vy tady vlastně v létě taky plánujete svou akci.
5: Jo, chci tady udělat vlastně kemp, kde vlastně s mojí akademií fotbalovou semka vyrazíme s trenérama a budeme se snažit tady dětem do nich vníst chuť do fotbalu a radost z pohybu, takže v létě o prázdninách tady máme kemp, který se tady pořádá poprvé, takže uvidíme, jak to proběhne a jaký o to bude zájem.
1: Říká Milan Petržela, že na hřišti nedaleko Vyškova bude živo i v létě. Z Hoštic Heroltic David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Za 9 minut bude 5, začne ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Od mikrofonu sloučí Adam Carda.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda plánuje od ledna znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Jak se na to chystají podnikatelé? Pocítí změnu zákazníci? Kolik peněz může systém reálně přinést státní pokladně? A nakolik ovlivní letošní letní sezónu přetrvávající válečné konflikty? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál v 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Americký prezident Trump opět hrozí Evropské unii vysokými cly. Ministryně Mrázová nepovažuje bydlení v obecním za nadstandard, černé stavby odstraní. Čeští hokejisté porazili na úvod švédský her domácí výběr 3-1. A čekáme oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Americký prezident Donald Trump dal Evropské unii ultimátum do 4. července, aby definitivně schválila obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak prý opět zvýší cla. Evropští politici Trumpovy výhrušky řešili už v týdnu, kdy se shodli, že nechtějí zbytečnou eskalaci a budou hledat s Američany společné řešení. Zároveň ale připraví i potřebná protiopatření v případě, že Trump své výhrušky splní. Většinu předchozích Trumpových cel zrušil nejvyšší soud a americká vláda teď musí dovozcům vracet miliardy dolarů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO nepovažuje bydlení v obecním bytě v Bílině za nadstandard. Reagovala tak na sérii článků serveru Seznam zprávy, podle kterých využívala od roku 2009 130-metrový obecní byt na náměstí v Bílině, kde byla až do loňského roku starostkou. Server uvedl, že za nájem zaplatila zhruba 4,5 tisíce korun měsíčně. Ministryně se brání tím, že při přidělení bytu splňovala všechny podmínky stanovené městem. V dalším článku server upozornil na černé stavby, které má ministryně na svém pozemku. Mrázová slíbila, že problém se stavbami vyřeší.
4: Nikdy jsem vědomě neporušila žádný zákon ani právní předpis. Nicméně zde vám mohu slíbit, že vše napravím a co nejdříve tak, aby na pozemku nebyly umístěné žádné objekty, které jsou v rozporu s platnou legislativou.
2: Opozice Mrázovou kvůli kauzám vyzvala k rezignaci. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve Vatikánu jednal s papežem Lvem 14. Mluvili spolu o situaci v Libanonu, Iránu nebo o konfliktech v Africe. Hovory se týkaly taky Kuby, tak kvůli americké blokádě a sankcím čelí nedostatku ropy, výpadkům proudu a humanitární krizi. Spojené státy ale zároveň posílají na Kubu pomoc, kterou na ostrově přerozděluje právě katolická církev. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď se používá hlavně cytologický stěr. Ministerstvo zdravotnictví chce změnou screeningu podpořit včasný záchyt onemocnění.
5: Modernější HPV testy měly ženy u gynekologa k dispozici pouze 3x za život. To se teď podle mluvčí ministerstva Nadi Chatové změní.
6: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy.
5: Podle gynekologa Štěpána Budky ale hrozí, že ženy přestanou chodit na pravidelné gynekologické prohlídky.
7: Preventivní prohlídku vnímat jenom jako to, že se koukneme na čípek a odebereme cytologie jako velmi krátkozraký. Preventivní prohlídka je o prsech, preventivní prohlídka je o reprodukčním zdraví, gynekologický orgán není jenom čípek.
5: Ministerstvo plánuje změny například i ve screeningu rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Sport. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
8: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčema, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
2: Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D46 u Pustiměře. Na dálnici D1 z Ostravy opatrně na příjezdu do Brna. Na kilometru 204 stojí porouchaný kamion a blokuje pravý jízdní pruh. Kolony se zatím netvoří. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce zbystřete za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru havarovalo osobní auto se zvěří a následky nehody překáží ve vozovce. Na místo už dorazila policie i světelná šipka a projíždí se tam se zvýšenou opatrností. Kromě toho je provoz v Česku na dálnicích a dalších hlavních tazích bez větších komplikací a zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. A teď už začíná sváteční ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, 6 minut po páté, pokud jste teď s námi, tak se vás nejspíš sváteční režim prodlouženého víkendu netýká. Je pátek 8. května a za celý tým, kterého se to sváteční volno také netýká, přeji úspěšný den.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radio Žurnál začneme v lese. Myslivci i ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky, která umožňuje celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku, tedy i březích srnek nebo laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelu naopak ale hájí zemědělci a také vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Schirer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Dobré ráno ve 4:15. Konec druhé světové války v Evropě právě dnes připomene tradiční pieta na Vítkově. Ceremoniál začne v 10 hodin dopoledne a zúčastní se ho třeba prezident Petr Pavel anebo premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Po pietě pak prezident na Pražském hradě jmenuje generály. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři ze Slovenska. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu.
1: A prodloužený víkend přinese do Česka hlavně slunce, ale teď je ještě oblačno nebo zataženo. Přes přeháníky taky doznívají ve Slezsku, ale té oblačnosti bude v průběhu dne pozvolna ubývat, déšť většinou jenom na severních horách. Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku ještě jasno, přeháníky tedy výjimečně, na večer už se bude skoro všude vyjasňovat. Odpolední maxima 15 až 19 stupňů, na severu Čech naměříte kolem 12, kdežto na jižní Moravě to bude až kolem 21 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 10 minut před půl šestou sváteční ranní radiožurnál je s vámi a nabízíme teď jeden tip na výlet. Stačilo totiž jenom několik sezon a dříve nepřístupný hrad Rychnburg na Chrudimsku se dostal na turistické mapy. No a jeho návštěvnost stoupá a prodané vstupenky se počítají už na tisíce. S tím ale samozřejmě souvisí i komplikace pro obyvatele předhradí, ve kterém památka stojí. Výletníci totiž dost často parkují tam, kde se dá. Obec proto začne dopravu regulovat.
1: Kolikrát se stane, že třeba manželka odjede na nákup, je pryč půl hodiny a mezi tím se zpátky zaparkovat a stojí tady praská SPZka.
2: Jan Marek bydlí jen pár set metrů od hradu. Problémy s parkováním se podle něj opakují celkem pravidelně.
1: Když je třeba víkend, pěkně to tady je zaparkovaný. Celý tady třeba ještě v té zatáčce, to je blbý.
2: Starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL uznává, že situace není ideální. Obec už chystá opatření, jak turisty směrnit.
3: Musíme tuto otázku regulovat a řešit, protože ten počet těch návštěvníků je poměrně velký.
2: Hrad je přístupný teprve 5 let. Dříve sloužil jako domov důchodců a zařízení pro duševně nemocné. Patří Pardubickému kraji, který se z něj snaží postupně vybudovat atraktivní turistický cíl. A čísla skutečně rostou.
4: Zkušenost, kterou z toho po těch 5 letech máme, tak je to,

0: předhradí proto zavede parkovací zóny.
1: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u Žbytova nebo u kostela. A v tomto rizím jádu, tady u toho Rychumburku, tady na té návsi, bude vymezené stání pro rezidenty.
0: Obec ještě čeká na schválení dopravních úprav od chrudimského městského úřadu. Zóny chce nechat vyznačit během letní sezóny. Z předhradí Josef Kopecký, Radiožurnál.
2: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
3: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
4: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
2: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
5: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až za nikdo nesrazí.
3: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
6: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5:29, venku se rozednívá většinou po dešti, 8. května sváteční den, s přeháňkami bude ten den, dneska počítejte s nimi. Je to další důležité, nejenom k počasí už chystáme a dozvíte se to v následujících zprávách.
1: Derby na Radiožurnálu.
2: Tradiční střetnutí plné emocí.
3: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
4: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a výkon na toho soupeře. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
5: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazali v jiných zápasech. Každý to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
3: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Přísté 17. derby pražských S začne v sobotu v 19 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na den vítězství se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů se dnes v Berlíně sejde se svým německým protějškem Johannem Wadefulem. Ministři spolu mimo jiné podepíší memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037. Příští rok uplyne 30 let od podpisu deklarace, na jejímž základě fond vznikl. A cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy.
1: Sport.
6: Hokejisté Philadelphia s českým brankářem Danielem Vladařem prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série NHL. Flyers podlehli Caroline tentokrát na domácím ledě 1-4. Pokud Philadelphia neuspěje ani po čtvrté, v playoff skončí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na D46 u Pustiměře. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpozorněte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na kilometru 76 stojí osobní auto s poruchou v odstavném pruhu. Světelná šipka je na místě, tak ať vás nepřekvapí. A na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce zbystřete za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru havarovalo osobní auto se zvěří a následky nehody překáží ve vozovce. Na místě už je policie i světelná šipka, ale stále se projíždí se zvýšenou opatrností. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy sjízdné bez větších komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Pořád ještě zůstává oblačno, anebo taky skoro zataženo, ale docela rychle se to změní. Na mnoha místech se obloha protrhá. České Budějovice teď mají 5 stupňů Celsia, v centru Prahy je teplota na 9 stupních, stejně jako třeba v Tušimicích nebo v Plzni. 12 stupňů hlásí Holešov na Kroměřížsku. Ostrava mlhavé ráno zatažené z 10 stupni Celsia a Čáslav teď má teplotu kolem 8. Oblačnosti tedy bude v průběhu dne pozvolna ubývat, déšť většinou už se bude objevovat jenom na severních horách, má být nakonec oblačno až polojasno, na večer se projasní, teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech bude chladněji, tam kolem 12 a na jižní Moravě naměříte dnes odpoledne kolem 21 stupňů Celsia. Teď už je tu Petr Král, hezké ráno.
0: Dobré ráno, překvapí to jenom zdánlivě, karlovarská nemocnice testuje speciální detekční systém proti dronům a to proto, že jejich piloti často porušují zákon, létají blízko zdravotnímu zařízení a ohrožují tak posádku záchranářského vrtulníku. Téma pro nás.
9: Smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

písky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Ranní radiožurnál s vámi ve svátek, ale s obvyklými tématy. Teď bude řeč o dronech. Odhalit je v blízkosti nemocnice, které by mohly tedy ty drony ohrozit heliport, to dokáže systém, který teď testuje Karlovarská nemocnice. Ochránit chce hlavně piloty záchranářských vrtulníků, kteří přilétají s těžce zraněnými anebo nemocnými pacienty. Už několik přiletů v blízkosti nemocničního areálu systém dokázal zachytit.
1: Jsme vlastně se domluvili na pilotním programu s firmou pod záštitou armády České republiky tak, abychom dokázali ten náš prostor monitorovat a eventuálně zabránit střetu bezpilotního systému s leteckou záchrannou službou, protože každá minuta se počítá.
2: Říká primářka emergency Karlovarské nemocnice Dagmar Schneidárková. Jsme na střeše nemocnice. Zachytil ten systém už některý z dronů?
1: Samotné nás překvapilo vlastně množství těch bezpilotních systémů, které se pohybují, porušují legislativu. Asi pravděpodobně blízkost centra nutí člověka mít hezké záběry a mít přehled, co se tady děje.
2: Patrik Hájek, vedoucí energocentra Karlovarské nemocnice. My se teď spolu díváme na mapku. Je to mapka, která nám ukazuje nemocnici z vrchu. Teď máte možnost sledovat drony, které se pohybují v blízkosti nemocnice.
3: V perimetru 800 metrů by se neměl pohybovat žádný dron. Pak je tam výška 120 metrů a pilot by ani neměl drona spustit z vizuálního kontaktu. Když dojde k porušení, měl by se kontaktovat státní policie.
2: A teď se pojďme podívat, vlastně, jak vy ty drony jste schopni zachytit.
3: Vidíme dva drony, které porušily to, co je daný zákonem.
2: To znamená, byly v blízkosti nemocnice a létali ve vyšší výšce než té povolené. Můžete mi ukázat ty obrázky?
3: Vidíme přímo místo pilota, který je daný souřadnicema. U pilota vidíme drona, kde startoval.
2: Byl ve výšce ten dron 439 metrů, ano, což není dobře.
3: Správně, ano. A vzdálenost pilota od dronu byla 1,96 km.
2: Instalace detekčního zařízení trvala několik hodin a nemocnice ho má prozatím od firmy zapůjčené. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál teď krátce před 3:45 jeden příběh s dobrým koncem. Týrané ovce z Křelova Bruchotína na Olomoucku dostali totiž druhou šanci. Zvířata zabavili už na začátku roku úředníci v nevhodném chovu a kvůli špatnému stavu jim hrozilo utracení. Ovce do péče převzal olomoucký zemědělec, ten jim poskytl veterinární ošetření a také zázemí. Teď zhruba stovku zvířat převezl na pastvu do ekologicky cenné lokality v okolí Olomouce.
1: Tak teď jsme naložili ovce do přepravníku ze zimoviště a jedeme s nima na první lokalitu do starého sadu do Droždína.
2: Se zemědělcem Markem Slováčkem jsem v zahradě mezi poli v Olomouci. Jde o zvířata z nedalekého Křelova, která na začátku roku řešili inspektoři krajské veterinární správy. Byla podvyživená a žila v nevhodných podmínkách. Pomohl jim právě Marek Slováček.
1: Ovce by pravděpodobně skončily na jatkách nebo přímo by se porazili na místě a odvezli by se do kafilerky. My jsme jim ještě dali druhou šanci a nějaký smysluplný život, protože budou pást přírodní rezervace a ekologicky cenné lokality.
2: My se teď společně přesuneme do sadu v Droždíně. Po otevření přepravníku ovce okamžitě vbíhají do ohrady a pouští se do spásání vysoké trávy. Marek Slováček spolu s kolegy chystá vše, co je potřeba.
1: Teďka tady držím zdroj impulzu elektřiny do ohradníkových sítí. A je tam solární panel a baterka, tak aby se to neustále dobíjelo.
2: Kromě toho dostávají zvířata vodu. A také další věci popisuje jeden z farmářů.
3: Karel. Musí mít trvalý přístup k vodě, lis a sůl na zdroj minerálu. Každý den tady musíme je zkontrolovat, že jsou v pořádku sítě, že mají dostatek vody a že není nějaký problém.
2: Ovce budou zemědělci v pravidelných intervalech stěhovat na další pastvy. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 3:45. Dnes je státní svátek a poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Můžete se podívat i do prostor, které jsou běžně nepřístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál anebo rytířská síň. Otevřený je dnes také Lichtenštejnský palác na Pražské Kampy a ten slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům. Britský přírodovědec, spisovatel a filmař David Attenborough dnes slaví své narozeniny. Je jedním z nejznámějších světových popularizátorů vědy. Stojí například za seriály Život na Zemi anebo Modrá planeta. Attenborough tvořil hlavně pro britskou veřejnoprávní stanici BBC, kam nastoupil po studiu v Cambridgeské univerzitě. Jeho filmy k televizním obrazovkám přilákaly miliony lidí po celém světě.
4: A teploty se nám dnes po ránu většinou drží mezi 9 a 5 stupni Celsia. 8 stupňů hlásí třeba stanice v Dukovanech nebo v Náměšti nad Oslavou. Nejtepleji máme na Kroměřížsku, stanice Holešov, ta má aktuálně 12 stupňů. Na druhé straně republiky v Chebu je kolem 6, 7 stupňů potom aktuálně Ústí nad Labem. A předpověď říká, že bude oblačno až polojasno. Na jihu zpočátku ještě jasno. Přehánky se přes den budou vyskytovat výjimečně, častější budou jenom na horách na severu. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, sever Čech bude chladnější, tam kolem 12, kdežto jižní Morava zaznamená teplotu kolem 21 stupňů Celsia a na horách by většinou mělo být kolem 8 stupňů.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu zveme do historických dolů na Měděnci na Chomutovsku. Ty patří do světového dědictví UNESCO. Provozovatelé rozšiřují prostory přístupné turistům. Pomoc k tomu má jejich vyčištění, nová výdřeva, ale také osazení žebříků do komínu zvaného Ferdešacht. Tedy dá se říci Koňská jáma. Další tip na výlet v raním svátečním radiožurnálu právě teď.
1: Cesta do Ferdešacht je poměrně úzká.
2: Nebojte se, já vás budu držet. Protáhněte se kolem mě a nakoukněte.
1: Kolik to měří?
2: Mělo by to mít zhruba 15 metrů. Tady se do budoucna zase bude chodit sem nahoru do těchto prostor.
1: Říká Ivan Cáder, horník a dnes průvodce historickými doly na Měděnci.
3: Vždycky prostě je záchytný bod, nějaký kotevní a zvana. Protože ta podlaha už prostě byla stuchnělá, že jo, tak to nešlo. Takže určitě byly chlapi ještě na laně.
1: Takže slaňujete dolů postupně.
3: Rozbíráme z hora směrem dolů. Příprava dřeva je potřeba impregnace, je to tlaková impregnace.
1: Vysvětluje lezec Marcel Kmeť, jak bude nová výdřeva podzemí ochráněna před plísní a houbami. Dřív ale tlakové nádoby havíři neměli.
2: Tak tenhle ten sloup, je to buk nebo dub podle toho, co použili. Je to mořený volskou krví a močí, jsou z toho rozbory a stáří je 250 let. 250 let to tady drží tu klembu.
1: Tady je v podstatě celý sál vytesaný v kameni. Obrovský prostor tam je. Vznikl teda
2: vytěžením čočky nějaký rudy. Pokud by to byl pro počátek těžby, tak by to bylo stříbro. Směrodatný pro nás je měď, jsme na Měděnci.
1: Každým rokem tady členové spolku a nadšenci postupně odkrývají zasypané prostory návštěvníkům.
2: Jedna generálku je jednak nacházíme nový prostory a dělá se to hlavně proto, aby ty lidi viděli to nejtypičtější, co existuje pro Krušní hory.
1: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun. Přijdu třeba za měsíc, už to bude třeba.
2: Klidně přijďte, vemte fakt starý oblečení, prolezem to nahoru, uvidíte to jezero, které je nad náma, takže teď si užijete všecko to další, protože vzadu, abyste se dostala na čelbu, tam už budete muset na všechny čtyři.
1: Z Mědníků Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Eliškou Závrockou.
1: Prezident Pavel se dnes sejde s premiérem Babišem. Mluvit budou o cestě na summit NATO. I přes přestřelku v Hormuzském průlivu Washington s Teheránem podle Trumpa dál vyjednává o míru. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. A čekáme oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
3: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
1: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, Hrad je připravený podat kompetenční žalobu. Tři americké válečné lodě propluly pod íránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
4: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Íránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
1: V trail parku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
5: Trail park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9:30 do 18:00.
1: Zámek Konopiště dnes připomíná konec druhé světové války mimořádnými prohlídkami. Jsou zaměřené na dobu, kdy na zámku sídlilo velitelství nacistických jednotek SS. Návštěvníci uvidí dosud nevystavované předměty, které na zámku po Němcích zůstaly. A zároveň se podle kastelánky Jany Sedláčkové dozví, co naopak zmizelo.
6: Například třeba Reinhard Heydrich si tady vybral pro Göringa dárek k narozeninám. Byl to hezký tesák, ten se nám bohužel nevrátil, ale spousta věcí se vrátila. Připomenem například ten renesanční štít, který se dohledal vlastně až v posledních letech a vrátil se.
7: Sport. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
8: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
7: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem skončili v semifinále Evropské ligy. Portugalský tým neudržel jednogólové vedení z úvodního duelu a v odvetě ve Freiburgu prohrál 1-3. Ve finále si německý celek zahraje proti Aston Ville, která vyřadila Nottingham Forest. O titul v konferenční lize se utkají Crystal Palace a Rayo Vallecano.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Rousínova a taky u Humpolce. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 215 leží na vozovce sražená srna. Zvíře překáží zejména v pravém pruhu a kamiony chvílemi vybočují. A ještě jednou D1, tentokrát ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na Ledeč nad Sázavou stojí na 76. kilometru porouchané vozidlo. Zřejmě s defektem. Kolem místa se pohybují chodci a občas zasahují i do vozovky, jeďte tam opatrně. A na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem čekejte nehodu u Postoloprt. Mezi dálničními úseky ve směru na Prahu havarovalo osobní auto se zvěří. Dá se tomu vyhnout do protisměru, dvejte zvýšené opatrnosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přehánky, večer bude na většině území se vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou 8 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Krásný den, milí posluchači, posloucháte nás v pátek 8. května, vítáme vás u našeho vysílání na radiožurnálu Sport společně s Jakubem Markem.
11: Krásné sváteční ráno.
10: Tak jsem rád, že jsi tady, protože koukám do svých poznámek a mám tady až moc fotbalových témat, i když tak jedno horolezecké, k tomu se dostaneme, ale ty si, řekněme, daleko všestrannějším redaktorem, tak si pozval taky do vysílání řadu osobností.
11: A trochu to naředíme, dnes jsou chodecké Poděbrady, tradiční mezinárodní světoznámý chodecký závod, tak by se měl po 8 hodině nebo po půl deváté spojit s námi předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Po 9. hodině pak Josef Bartoš, trojnásobný vítěz velké pardubické, slavný český žokej, protože dnes začíná v Pardubicích krosová sezona. Krosy, to jsou ty těžké překážkové dosti, jakým je třeba i právě velká pardubická. No a před 9:30 pak František Raboň, on je sice prý na jižní Moravě, ale do svého nabitého programu nás prý nějak vtěsná, takže i on by se měl spojit. Samozřejmě to téma je jasné, dnes začíná tý 9. ročník Gira d'Italia cyklistika.
10: Ano, velká italská Grand Tour, která letos začíná v Bulharsku, tak i o tom si možná poslechneme od Františka Raboně, co na to říká, nicméně bude to pestré, nabité s Jakubem Markem až do 10. Tak nás poslouchejte, ať se vám dobře stává na ten svátek. Hezký den.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Pěruška.

0: Je 8. května, což znamená, že přesně za týden startuje hokejové mistrovství světa, tahle velká událost, pochopitelně taky pro Radiožurnál Sport. No a ladí se to, všichni se připravují a platí to i o českých hráčích.
1: Čeští hokejisté porazili na švédských hrách, tedy na turnaji Eurohockey Tour, domácí tým 3-1. Švédové tak poprvé v celé sezóně těchto evropských turnajů prohráli, celkové vítězství ale mají už i tak jisté Severané. Byli favority třeba i proto, že v sestavě měli 8 hráčů z NHL.
0: Český národní tým se ale dobře na utkání připravil a dokázal omezit Švédy v tom, v čem jsou silní.
1: Hrát na velkém kluzišti, protože v Engelholmu tam je větší, než na které jsou třeba zvyklí i z NHL. Povedlo se to i dobrým napadáním.
2: Máme to udělání tak, že když máme tu šanci, tak chceme to vytáhnout. Když máme tam daleko na tomhle velkém hřišti, tak tam nechceme propadat. Se mi zdálo, že jsme měli správné rozhodnutí, že když jsme tam šli, tak jsme jim narušovali tu rozehrávku.
3: Říká trenér Radim Rulík. K tomu všemu se přidal jistý výkon golmana Dominika Pavláta a dobrá práce při oslabení v přesilovkách. V jedné z nich nasměroval Česko k výhře Michal Kovařčík, i když si po ráně do vnitřní konstrukce branky musel počkat na potvrzení od videa.
4: Slyšel jsem ten zvuk, vlastně takový ten tupej zvuk toho bílého uprostřed, takže jsem byl se víceméně jistý, že to byl gól. Spíš kluci to řekli mě, že už to hlásil videokouš, takže už jsem věděl.
3: Snad jediným výrazným mínusem na hře českého týmu byl únik Asplunda při české přesilovce po chybě Adama Klapky na modré čáře. Jak říká trenér Rulík, Klapka se objevil v situaci, která pro něj není typicky přesilovková.
2: Ale tam je třeba na jeho obranu říct, že není to přesilovkový hráč na svém týmu, nehraje přesilovku a tudíž nemá takovou praxi, nemá takovou vyhranost v té přesilovce. My jsme ho tam zařadili, že bude v tom přebrankovém prostoru. Přes něj není vidět, ten golman nemá vůbec šanci. Došlo k tomu, že to zbytečně předržel ten puk. Trošku bych se ho zastal v tom, že kdyby běžně hrál ty přesilovky, tak by byl vyhranější a byl by si v tom jistější.
3: Národní tým má skalp v této sezóně suverénních Švédů, ale to hlavní teprve přijde.
2: Směrem k mistrovství světa jsem si opravdu přál, aby jsme tu energii měli. No. Tam to bude nejdůležitější.
3: Na švédských hrách nastoupí Češi ještě o víkendu proti Finsku a Švýcarsku. Oba zápasy začnou ve 12 hodin. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Hezké sváteční ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Můžeme se teď podívat do věčného města, do Říma, ne proto, že to je rok od zvolení nového papeže, ale proto, že se tam hraje taky velmi prestižní turnaj na Antuce. Tak máme tady včerejší výsledky a s Jakubem Markem si je můžeme projít. Nejprve můžeme zmínit asi ty úspěšné české postupující, protože to bude trošku kratší seznam, bohužel.
1: Ano, těch nebylo tolik na Antukovém turnaji Masters v Římě, tedy vlastně té poslední velké přípravě před Antukovým. Roland Garros, Tomáš Macháč v prvním kole porazil Řeka Tsitsipase, někdejšího třetího muže světového žebříčku ATP, ale teď už není tak vysoko, ve dvou setech 6-4 a 7-6, a úspěšná v tom ženském pavouku byla Linda Nosková, ta porazila Rusku Zacharovovou 6-4 a 6-1, teď ty neúspěchy.
0: No, Dalibor Svrčina, který se kvalifikoval do hlavního pavouka, prohrál se Srbem Kecmanovičem za hodinu a půl 0-2 na sety. A pak je tady řada dalších českých tenistek, Kubo.
1: Ano, Kateřina Siniaková, ta byla hodně zklamaná, přes 3,5 hodiny byla na kortu, nevyužila 9 matchballů proti Rusce Kalinské a nakonec prohrála po setech 6-4, 6-7 a 5-7.
0: Velmi zvučné soupeřky pak měly Tereza Valentová a Barbora Krejčíková. Valentová proti Gauffové neuhrála ani set, prohrála za hodinu a 34 minut. I když soupeřce vzala 4 servisy, tak 6 sama ztratila a i druhý kariérní zápas proti Coco Gauffové, tedy Tereza Valentová, prohrála.
1: Proti Coco Gauffové, která se pokusí obhájit loňské vítězství na Roland Garros, Barbora Krejčíková tam měla proti sobě pak večer světovou jedničku běloruskou Arinu Sabalenkovou a nakonec ten průběh i výsledek odpovídal žebříčkovému postavení. Krejčíková prohrála 2-6 a 3-6.
0: No a možná největší osobní zklamání z pohledu třeba na žebříček zažila Marie Bousková.
1: Ano, tam se čekal asi vyrovnanější souboj proti Američance Townsendové, parťačce deblové Kateřiny Siniakové, ale Američanka nakonec vyhrála po setech 6-3 a 7-5 a Marie Bousková tak také končí právě na turnaji v Římě.
0: Tolik čtvrteční výsledky, vím, že je hodně brzo, 6 hodin 18 minut, ale neděláme to naposledy, tak pojďme na přehled toho, co se bude hrát dneska a teď opět pohledem českých tenistů.
1: Ano, druhé kolo čeká pravděpodobně popolední Jiřího Lehečku proti Němci Štrufovi a pak ještě odpoledne později druhé kolo, do druhého kola nastoupí i Vít Kopřiva, proti němu bude stát Francouz Humbert.
0: Ano, zatímco pro Lehečku po volném prvním kole je to první zápas v Římě, tak pro Kopřivu po vítězství nad Maďarem a Rosanem druhé vystoupení. Pak dvě ženy také z Česka budou hrát v Římě.
1: Karolína Muchová, ta nastoupí proti teď už Rakušance do prosince 2025 Rusce Potapovové, ta je teď ve velmi solidní formě. No a Karolína Plíšková, ta nastoupí proti Rumunce Kristianové.
0: No, Potapová zažila zajímavý příběh a bylo to i z hlediska asi nasazení do turnaju, protože ona byla v semifinále v Madridu, ale pak musela hrát kvalifikaci právě do Říma a tam zdolala ve finále té kvalifikace Nikolu Bartuňkovou, takže teď má proti sobě další Češku, věříme, že už daleko silnější a že ji Karolína Muchová dokáže vyřadit.
1: Ona i v tom Madridu byla v kvalifikaci, takže tam dokonce i z kvalifikace se probila až do finále.
0: Ano. O tenisovém turnaji v Římě určitě ještě bude řeč, poslouchejte dál Radiožurnál Sport na svátek v pátek 8. května.

0: Jak jsme říkali, mistrovství světa v ledním hokeji je tady přesně za týden, startuje se ve Švýcarsku a ten šampionát začíná taky pro český národní tým 15. května, utkají se Češi s Dány. Nicméně teď probíhají stále soutěže playoff v NHL a možná i český realizační tým kouká ještě na nějaké potenciální posily.
1: To pravděpodobně ano, v noci Carolina vyhrála ve Philadelphia 4-1, Carolina tak zatím letí tím aktuálním playoff NHL, protože sedmý zápas, sedmé vítězství 4-0 porazila v prvním kole Carolina Ottawu na zápasy, teď už vede 3-0 nad Philadelphia a je tak velmi blízko k postupu mezi čtyři nejlepší celky NHL.
0: A proč jsem mluvil o těch potenciálních posilách, byť víme všichni, že česká golmanská škola je skvělá v Evropě i v zámoří, tak Daniel Vladas je teď blízko vyřazení z Philadelphia, on chytal opět tenhle duel necelých 87% úspěšnost, 26 zákroků, ale dostal 4 kusy. To je rozhodující v oslabení. To si říkám vždycky v hokeji, že to asi mrzí hráče hodně, když hrajou přesilovku a dostanou gol.
1: To rozhodně, byl to i hodně vypjatý, řekl bych asi možná i nervózní zápas, ale možná Philadelphia se jen snažila s tím něco udělat, s tím nepříznivým vývojem, protože dohromady bylo 25 vyloučení na obou stranách. 15 Philadelphia, 10 Carolina, takže samozřejmě bylo to opět hodně vypjaté, ale jak mluvíš o Radimu Rulíkovi a jeho realizačním týmu, tak on možná po očku ještě pošilhává v uvozovkách i po dalších sériích, protože Anaheim, tam je samozřejmě Lukáš Dostál, český brankář, tak ten průběžně hraje 1-1 na zápasy s Vegas a ještě je tam i další z českých hráčů na druhé straně Tomáš Hertl, takže samozřejmě všechny ty série myslím, že sleduje teď velmi s napětím.
0: Když jsme jenom u té NHL, tak vlastně jedna zajímavost, která se týká aktuálního českého reprezentanta, vlastně nedávného ještě velmi důležitého hráče hokejové dvacítky Petra Sikory, protože on podepsal nováčkovský kontrakt s Washingtonem Capitals, což znamená, že má teď vlastně tříletou smlouvu s Washingtonem. Včera pro novináře po zápase se Švédy, ke kterému se ještě vrátíme, říkal, že u toho musí být u toho elektronického podpisu ještě nějaká jiná osoba. Tak tam měl střelce dvou branek z toho včerejší utkání Michala Kovaščíka, tak ten mu to nějakým způsobem taky podepsal, že u toho byl, dosvědčil, že to teda je všechno v pořádku. No a teď se může poprat možná už od léta v kempu o místo v Capitals a třeba si zahrát zámořskou NHL už příští rok po té, co teď s Třincem padl s Pardubicemi ještě docela nedávno v extralize.
1: Je to velmi nadějný hráč, tak věřme, že se mu bude dařit nejen teď právě v těch přípravných zápasech na světový šampionát, ale pak třeba i v nejslavnější hokejové soutěži světa NHL.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, je 6:30. S novými zprávami je tu Eliška Zábrcová.
2: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Pietní akt začne v 10 hodin dopoledne. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. Trump ho nařídil v únoru poté, co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využití této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil. Poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Lidé se tak můžou podívat i do prostor, které jsou běžně nepřístupné. Třeba v Senátu je to hlavní sál nebo rytířská síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům. Sport. Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na silnici 4 u Vimperka a taky na silnici 7 u Postoloprt. Drobné zdržení čekejte na silnici 4 mezi Vimperkem a Voliní. V obci Sudlavice těsně za odbočkou na Výškovice silo nákladní auto do příkopu. Částí ještě zasahuje do jízdního pruhu a musí se objíždět. Policie už jede na místo. Pozorně jeďte i po silnici 7 z Chomutova do Prahy. V úseku mezi dálnicemi u Postoloprt osobní auto srazilo zvěř a i tady se vybočuje do protisměru. Jinak na dálnicích se jezdí bez komplikací a zdržení. Provoz sice drobně houstne na D1 na příjezdu do Brna, ale kolony se netvoří. Provoz je napříč republikou plynulý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Už se pomalu projasňuje, takové Brno má skoro jasnou oblohu, teplota ve městě kolem 11 stupňů Celsia. Skoro zataženo, ale naopak zůstává ještě na stanici v Pražské Ruzini, kde je 8 stupňů Celsia skoro zataženo a stejnou teplotu hlásí Karlovy Vary. Když se podíváme na hory, Sněžka je v mlze, má 2 stupně nad nulou a Lysá hora v Beskydech hlásí plus 5 stupňů. Taková aktuální situace, předpověď říká, že nás čeká oblačný až polojasný pátek. Přeháňky se přes den budou vyskytovat jenom výjimečně, častější budou jenom na horách na severu. A právě na severu Čech bude dnes odpoledne kolem 12 stupňů, jinak naměříme 15 až 19 a na jižní Moravě bude nejtepleji, tam by mělo být kolem 21. Tolik zprávy, teď už...
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport, přejeme vám dobré sváteční ráno, je totiž 8. května, což znamená svátek pro vás možná prodloužený víkend, tak ať si užijete dny volna. My se teď i s Jakubem Markem podíváme na to, co se stalo v zahraničí.
1: Krásné ráno, a kdybyste si otevřeli španělské sportovní weby, asi byste zjistili, že jim dominují dvě zprávy. Obě jsou fotbalové, jedna je o sportovním úspěchu a druhá o kontroverzní potyčce dvou spoluhráčů. Podrobnosti už nám v naší rubrice zahraniční weby tady připojí Jakub Kanta. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Ano, redaktoři madridského deníku Marca museli mít napilno, protože obě události jsou spojené s Madridem. Rayo Histórico, to je titulek, který odkazuje na ohromný úspěch klubu z předměstí hlavního města Španělska. Rayo Vallecano porazilo Štrasburg 1-0 i v odvetě a je ve finále konferenční ligy. Marca píše o zázraku a o snu, ze kterého nemůže Rayo nikdo a nic probudit. V článku je oslavován hlavně brazilský útočník Alemão, který dal oba semifinálové góly týmu.
0: K tomu doplním, že tímhle vítězstvím Rayo zajistilo Španělsku 5 míst z aktuální ligové sezony pro příští ročník Ligy mistrů a tím pádem třeba vítězství Freiburgu v semifinále nad Bragou a postup do finále Evropské ligy pro Němce nic neznamená, takže Angličani a Španělé budou mít z aktuálního ročníku lig 5 míst přímo do Ligy mistrů.
1: To je hezké.
0: To je hezké, ale ve Španělsku přeci jenom přes tenhle velký úspěch Raja Vallecana se řeší asi daleko víc jiné dění a jinde.
1: Uvnitř Realu Madrid, a to je ta dříve zmíněná potyčka dvou spoluhráčů, o koho, Kubo, jde?
2: Jde o záložníky Realu Madrid, Aureliana Tchouameniho, a právě ten se měl údajně poprat s Frederikem Valverdem. S informací přišel deník Marca, ale dočtete se o tom téměř na všech sportovních webech jako BBC, L'Equipe, Gazeta dello Sport nebo Bild. Podle Marky měl spor mezi oběma hráči trvat už pár dní a vyvrcholil potyčkou, po které Valverde skončil na zemi v bezvědomí a s krvavou ránou na hlavě. Podle oficiálního prohlášení Realu Madrid je Valverde po vyšetření v nemocnici v pořádku, ale mimo hru bude zhruba 2 týdny, takže přijde o nedělní ligové derby s Barcelonou. Navíc madridský klub ve vyjádření dodal, že s oběma aktéry zahájil interní disciplinární řízení. Valverde se k tomu všemu vyjádřil na sociálních sítích, přiznal, že s Tchouaménim se pohádal, ale odmítl jakékoliv fyzické násilí. Urugvajský záložník uvedl, že malou řeznou ránu způsobil nešťastný pád na stůl během hádky.
0: No, kdybych to měl tady opravdu s velkou nadsázkou a trošku cynismu glosovat, tak mě na té kauze nejvíc zaujalo, jak dlouhý text dokázal Valverde vyplodit na svůj Instagram, opravdu velmi dlouhý vzkaz na tom příběhu, který za chvilku zmizí, ale opravdu tam vysvětluje, že o nic nešlo, prostě náhodou po té hádce spadnul hlavou na roh stolu. To se tak občas stane, nicméně to spíš doklad opravdu velkých nesouladů v Realu, protože tam už se mluví o tom, že několik hráčů třeba vůbec nemluví s trenérem Arbelou, že vlastně během týdne se objevilo video, že stoper Rüdiger fackuje jen tak na tréninku jiného svého spoluhráče. No a teď je ještě online petice, nevím, jestli jste to slyšeli.
2: Toho kolem Mbappého, no. to dění, že jo.
0: To bylo, jo, Mbappé, že nechce hrát, že je někde na dovolené, místo toho, aby dělal rekonvalescenci, tak už fanoušci hlasují, že by ho chtěli vyhodit, tak tu petici podepsalo přes 30 milionů fanoušků.
2: To je dost?
0: To je docela dost. No a tak jenom, abychom vás trošku přiblížili tomu, že ty výchozí predispozice toho, že se hraje El Clásico, ve kterém Real ještě může Barsu třeba trošku oddalit od titulu, ztrácí 11 bodů 4 kola před koncem, tak to není úplně ideální výchozí stav.
2: No, teď to moc nevypadá, řekl bych, že by to v neděli mělo být nějak extrémně vyrovnané, případně zvítězit Real.
0: No ne, tak když to tak parafrázujeme, že mluvíme o bílém baletu, tak včera teda to připomínalo krvavý kabaret. Jakub Kanta tady byl, zajímavosti ze zahraničí, trošku jsme to snad odlehčili, tahle negativní témata, Kubo, děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Pátek 8. května to začíná, 3týdenní závod číslo 1 v tomhle kalendářním roce je tady. Je to Giro d'Italia, zase ale v trošku netradičních konturách, destinacích.
1: V netradičních kulisách poprvé v historii, teď je tedy 109. ročník Giro d'Italia, bude startovat v Bulharsku. Ještě nikdy v Bulharsku nestartovalo Giro d'Italia, loni to bylo v Albánii, tak asi je velký zájem o to, aby se třeba ty první tři etapy této prestižní cyklistické Grand Tour jely v jakékoliv jiné zemi. Uvidíme třeba do budoucna, jestli i Česko se nepokusí o něco jiného. Samozřejmě v souvislosti s Tour de France se občas mluví o tomto, ale každopádně dnes bude startovat Giro d'Italia i s trojicí českých reprezentantů.
0: No, nejzkušenějším z nich, a to suverénně, je Jan Hirt, který vlastně už pojede po deváté za posledních 10 let, a ten pojede vlastně za tým NSN. Životní jeho 6. místo z roku 22, předloni byl 4. Loni na Giro skončil po 6. etapě, kdy si zlomil stehenní kost. Teď přejeme, aby to dopadlo lépe.
1: A prý by měl být i v solidní formě, že by snad chtěl útočit na elitní desítku v celkovém pořadí Giro d'Italia, což by opět byl skvělý výsledek, ale ten, kdo pravděpodobně bude útočit na vítězství, je Dan Jonas Vingegaard, dvojnásobný vítěz Tour de France.
0: No, je pravda, že když se podíváte na elitní tři závodníky minulého ročníku celkového pořadí, tak nikdo z nich nejede. Ať je to Simon Yates, Isaac Del Toro, ani Richard Carapaz tedy nejsou na té soupisce jezdců na startovní listině, a vlastně už několik týdnů před tím závodem jsem zaznamenal i na sociálních sítích, kdo vůbec by dokázal konkurovat Vingegaardovi.
1: Mluví se o Giulio Pellizzarimu. To je Ital, mladý Ital, 22-letý, ale každopádně Vingegaard je jasným favoritem, ale jsou tam i další známá poměrně jména, Rakušan, Felix Gall, Adam Yates je také ve startovní listině, nebo třeba Egan Bernal, ale pokud pojede v nějaké té své tradiční formě Dan Vingegaard, tak by se mohl stát historicky prvním Dánem, který ovládne právě Giro d'Italia.
0: No, když se podíváme na to, kdo by mohl vyhrát tu první etapu, která má tedy takový ten profil, který svádí, že bude spurtérský dojezd, je to vlastně rovina, tak s nejvíce vítězstvími v etapách na Grand Tours tam je Caden Graus, což je elitní spurtér, může mu konkurovat třeba Dylan Groenewegen.
1: Nebo Jonathan Milan.
0: Jonathan Milan, domácí závodník. Dneska ne domácí, je to v Bulharsku, ale přece jenom tenhle italský borec má asi nakročeno, aby zase rozšířil ten svůj počet 6 etapáků nebo etapových prvenství na těchto 3týdenních závodech. No a z té české stopy jsme vlastně mohli ještě vypíchnout to, že přece jenom dva bratři, že startují, to je velká zajímavost.
1: Bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí, ti asi nebudou pomýšlet to úplně na nějaká vysoká umístění, ale třeba by se mohli ukázat, vytáhnout v nějakém úniku v některé z těch etap dlouhých na Giro d'Italia.
0: Ano, takže první etapa, která bude měřit 147 kilometrů z Nesebaru do Burgasu, startuje dneska, ty jsi říkal, vlastně relativně brzy už, ne? Oni tam mají posun, Bulhaři, takže by to mohlo startovat někdy popolední, nebo?
1: Myslím, tak nějak.
0: Takže určitě budete moci poslouchat na radiožurnálu Sport, jak se to celé vyvíjí. My ostatně Giro budeme dneska glosovat už ráno.
1: Před 9:30 by se s námi měl spojit František Raboň.

0: Už dáme složení všech tří finálových zápasů v elitních fotbalových mezinárodních soutěží v Evropě, tak máme vlastně Ligu mistrů, tam bude anglicko-francouzský souboj Arsenal Paris Saint-Germain, a jak to bude dál?
1: Jak to bude dál, to nám teď přišel povědět do studia Martin Charvát. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, v Evropské lize to bude německo-anglické finále, v Istanbulu se proti sobě 20. května postaví Freiburg a Aston Villa, zejména semifinále mezi Freiburgem a Bragou bylo z českého pohledu hodně zajímavé, v portugalském týmu totiž hraje český brankář Lukáš Horníček, Braga ale neudržela jednogolový náskok a v odvetě v Německu prohrála 1-3, je tedy jasné, že na 10. českého vítěze Evropské ligy si budeme muset počkat na další sezóny, ještě doplním, že v tom druhém semifinále Aston Villa v anglickém souboji porazila Nottingham Forest v součtu dvou zápasů 4-1 a ani v jednom z těchto týmů český hráč tedy logicky nehraje.
1: A jak to vypadá v konferenční lize, kdo se o trofej utká tam?
2: To bude o týden později než Evropská liga 27. května v Lipsku. Crystal Palace nastoupí proti Rayu Vallecano, jak jsme slyšeli před zhruba 10 minutami. A jen taková zajímavost a doplnění k tomu, co jste probírali v zahraničních webech. Rayo je malý klub z Madridu, který hraje některý z evropských pohárů teprve po druhé v historii. A kdybyste se někdy chtěli podívat na domácí zápas Vallecana, musí lístek koupit přímo u stadionu. Rayo totiž stále nemá online systém prodeje vstupenek. Přesto Rayo Vallecano v semifinále přehrálo Strasbourg 2-1. Druhý finalista konferenční ligy Crystal Palace porazil Šachtar Doněck celkem 5-2 v součtu těch dvou zápasů.
0: Takže se můžeme těšit na ty tři finálové souboje. Asi ten nejvýznamnější 30. května v Budapešti mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain. Nicméně myslím, že na Radiožurnálu Sport uslyšíte o všech těch, o kterých jsme se bavili. Martin Charvát tady byl, děkujeme moc.
2: Díky, hezký den.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Tady je Radiožurnál 7 hodin. Začínají další zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Po přestřelce v Hormuzském průlivu Trump varuje, že pokud Irán nepodepíše mírovou dohodu, přijdou tvrdší údery. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. A čekáme oblačno až polojasnou, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Iránské revoluční gardy se pokusili zabránit proplutí tří amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
7: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Iránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Irán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Iránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr čerpací stanice prodávají nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti včerejšku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě dneška platit i o víkendu a v pondělí. Asi 4000 vojáků se dnes zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartují zhruba za hodinu u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na Vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, vysvětluje organizátor celoarmádního běhu Pavel Eigl.
8: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
6: Národní divadlo Brno znovu uvádí balet Žizel. Vrcholné dílo romantismu tentokrát nastudoval kubánský choreograf a režisér Rodolfo Castellanos. V nové podobě se tak inscenace vrací do Brna po více než 40 letech. Příběh o dívce, která zemřela na zlomené srdce, je podle režiséra i po bezmála dvou staletích pro publikum stále aktuální.
3: Žizel je výjimečná, protože je hluboce lidská a nadčasová. Soubory po celém světě ji mají stále v repertoáru a diváci se na ní do divadel vracejí, protože vypráví o lidských pocitech.
9: Sport. Čeští hokejisté se stali v letošní sezóně Eurohockey Tour prvními přemožiteli Švédska. V Engelholmu na jejich domácím podniku je v přípravě na mistrovství světa porazili 3-1. Byl u toho na ledě i třinecký útočník Petr Sikora, který předtím podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý reprezentant bude bojovat o místo v prvním týmu a na švédských hrách přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
10: Možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se, co v nejlepším světle, a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět.
9: Hokejisty Philadelphia dělí jedna porážka od konce sezóny. Ve druhém kole playoff NHL podlehli před svými fanoušky Caroline 1-4 a prohrávají už 0-3 na zápasy. Daniel Vladař inkasoval 4x 30 střel.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Prahy a překážka na D46 u Pustiměře. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte na příjezdu do hlavního města. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto. Zdržení nečekejte, ale projíždí se opatrně. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce zbystřete zásjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru se srazilo osobní auto se zvěří a následky nehody jsou odklizené do odstavného pruhu. Stojí i světelná šipka. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova čekejte krátké zdržení na obchvatu Slaného. Před nájezdem na silnici 16 pracují silničáři a dobrzďuje se do menší kolony. Naberete maximálně 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přeháňky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy 21 a na horách většinou 8 stupňů. Tolik zprávy.
2: Krásný den vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Je svátek 8. května, jsme tady s Jakubem Markem.
12: Krásné ráno.
2: Tak za týden startuje hokejové mistrovství světa, to je úplně nejvyšší divize, ale přece jenom už nějak známe také týmy, které se poperou příští rok v té elitě.
12: Přesně tak, o to se perou v Polsku, v Sosnovci, no a hokejisté Kazachstánu se po roce vracejí do té elitní kategorie mistrovství světa. Oni to stvrdili, tito hokejisté včerejším vítězstvím 5-4 po nájezdech nad Ukrajinou, a tak dneska už po 12. hodině zápas s Francií nebude pro ně až tak podstatný, ale o to druhé a poslední postupové místo se budou prát ještě tři týmy: Polsko, Ukrajina, Francie. Všechny tři týmy mají po 7 bodech, takže to bude dnes velmi zajímavé. Ty zápasy tedy budou Kazachstán, Francie, Ukrajina bude hrát s Japonci a Poláci domácí proti Litvě.
2: No, to, kdo spadne ještě o úroveň do té třetí nejvyšší soutěže nebo třetí divize, tak se vlastně, myslím, ještě rozhodne mezi Japonci a Litvou. A když se koukám do té třetí divize, tak tam Estonci postoupili teda. Takže samozřejmě se ještě musíme vzdát bojů třeba Jihokorejců, Španělů nebo Nizozemců, kteří skončili daleko v poli poražených v té třetí nejvyšší divizi a nebudou příští rok hrát o třeba elitní fázi mistrovství světa 2028. To už teda hodně předbíhám, ale
12: 27.
2: No, já si myslel, jako, že příští rok by hráli pak ještě
12: jo,
2: o tu.
12: To hodně předbíháš.
2: To hodně předbíhám. Teď je to tedy Kazachstán jistý a další týmy se rozhodnete zříka Polsko, Ukrajina, Francie.
12: Přesně tak.
2: Tak se těšíme. No, Poláci hrajou doma, tak by to teoreticky mohli zvládnout letos. Tak pochopitelně budeme vás informovat za chvilku o švédských hokejových hrách.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: Když si zamyslíme, tak únor 2025 je už pořádně vzdálená doba, ale když ve světě sportu řeknete, že někdo zvítězil 12krát za sebou v jakékoliv soutěži, tak to je úspěšný, úctyhodný počin. A vlastně obě tyhle série, respektive i to čekání, včera dokázali čeští hokejisti ukončit na švédských hokejových hrách.
1: Konkrétně série švédských výher na evropských turnajích skončila. Včera postarali se o to právě čeští hokejisté během úvodního dne švédských her v Ängelholmu. Národní tým vyhrál 3-1, skóre otevřel přeslovce Michal Kovařčík, druhou branku dal dorážkou ze vzduchu útočník Christian Reichl. Ten doplnil tým po konci klubové sezony v Německu a mluvil s ním reportér František Kuna.
2: Gratuluju k vítězství i ke gólu, který byl baseballový nebo lacrosový, nebo jaký byl?
3: Děkuju. Nějaký mix. Měl jsem štěstí, že se mi to tam skvěle odrazilo a taková pohotovost, že jsem to čepelí dal do brány.
2: Vy jste posledním nominovaným, tak jaký byl ten zápas po delší době za nároďák?
3: Tak já jsem hrál naposled neděli s týmem, takže ta pauza nebyla veliká, což pro mě bylo super, že jsem nevypadl z toho tempa, že jsem se rovnou zařadil a za nároďák je vždycky čest hrát, takže já jsem se moc těšil a chtěl jsem ukázat, že umím hrát hokej.
2: Švédové zatím neprohráli na evropské hokejové tour, vy jste jako první teď porazili. Čím se vám to povedlo?
3: Tak já myslím, že takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim, takže já si myslím, že taková všeho chuť.
2: Oni bývají silní na tom velkém kluzišti, kdy přehrávají hru ze strany na stranu. I to jste dokázali eliminovat třeba i dobrým forecheckingem, to byl taky klíč k úspěchu.
3: Jo, já si myslím, že jsme výborně s nima bruslili a tím pádem jsme dostávali jejich obránce pod tlak a jim nezbývalo nic, že ty puky nám dávat, takže to byl skvělý plán a dá se říct, že nám to celý zápas vycházelo, takže z toho jsme pak měli šance a některý jsme proměnili a dali jsme 3 góly.
0: To byl útočník hokejové reprezentace Christian Reichl, který se podílel gólem na 2-0 na tom, že Švédové už pouze v závěru snížili český náskok, no a nakonec to první vítězství Česka nad Švédy v Eurohockey Tour od února 2025 potvrdil gólem do prázdné branky svou druhou trefu utkání Michal Kovařčík.
1: V sobotu, tedy zítra, pak Češi budou hrát od 12 hodin s Finy, v neděli pak stejně tak od 12 hodin se Švýcary, samozřejmě v přímých přenosech tady na Radiožurnálu Sport. A v prvním zápase, když se ještě vrátíme k tomu včerejšku, tak v tom prvním zápase turnaje Eurohockey Tour v Ängelholmu vyhrálo Švýcarsko nad Finskem 5-4 po nájezdech.
0: No a každopádně tam už je dané před tímhle turnajem, že Češi skončí druzí v rámci toho celkového počítání Eurohockey Tour aktuální sezony, protože nemohli být ani první, protože Švédové měli jistý triumf ani níže, protože vlastně Švýcaři i Finové na tom byli o dost hůř před tímto turnajem.

0: Přidáme kontext tomu předešlému tématu, tedy výhře českých hokejistů na Švédy, na švédských hokejových hrách, protože jsme ve spojení s komentátorem i reportérem radiožurnálu Sport, který je přímo v Engelholmu, Františkem Kunou. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak Radim Rulík připsal 50. vítězství v národním týmu za ty 3 roky. On to prý ani nevěděl, ale co za tím vítězstvím tedy ještě můžeš připomenout stojí?
1: Stojí zatím to, že Češi sebrali Švédům to, co Švédové dlouhodobě umí, a to je to hrát na širokém kluzišti. Sebrali jim to třeba i dobrým napadáním, výborným pohybem, a tak třeba po dobré práci lidí jako Ondřej Beránek, Jiří Černoch, a jsou mezi nimi samozřejmě i jiní, tak Švédové najednou moc nevěděli kudy kam, protože na tom širokém kluzišti oni přehrávají situaci zleva doprava a pak zase zpátky a dělají to tak dlouho, než soupeř nezvládne vlastně obsadit hráče. A to se tentokrát českému týmu povedlo tohle eliminovat, takže Češi nebyli lepší v zápase jen úvodních pár minut a pak se ten výkon tak nějak pořád zlepšoval a český tým vyhrál nad Švédy, kteří byli do té doby neporaženi na evropské hokejové tour, v tom včerejším zápase rozhodně zaslouženě.
2: Dneska ráno i ode mě, myslíš, že za ten týden Švédové udělají nějaký krok, že třeba teď to pojali spíš jako skutečně přátelské utkání a na světovém šampionátu to bude úplně o něčem jiném?
1: Věřím tomu a možné to určitě je. Oni to jistě ukáží i ty další zápasy během už jen tohoto turnaje, protože troufnu si říct, od Švédů to bylo poměrně mdlé a možná k tomu přispěla i věc taková, že stadion nebyl plný, byť je poměrně malý, tady v Engelholmu kapacita haly je přesně 6310 fanoušků a zaplněn byl zhruba z 80% a někteří fanoušci ještě odcházeli před koncem zápasu. Asi to souviselo samozřejmě i s tím průběhem, protože český tým dlouho vedl 2-0, takže Švédové budou zase o něco jiní samozřejmě na světovém šampionátu. Už jen třeba během toho včerejšího zápasu měli v sestavě 8 hráčů z NHL. Český tým nasadil 3, ale plnohodnotně se dá počítat v podstatě jen Adam Klapka, útočník Calgary, protože zbylí 2, Alšer a Hovorka, odehráli dohromady za Floridu v té sezóně a v jejím závěru 8 zápasů. Takže já si myslím, že rozhodně tohle není věc, po které by Švédové měli nějak panikařit, a na světovém šampionátu to bude úplně, úplně jiný tým.
2: Co díry v ledu? Už bylo všechno v pořádku?
1: Ano, to bylo v pořádku. Díry v ledu, ta hlavní a nepříjemná, která zkomplikovala Čechům tréninkový život, třeba Michalu Kovařčíkovi, který říkal, že se necítil úplně ideálně, protože absolvoval vlastně jenom jeden plnohodnotný trénink, tak to už nic takového se nedělo, ale ta díra byla v tréninkové hale, které jsou ještě 2 nalepené na tu hlavní u Katena Areny, tak se to jmenuje tady v Engelholmu, ale zrovna Češi měli smůlu, že v jeden moment trénovali 3 týmy najednou na těch 3 halách, takže nemohli úplně jen tak jednoduše přejít, ale museli by čekat, takže ne, problém s tímhle rozhodně nebyl už.
0: Tyhle turné, přípravné i zápasy slouží hlavně k výběru těch povolaných pro mistrovství světa, které začíná přesně za týden, a výkon některých českých hokejistů včera asi možná lehce zamotal přemýšlení realizačního týmu v čele s Radimem Rulíkem o tom, koho nakonec vybrat, ať už to byl třeba debutující Dominik Pavla, který se připojil k repre pro tenhle turnaj, nebo Christian Reichl, který vlastně pro tenhle turnaj v uvozovkách zaskočil za některé zraněné borce. Třeba tihle dva, jak se ti líbili, možná někdo další, Františku?
1: Dominik Pavlát určitě, byl to přesvědčivý výkon, jediný inkasovaný gól až v závěru zápasu, kdy opravdu nemohl zachytit ten puk, nebo musel mít opravdu velmi velké štěstí, aby se mu to povedlo, protože to byla rána od modré čáry a před Pavlátem se v jednu chvíli vystřídalo 5, klidně až možná 8 borců, i když to možná trochu přeháním, každopádně tohle chytit nemohli, jinak to byl velmi spolehlivý výkon. Christian Reichl, ten navázal vlastně na zápasové tempo, protože naposledy hrál v neděli ještě finále nejvyšší německé soutěže, takže tam, co se týče zápasového tempa, v tom problém nebyl, ale samozřejmě ukázali se i jiní, třeba Petr Sikora v dobrém světle, 20-letý borec, který má čerstvou smlouvu s Washingtonem, 3-letou nováčkovskou, a během víkendu se budou ukazovat samozřejmě i další. Byť dostali přednost ti, u kterých to, nechci říct, že vypadá, že by měli nominaci jistou, ale jsou k ní možná trochu blíž, protože mají velké zkušenosti s mezinárodním hokejem, a to je trio útočníků Tomášek, Voženílek, Flek k té zkušenosti s mezinárodním hokejem, a to je trio útočníků Tomášek, Voženílek, Flek, která pak půjde do akce během víkendu a možná i kvůli výkonnosti pak

0: tak třeba půjde do zápasu znovu oproti původnímu plánu, který vlastně tak úplně není ještě, protože ta sestava je připravená na první dva zápasy.
1: Jak jste slyšeli od Františka Kuny, další zápas po vítězství nad Švédskem na těch švédských hokejových hrách čeká Čechy zítra v poledne proti Finsku. František Kuna zůstává ve Švédsku, aby i pro vás sbíral informace, aktuality a komentoval dané duely. Františku, moc děkujeme a hezký den přejeme.
0: Díky, hezký den, uslyšíme se odpoledne z tréninku českých hokejistů po 13. hodině. Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, často sledujeme to, jak se vyvíjí hokejová NHL, tak teď to můžeme opět udělat, protože přece jenom jeden duel docela zajímavý se hrál v noci na dnešek.
1: Philadelphia podlehla Caroline 1-4 i s Danielem Vladařem a Philadelphia tak už prohrává 0-3 na zápasy.
0: Daniel Vladař nezabránil svým, myslím, že zase dobrým výkonem porážce Philadelphia, 26 zákroků, 87% úspěšnost, inkasoval rozhodující gol v oslabení ve druhé třetině.
1: Ano, Carolina je teď na vlně, 7 zápasů playoff, 7 vítězství, no a zítra, tedy v noci, na zítřek českého času budou další série pokračovat, Buffalo-Montreal, tam aktuálně Montreal prohrává s Buffalem 0-1 a také Anaheim a Vegas, tam je to zatím 1-1 na zápasy.
0: My sledujeme často hokejovou NHL kvůli tomu, kdo by se mohl podívat na mistrovství světa z hokejistu, ovšem teď při té uplynulé zimní olympiádě jsme měli všechny ty nejlepší hokejisty ze zámoří v těch národních týmech. Mám

0: Je tady vlastně téma, které se týká také nezařazení některých disciplín do těch nadcházejících zimních olympijských her. Není to zatím oficiální, ale prohlášení, které jdou z Mezinárodního olympijského výboru, jsou relativně jasná.
1: Cyklokros a přespolní běh, přestože ještě teď o tom není oficiálně rozhodnuto, tak by neměly být v programu v roce 2030. Mluvila o tom šéfka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Kaventryová, že přeci jen ty letní sporty zatím ještě do zimní olympiády zařazeny nebudou.
0: Jsou tam odvětví, která jsou provozována na sněhu, na ledu. Mohli bychom se o tom trošku přijít aktuálně, bohužel třeba často klimatické podmínky jsou takové, že máte pouze na trati sníh, jinde nic, ale tak to je, asi všichni chápeme, co myslela. Nicméně ještě naději mají také lyžaři a snowboardisti ve volném terénu, takzvaný freeride, že by se zařadil, a také lesci na ledu. To by mě zajímalo, jestli by třeba Adam Ondra přesedlal.
1: To by mohlo být hodně zajímavé, ano.
0: Takže o tom se ještě bude rozhodovat na nějakém tom velkém širokém plénu na hlasování v červnu, ale cyklokrosaři i tedy další ti účastníci, kteří o to aspirovali, běžci přes pole, přes polní běžci,
1: krosaři,
0: musí utřít slzu a třeba doufat, že se zařadí do dalšího programu zimní olympiády, ale až o 4 roky později. Radiožurnál Sport pro vás bude vysílat i po 7:30, blíží se krátké zprávy. Hezké ráno.
2: České šampionky.
3: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
4: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
2: České šampionky.
3: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
2: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
3: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
5: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě. No.
2: České šampionky.
3: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
2: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Dobré ráno, 7:30. A teď zprávy s Eliškou Zábrockou.
7: Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO oznámit jejich společnou cestu na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Radiožurnál označil výroky za vytržené z kontextu. Prezident se s premiérem Babišem sejde za hodinu na Pražském hradě. Americký prezident Donald Trump dal Evropské unii ultimátum do 4. července, aby definitivně schválila obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak prý opět zvýší cla. Evropští politici Trumpovy výhrušky řešili už v týdnu, kdy se shodli, že nechtějí zbytečnou eskalaci a budou hledat s Američany společné řešení. Zároveň ale připraví i potřebná protiopatření v případě, že Trump své výhrušky splní. Většinu předchozích Trumpových cel zrušil nejvyšší soud a americká vláda teď musí dovozcům vracet miliardy dolarů. A v Praze nejezdí o prodlouženém víkendu metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražské povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera.
2: Sport.
7: Fotbalisté Bragy s českým golmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinále sice porazili Freiburg 2-1, v odvetě v Německu ale prohráli 1-3 a končí. Bundesligový tým se o trofej utká s Aston Villou, která vyřadila Nottingham Forest. Ve finále konferenční ligy se střetnou Crystal Palace a Rayo Vallecano.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 u Prahy a překážka na D46 u Pustiměře. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na úvaly. Na 5. kilometru u odpočívadla Beranka havarovalo osobní auto. Následky nehody můžou překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce zbystřete za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru srazilo osobní auto zvěř. Stojí v odstavném pruhu za světelnou šipku a čeká se na odtah. Na kamerách vidíme, že už se pomalu rozjíždí, takže za malou chvíli bude průjezd volný. A nehodu čekejte na silnici 7 z Chomutova do Prahy u Postoloprt. V úseku mezi dálnicemi došlo ke srážce auta se Srnou a objíždí se proti směru kolony, nečekejte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
9: Čeká nás slunečný prodloužený víkend, ale dnes ještě bude chladněji. Aktuálně se teploty stále ještě drží mezi 10 a 5 stupni Celsia. 6 stupňů teď mají třeba České Budějovice. Liberec hlásí 7 na 13 stupňů. Už se dostala teplota v Brně, kde je skoro jasno. Naopak skoro zataženo zůstává nad Karlovými Vary, kde je teplota na 6 stupních Celsia. Oblačnosti bude v průběhu dne pozvolna ubývat, takže se přeháňky budou vyskytovat už jen výjimečně. Bude to častěji jenom na horách na severu a na večer už bude všude projasněné nebe. 15 až 19 stupňů, to jsou dnešní maxima, na severu Čech to bude kolem 12 a v jižní Moravě nebo na jižní Moravě to bude až kolem 21 stupňů. Na horách naměříme většinou kolem 8. Ještě víkend, ten bude polojasný nebo skoro jasný, zítra většinou s teplotami kolem 20 a v neděli opět slunečno, teploty do 24 a na jižní Moravě až do 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 7.37, tady ten konec písničky od Pink mě vždycky trošku teda, no, dostane do nesnází. Já si z nich dostanu třeba tím, že řeknu, že dneska slaví 56. narozeniny jistý Luis Enrique. Říkám si, prožívá docela takový týden vítězství. My dneska teda slavíme den vítězství, 8. května, přeji vám krásné ráno a budeme pokračovat s kolegy dál ve sportovních aktualitách.
1: Krásné ráno, Švédové, už jsme o tom mluvili ráno dnes několikrát. Nejsou v této sezóně už v Eurohockey Tour neporažení a postarali se o to na jejich domácím podniku Češi. Mluvit o tom také teď o tom bude na úvod sportovního přehledu Jakub Kanta. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink v Engelholmu kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
3: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana strana a hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
2: Na posledním turnaji Eurohockey Tour před mistrovstvím světa ve Švýcarsku bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcarskem.
1: Hokejový reprezentant Petr Sikora se domluvil na 3letém nováčkovském kontraktu s Washington Capitals v NHL. 20-letý třinecký útočník bude bojovat o místo v prvním týmu. Teď je s reprezentací na švédských hrách a přiznal, že probojovat se rovnou do NHL bude těžké.
4: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co jim tam bojovat, ukázat se co v nejlepším světle a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět.
2: Hokejisté Philadelphia s českým brankářem Danielem Vladařem prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série playoff NHL. Flyers podlehli Caroline, tentokrát na domácím ledě 1-4. Hurricanes vyhráli v letošních vyřazovacích bojích všech 7 utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále východní konference.
1: Gólman Lukáš Horníček se s fotbalisty Bragy do finále Evropské ligy nedostal. V semifinálové odvetě podlehli portugalský tým podlehl v Německu Freiburgu 1-3. První utkání v Portugalsku skončilo 2-1. Druhým finalistou je Aston Villa, která po úvodní porážce 0-1 v anglickém souboji doma vyhrála nad Nottinghamem Forest 4-0. Druhá nejprestižnější pohárová soutěž v Evropě vyvrcholí 20. května v Istanbulu.
0: O týden později, 27. května v Lipsku, vyvrcholí konferenční liga. Ve finále se utkají fotbalisti Crystal Palace a Raja Vallecana. Angličani zdolali Šachtar Doněck i po druhé, tentokrát doma 2-1. Rajo zvítězilo ve Štrasburku stejně jako před týdnem na svém hřišti 1-0.
2: Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Rusku Zacharovovou 2-0 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Kalinské 9 matchbolů a prohrála 1-2. Marie Bousková podlehla Američance Townsendové 0-2. Tereza Valentová nestančila na světovou čtyřku Goffovou také ve dvou setech a stejným poměrem podlehla Barbora Krejčíková, první tenistce světového žebříčku Bělorusce Sabalenkové. Do druhého kola mužského turnaje prošel Tomáš Macháč, který vyřadil Řeka Cicipase 6-4, 7-6. Dalibor Svrčina ten podlehl 0-2 Kecmanovičovi ze Srbska.
1: A basketbalisté obhájců titulu v NBA s Oklahoma City Thunder porazili Los Angeles Lakers 125-107 a ve druhém kole playoff se ujali vedení 2-0 na zápasy. Stejně jsou na tom i hráči Detroitu Pistons v sérii s Clevelandem, kteří si tentokrát poradili s Cavaliers před svými příznivci 107-97.
2: Už za pár hodin začne v maďarském Segedu světový pohár v rychlostní kanoistice. Výsledky v seriálu budou mít nově větší význam v systému olympijské kvalifikace. Jako první odstartují rozjížďky kanoistů na kilometrové trati s olympijským vítězem Martinem Fuchsou, který v neděli absolvoval pražský maraton.
5: Nohy nevozívají se mi, takže jsou asi v pohodě jako úplně, ale já jsem dělal fakt všechno pro to, abych se co nejvíce jako zregeneroval. Samozřejmě uvidíme, co budou dělat, až pojedu úplně jako na maximum, jestli třeba dřív vytohnou nebo tak, ale já doufám, že ne, že všechno bude v klidu a že mi to jako nějak neuškodilo.
1: První rozjížďku má Martin Fuchsa na programu před 9:30 dopoledne. Celkem je na úvodním světovém poháru ve startovních listinách 33 českých reprezentantů.
2: A po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt, který pojede po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Favoritem je při neúčasti fenomenálního Slovince Pogačara Dan Vingegaard.
0: A my pochopitelně i o Giro budeme mluvit už ráno, protože se s námi spojí kdo, Kubo, Marku?
1: František Raboň.
0: Tak poslouchejte, teď jste slyšeli dalšího Jakuba v našem vysílání. Jakuba Kantu, děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Shodli jsme se s Jakubem Markem, že 8. květen přináší tolik různých zajímavých jubileí, ať už narozeninových oslavenců, anebo připomínek historických sportovních počinů, že bychom teď tomu krátce mohli věnovat pozornost. Tak ty máš jubileum narozeninové?
1: Ano, 60 let, pokud dobře počítám, ano. Jedné z Claudiu Taffarelovi, to je bývalý brazilský fotbalový golman, samozřejmě ten, kdo si pamatuje světový šampionát v roce 1994 a ten penaltový rozstřel a neproměněnou penaltu Itala Roberta Baggia, tak na druhé straně byl v brance Brazílie právě Claudio Taffarel.
0: Já jsem na jeho jméno narazil vlastně docela nedávno a úplně mě to překvapilo. Možná zbytečně, protože Alisson Brazilec chytá za Liverpool a on tam Taffarel dělal 4 roky trenéra brankářů. Ale viděl jsem ho na jednom ze záběrů anglické fotbalové premiéry, takže tahle legenda dneska 60. Přejeme všechno nejlepší. Jinak z Brazilců třeba Lucio, toho možná pamatujete z Bayernu Mnichov, 48 let, trošku mladší borec. Když jsme u toho fotbalu, tak německá historie pamatuje několik mužů, kteří spojili svou kariéru s jediným klubem. Jedním z nich je legendární hráči trenér Thomas Schaaf, který jako hráč strávil celou kariéru v Brémách a vlastně i jako trenér se tam podílel na jednom titulu v roce 2004 a dneska je to přesně 22 let, co právě Werder získal s obrovským přehledem ten 4. a zatím poslední titul v Bundeslize. Další konsekvence můžeme dodat jindy, ale možná bychom se ještě mohli zastavit u toho mimo fotbalového tématu horolezectví.
1: Horolezecké výročí v roce 1978 právě 8. května horolezci Reinhold Messner a Peter Haber jako první zdolali nejvyšší horu světa Mount Everest bez kyslíkového přístroje.
0: No bylo to opravdu velké tehdy pro Reinholda Messnera, který se pokoušel vlastně zdolávat ty 8000 od roku 1970, ale měl tam vlastně několik tragických výstupů. Přišel o bratra na Nanga Parbat, pak o 2 kolegy na Manáslu v roce 72 a pak ale postupně začal zúročovat tu svou, já bych řekla, že jako buldočí zarytost, že to prostě zdolá tu přírodu a on se pak stal později vlastně prvním člověkem, který zdolal úplně všechny 8000 všech těch 14, ale to bylo až daleko potom v roce 78.
1: Ano, tu korunu Himalaje, kterou jako první Čech zdolal Radek Jaroš. A ještě můžu připomenout jedno už hodně historické datum. 8.5.1897 byla založena Česká amatérská atletická unie, což byl začátek organizované atletiky v českých zemích.
0: Tak to je docela hezké i vzhledem k tomu, že dneska budeme mluvit s tím úplně čelním, nejčelnějším představitelem České atletiky.
1: Ano, Libor Varhaník, předseda České atletiky, by se s námi měl spojit zhruba za necelou hodinu a budeme se bavit hlavně o dnešním mezinárodním mítinku chodeckém v Poděbradech.
0: Ano, my vás budeme zvát do Poděbrad, zveme vás tradičně taky na návštěvu našich desítek s Pavlem Horvátem živě. Bude s námi i Antonín Panenka. Teď aktuálně nejblíž 18. května s námi bude i Jan Rezek a zamíříme na sever Čech.
2: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
3: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
4: Zprávu v naší době. Bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
5: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
4: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
2: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
6: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
3: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
2: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
3: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No my to připomínáme na těch živých desítkách, ale teď poslední dny jsme začali připomínat to výročí také chronologicky den pod ní, jak to všechno bylo před tím velkým 20. červnem roku 1976, my nabízíme náš seriál.
1: Vracíme se o 50 let zpátky, abychom si tedy 50krát připomněli cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu a dnes pro vás máme samozřejmě další díl v kalendáři a v rozhlasovém archivu se přemístíme přesně 50 let zpět, tedy do 8. května roku 1976.
7: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv. V Praze začal 29. ročník závodu Míru, největšího amatérského cyklistického závodu na světě.
8: Závod Míru byl jednou z největších a nejočekávanějších událostí v éře socialistického Československa.
9: Účastníky z 19 zemí uvítal v rozkvetlé májové Praze člen sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa a šéfredaktor Rudého práva Oldřich Švestka, který zdůraznil význam závodu pro upevnění a prohloubení míru na celém světě.
8: Už týden dopředu se v novinách a časopisech objevují rozhovory s účastníky, představení jednotlivých týmů, podrobné mapy a rozbory jednotlivých etap. Tentokrát se jede směrem Praha-Varšava-Berlín s náročnými horskými úseky v Tatrách, s jasnými cíly a úkoly, jak také připomíná československý filmový týdeník z té doby.
10: Výsledky tentokrát rozhodovaly také o účasti na olympijských hrách v Montrealu.
8: 8. května roku 1976 byla sobota. První liga se ten den nehrála. Po vložené středě jsou tentokrát zápasy naplánované na neděli, kdy je i bratislavské derby mezi vedoucím Slovanem a sedmým Interem a pak i na pondělí. Ale o fotbalu se i tak mluvilo a psalo hodně. V seriálu československého sportu Před odvetou tentokrát reportér zpovídá záložníka Josefa Modera, který dal první gol v úvodním čtvrtfinále proti Sovětskému svazu v Bratislavě na Tehelném poli. Moder v rozhovoru přiznává, že se mu v národním týmu trochu stýská po některých spoluhráčích z košické Lokomotivy, ale chápe, že v reprezentaci teď zkrátka hrají ti lepší. Před odvetou v Kyjevě, kam si Československo poveze náskok 2-0, připomíná, že má národní tým momentálně asi nejlepší obranu v Evropě a že by 22. května měl i díky tomu stačit k postupu jeden vstřelený gol.
11: Gol! Gol! Moderova strela a gol! Branka Rudákovca ani nepol! To bolo prekvapenie, zdalo sa všetkým, že lopta ide mimo brány, obletela múr a z Moderovej kopačky skončila v sieti. Takisto ako v stretnutí v Bratislave, Moder prvým strelcom tohto stretnutia.
8: My už nezvíme, že by stačil, ale Čechoslováci dali tenkrát hned dva. Oba právě Moder, ale to teď ještě nechme stranou. Teď je teprve 8. května roku 1976. Je víkend a tu je také tradiční naděje pro všechny sázkaře, kteří se i z rádia mohli v pravidelných časech dozvídat výsledky Sazky a vylosovaná čísla Sportky.
12: A závěrem zpráva pro sázející. Čísla vylosovaná.
8: V novinách se ve sloupcích pro sázkaře pravidelně objevují také různé rady, třeba rozpisy s jedničkami, nulami a dvojkami, tedy typy s výhrami domácích, remízami a vítězstvími hostů v Sazce. Čas od času odhalí svou vášeni známé osobnosti. 8. května roku 1976 prozrazuje v československém sportu svá oblíbená čísla Marián Masný, útočník bratislavského Slovanu a fotbalové reprezentace.
13: Dozvěděli jsme se, že stejně jako mnoho jiných fotbalistů i on pokouší paní Štěstěnu dost pravidelně, i když je k němu zatím skoupá. Přesto si najde vždy chvilku na proškrtání sázenky a potom napětě čeká v neděli u televizoru na losování. Šestici jeho oblíbených čísel tvoří 7, 11, 13, 27, 39 a 44. A i on věří, že jednou mu určitě vyjde první, protože Marián Masný není v žádném případě pesimista. A jestliže vyhraje těch kýžených 200 000 korun, pak je investuje do stavby rodinného domku a v případě, že by mu něco zbylo, anebo mezi tím získal větší byt, pak by přišla na řadu cesta kolem světa. Protože i když toho Marián Masný už ve světě hodně viděl, přesto je ještě hodně míst, kam nezavítal. Popřáli jsme Mariánovi Masnému, aby mu to vyšlo a nejen v sázení, ale i v jeho sportu. Kopané.
8: Minimálně ve druhém případě už nezvíme, že to vyšlo skvěle hlavně 20. června roku 1976. Do evropského zlata zbývá 43 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a město Poděbrady.
1: Radiožurnál 8 hodin. A teď další zprávy s Eliškou Závrockou.
2: Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. Papež Lev XIV. Je přesně rok v čele katolické církve. Čeští hokejisté porazili na švédských hrách domácí výběr 3-1. Nehoda komplikuje provoz v Kladně v Americké ulici. A čekáme oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel se za půl hodiny sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
4: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlov v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na Pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčelem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
5: Abemus papam.
6: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví své narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby.
7: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
8: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval, postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě natočeného pro Netflix upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
7: If we take care of nature, nature will take care of us.
8: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Sport.
9: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Christian Reichel, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho do prázdné branky na konci. I přesto ale přiznal, že by si představoval jiné utkání.
10: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím absolvoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutáž dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
9: V prvním zápase turnaje porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech a právě tyto dva týmy budou soupeřem českého výběru ve dvou víkendových duelech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u sjezdu na Lipník a nehoda v Kladně v Americké ulici. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na kilometru 294 zastavil autobus s defektem. Podle policistů stojí v pravém pruhu, musí se vybočovat, tak opatrně. Kromě toho jsou dálnice průjezdné plynule bez zásadních komplikací. A v Kladně opatrně v Americké ulici směrem z centra města mezi kruhovými objezdy u prodejen Penny Market a Lidlu je hlášena nehoda, okolo se ale projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou 8 stupňů. Tolik zprávy.
12: Hezké sváteční ráno přejeme společně s Jakubem Markem ze studia Radiožurnálu Sport.
13: Krásné ráno.
12: Tak si to představ, Kubo, že na začátku nějaké sportovní soutěžní sezony seš přeřazený z elitnější do méně elitní prestižní soutěže. Nakonec ale v té soutěži vlastně bušíš na brány finále a pak je prolomíš a můžeš hrát o trofej. Tohle je příběh fotbalistů Crystal Palace, kteří původně se nominovali do Evropské ligy, ale kvůli tomu, že mají stejného majitele nebo měli stejného majitele jako Lyon, tak šli do konferenční ligy. Místo nich šel do Evropské ligy Nottingham a osud obou týmů se včera večer, řekněme, rozjel jinými směry.
13: Tak to vezmeme od té prestižnější soutěže Aston Villa s Nottinghamem, první semifinále. Nottingham doma vyhrál 1-0, ale v té odvetě Aston Villa dominovala, vyhrála 4-0 a postoupila do finále Evropské ligy, tento klub z Birminghamu, a v tom druhém semifinále tam bojoval Freiburg s Bragou, s golmanem Lukášem Horníčkem, a nakonec, přestože portugalský tým doma vyhrál 2-1 i díky českému golmanu, tak včera ve Freiburgu nakonec Braga podlehla 1-3, nepostoupila, no a určitě velkou zásluhu v vozovkách na tom měla červená karta Bragy v 6. minutě. Už právě Braga dostala červenou kartu a dohrávala téměř celý zápas, tedy o jednoho hráče méně.
12: Freiburg tak vyrovnal rekordní sérii Sevy z let 2014-16 z počtu 11 vítězství doma právě v Evropské lize za sebou. A bude hrát 20. května v Istanbulu finále Evropské ligy proti specialistovi na tuhle soutěž, protože Unai Emery vede Aston Villu a už bude trénovat vlastně čtvrtý různý klub ve finále. Třikrát vyhrál se Sevillou, jednou s Villarrealem, 2019 padl s Arsenalem, tehdy s Chelsea, to si možná pamatujete, Petr Čechu toho, ale teď Aston Villa proti Freiburgu. A ten další příběh, to je ten příběh Crystal Palace, tak tam je konferenční liga.
13: Crystal Palace, řekl bych, dominoval v tom dvojzápase s ukrajinským Šachtarem Doněck 3-1 a 2-1, to byly ty dva výsledky dvou těchto semifinálových zápasů. Crystal Palace tedy ve finále a proti Crystal Palace ve finále bude hrát španělské Vallecano, které přešlo přes francouzský Strasbourg.
12: Ano, takže Německo anglické měření a Španělsko anglické měření v těch dvou méně prestižních soutěžích, bude to anglicko-francouzské měření Lize mistrů. Takže se máme na co těšit, bude to v vrchole 20. května Evropská liga, 27. května konferenční liga, 30. května Liga mistrů. Přehled o fotbale máte za chvilku, vám doplníme informace o ledním hokeji.
3: Radiožurnál Sport
0: a Jan Pěruška.

0: Je 8. května, posloucháte Radiožurnál Sport, když jsme už jmenovali, kdo dneska slaví narozeniny, tak nesmím zapomenout ani na vlastně docela nedávného stále účastníka desítky Pavla Horváta. Byl tady hostem Václav Procházka, bývalý Pavlův spoluhráč, je mu dneska 42. V úterý pravidelně slýcháváte Čistou hru, kterou hostí jiný Procházka.
1: Procházka Martin, který je teď s námi ve spojení. Hezké ráno.
0: Martine, krásný sváteční den přejeme.
2: Hezký den.
0: Tak máme za sebou vítězství Česka nad Švédskem na úvod švédských hokejových her. Kubo, můžeš pokračovat.
1: Češi vyhráli 3-1, poprvé v sezóně porazili Češi Švédy. Čekal jsi to?
2: Přiznám se, že se ten tom opravdu nečekal, protože Švédové opravdu vypadali velmi dominantní v této sezóně právě v těchto přípravných turnajích, ale včera náš tým nastoupil velmi kvalitně připravený. Byli jsme, dá se říct, od začátku lepším týmem, měli jsme lepší pohyb, všichni hráči dodržovali předepsanou za mě taktiku. Naopak Švédové mi přišli, že si asi myslí, že to utkání zase vyhrajou úplně lehce, snadno, a přišli mi takový nemastný, neslaný, vůbec jim to nešlo, nevěděli, co mají hrát, evidentně prostě nebyli dobře připraveni.
0: My jsme se na to zhruba před hodinou ptali komentátora toho utkání Františka Kuny, kdo je mohl zaujmout, protože stále se bojuje o sestavu pro mistrovství světa, které začíná přesně za týden. První zápas chytal Dominik Pavlát, brankou se ukázal taky Christian Reichel, který byl dodatečně povolaný. Někdo jiný třeba, nebo právě tihle dva tě zaujali?
2: Já bych asi tam nikde nikoho nehledal úplně, že by někdo nějakým způsobem byl nadstandardní, že by podal výkon. Já bych to řekl, že to opravdu bylo celkově podaný jako týmový výkon, že všechny pětky, všechny útoky, které nastupovaly, nebo celé té pětky, tak si rozuměli. Nebyl tam nikdo z hráčů, který by vyčníval, a prostě ty hráči skvěle dobruslovali, měli výborný pohyb, dodržovali ty pokyny. No a celkově ten zápas se vlastně rozhodl díky tomu, že se podal takový týmový výkon.
1: Ty už si to říkal, že Švédové byli takový trochu v pozovkách neslaní, nemastní, asi nepředvedli ještě své maximum. Myslíš, že to je tím, že to třeba berou ještě jako tak trochu přípravný zápas, čekáš za týden na světovém šampionátu od nich víc?
2: No, já když to řeknu takhle, v roce 2024 náš národní tým v Brně, když jsme hráli poslední přípravný turnaj, tak nám to taky takhle jako kdyby nešlo, jako kdyby jsme nehráli úplně tak, jak by jsme si fanoušci asi nebo všichni fanoušci si představovali. Dal by se na to takhle svést, ale já si myslím, že Švédové to trošku nečekali od našeho týmu, že budeme hrát takhle kompaktně, že jsme měli takové nasazení, že ti hráči opravdu byli velmi dobře připraveni. A naopak si myslím, že Švédové, kteří pozvali zase hráče z NHL, tak jako kdyby najednou ještě nestačili zapadnout do té sestavy, jakože nevěděli, co mají hrát, tak proto najednou vypadali takový, že prostě to nejsou ty Švédové, který jsme viděli během té sezóny, co poráželi všechny týmy.
0: Martin Procházka s námi ve vysílání. Češi mají za sebou tedy poprvé od února 2025 zvládnutý zápas Eurohockey Tour proti Švédsku. Když se teď budeme bavit o tom, že dneska nějakým způsobem potrénují, mají před sebou ještě dva přípravné duely, asi dostanou šanci taky hráči, kteří se nezapsali včera tedy do listiny, co se týče odehraných minut proti Švédsku. Jak náročné to bude, to ladění a vlastně i vybírání konečné soupisky pro mistrovství světa i potom včerejším výkonu?
2: Tak myslím si, že ten včerejší výkon trenérům určitě teďka trošku zamotal víc hlavu, protože opravdu to bylo velmi, velmi dobře, velmi dobré utkání provedené od všech těch hráčů. Uvidíme samozřejmě v tom zítřejším proti Finsku, jak ti další hráči, jak se svým způsobem ukážou, jak se prosadí. Ale myslím si, že Radim Rulík to už má zase jako vždycky, si myslím, hodně v hlavě, že už má nějaký ten přehled o té sestavě, že už jenom o pár místečkách se rozhoduje. Takže uvidíme to zítřejší utkání a samozřejmě potom ještě nedělní ten ze Švýcarama. Takže nemyslím si, že úplně by nějakým způsobem zasahovalo to, jakým způsobem teďka úplně některý hráči odehrají, že už Radim Rulík má sestavu v hlavě.
1: V Engelholmu je širší kluziště, jak o tom mluvil náš reportér František Kuna, tak vypadá to, že možná českému týmu by to mohlo svědčit.
2: To svědčilo, bylo to vidět i právě včera, protože ten pohyb jsme měli výborný, všude jsme byli, jak se říká, o kruček rychlejší, důraznější jsme byli velmi důrazní souboje, jsme vyhrávali, což málo kdy se nám proti Švédům daří, Švédové většinou jsou velmi silní v osobní souboji, držení kotoučů, naopak včera to bylo na naší straně. Což mě taky právě trochu překvapilo, že jsme byli takhle dominantní, výborně se zapojili ti hráči právě, kteří dostali včera šanci, ty nováčci, a opravdu to bylo, jak říkám, týmově perfektně provedené utkání z jejich strany.
0: Máme radost, že Češi porazili Švédy při prvním startu na švédských hokejových hrách 3-1 a odstartovali tak ten závěrečný přípravný turnaj před mistrovstvím světa úspěšně. Ještě jedna věc, která se týká vlastně i reprezentanta toho aktuálního výběru, Petra Sikory, který podepsal 3letý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Martine, prý tam stačilo k doladění toho kontraktu jenom podepsat a dát nebo podepsat elektronický formulář, musel mu prý u toho asistovat Michal Kovařčík. To se posunuly ty věci, co? Od tvých let.
2: To se posunuli hodně, no. Já si pamatuju, když mě přišel kontrakt, tak mi přišel faxem.
0: No jo, tak tehdy to asi bys podepsal, musel bys to poslat zpátky. Nicméně spíš na ty šance, Sikory. Zda si nějakým způsobem myslíš, že třeba může hned naskočit do příští sezony, nebo jak to u něj vidíš?
2: Samozřejmě bude záležet, kolik dostane prostoru, jaký podmínky pro něho připraví. On je takový ten bojovnej, nebojácnej, ukázal to samozřejmě už jak na 20. Myslím si, že skauti moc dobře o něm vědí, jaké přednosti má, takže bude záležet samozřejmě, kolik dostane prostoru v těch přípravných zápasech. Je to nováčkovský kontrakt, může se mu to povést, jak říkám, je to takový ten průbojný, drzej, mladý hráč, takže uvidíme, moc mu to přeju, tam samozřejmě podepsat 3letý kontrakt v NHL, paráda.
0: Martin Procházka s námi ve vysílání, muž, který mluví pravidelně s námi, my pravidelně rádi vzpomínáme na jeho velké úspěchy. Tento týden v úterý jsme vzpomínali v čisté hře na vítězný ten turnaj ve Vídni v roce 96. Můžete si pustit třeba na našem YouTube záznam toho celého rozhovoru. Tak Martine, nezbývá než tobě, muži vítězství, na den vítězství popřát opravdu krásný sváteční 8. květen. Měj se hezky.
2: Vy také, všem přeji hezký den. Naslyšenou.

0: Ariem v našem vysílání, pokud slavíte také pátek a posloucháte nás, tak o to větší pochvala k vám směřuje, protože nějakým způsobem si říkáme, že třeba během volného dne lidi neposlouchají rádio, ale pokud to činíte, tak vás Jakubem Markem snad pobavíme. Teď informace o tenisovém turnaji v Římě ATP WTA Masters a jak to dopadlo včera?
1: Dařilo se dvěma Čechům. Tomáš Macháč porazil Řeka Tsitsipase 6-4 a 7-6. To bylo první kolo a ve druhém kole zvládla svůj duel Linda Nosková, ta porazila Rusku Zacharovou 6-4 a 6-1.
0: Bohužel vypadli vlastně další Češi, ať už Dalibor Svrčina v prvním kole s Srbem Kecmanovičem 0-2 na sety, anebo další čtyři Češky, pokud dobře počítám.
1: Kateřina Siňáková, ta byla na kurtu hodně dlouho, přes 3,5 hodiny. Nevyužila 9 matchballů a po setech 6-4, 6-7 a 5-7 nakonec podlehla Rusce Kalinské. Tereza Valentová tam měla proti sobě mnohem zvučnější tenisové jméno, Američanku Goffovou, která loni ovládla antukové tenisové Roland Garros, a Tereza Valentová prohrála po setech 3-6 a 4-6.
0: Můžeme se podívat na dnešní program ještě, že zasáhnou další čeští tenisti do programu, ať už do druhého nebo do třetího kola.
1: Promiň, já ještě doplním včerejší další dva výsledky. Marie Bousková, ta prohrála s Američankou Townsendovou 3-6 a 5-7 a Barbora Krejčíková pak večer podlehla světové jedničce Bělorusce Sabalenkové 2-6 a 3-6.
0: Ano, omlouvám se, že jsem to nedoplnil, tak teď tedy ten výhled. Popolední Češi Jiří Lehečka proti Němci Štrufovi a mezi muži ještě nastoupí pak později odpoledne Vít Kopřiva proti Francouzi Umberovi.
1: A v žena
0: Lehečka proti Němci Štrufovi a mezi muži ještě nastoupí pak později odpoledne Vít Kopřiva proti Francouzi Umberovi.
1: A v ženách bude bojovat o postup do

0: ale vzhledem k tomu, že je to na dálku, tak potřeboval ještě jakéhosi v uvozovkách notáře.
1: Ještě vlastně s Michalem Kovařčíkem jsme to oba dva podpisovali, protože tam musí být jedna osoba, co to jako dotvrdí, že jsem to já podepsal, takže on to taky musel podepsat.
2: Michal Kovařčík je Sikorův klubový spoluhráč Střince a s tím dost souvisí to, že jsou na švédských hrách na hotelu společně.
1: My jsme leželi na pokoji a dostal jsem hovor, že to je ready, ať to podepíšu, tak jsem mu řekl, ať mi tam hodí jeden autogram taky.
3: To zní něco jako půjdeš mi za svědka, ne?
1: Tak,
2: jo. Ano. Přikivuje Petr Sikora. Teď si asi říkáte, jak je možné s klubem NHL podepsat smlouvu na hotelovém pokoji ve Švédsku. Je to jednoduché, ale v něčem pro českého hokejistu i trochu komplikované.
1: Na mobilu jsem to měl, jsem to držel v mailu, pak jsem podepsal prstem, ale asi na 50 pokusů, protože mi to nešlo. Vypadalo to strašně ten podpis, takže po nějaké době jsem to zvládl podepsat prstem. Michal, jo, ten měl krásný podpis. Pak jsme se na to dívali, porovnávali a jsem to měl naškrábané, jak střední třídy a Myšák už má velké zkušenosti v tomhle.
2: Sikora má smlouvu s Washingtonem, s týmem, kde hrál další člen současného kádru ve Švédsku. Obránce Michal Kempný, který má s klubem z hlavního města Spojených států dokonce Stanley Cup. Sikora ale vyzvídal už dřív.
1: Určitě jsem se už ptal i střenci kluku, jak to tam chodí, jaký tam mají humor, pojídlo a různé všechny věci, takže určitě se tady těchto kluků vždycky zeptám na to, co mě zajímá.
3: A jaký tam mají humor?
1: Myslím, že máme tady lepší. Moje angličtina ještě není úplně dobrá, takže jim úplně nebudu rozumět, ale taky s něma určitě bude sranda.
2: K tomu, aby se od podpisu smlouvy prstem na mobilu dostal až do NHL, ale vede ještě dlouhá cesta. Nejvyšší čas začít. Sikorovi je 20 let.
1: No, splněný jsem to ještě není, prostě si to vážím, že mi tu smlouvu nabídli a zase je to další kruček blíž k tomu snu. Tak já už bych tam chtěl určitě jít zabojovat, zkusit to.
2: Říká aktuálně reprezentační útočník Petr Sikora, který ještě předtím, než se začne učit angličtinu třeba i z filmů, jak přiznal, bude bojovat na švédských hrách o nominaci na mistrovství světa. Šanci ukázat se trenérům v zápase bude mít ještě dvakrát. V sobotu proti Finsku a v neděli v utkání se Švýcary. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
1: Dobré ráno, 8:30. Zprávy s Eliškou Zámrockou.
2: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na den vítězství se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Počet obětí výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chunan vzrostl na 37. Uvedla to agentura Nová Čína s tím, že se jeden člověk stále pohřešuje. Sklad s petardami a ohňostroji vybuchl v pondělí. Příčinu exploze dosud úřady neuvedly. Podle čínských státních médií policisté předvolali k výslechu 8 lidí, podezřelých z toho, že výbuch způsobili. Čína kvůli explozi tento týden pozastavila provoz ve všech společnostech vyrábějící zábavní pyrotechniku v této oblasti. A u příležitosti dne vítězství dnes na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjede parní vlak. Cestu z Jindřichova Hradce a zpět doplní historický program. Rekonstrukci dobových událostí z roku 1945 předvedou v terénu i ve vlaku členové klubu vojenské historie KVH44. Společnost Gepard Express zveřejnila podrobnosti k jízdě na svých webových stránkách. Sport. Hokejový brankář Daniel Vladař neodvrátil v play-off NHL další porážku Philadelphie a ve druhém kole čelí vyřazení. Český reprezentant sice pochytal 26 střel, ale i tak Flyers prohráli s Carolinou 1-4 a v sérii ztrácí už 0-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Silný provoz na D1 v Brně a o zdržení také na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 23. kilometru je teď čerstvě hlášená nehoda. Kolona má asi kilometr, tak opatrně dobržďujte. Na D1 pak je silnější provoz také na příjezdu do Brna směrem z Prahy, a to před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196. Jedou pomalej kamiony od sjezdu na výstaviště z kilometru 190, osobní auta projíždí levým pruhem rychleji. A na D1 pak pozor i z Brna do Ostravy, za sjezdem na Lipník nad Bečvou na kilometru 294 zastavil autobus s defektem, podle policie je v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Prodloužený víkend přinese do Česka hlavně slunce, minimum deště a postupně se bude oteplovat. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasné nebe, přehánky se budou vyskytovat výjimečně, pokud ano, tak to bude na horách na severu. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu Čech chladněji kolem 12, kdežto na jižní Moravě odpoledne naměříte kolem 21 stupňů. A ještě víkend, ten bude polojasný nebo skoro jasný, zítra taky přehánky jenom výjimečně a zítřejší maxima kolem 20 stupňů. V neděli potom opět slunečno, teploty do 24 a na jižní Moravě až do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport tento týden jsme věnovali díly naší pravidelné encyklopedie různým túrám, kam můžete vyrážet. Byly to možná i tipy pro ty z vás, kteří by chtěli využít těch dnů prodlouženého volna na nějaký výlet. Ale teď tady máme téma, že se dá pochopitelně na svátek i sportovat, a to v dost pokročilém věku.
1: Ano, ano, nejsou to žádné túry, je to sportovní chůze. No a ve sváteční den bude k vidění na českém území elitní atletika právě v tomto směru, protože Poděbrady dnes hostí tradiční chodecké mezinárodní závody, a proto jsme teď ve spojení s předsedou Českého atletického svazu Liborem Marhaníkem. Hezké ráno.
2: Dobré jitro.
1: Vy už jste teď v Poděbradech na lázeňské kolonádě, sice ty hlavní kategorie tam ještě budou, ale přeci jen vy už za chvíli půjdete na slavnostní vyhlášení, tak co už se tam dělo?
2: Děl se neuvěřitelně zajímavý, krásný závod, o který jsme rozšířili tradiční 94. ročník rodinného stříbra chodeckého závodu v Poděbradech, a to byl závod seniorů nad 70 let. A my jsme tím chtěli ukázat, že atletika je sport na celý život, a já jsem byl úplně mile překvapen, když jsem tam viděl 100 členů DAF čekající na start, a v jeho čele 102 letou dámu, která se těšila, jak si užije tento sportovní zážitek.
0: Tak nejen proto, že se jezdí do Poděbrad léčit taky, myslím, srdce, tak je to pro mnohé taky srdeční záležitost, ten sport, a dokládají to tedy v tomhle neuvěřitelně pokročilém věku. To je fascinující.
1: Vy tam máte i ty mladší kategorie. Kolik je ten rozptyl? Kolik je nejmladším účastníkovi závodu?
2: za pár okamžiků bude startovat běh starosty, protože samozřejmě pro ty nejmenší žáky základních škol určitě upřednostňujeme běh před tou chůzí, protože ty pravidla by byly obtížné sledovat, takže já si myslím, že určitě ten rozptyl bude větší, než je tradice závodu, takže vidím to tak na 96 let, 97 let toho rozptylu mezi těma účastníkama, nejmladším a nejstarším, což mi přijde naprosto úžasné.
0: Ano, je to opravdu fascinující. To říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, přímo z Poděbrad, kam se tedy na tu lázeňskou kolonádu i v minulých letech sjížděly velké chodecké hvězdy z celého světa. Dostáváme se teď tedy i k tomu elitnímu závodu. Bude tomu tak i letos, že tam jsou opravdu, nebo se je tam vybraná společnost?
2: Já myslím, že nic už lepšího než letos do Poděbrad přijet nemohlo, protože tím, že je to závod zařazený v té nejvyšší zlaté kategorii závodu světové atletiky, tak je o něj maximální zájem, a jsme rádi, že tady můžeme přivítat olympijského vítěze z Paříže, olympijského vítěze z Tokia, mistra světa z Tokia, mistra Evropy z Říma, a ten souboj bude určitě neuvěřitelný, protože bude dál dokreslen třeba vítězem mistrovství světa družstev, a to samé v ženské kategorii. Světová rekordmanka, která tady šla, Garcia, která šla světový rekord, určitě bude mít krásný souboj s dalšíma dámama, které přijeli a které jsou držitelky medailí z mistrovství světa či olympijských her, a myslím, že se máme na co těšit. Takže věřím, že počasí vydrží, a jak v 15 hodin, tak pak v 18 hodin se můžeme těšit na špičkové světové výkony.
1: Česká chůze aktuálně nedosahuje té úplně elitní světové výkonnosti, přesto budou tam nějaká česká jména ve hře?
2: Tak já se těším především na kategorii do 22 let, kdy tam máme perspektivní závodnici, která byla šestá na mistrovství Evropy v minulém roce, a samozřejmě i Vít Laváč, který byl účastníkem už dvou olympiád, je přítomen, ale věřím, že se česká chůze ještě probudí, a že při té tradici, kterou tady vidí, a při té konkurenci, takže to bude evokovat ty další mladé české chodce k tomu, aby se jejich výkonnost zlepšila.
0: Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, s námi ve vysílání. Já osobně a

0: se tam konají tradiční dny poezie. Osobně jsem si vyzkoušel, jaké je to a několikrát hrát na té kolonádě třeba klasickou hudbu, moc příjemná záležitost, ale můžeme to brát, že to je i součást vlastně toho tradičního chodeckého kalendáře. Tak co zatím, pane Varhaníku, stojí, že právě Poděbrady?
1: Tak bezesporu je to ta, především ta tradice, jak už jsem zmiňoval, to rodinné stříbro, kdy se vlastně chodilo z Prahy do Poděbrad, 50 kilometrů, závod, který v podstatě ve světě chodeckém nemá obdoby, a my jsme potom samozřejmě z logiky věci přešli na okruh, a ten okruh, tak jak ostatně zmiňoval například medailista ze světových soutěží a mistr Evropy poslední Perseus Kenström, který tvrdí, že to je nejlepší okruh na světě. A my jsme rádi, že nejenom ten genius loci, že všichni bydlí na kolonádě, tady bydlí vlastně na startu a v cíli. Takže to je jako úžasné. Ten okruh je velmi rychlý a ten park lázeňský, o kterém jste mluvil a který samozřejmě nabízí mnohem víc než jenom ten park a i ty kulturní zážitky, poezy a různé další eventy. Ale my se snažíme také rozšířit, takže máme tady právě uprostřed lázeňského parku velký projekt pro rodiny s dětmi, atletika pro děti, základní pohybová atletická gramotnost a určitě všechny zveme, protože je to mimořádně krásné prostředí a budeme rádi, když přijde co nejvíc dětí.
2: Světová atletika dlouhodobě tak trochu hledá optimální chodeckou vzdálenost na velké akce. Aktuálně je to nově od tohoto roku, tedy roku 2026, maraton a půlmaraton. Ten se půjde dnes po Poděbradech. Co říkáte na tuhle změnu?
1: Já myslím, že je především vyvolaná určitým soubojem světové atletiky s Mezinárodním olympijským výborem, který když vyhodnocuje ty disciplíny na olympijských hrách, tak hledali nějakou novou, lepší atraktivitu pro ně. A víte, že se hledali různé formy z 50 na 35, potom se zase udělala štafeta, teď to sklouzlo k tomu srovnávání času mezi půlmaratonem a běžeckým a půlmaratonem chodeckým, což bezesporu může být zajímavý signál, protože spousty běžců, spousty lidí, kteří běhají, a ten rozdíl v těch časech, který dnes budeme moc sledovat, určitě ukáže, jak ta chůze vlastně je neuvěřitelně rychlá vůči tomu běhání a že ten rozdíl není až tak dramatický. Samozřejmě ty rozdíly, ty velké změny, ty turbulence v těch disciplinách nikterak netěší, ale musíme se tomu přizpůsobit a myslím si, že zrovna ten půlmaraton může být distance, která bude lidi bavit a těším se na to, jak to dneska dopadne.
0: Velké a tradiční chodecké mezinárodní závody se dneska konají v Poděbradech. Ty vrcholné závody pak budou odpoledne 15-18 hodin, jako to mluvil taky předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, který si udělal čas ve sváteční ráno na Radiožurnál Sport. Moc vám děkujeme za rozhovor a ať se celý den v Poděbradech vydaří, pane Varhaníku.
1: Moc děkuju a přeju hezký den vám i posluchačům.

0: Mluvili jsme teď o atletice, nějaké takové zakázané metody, jak třeba vysledovat přípravu soupeřů, to asi neexistuje v atletice, ne? Že by si poslal zvěda na trénink Usaina Bolta v minulosti, jak trénuje, to asi nebylo úplně potřeba, co?
1: Oni se většinou atleti i dělí o ty své tréninkové metody a může podle toho trénovat kdokoliv, třeba indický olympijský vítěz oštěpař Neeraj Chopra se prý naučil házet oštěpem podle videí na YouTube od Jana Železného, tak možná i to je návod.
0: Ne, já jsem to teď jenom zabředl tohle téma, protože zítra začínají ty kvalifikační souboje o nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž, takzvané Playoff Championship. A teď je relativně nová kauza v anglickém fotbale, že údajně zástupci Southamptonu, který vyzve zítra v první duelu Middlesbrough, byli přistiženi, jak mají svého zvěda právě při tréninku Middlesbrough. V jejich tréninkovém areálu, že tam chodil po golfovém hřišti, měl mobil, sluchátka v uších a něco si natáčel. Není to úplně první kauza v anglickém fotbale. V roce 2019 už vlastně i Marcelo Bielsa, tehdejší trenér Leedsu, přiznal, že si natáčel prostě jeho zvěd trénink derby, které bylo tehdy soupeřem. No a vlastně není to úplně povolené, takže v Anglii se 72 hodin před tím utkáním nepovoluje jakkoliv sledovat trénink soupeře.
1: Je to logické, je to týmový sport.
0: Je to týmový sport, no ale teď je to taková zvláštní kauzička, která tak nějak zapadá do toho světa, ve kterém bohužel často rezonují trošku tyhle bizarnosti. Na druhou stranu, proč to nezmínit, protože to, jak nějakým způsobem si pomoci podvést, to bohužel taky patří do té naší sportovní branže.
1: Bohužel.
0: Za chviličku nebudete mít možnost nějakým způsobem se dozvědět od kolegy, jak to je, nebo si pomoci, prostě bude ta soutěž, ve které budete na to sami, ale máme pro vás připraveny zajímavé ceny, tak se s námi do toho už za chvilku můžete pustit.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Můžete si s námi připomenout zlatý úspěch československých fotbalistů z Bělehradu opět 18. května i živě, protože budeme v Teplicích s Pavlem Horvátem, právě Antonínem Panenkou a taky Janem Reskem. Takže lístky na radiožurnalsport.cz, někdy taky v soutěži v rámci desítky Pavla Horváta. Nicméně teď v téhle soutěži jsou jiné ceny.
1: Ano, tričko Radiožurnálu Sport se sluchátky a přidáme vám k tomu i batoh z recyklovaných materiálů také od Radiožurnálu Sport.
0: Ano, tričko se dobře spí, batoh se dobře nosí na výlety, takže ideální ceny třeba i na ten prodloužený víkend. Tady je zvuková ukázka, hádáte, komu patří hlas, který zazní.
7: Oba dva jsou pro mě jako neuvěřitelné. Co to předváděli v té Paříži, jsem v životě asi neviděla takovýhle zápas a to jsem jich viděla jako fakt spoustu. Hrát jako 5 hodin takovej level a i to, jak se jako chovali, to, jak se nikdo nezavolal medical, to, jaký to jako prostě bylo, je neskutečné. Já doufám, že takový finále asi nebude stejný, ale že jsou zase ve finále, to je prýma.
0: Tak 221, 552, 222, hádáte hlas osobnosti, která zazněla. Jediná podmínka naší soutěže je taková, abyste nepatřili mezi vítěze předchozích 2 měsíců, protože dáváme pochopitelně přednost i dalším volajícím, ať je to, řekněme, pestré a co nejspravedlivější pro všechny z vás volající. Dobrý den, kdo je tam? První volající.
8: Dobrý den, tady David.
0: Davide, tak povídejte, kdo to mluvil?
8: Já bych řekl, že to byla Barbora Stricová.
0: No, výborně.
1: Výborně, ano, dnes po 10. hodině bude hostem kilometrů Jiřího Ježka, sice bývalá skvělá tenistka, ale teď i výborná běžkyně, tak proto Barbora Stricová.
0: Davide, moc vám gratulujeme, vyhráváte tedy ty věcné ceny a jednu ještě můžete vyhrát pochopitelně za nějaké 3 minutky. Patříte mezi pětici, která se utká o bezdrátová sluchátka, tak my si od vás vezmeme během písničky údaje a pak můžete opět soutěžit. Mějte se zatím fajn.
8: Díky, hasle.

0: Jdeme soutěžit po druhé v pátek 8. května. Teď nás čeká soutěž pro 5 denních vítězů, tedy těch vítězů z rána v 8.50. To jsou ty tradiční časy, takže teď vyzývám, aby zbystřili Lukáš, Vladimír, Jan, Richard a David. A Jakub Marek může vznést tu otázku.
1: Ano, je to taková doplňující otázka právě k Barboře Strýcové, která bude dnes hostem kilometru Jiřího Ješka. A my se ptáme, na kterém z Grand Slamových tenisových turnajů se právě Barboře Strýcové dařilo nejlépe. Ona tam zvítězila dvakrát v deblu a v singlu byla nejlépe v semifinále. Tak který Grand Slamový turnaj?
0: Bylo to v roce 2019, když tam byla v semifinále singlu. Barbora Strýcová velkou osobností je českého tenisu, české historie. 221-5522-22, ti vítězové znají číslo k nám do studia, tak už první z nich volá. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady zase David.
0: Davide, no tak jo, tak to máte dneska předplacené v úzovkách tu linku, tak tušíte, jaký Grand Slam to je?
2: Já bych řekl, že to je Paříž.
0: Ano, Paříž. Není to Paříž?
1: Není to Paříž.
0: Není to Paříž. Aha, Davide, no tak to jsme se mýlili oba, Jakub Marek to tady ví lépe. Tak se nezlobte, nedá se nic dělat. Dáme ještě prostor jiným volajícím, pokud se tedy dovolají, Davide. Tak naschledanou, mějte se hezky.
2: A díky, naschled.
0: Tak David to neví, tak ještě zbývají tedy čtyři muži, Lukáš, Vladimír, Jan a Richard, no. Tak pánové, zavolejte nám 221-552-222, to je číslo k nám do studia Radiožurnálu Sport, můžete vyhrát bezdrátová sluchátka, leží nám tady na stole, tak nějak metaforicky řečeno, a pokud se nedovoláte, tak prostě zbydou. Tak zatím si dáme promo a počkáme, zda někdo zavolá.
3: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
4: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
3: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
5: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
5: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem to schopná odpovědět.
7: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
4: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.

0: Sport. Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, voláte nám pravidelně, jsme za to rádi, ale nikdo další kromě Davida se nedovolal o ta bezdrátová sluchátka, takže zatím jsou takzvaně u ledu. Nicméně můžeme to stáhnout, takže dneska kilometry Jiřího Ježka po desáté budou netradičně hostit osobnost, která spíš byla spojená s jinou disciplínou než běh nebo cyklistika, ale Bára Strýcová teď hodně běhá. Když bychom byli u té cyklistiky, tak nás čeká dneska start Gira d'Italia, první Grand Tour sezony, a my po deváté budeme tenhle závod taky probírat.
2: Ano, v 9 hodin a 20 minut by se k nám měl připojit František Raboň, bývalý skvělý profesionální český cyklista, který to hodně ví právě o tomto závodě Giro d'Italia. Probereme samozřejmě Giro z různých úhlů pohledu. Samozřejmě budeme se ptát na favority, když ten je asi jasný, dán Jonas Vingegaard, ale také i na trojnásobnou českou účast.
1: Ano, Jan Hirt startuje po deváté z posledních 10 let. Bratři Kopečtí, Tomáš Matyáš z jedné stáje také budou hájit české barvy. No, držíme jim palce, aby to vyšlo, a jsme zvědaví na to, jak budou probíhat ty úvodní 3 etapy, protože úvodní 3 etapy jsou v Bulharsku a pojede se vlastně z východu na západ a pak ze Sofie se budou přesouvat až na jih Itálie. No, logisticky náročná věc, ale taková je cyklistika. Poslouchejte více po 9 hodině.
0: 9 hodin. Zprávy s Eliškou Závrockou.
3: Prezident Pavel přijal na Pražském hradě premiéra Babiše, jednají o letním summitu NATO. I přes přestřelku v Hormuzském průlivu Washington s Teheránem podle Trumpa dál vyjednává o míru. Olympijští vítězové Fuxa a Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice. Pomalejší provoz je na dálnici D1 z Prahy do Brna v omezení na 23. kilometru. A čekáme oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 19 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel právě teď jedná na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem schůzky je červencový summit NATO v Ankaře. Prezident chce českou delegaci vést, vláda s ním ale nepočítá. Na výsledky jednání čeká reportérka Anna Millerová.
4: Premiér přijel se zpožděním krátce před 9. Schůzku zatím nijak nekomentoval. Babiše má na summit doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident chce ale po schůzce společně s premiérem oznámit, že se summitu zúčastní oba. Jinak je podle deníku N připravený podat kompetenční žalobu. Předmětem letního summitu budou mimo jiné výdaje na obranu. Babiš už dřív oznámil, že Česko letos nesplní povinnou spodní hranici 2% HDP. Prezident nízké obranné výdaje dlouhodobě kritizuje. Z Pražského hradu Anna Millerová, Radiožurnál.
3: 3 americké válečné lodě propluly pod íránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
5: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Iránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
3: V Anglii sčítají hlasy ve včerejších volbách do místních zastupitelstev. Podle prvních výsledků se potvrzují předpoklady, že vládnoucí labouristická strana utrpí výraznou porážku. Posiluje naopak strana Reform UK Nigela Farage. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
6: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
3: Otevřená bude taky až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé dnes můžou navštívit i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě.
0: Sport.
7: V maďarském Segedu začíná světový pohár v rychlostní kanoistice. Výsledky v seriálu budou mít nově větší význam v systému olympijské kvality.

0: kvalifikace. Jako první odstartovali rozjížďky kanoistů na kilometrové trati. Na tu svou se teprve chystá olympijský vítěz Martin Fuchsa, který v neděli absolvoval pražský maraton.
1: Nohy nevozívají se mi, takže jsou asi v pohodě jako úplně. Ale já jsem dělal fakt všechno pro to, abych je co nejvíc jako zregeneroval. Samozřejmě uvidíme, co budou dělat, až pojedu úplně jako na maximum, jestli třeba dřív vytuhnou nebo tak. Ale já doufám, že ne, že všechno bude v klidu a že mi to jako nějak neuškodilo.
0: První rozjížďku Fuchsa absolvuje za zhruba 20 minut. Celkem je na úvodním světovém poháru ve startovních listinách 33 českých reprezentantů, včetně dalšího olympijského šampiona z Paříže, kajakáře Josefa Dostála.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Silný provoz na D1 u mostu Šmejkalka a také na průtahu Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před zúžením na 23. kilometru se pomalej jede z kilometru 21. Zdržení je pak asi na 5 minut. Kolona už je teď pouze provozem, nehodu na 23. kilometru odklidili. A menší zdržení je pak na D1 i na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Pomalej se tam jede mezi kilometry 190, to je od sjezdu na Výstaviště, až do omezení u sjezdu na Bratislavu, to je na kilometr 196. A na silnici 38 na tahu z Havlíčkova Brodu směrem do Kolína čekejte komplikace na příjezdu do Čáslavy. Za obcí Drobovice je nehoda, srazila se dvě osobní auta a tvoří se kratší kolona směrem do centra Čáslavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Krásný pátek 8. května přejeme společně s Jakubem Markem.
6: Krásné sváteční ráno.
5: Tak my vás teď chceme pozvat na to, co se bude dít zítra i v tuzemském fotbale, tedy hlavně myslel jsem obecně ve sportu, ale vztáhneme to na fotbal, protože v 19 hodin začíná velké pražské derby, Slavia hostí Spartu a pokud by slávisté dokázali svého odvěkého rivala porazit, tak oslaví přímo v Edenu titul. Radiožurnál Sport bude u toho pochopitelně přímý přenos nachystaný. Také naši komentátoři, Pavel Horvát taky přichystaný. Velká věc v Edenu?
6: Jednoznačně, byla by to velká věc, zvlášť pokud by Slavia proti svému, můžu-li říci, úhlavnímu nepříteli získala právě v tom duelu mistrovský titul, ale nebude to jen o tom jednom zápasu zítra.
5: Ne, jsou tam další zápasy skupiny o titul, Viktorka Plzeň, Slovan Liberec, to je od 16 hodin odpolední zápas, ale pak hlavně tři duely od 14 hodin, které se týkají týmu, které bojují o záchranu, takže to bude pěkně peprné i v hlavním městě, kde Dukla vyzve Slovácko. To je ten program, nicméně včera už vlastně disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení s Davidem Mousesem ze Slavie, který hrubým faulem, tedy loktem na hlavu Petra Hodouše z Liberce, mu zlomil čelist a vlastně nedostal žádný trest na hřišti, ale disciplinárka za tu surovou hru rozjela vlastně disciplinární řízení. Nicméně kvůli tomu, že nedostal trest a že to řízení teprve začalo, může zítra David Mousses nastoupit do toho derby proti Spartě. Takže to je taková ta věc, která se váže k tomu zítřejšímu velkému šlágru. Nicméně s Jakubem Markem vás teď budeme zvát i na akce, které podle mě, nebo už vás zveme, o tom chodectví vlastně v Poděbradech jsme mluvili. Teď to bude trošku o jiném sportu. O klusání.
6: O klusání úplně ne, ale za chvíli by s námi měl být ve spojení i Josef Bartoš. Trojnásobný vítěz Velké Pardubické, dnes začíná krosová dostihová sezóna v Pardubicích.
5: Takže na dostihy teď je budeme zvát za chviličku taky.
6: Přesně tak.
5: Tak poslouchejte, krásný den přejeme.
2: Radiožurnál Sport
7: a Jan Pěruška.

0: Když jsme na Radiožurnálu Sport mluvili o tom, že zítra se koná velký fotbalový den v Praze, tak když to stáhnu ještě na hlavní město, tak v neděli se běží první z té jarní trojkoruny vlastně pro tříleté koně, a to sice velká jarní cena. To bude v Praze v Chuchli, ale jak jsme avizovali, jako Marek o tom mluvil, dneska to bude s překážkami.
1: Ano, v Praze to budou roviny, dnes to budou v Pardubicích překážky, hezké ráno, a budou to ty těžké překážky, budou to ty krosy poprvé v této sezóně v Pardubicích, a na ty se chystá i trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš, ten je českým rekordmanem v počtu překážkových vítězství a teď je i s námi ve vysílání. Krásné sváteční ráno.
2: Dobré ráno, přeju.
1: Pro vás to úplně tak sváteční nebude, máte před sebou solidní šichtu a máte vlastně vůbec přehled, kolik těch výher je?
2: Kolik výher, to teď nevím úplně, 930 něco.
1: Máte nějakého statistika?
2: Mám statistika mýho syna a nepamatuju si, jaký mi řekl poslední číslo, takže...
1: I tak je to úctyhodné číslo. Mimochodem přesně před týdnem, to bylo 30 let, co jste vyhrál Lise nad Labem první dostih váš. Vzpomněl jste si na to výročí?
2: Jo, vzpomněl. Měl jsem tam i dobrýho koně v prvomajový Steeple Chase. Prohrál jsem bohužel vonos, takže ty oslavy nebyly takový, ale bylo pěkný, že už jsem 30 let vlastně v aktivní kariéře, to je pěkný.
0: Josefe, když si to člověk představí, vidí třeba jenom ten jeden překážkový velký dostih za sezonu, což je velká, tak pochopitelně si říká, jak to dokáže člověk takhle dlouho udržet, že je zdravý a že hlavně dokáže sbírat pravidelně vítězství, že za 30 let to je teda přes 900, tak to je přes 30 vítězství za rok. Jak to děláte? Co snídáte? Co třeba svačíte? Jak se připravujete?
2: Tak nějak normálně prostě žiju aktivní život, pořád u koní, sportuju. Jim prostě v menším množství jenom co tělo potřebuje a přežil jsem spoustu těch zranění, takže spíš ta kariéra je taková dlouhá, protože taky jsem tam měl dost pauz, ale vždycky jsem se vrátil a taková ta touha po vítězství tam mě žere dál.
1: Oni žokejové jsou klasicky dost dobití, hlavně ti překážkoví. V raním vysílání Radiožurnálu Sport jsme se s vámi v říjnu spojili poté, co vás v dostihu nakopl kůň, tehdy jste byl v nemocnici se zlomenými žebry. Teď vás nic nebolí?
2: Ne, teď jsem v pořádku, sezóna začala dobře a zatím všecko klape.
0: Když jenom mluvíme o tom počtu vítězství, které má Josef Bartoš na kontě přes 930, to se asi shodneme, tak by člověka vlastně napadla otázka, jak je vůbec možné, že má žokej tolik vítězství za 30 let kariéry. Možná to naznačuje i počet startů, které dneska čekají pana Bartoše v Pardubicích, ne?
1: Ono, když se podíváme na ty startovní listiny, tak vy budete dnes odpoledne v sedle hned v 7 dostizích, není to moc?
2: Budu dokonce v 8, ještě jezdím tu rovinu, první dostih. Takže z 9 dostihů 8x jedu, je to hodně, ale majitelé mají zájem, to je důležitý, takže pokud jsem ve formě a mám sílu, tak jedu.
0: Já teda odskočím, Josefe, Jakub Marek to tady neměl připravené, to je spíš taková moje myšlenka, možná z divokého snu, to mě pak třeba upozorněte na to, kdybyste dostávali ještě nabídky třeba z těch rovin, že byste prostě jezdili s těmi tříletými koni prostě trojkorunu, dalo by se to, nebo už by to spadalo trošku mimo váš rank?
2: No to už by se nedalo, protože já můžu jet tak rovinu typu bumper, jako je dneska v Pardubicích, což je váhy kolem 65 kg. A roviny, kde je 56-58 kg, to už opravdu je pro mě nemožný.
0: Tak děkuji za vysvětlení.
1: Dnes ten hlavní dostih, úvodní cross country Koroka, to už bude klasický cross. Budete v sedle Hiberniana, vítěze ceny Vltavy, to je velmi kvalitní dostih, vlastně v den Velké Pardubické se běhá. Jak vidíte vaše ambice?
2: Tak vyhrál cenu Vltavy loni na 4,5 km, tohle je taky tak dlouhý nebo podobně. Takže vím, že trénuje dobře, věřím si dost, na umístění určitě, samozřejmě vítězství, tam je potřeba trochu štěstí, aby se to povedlo, a jsou tam 2-3 hodně kvalitní soupeři, takže kdybych byl do třetího, tak budu spokojený.
1: Vy jste stále ještě relativně nedávno odešel od trenéra Josefa Váni mladšího, jaké jsou teď vaše další výzvy a máte třeba už hledáčku nějakého koně pro letošní Velkou Pardubickou?
2: Tak já spolupracuju se stájí Mísnerov, pro kterou jsem měl jet sloni a Arukadiase. Majitel má asi, nevím, 15 koní, takže mám co jezdit určitě v Čechách a v Itálii mám staj Incolings, takže mám toho dost těch závazků a koní bude hodně.
1: A pro tu Velkou Pardubickou?
2: Ten Alucarias by to měl být znovu, který ho připravujeme a měl být první kvalifikaci 23.5. Myslím to je.
0: Ano, 23.5. v sobotu se pojede v Pardubicích první kvalifikace na 136. Velkou Pardubickou. V historii Velké Pardubické Josef Bartoš třikrát triumfoval a dneska se postaví a nebude chybět na startu krosové dostihové sezony v Pardubicích na úvodní cross country Koroka. Josef Bartoš byl teď s námi ve svátek na radiožurnálu Sport. Vážíme si vašeho času, no a přejeme do té pro vás určitě bohaté dostihové sezony hodně štěstí.
2: Jo, já moc děkuju.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, my teď přesedláme tedy z koňského sedla do sedla cyklistického, protože ne v Pardubicích, kde začíná krosová sezona, tak v Bulharsku tam začíná první z tří týdenních Grand Tour letošního kalendářního roku Giro d'Italia, opravdu v Bulharsku. No a i o tom teď budeme mluvit s bývalým českým profesionálem Františkem Raboněm, kterého vítáme na Radiožurnálu Sport. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Františku, v Bulharsku, minulý rok v Albánii, v roce 22 v Maďarsku. Zajímavé, úvodní destinace se vybírají v posledních 5 letech organizátoři první Grand Tour sezony. Co říkáte?
1: Je to tak přesně, jak jste vyjmenoval ty země, je to opravdu netradiční Giro. I v době, kdy jsem ho vlastně 5krát absolvoval já, tak hned ten svůj první start jsem startoval v Belgii, takže taky netradiční a daleko od Itálie. Ale Giro v těch posledních letech se tím netají, že chtějí vlastně promovat tu svoji zemi i mimo Itálii. Dlouho se mluvilo o Americe, o Spojených státech, což by samozřejmě logisticky bylo strašně moc náročné, ale co máme informace od aktuálních cyklistů, kteří to Giro absolvují teď v těch posledních ročnících, tak jak jste je vyjmenoval, tak i samotné ty přesuny mezi Maďarskem, Albánií i v Bulharsku. Vlastně po prvních etapách potom je přelet na jih Itálie a cestuje se zase až na sever. Takže tohle to určitě je taková zajímavost Gira v posledních letech a pro závodníky velmi náročné extra cestování.
2: Krásné ráno i ode mě. Ten třítýdenní dlouhý závod by mohl být kořistí prvního Dána v historii Gira d'Italia. Také si myslíte, že Jonas Vingegaard je jasným favoritem?
1: Ano, myslím si to. Já jsem samozřejmě sledoval ty soupisky těch týmů a je to, myslím si, že to letošní Giro je nabité. Tým Ineos, který se před Girem teď přejmenoval na Netcompany Ineos, bývalý vítěz Egon Bernal, Tiers Arensman, loňský vítěz dvou etap na Tour de France, UAE tradičně, myslím si, že ten souboj uvidíme mezi týmy UAE a Vismou, ale myslím si, že z toho vyčnívá Jonas Vingegaard, který se netají tím, že chce uzavřít tu trojkorunu, už má vítězství z Tour de France ze španělské Vuelty, takže určitě si do Itálie jede pro ten růžový dres a jak sám jsem slyšel v nějakém rozhovoru od něj, tak největší přání, aby přivez ten růžový dres domů je od jeho dcery, že se jí růžová líbí, takže tam si myslím, že má Jonas Vingegaard extra motivaci.
2: To je velká motivace určitě pro něj, ale motivací letos prý je pro něj i Tour de France. Co říkáte na tento dvojboj? Samozřejmě tady Pogačar 2 roky zpátky zvládl úspěšně tento dvojboj, vyhrál jak Giro, tak Tour. Jak vidíte pak třeba jeho šance na Tour?
1: Myslím si, že určitě tam ty šance vidím, protože Jonas Vingegaard prokázal za ty poslední roky, že on je opravdu specialista na ty dlouhé etapáky, na ty Grand Tour. Myslím si, že oba dva tihleti jmenovaní závodníci ten svůj program si pečlivě vybírají a jak v té přípravě, tak v mezidobí už tam nemají za stolik závodů, takže bych se nebál toho, že by tam byla nějaká přehnaná únava. Samozřejmě to meziobdobí mezi Girem a Tour de France je vždycky klíčové, jak vlastně to Giro dojedete. Samozřejmě uvidíme při tom dvojboji. Tady je Pogačara, on poměrně to Giro vyhrál komfortně s náskokem, takže už se potom v tom posledním týdnu nemusel hnát za nějakou ztrátou, kterou by doháněl. A myslím si, že podobné to bude u Jonase Vingegaarda. Podle toho, jak absolvuje on Giro, tak to hodně napoví k červencové Tour de France, jak s ním budeme moc počítat, jestli se superfavoritem, anebo jestli třeba ta únava se na něm.

0: A mu pak třeba i výkonnost.
1: Určitě ano. Myslím si, že v podobě Honzy Hirta opravdu 9 účastí s tou letošní, to už je matador. A určitě tyhle ty zkušenosti na těch 3 týdenních etapácích vy prostě využijete, protože už se vám toho stalo tolik, změny počasí, samozřejmě ty nadmořské výšky v tom posledním týdnu, ty přesuny, které jsem zmiňoval, tak pokud už tohle to všechno máte zažité, tak je to určitě výhoda oproti závodníkům, kteří to jedou poprvé. Já si myslím, že vlastně ten tým Rockets Unibet, kde startuje další z našich Čechů, mladičký Kopecký, tak u toho jsem zase viděl rozhovor, jak se vlastně těší na to Giro, bude to jeho vůbec první Grand Tour v takhle mladém věku, takže tam samozřejmě i z mých zkušeností on vůbec neví, do čeho jde. Samozřejmě zkušenější závodníci v týmu mu budou jako radit, ale tohle jsou pak ty věci, které si i musíte odžít.
2: To jsem se právě chtěl zeptat, debut čeká na Giro bratry Tomáše a Matyáše Kopecké, tak jak si myslíte, mohli by se někdy ukázat třeba i víc v některé z etap?
1: Já si myslím, že určitě tenhle ten tým samozřejmě na jednu stranu přiváží do Itálie nebo v uvozovkách do Bulharska Dylana Groenewegena, kterého tým podepsal jako velkou akvizici před letošní sezónou, ale na druhou stranu Dylan Groenewegen už bych řekl, že úplně ty nejlepší roky má za sebou, což ale nemění nic na tom, že on v těch sprinterských etapách se určitě bude snažit ve sprintech, takže tam si myslím, že oba dva bráchové budou muset být kruce, ale na druhou stranu určitě budou mít volnou ruku a já jsem přesvědčen o tom, že uvidíme v nějakém úniku dne a že samozřejmě u takhle mladých cyklistů oni to budou mít v hlavě, to si myslím, že musí mít každý cyklista, že si v těch snech snít o tom, že by vyhráli třeba nějakou etapu, že ten únik vydrží, takže já jsem o tom přesvědčený, že budou velmi aktivní.
0: František Raboň je s námi o první Grand Tour cyklistické sezony Giro d'Italia, startuje dnes na bulharském území, ale pak po 3 etapách se přesune právě do Itálie, kde to i František Raboň velmi dobře zná. Moc děkujeme, že jste se podělil o své postřehy takhle těsně před startem. Užijte si Giro a myslím, že zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Poslouchejte dneska kilometry Jiřího Ježka. Můžeme vám prozradit, že budou předtočené, ale budou s exkluzivním hostem.
6: Barbora Strýcová, aktuální kapitánka českého tenisového fedcupového týmu, někdejší skvělá tenistka, ale teď už možná skoro i víc velmi dobrá běžkyně.
5: No maratonkyně, protože má za sebou taky řadu maratonů, naposledy tam v Bosnu.
6: Ano, ona loni měla premiéru, debut tady v Praze, v centru Prahy, běžela zhruba 3 hodiny 20 minut nebo 18 minut, teď bylo zlepšení v Bosnu na 3:12, no třeba to brzy bude pod 3 hodiny, podobně jako Martin Fuxa, český rychlostní kanoista. Olympijský vítěz.
5: To je zajímavé, že si takhle před startem té sezony rychlostních kanoistů střihnul maraton, tak asi je prostě fit, ti profi sportovci jsou nesmírně fyzicky nadaní. Jenom jsme to vlastně trošku možná předesílali, pokud byste čekali, že se v kilometrech Barbory Strýcové budou ptát kolegové na aktuální turnaj Masters v Římě na Antuce, poslední příprava na Roland Garros, kde do hry zasáhly včera taky Češky, kterým se, řekněme, neúplně dařilo, byť narazili některé z nich na zvučné soupeřky, tak tohle téma nepřijde, ale my ho můžeme nastínit vlastně s Jakubem Markem teď. Když začneme u těch českých tenistek, tak já řeknu, že Linda Nosková postoupila z druhého kola přes Zacharovovou, ve třetím kole narazí na Ukrajinku Olijanukovou a jiné tenistky bohužel vypadly.
6: Kateřina Sindiaková po dlouhé bitvě, dlouhé přes 3,5 hodiny, nevyužila 9 matchbůl a podlehla 1-2 na sety Rusce Kalinské. Marie Bousková nestačila na Američanku Townsendovou 3-6 a 5-7, to byl výsledek tohoto duelu a další dvě Češky měly velmi zvučné soupeřky.
5: Ano, začnu Barborou Krejčíkovou, která hrála na závěr toho včerejšího programu s světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Až do stavu 2-3 v úvodní sadě to bylo vyrovnané, ale pak jí připravila soupeřka o servis a nakonec ten první set dohrála 6-2, druhý set zvládla 6-3 a za hodinu a půl, za necelou hodinu a půl bylo hotovo. Krejčíková se tedy po výsledku 0-2 s turnajem rozloučila.
6: A Tereza Valentová podlehla Američance Goffové 3-6 a 4-6.
5: Mezi muži nastoupil Tomáš Macháč proti soupeři zvučného jména, ovšem ne už tak skvělé sportovní výkonnosti, řekl Tsitsipas, pamatuje, jaké to je být třetí na světě, ovšem teď Macháčovi podlehl 0-2 na sety. Tomáš Macháč má ale docela těžký los, protože ve druhém kole vyzve Rusa Medveděva. Bavíme se o prvním kole mužů a v tom skončil Dalibor Svrčina,
6: který podlehl Srbu Kecmanovičovi 2-6 a 3-6 a teď už můžeme k tomu dnešnímu programu. Popoledni by na kurt v Římě měl vyrazit vlastně poblíž olympijského stadionu v Římě Jiří Hlehečka, toho čeká Němec Štruf a později odpoledne pak i Vít Kopřiva, který ve druhém kole bude bojovat o postup dál s Francouzem Umberem.
5: A nějaké Češky dneska ve hře?
6: A ještě také dvě české ženské účasti, ano, Karolína Muchová, ta bude mít proti sobě Rakousko reprezentující Potapovovou a později možná spíš až večer pak stále vracející se Karolína Plíšková, někdejší světová jednička, bude bojovat s Rumunkou Kristianovou.
5: Držíme jim palce a pochopitelně, jak si povedou čeští tenisti, tenistky, uslyšíte u nás na Radiožurnálu Sport. Teď krásná písnička od Johna Lennona. Krásný pátek 8. května přejeme.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a tento týden, jak jsem už avizoval, máme velmi speciální encyklopedii, ve které probíráme oblíbené pěší túry. No a teď tady máme jednu, která od hlavního města Prahy je docela dost vzdálená.
1: Ale je to relativní, Česká republika zase není tak velká, takže do Krkonoš se dostaneme třeba i za nějaké 2 hodinky. Každopádně je tam často vrtkavé počasí poblíž hranice s Polskem a spousta horských bud a také nejvyšší vrchol Česka, to jsou indicie právě Krkonoš, naše nejvyšší a jedno z nejkrásnějších pohoří Česka o rozloze 631 km čtverečních. Nesmí v tom týdnu, kdy tedy probíráme na Radiožurnálu Sport oblíbené pěší túry, ani náhodou chybět.
0: No, samotný hřeben Krkonoš se dělí na 2 části. V tom hraničním, kdy se přichází na chvíli do Polska a zase zpátky, najdeme většinu nejvyšších krkonošských vrcholů, jako jsou Vysoké Kolo, Mužské nebo Dívčí Kameny a taky Sněžka.
1: A součástí bočního hřbetu jsou například Studniční hora, Luční hora, to jsou 2. a 3. největší hora České republiky, nebo třeba také Kotel, ten má také přes 1400 metrů nad mořem. A pokud byste vyrazili přímo z autobusového nádraží v Harachově, tedy na tom západním cípu Krkonoš, a došli byste postupně až na vlakovou stanici ve Svobodě nad Úpou, naměřili by vám hodinky 58,5 km. Překonání Krkonoš tak stačí zkušeným chodcům třeba i 2 dny, samozřejmě pokud se nějak častěji nezastavujete na těch zmiňovaných boudách a v zimě, nebo za nepříznivého počasí, se délka túry může samozřejmě i dramaticky změnit.
0: A trasa logicky prodloužit, pokud budete dělat cestou odbočky třeba na legendární Zlaté návrší, horu známou i tragickými událostmi z roku 1913, je to už sice moc velká zacházka, ale jen pár set metrů stačí k tomu, abyste viděli na vlastní oči pramen jedné z nejvýznamnějších českých řek, tak možná si vzpomenete sami, o jakou se sice jedná, a můžeš to rovnou prozradit.
1: Je to Labe, je to pramen Labe od červeně značené cesty česko-polského přátelství, tedy z té hřebenovky vás k němu dovedou charakteristické dřevěné tyče zabudnuté do země, ty můžou být až 4 metry dlouhé a u cesty jsou samozřejmě proto, aby z ní nikdo nesešel i v případě, že napadne několik metrů sněhu a je samozřejmě i velká mlha.
0: No, cesta přes Krkonošskou hřebenovku může být, jak jsme naznačili, dlouhá, při neopatrnosti dokonce nebezpečná.
1: Je proto potřeba, aby si trasu skrz Národní park důkladně turisté naplánovali, přečkat noc ve spacáku na značené cestě, přítřešku nebo v útulně je povoleno pouze v případě nouze. Poutníci by při plánování vícedenních výletů měli využít právě zmiňované horské boudy.
0: Troufám si tvrdit, že radit posluchačům, jak naplánovat trasu někde v Krkonoších, by bylo asi trošku nošení dříví do lesa, protože možná Krkonoše patří právě mezi nejčastěji navštěvované i ty letní destinace, pokud chodíte po horách v tuzemsku.
1: Je to tak, i když z vlastní zkušenosti mi přijde, že v poslední době v ta období, kdy tam není tolik turistů, tak je tam spíš víc polských turistů, než těch českých. Ti čeští právě vyhledávají ty tradiční body, tradiční destinace, ale na těch méně, řekl bych, známých, tam už tolik českých turistů člověk nepotká.
0: No, myslím, že s několika kolegy jsme v minulosti navštívili nějakou destinaci nedaleko Česka, vlastně za Harachovem, Sklářská Poruba se to jmenuje, a tam odtamtud se dá vlastně dojet do Karpače a z Karpače se právě dá taky z druhé strany Sněžky.
1: Polsko z druhé strany také je čím dál tím víc u českých turistů právě známé a je pro ně zajímavé.
0: No, třeba vám tahle encyklopedie zase dá inspiraci, kam se vypravit, nejen v letních měsících, třeba už teď ne. Mluvili jsme tady včera třeba o výpravě, o té tradiční pěší túře Sedlec, Praha, Prčice, ale předtím jsme tady probírali také jiné destinace. Pokud máte zájem, tak se to můžete pustit v našem archivu a nechat se inspirovat, kam vyrazit třeba i o tomhle prodlouženém víkendu. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Je 8. května a už dnes začíná v maďarském Segedu sezona světového poháru pro rychlostní kanoisty a světového poháru právě v Maďarsku se účastní i olympijští šampiony z Paříže, tedy kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Ten důvod je vlastně docela dost zásadní, že tam jsou.
1: Směrem k nominaci na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028 ten systém se změnil. Teď vlastně dnes je první z těch 10 mezinárodních závodů právě do her v LA, který se počítá právě do té kvalifikace, takže tam je prakticky kompletní světová špička, samozřejmě i včetně Martina Fuchsy, který už aktuálně má za sebou svou rozjížďku na kilometru na kánoji, samozřejmě na single kánoji, a Martin Fuchsa poté, co v neděli tady v Praze běžel maraton pod 3 hodiny, tak 5 dní poté aktuálně zvítězil v rozjížďce asi poměrně bez problému, když se dívám na ty mezičasy. Druhý byl Maďar Daniel Fejes, domácí závodník, a třetí Španěl Pablo Crespo. Martin Fuchsa tak už je v semifinále, ale to se asi dalo čekat, protože on je hvězdou současné rychlostní kanoistiky té světové, on je olympijským vítězem, mistrem světa na kilometru, takže dalo se předpokládat, že půjde dál.
0: Jsme zvědaví, jak se bude dařit od začátku této sezony i právě zmíněným Fuchsovi s Dostálem. Držíme jim palce, ať ten světový pohár začne dobře v Maďarsku. Když jsme u Maďarska, tak to můžeme stáhnout zase trošku k fotbalu, protože velkým maďarským fotbalistou, legendou je Ferenc Puškáč. Vlastně v Puškáčově aréně v Budapešti se 30. května rozhodne o vítězi fotbalové ligy mistrů. No a k Maďarsku se váže také poslední přípravný duel české fotbalové repre před mistrovstvím Evropy 2012. V tom utkání Češi sice podlehli Maďarům 1-2, ale pak se představili na tom euru stejně jako host té nadcházející živé desítky Jan Rezek.
2: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
3: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
4: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky. A pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
5: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
4: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
2: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
6: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví, a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat, a to si myslím, že i tímhletím on to do nás dostával, a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
3: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
2: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
3: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: My jsme u konce naší ranní spolupráce s Jakubem Markem, který přinesl spoustu zajímavých témat a pozval spoustu zajímavých respondentů do našeho vysílání, tak ti za to moc děkuju.
1: Já ti také děkuji a posluchačům také samozřejmě děkuji.
0: A my vás ještě potěšíme, myslím, že možná i stylově, s naším atletickým expertem Jakubem Markem, totiž tady máme právě jedno atletické téma takhle na závěr.
1: Je to tak, nejlepší český koulař posledních let a vlastně český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk kvůli operaci lokte vynechal halovou sezonu, přišel tak o halový světový šampionát polské Toruně, ale už se připravuje na tu novou venkovní a hned na úvod zaznamenal první úspěch, když si při slavnostním večeru v Kladenském divadle došel pro cenu nejlepší sportovec Kladna za rok 2025. A nejen o ocenění mluvil s Tomášem Staňkem reportér Petr Kadeřábek.
7: Tomáši, jak si vážíte tohle ocenění? Protože je to třetí ročník a dostat se mezi nejlepší sportovce Kladna asi není úplně jednoduché.
8: Vážím si to hrozně moc. Trošku mě to překvapilo, protože jsem čekal, samozřejmě vím, že na Kladně frčí hokej, to jako kdo neví, tak by byl asi hodně mimo. A proto proto mě to těší, že je ta atletika se dostala vlastně jako trošku na výsluní a jsem rád, že to vlastně můžu tepu vracet tímhle způsobem.
7: Tomáši, vypadalo to při tom předávání, že jste zdravotně v pořádku, takže po operaci lokte vše OK, jak se říká?
8: Ale dřevo, si ťuknu.
7: Tomáš to zaklepal teď na obrovská vrata, která jsou ze dřeva.
8: Jo, je to, já teda jsem se, musím pravdu, trošku obával, protože samozřejmě bude mi 35, i když ta operace byla, nechci říct úplně banální, ale byla rychlá, ale když do toho vstupujete, když vám to v ordinaci doktor řekne, říkáte si, to je to moje pravá ruka, vlastně moje výdělečná nebo živící a atletiku miluju nejenom jako moje povolání, že jo, dělám to celý život, tak máte takové jako pochybnosti, protože už jsem byl s kolenem kdysi, když ještě než jsem začal být úspěšný. Naštěstí to šlo tím dobrým směrem a operace se povedla. Házím vlastně naplno, takže se vracím bez nějakých bolestí. Už jsem docela dlouho v plné zátěži, do plné formy, doufejme.
7: Bude prvním testem meeting Kladno hází?
8: Ne, ještě předtím půjdu Memorial odložila, nebo ještě teda je to v jednání, ale myslím si, že se domluvíme, protože zase Dukláci známe se dlouho, takže tam bych rád vykop a druhý meeting určitě Kladno hází. Je to první závod po roce zhruba, že jo, takže nějaký mužky tam určitě můžou být, tak jsem rád, že na to Kladno už to nebude ten vykopávací závod, a už bude druhý a doufám, že bude mít stoupající tendenci.
7: No, stoupající k srpnu, protože tam vás čeká mistrovství Evropy v Birminghamu. Jak se na něj těšíte? Teď po operaci, potom, kdy jste vynechal halovou sezonu, asi natěšený a samozřejmě s tím titulem kladenského sportovce roku.
8: No, jako tenhle večer tomu krásně přispívá, protože jste v obležení super úspěšných sportovců, legend, že jo, pan Kaber zase mluvil, já jsem ho před 2 rokama slyšel poprvé. A tak jako to dechne, no, když pak jedu autem domů, tak si říkáte, jo, je to dobrý povolání, no. A samozřejmě se těším, no, jako on byl v plánu i trošku vynechat tu halu, abych si udělal hlad na to léto, protože samozřejmě už mám za to za sebou jako spoustu a jedete furt v tom kolotoči a občas není úplně od věci. Nechci říct dát pauzu, ale tak tady se vyřešilo, co se vyřešit muselo, tam to nešlo jinak, ale myslím si, že jsem připravený a hladový do těch závodů jít a spokojený bych byl samozřejmě po sezóně mít největší formu v srpnu.
7: Říká Tomáš Staněk, Skladna, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerberger Group. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radiožurnál je 10 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Prezident Pavel a premiér Babiš se ohledně účasti na summitu NATO znovu neshodli. Tři turisté zemřeli po erupci sopky ve východní Indonésii. Hokejová reprezentace vyhrála poprvé v sezóně na Švédy. Kolony popojíždí po dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude polojasno někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat, teploty do 19 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazku vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i dál zúčastnit.
5: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
4: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli tři turisté. Po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyb i přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Podle primářky Dagmar Šnajdárkové je detekční zařízení propojené s budovaným armádním systémem a taky s policií.
6: Policie České republiky dokáže vlastně díky této aplikaci přesně vědět polohu pilota. To znamená, může poslat hlídku k pilotovi a tázat se, proč porušuje legislativu a vlastně donutit ho s tím prostředkem přistát.
4: Lidé v Brně si právě teď připomínají 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci i zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Právě Kounicovy koleje totiž byly za okupace věznicí a popravištěm. Pokračuje mluvčí Brna Klára Opálková.
7: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
4: A na pražský Vítkov se vydáme na Radiožurnálu po zprávách.
8: Sport. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil domácí na úvod švédských her 3-1. Dvě branky dal Michal Kovařčík, jednu Christian Reichl. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišla reprezentace o trénink kvůli díře v ledu. Pokračuje hlavní kouč Radim Rulík.
9: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali jaký video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
8: Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. A hokejisté Filadelfie s českým brankářem Danielem Vladařem prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série Stanley Cupu. Flyers podlehli stále neporažené Caroline v playoff tentokrát na domácím ledě 1-4 a jsou jednu porážku od vyřazení.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Silný provoz na D1 za Prahou a také v Brně. Na dálnici D1 čekejte silný provoz za výjezdem z Prahy do Brna. Pomalej se jede už od Pražského okruhu z 12. kilometru a to až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Zdržení celkově za Prahou asi 10 minut. Kolony jsou pak na D1 také na příjezdu do Brna směrem z Prahy a to před omezením na kilometru 196 před sjezdem na Bratislavu. Kolony jsou teď od Kývalky z kilometru 185 a i pro osobní auta čekejte asi 20 minut navíc. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hlásíte nebezpečí za sjezdem na úvaly. Na 14,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neoznačené osobní auto a je poměrně silný provoz.
12: A na takovém 14,5, 15 kilometru zhruba zastavila mladá řidička s modrým osobním vozidlem v odstavném pruhu neoznačený.
11: A na silnici 3 je silnější provoz z Prahy směrem do Českých Budějovic. Asi 5 minut se popojíždí před Benešovem a dalších 5 minut pak naberete za Benešovem u odbočky na Bystřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy i kolem 21. Tolik zprávy.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
13: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, znovu ve studiu samozřejmě muž, podle kterého se pořád jmenuje, tedy šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
14: Ahoj Martine, zdravím všechny naše posluchače.
13: Ve studiu jsme znovu tři a kromě Jiřího Ježka tu je neméně slavný sportovec. Kdo jím je, Jirko?
14: No, říkali jsme si, že je svátek, takže vám dáme další dárek. A tím dárkem je naše výborná tenistka, bývalá světová jednička ve čtyřhře, dvojnásobná wimbledonská vítězka v deblu, bronzová olympijská medailistka z Ria ve čtyřhře s Lucí Šafářovou a dnes také kapitánka ženského reprezentačního týmu pro pohár Billie Jean Kingové. Ale není tady jako hráčka, která se podílala na 5 titulech v předchozím Fed Cupu, je tady, protože posloucháte kilometry Jiřího Ježka, pořád o běhání a cyklistice, je tady jako běžkyně, jako maratonský pokořitel. Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
15: Ahoj, dobrý den.
14: Báro, když člověk slyší jméno Barbora Strýcová, vybaví si Wimbledon nebo prostě impulzivní tenistku, ale jako málo koho by ještě před pár lety napadl maraton. Kde se tenhle nápad v tvojí hlavě zrodil?
15: Hele, zrodil se během mojí kariéry. Tenisti jako moc neběhají dlouhý tratě, že jo? My běháme jako jaký sprinty a spíš takový fartlegy, tak jako 45-minutový. A já jsem vlastně běh neměla úplně moc ráda, i když ta fyzička nebo to běhání jako stálo na mém tenise. Ale prostě jsem ho neměla moc v oblibě. A ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě maraton. Tak jsem si to jako dala jako za sen, že až skončím, tak si to zkusím jakoby zaběhnout a nějak mě to nepustilo a šla jsem do toho po porodu, no, dítěte prvního. No,
14: ale když jsi říkala, že ten běh tě nikdy jako moc nelákal, tak proč zrovna tohle, proč to nebylo třeba kolo, nebo já nevím.
15: A to se změnilo, protože přece jenom ten běh můžeš jako nazout boty a kdekoliv jít vyběhnout a nemusíš se někam jako trmácet do fitka nebo něco jako organizovat. Prostě můžeš a za jakýkoliv počasí. Takže to mě jako vlastně bavilo a já jsem netrpělivý člověk. Takže tohle bylo jako hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A časem to byla pro mě i taková, nebo začala to být pro mě jako terapie vyčištění hlavy. I když jsem se třeba cítila blbě po zápase, po tréninku, nebo jsem byla dlouho pryč někde sama, tak jsem si jako tak jako vyběhla a to mě hrozně pomáhalo.
13: byl ten časový aspekt fakt tak důležitý po tom porodu dítěte? Protože všichni, kterým se nějakým způsobem dostane dítě do rodiny, tak najednou vidí, že je tam mnohem důležitější ta organizace času a právě to, že ten čas jako není na zbyt, tak právě proto jako běhání?
15: Taky, určitě jo, protože přece jenom, když máte jako dítě doma, který potřebujete kojit, tak chcete vyplnit třeba ty 2 hodiny něčím. A já jsem si říkala, OK, tak já půjdu běhat. A mohla jsem, já jsem bydlela kousek od stromovky, takže jsem tam měla mámu a hned jsem toho využívala a ten běh prostě mě začal vlastně nějakým způsobem bavit, protože jsem viděla i, nejenom, že jsem tím jako hubla po tom porodu, ale že mě to dávalo takovej jako pozitivní nadhled na věci a byla jsem jako víc energická pro to dítě, když jsem byla jakoby nevyspalá a začalo mě to bavit a pak jsem trénovala tak jako asi líp a pak jsem říkala, proč ne ten maraton, no? Proč si ho neskusit, když je to doma v Praze.
14: No takhle, já jsem tu tvoji cestu sledoval už před tím prvním maratonem a jako přišlo mi to, že ty jsi skončila poměrně náročnou tenisovou kariéru, kde jako i ten tenis jim podle mě měla tak jako fyzicky jako hodně, hodně postavený na tréninku, těch turnajů je prostě mraky. Mně přišlo, že vlastně ty jsi skončila s tím tenisem a hned si se pustila do tohohle projektu a vlastně si do toho šla strašně naplno, takže většina těch sportovců po té kariéře, když jí má takhle intenzivní, takhle úspěšnou, tak si řekne, tak teď si dám třeba 2-3 roky takový jako volníčko, trošku se jako nadechnu a pak teprve budu něco hledat, ale ty jsi šla vlastně rovnou. Tak bylo to třeba, že ti chyběl ten pravidelný pohyb, ten pravidelný zápřah toho tenisu?
15: Naprosto. Jako já jsem člověk, který nemůže nic nedělat, jo. Já potřebuju a hlavně ten sport, já ho potřebuju fakt jako mít denně, protože mi to prostě, já jsem asi jako na tom závislá a ta závislost je jako velká. Když to nemám, tak se necítím dobře ani psychicky, fyzicky, prostě to je pro mě důležitý. A já jsem prostě po tom Vincentovi, co se narodil, samozřejmě jsem si dala jako čas, nějakou pauzu na to tělo, než se dá dohromady, to prostě jako trvá, ale jako neváhala jsem a chtěla jsem to a měla jsem do toho chutit, protože to nebyl tenis. Já ten tenis i sama teďka jako si jít zahrát pro mě jako je, mám zatím furt takový jako osypky, nechce se mi, když na něj koukám, nebo se o tom mluvím, vůbec miluju to, ale jako sama si jít zahrát to vůbec. A ten běh byl prostě jiný sport, který mě dával, jak už jsem říkala, takovou jako energii a pustila jsem se, byl to takový můj projekt, který jsem věděla, že mám na něj rok a začala jsem jako na něj trénovat, protože na maraton se prostě nedá netrénovat, jo, to neuběhneš bez, nebo já si to aspoň myslím, že bych to neuběhla bez tréninku a bylo to pro mě takový skvělý mít zase nějaký cíl, protože já ty cíle hrozně potřebuju a dávají mi smysl, no.
13: To máš, Jirko, radost, viď, že ve studiu je konečně zase někdo, kdo stejně jako ty mluví o tom, o té lásce ke sportu, že zkrátka bez sportu se nedá žít.
14: Ne, ale je v tom vlastně i to lákadlo toho konkrétního pražského maratonu, že prostě řekla jsi, tady to chci běžet, tady se na to připravím. A byl tam už i nějaký čas, nebo ti to bylo jedno? Bylo to prostě v té hlavě od začátku, chci ho jenom zaběhnout a pak třeba uvidím, jestli mě to bude bavit a budu se věnovat těm maratonům jakoby víc, a nebo si řeknu, mám ho odškrtnutýho, mám u toho jména jako maratonec, úspěšný jako pohřitel maratonu, tak jak to bylo vlastně v tvojí hlavě?
15: No tak to se tak jako měnilo. Nejdřív jsem začala běhat ty kilometry a tak si říkám, tak já to jako zvládnu, já to asi jako zaběhnu. Pak po nějaký jako pár měsících jsem si říkala, ok, tak já to chci zaběhnout po 4 hodiny a říkám si, jak jako mám na to, mám na trénu. A viděla jsem, jak se jako zlepšu, jak se cítím při těch intervalech, jako jak běhám rychlejší časy a tak. Tak říkám, ok, tak já to zkusím do 3:30 třeba. No. Tak já jsem trénovala podle jedné aplikace, která trénuju jako na vaty. A říkám si, ok, tak mi řeklo nějaký jako vaty, který mám běžet během toho maratonu, tak jsem si říkala, tak tohle v životě nemůžu zvládnout. No a běžela jsem podle toho a zvládla jsem to a předtím jsem si samozřejmě zkusila i nějaký půlmaraton na 10 a běžela jsem všechno tak, jak mi to ta aplikace jakoby zadala, ty data a ten čas vlastně hlídala jsem ho. Nemůžu, jako lhala bych ti, kdyby jsem ti řekla, hele, bylo mi to jedno, prostě jsem typ člověka, který prostě závodí buď s časem, s někým, nebo sám se sebou prostě.
13: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Barbora Strýcová. Od tenisu se velice rychle dostáváme k běhu. Ale ještě, než se dostaneme přímo k tomu samotnému závodění, tak u toho tréninku, jak o tom mluvíte, tak to znamená, že vy jste v podstatě hned se začala hlídat tím, jak běháte, že tam nebyla žádná taková ta fáze, je tak po kariéře, já si nějakým způsobem začnu běhat jen tak nějak, ale okamžitě jste začala v nějakém tom tréninkovém módu, jak jste byla v podstatě odmala nastavena?
15: To ne, já jsem vlastně porodila v září a dala jsem si takových jako 6 měsíců, půl roku, že jsem si tak jako samozřejmě jsem nejdřív nic nedělala a pak jsem tak jako si jen tak běhala v úvozovkách. No a pak jsem věděla, že prostě aspoň půl roku na ten maraton prostě člověk potřebuje trénovat a tam jsem začala trénovat trošku jako specificky, ale bez trenéra, podle sebe, jak už jsem říkala, podle té aplikace, protože já jsem jako asi nechtěla, nebo určitě jsem nechtěla mít trenéra vedle sebe, protože jsem ho měla 27 let vedle sebe, který mi kopali do zadku a říkali mi, co dělám špatně. Takže jsem si to chtěla udělat jako by sama, no. Tak nejdřív to bylo jen tak, takový jako běhání a pak jsem začala tak jako specificky na ten maraton.
14: Ale seš ten typ, jako který je trošku, nechci říct závislý, ale kouká na ty hodinky, na ty čísla.
15: Závislý,
14: a vlastně každý trénink jako si říká, jo, tak dneska to je přesně tak, jak jsem to měla, nebo ještě jsem trošku lepší, soutěžíš sama za sebou. Je to jiný v tom běhu, ten pocit jako té soutěživosti, kdy vlastně běžíš proti tomu času, neběžíš tolik proti nějakým svým soupeřkám, který tam kolem tebe se nějak rojejí a nejdřív je před bíjáš, pak zase oni předbíjají tebe, tak je to jiný oproti tomu tenisu, kde tu soupeřku prostě máš před sebou a máš jí danou a chceš jí prostě vymlátit z toho kurtu.
15: Jo, je to jiný v tom, že to neberu tak jako úplně na krev a tak navážno, ale samozřejmě některé tréninky, které jsem měla jakoby nastavený, já jsem často běhala ty tréninky s kočárem a měla jsem tam třeba, já nevím, ty Norwegian 4x4 a nedala jsem ty vatiny a říkám si, já to nedala, to není možný, jak jsem to nedala, ale pak jsem tlačila ten kočár, že jo, prostě. A takže, jak jsi se ptal na ty hodinky a já, když nemám zaznamenaný ten trénink, tak pro mě jako, že není. Já jsem jako, asi je to bláznivý, jo, ale...
14: Není, já to mám stejně.
15: Já prostě to tak nemám. Já třeba moje sestra je úplný opak, ta jde a běží si s telefonem, jsem tam si zavolala, já vůbec nedokážu tohle, to prostě, jako já to potřebuji na hodinkách, na prstínku, mít to zaznamenaný a je to pro mě dobrý trénink.
13: A i při tom tréninku hlídáte čísla a nebo až po něm potom si řeknete, ne. Chtěla jsem běžet plus minus nějak to mám nastavené, potom při tom tréninku na pocit a snaží se člověk korigovat na to, tak to zjevně ne.
15: Ne, určitě ne. Koukám na ty hodinky, koukám na to, jak to běžím, když to běžím pomalu, samozřejmě zrychlím, ale ty hodinky jsou pro mě hrozně důležitý, no. Takže nemám to tam, že se začnu, zmáčknu stát a skončím, to ne. Musím to furt sledovat.
13: Jenom hodinky nebo ještě něco dalšího? Třeba Karel Povorský tady před pár týdny říkal, že on není úplně na ty technologie se vším všudy, ale že rád se koukne a vy vypadáte, že byste tedy raději měla kolem sebe v podstatě hodně budíků.
15: No, hodně budíků, ale musím taky samozřejmě dávat bacha na to, že prostě ono to tu mysl hodně jako ovlivňuje, jo. Takže když se třeba probudím, tak mám ten prstínek, který se mě, nebo ne zeptá, ale se vzbudím a řekne mi, tak si spala málo a tohle, tak a já se třeba cítím fajn, jo, a tak nemůžu úplně poslouchat, že jo, takovýho toho, no prostě to nemůžu úplně poslouchat, protože mi pak ovlivňuje to náladu, ovlivňuje mi to, jako já jsem dneska nespala, tak to nemůžu udělat tohle a tamto, takže hodinky a prstínek jsou maximum pro mě. Zatím.
14: Pojďme na ten pražský, na ten tvůj první velký maraton. Ty jsi protla pásku na Staroměstském náměstí, koukali jsme na to, většina, který ti fandili a teď prostě 3.18, jako věc. Já jsem fakt čekal tak 3.30 a říkal
15: vážně?
14: Jsem si, jako, no, jako nebude blázen, jako to přece jako nejde během toho roku, jako jít na těch 3.30 a jít ještě míň, 3.18, tak jako fakt mi klesla brada. No a teďko vlastně v Bostonu 3.12, zase prostě zlepšení. Je tam pořád jako ta touha se zlepšovat?
15: Jo, je. A musím říct, že já jsem před tím Bostonem netrénovala tak, jak bych chtěla, protože já jsem měla únavovou zlomeninu kotníku, a takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným a třeba chůzí jako do schodu, jo. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to jako vůbec. Ale prostě jsem to tak jako dělala na tepy a tak jsem si to jako držela, aby jsem prostě to měla jako nachozený a tak. A 2 měsíce to trvalo a říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako by chtěla. Chtěla jsem jít pod, nebo 3:25 nějak. No a hráli jsme ten Fed Cup, nebo ten Billie Jean King Cup a říkám si, ok, tak tam nemůžu trénovat už vůbec, že jo. Tak jsem tam chodila vždycky zaběhat před těma zápasama tak 7 kilometrů, jenom tak jako volně a to. A já jsem se rozhodovala, jestli tam vůbec jako jet, protože bych tam jela sama a říkám si, ty sama tohle, no dobrý, jak jsem to tam. A já jsem prostě na tom startu, to bylo hrozně zajímavý, ona byla hrozná zima. A ono se v zimě, asi víš, běhá prostě skvěle. A já říkám, ok, tak zkusíme to. A všichni mě strašili, že ta trať je jako hrozně náročná, že kopcovitá, nejdřív z kopce, pak do kopce a to. A mně se běželo tak dobře, že jsem si říkala, já jako můžu přijít. Já furt běžela 4:20 tempo, 4:15, 4:20, 4:30, furt tak jako to. A pak jsem doběhla a víš, to bylo hrozně jako vtipný, že já jsem neměla nastavený na hodinkách, jak časově běžím. Já jsem nevěděla, jsem věděla jenom svůj pace. Říkám si, okay, tak to možná dám do 3:25. A pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3:11 a ještě těch, jako říkám, tak teď to musím dát těch 3:12. Dala jsem to a zpětně, když na to koukám na ten běh, tak si říkám, že jsem, já jsem mohla jako přidat. Ale já jsem na 32. mi trošku začalo chytat stehno a říkám si, tak já nevím, já jako já můžu, já vím, že můžu, ale bála jsem se, že mě to prostě 32. máš před sebou 10 kiláků, jo, což je strašně moc, tak jsem to jako nepřepískla, ale já osobně si myslím, že můžu to ještě zlepšit, no, ale hele, to se musí všechno tak jako sejít a tam se v tom Bostonu mi to sešlo.
14: Takže vidím tam cíl 2:59.
15: Já chci.
14: Aby to začínalo dvojkou.
15: Ale to musím v Berlíně.
16: No, tam to teďko umí docela. Ale je vidět, že jste pořád jako plná těch emocí a toho, co člověk vlastně před 2 týdny, 3 týdny v podstatě dokázal, že pořád to ve vás je naprosto živé a máte to v sobě.
15: Ale je pro mě to bylo strašně nádherný prožít to, co jsem jako viděla. Jo? Tam běželo 30 tisíc běžců a na té trati od prvního kilometru do toho posledního dohromady tam bylo 700 tisíc diváků, jo? Což já jsem nic takového nezažila a každý ten divák, oni vás neznají a oni vám tak fandějí, podporují tu energii, kterou oni vám dávají. Těch prvních 21 kilometrů běžíte a říkám si, to já vůbec nepocítila, jako jo. A bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jo, protože jako něco úplně jiného, ale nádherného. Jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
14: No teď se na to chci zeptat, protože ta časová distance, ty 2 až 3 hodiny, v tom maratonu, to je vlastně podobný jako nějaký tenisový zápas náročný, že jo. Vlastně, když to potom směřuje k tomu vítězství a ty vlastně víš, že vyhraješ, protože poběžíš dobře, to už to vidíš na tom, na těch hodinkách, tak tam vlastně už se můžeš radovat před tím trošku, že to úžas. Není na tom posledním míčku, kde to vybouchne, ale tady vlastně ty už můžeš mít ty nádherný emoce v průběhu. Pak teda po tom doběhu cílem si člověk řekne, jo, mám to. Jak dlouho pak trval ten doběh, ještě ta radost z toho?
15: No, strašně moc.
14: Jseš ten typ, kdo spí s tou medailí, nebo jede v tom metru domů, v tom s tou medailí.
15: To nejsem, jsem spíš ten typ, který jako mám to za sebou ošklubnu si a dám si jí do tašky, ale byli tam lidi, kteří prostě druhý den šli do města s tou medailí na krku a říkají si, to je vlastně hrozně krásný, jim se to jako povedlo, jo, a jsou tam i ty lidi, kteří nosili ty medaile z těch 6 majorů, jo, takže nádherný, ale jak říkáš, tam máš ten poslední míček v tom tenise, ale tady máš třeba těch posledních 200 metrů a ty lidi jako tleskají, ale netleskají jenom tobě, tleskají všem a to je prostě nádherný pocit a ty to jako užíváš, i když vlastně jako nemůžeš. Ale pak, když doběhneš, tak je to takový zvláštní. Při tom pražském maratonu jsem měla takový pocit jako vlastně deprese. Já jsem byla úplně jako vyšťavená a prázdná a já jsem neměla ani jako šanci nebo chuť se jako radovat. A teď to bylo maličko jiný, teď jsem tam byla jako sama, což mi bylo jako líto, ale měla jsem slzy ve očích, že jsem to jako zvládla na tom Bostonu, prostě Boston je takový jako v tom speciální a je to fakt nádherný pocit. Jsem strašně ráda, že jsem do toho jako takhle vlítla.
16: Barbora Strýcová v kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o jejím druhém maratonu, bostonském maratonu. Když, a Jirka už to naznačil, když to srovnáme trochu s tím tenisem, dokáže člověk udržet při maratonu stejnou koncentraci a je tam potřeba vlastně stejná koncentrace, když to srovnáme právě s velkými tenisovými zápasy, nebo je to vlastně úplně jiný sport z tohohle pohledu?
15: Úplně, to se nedá vůbec srovnávat a já to už o tom mluvila asi několikrát, ale při tom maratonu prostě prožíváte takový různý zvláštní stavy, jako terapeutický takový. Nejdřív se to jako v pohodě a pak jsou tam ty jako myšlenky horší a horší a na těch od toho 35. kilometru tam už jako bojujete sám se sebou s černýma myšlenkama, vlastně proč to dělám, co tady jako dělám, mě to tak bolí, já už nechci, já vás nemám ráda, nefanděte mě prostě. A tam jako člověk, nebo já aspoň, jsem si procházela jako v Praze peklem a v Bostonu menším peklem, ale jako neubejvá to, ale nedá se to srovnat. Ta soustředěnost se nedá udržet na tak jako dlouhou trať a spíš jako udržet spíš ty nohy, aby jako furt jeli, a spoustu lidí jako běhá se sluchátkama, já ne, možná to změním, ale doporučila bych každému jako si to zkusit, protože si projde, ale doporučila bych každému jako si to zkusit, protože si projde zvláštníma stádiema jako takový terapie.

0: tam půlka fandí tobě, ale jsou tam konkrétně kvůli tobě, tak v tom běhání tam vlastně fandějí jakoby všem a ty si z toho můžeš brát, jo, tak teď třeba fanděj mě a beru si tu energii. Bylo by to jiný, kdyby třeba se fakt udělal nějaký projekt, opravdu jako ty organizátoři třeba londýnského maratonu by řekli, jasně, máme tady vítězku z Keni nebo z Etiopie, ale pak tady je ta Bára Strýcová, která má za sebou tolik a tolik úspěchů v tenisu a teď by na tebe bylo nasvíceno. Bylo by to těžší pro tebe, kdyby všichni věděli.
1: Jo, určitě. A hlavně by to
0: bylo kolem tebe to auto s tou časomírou a teď kamery a vlastně celých 42 kilometrů by si byla online v té televizi.
1: Bylo by to samozřejmě jiný a já bych se vlastně jako styděla za to, protože já jsem jako hobby běžec a teď by byly jako kamery na nějakého jako v uvozovkách dřeváka, který tam běží jako maraton a přede mnou běží Keňanka, která skoro běží pod 2 hodiny, takže bych se vlastně jako za to styděla a bylo by to úplně, abych nemohla vůbec běžet, abych se vzdala, abych to nemohla prostě udělat, nemohla, tak to jak má být.
2: To je taková zvláštní situace, že vlastně Karel Poborský říkal to samé, jak elitní sportovec, když se cítí doma v tom svém sportu, tak je na to tak nějak zvyklý. A ty vlastně si to měl docela podobně, ne? Také na kole si byl zvyklý a když si začal běhat, tak si asi nebyl úplně nadšený, kdyby po tobě všichni hnedka koukali, ne?
0: No já mám tu smůlu, že díky té noze já jsem strašně viditelný v tom davu těch běžců. Takže já to mám na jednu stranu, mě to je strašně příjemný, protože mě jako všichni pozbuzujou a když běžíš třeba v té Praze, tady buď půlmaraton nebo ten maraton a slyšíš svoje jméno jako na tolika jako místech, tak je to strašně příjemný. A právě si říkám, tyjo, já teď nemůžu ani jako povolit v obličej, aby ty lidi neříkali, že se tvářím blbě, tak já se furt jako musím jako trošku usmívat, nebo jako každému se snažím, kdo mě jako zavolá Jirko, pojď, tak se snažím jako zamávat. A je to ale samozřejmě jako daleko těžší. A říkám si občas jako, ty, já bych to chtěl běžet tak, aby to nikdo neviděl a jenom si to jako zaběhnout. Ale to nejde, ale tak jako tebe taky jako určitě spousta lidí poznává. Ale jako říkáš, že tohle je spíš jako, že se tam cítíš jako součást té komunity.
1: Jo, úplně.
0: Než jako prostě Bára Strýcová.
1: Ne, vůbec. Jsem jako součást, já nevím, ani jako komunity. Jsem tam prostě sama za sebe a připojila jsem se k běžcům, který jako baví běhat taky ty maratony a vůbec jako nepovažuji. Nikdy jsem ani takovouhle myšlenku jako by neměla, že bych jako běžela jako Bára Strýcová, vůbec ne. Mě to jenom baví a prostě ta komunita těch běžců je hrozně příjemná a jsou to fakt jako fajn, nebo přijdou mi jako fajn lidi.
2: Bylo i to nastavení hlavy stejně soustředěné, jako když člověk kolem sebe nemá právě ty dlouhé aleje lidí, protože spoustu hobíků to zblázní do nějaké míry, kdy už prostě vypnou ze svého tempa, což pak logicky míří ke špatnému výsledku.
1: Jo, to je skvělá otázka, hlavně v tom, že třeba když se bavíme o tom Bostonu, tak jak tam jsou ty diváci, tak oni vás burcujou a vy vlastně chcete automaticky běžet rychlejc a těch prvních 17 kilometrů je fakt jako trošičku z kopce a já jsem si furt v hlavě musela říkat zpomal, protože přece jenom běh z kopce je úplně něco jiného, než prostě po rovině nebo do kopce, jo. Takže to mě mohlo taky to, ale musela jsem se kontrolovat, protože ona tam hraje jako muzika a ta vás zase nakopne na nějakým kilometru a říkám, tak teď zrychlím, teď tady hrajou prostě ACDC, tak já musím zrychlit, ale nemohla jsem, prostě furt jsem si to říkala, jeď si to svoje tempo a pak bylo zase zajímavé, že jsem s někým vybíhala, protože oni to byly v takových jako ale jich, ty, co běží nějaký čas a ty, co bláznili, tak na tom 30. jsem je viděla, jak jdou a já si jako ještě běžím, jo. Říkám si, no, tak vidíš, možná sice tam moc radoval. Ale ne, jako je to strašně zajímavý a jako fajn vidět, co se tam všechno dá na těch 42 kilometrech prožít, no.
0: Oproti tomu tenisu je tyhle ty dlouhé distance běžecký vlastně úplně jiný sport, úplně jiná zátěž. Jako ten tenis mně přijde, že je prostě intenzivní, hodně důraz prostě na postřeh, na nějaký jako rychlý pohyby, výpady a tak dále. I co se týče těch nohou. Tak bylo vlastně v něčem pro tebe, pro to běhání důležitá ta zkušenost z toho profesionálního tenisu? Jako třeba aspoň v tomhletom nastavení hlavy, o kterém jsi mluvila, že se musíš ubrzdit, jo? Že nejseš ten člověk, který by přišel úplně mimo tenisového, teda mimo sportovního prostředí a najednou prostě se zbláznil, že mu to zrovna běží. Že tam je v hlavě nějaká ta jo, sportovní inteligence.
1: Určitě jo. A víš co, si myslím, že ten tenis mě pomohl i v tom, že prostě je to odříkání a naběhávat

0: ty kilometry, prostě si řekneme, to jako není nic jako zábavného a jako někdy to prostě na tu mentální stránku dost jako hraje a říkám si, tak tohle já už nechci běžet ten další jako 25. kilometr a to a prostě ten tenis byl rutina, bylo to každodenní odříkání, já jsem na to tak jako nějak byla zvyklá a myslím si, že v tohle mi pomohlo i jakoby v tom běhání, protože přece jenom je to o tom naběhat ty kiláky a vydržet v tom, být jako v tom trpělivý, i když jsem strašně netrpělivý člověk.
1: A byly momenty, kdy jsi trénovala třeba na ten první maraton, nebo i teďko mezi těma dvouma maratonama, byly momenty, kdy jsi běžela fakt jako, že tě to nebavilo?
0: Jo.
1: Fakt,
0: byl
1: jo?
0: Moment, jo, hrozně. Byl moment před tím pražským maratonem, kdy už jsem měla jakoby vlastně ke konci toho tréninkového cyklu a tam jsem běhala ty long runy a ty byly jako do 3 hodin a tam mě to jako fakt nebavilo. Tam jsem si říkala, jako, že to nechci, že to nedám. A byl i jako momenty při tom tréninku, že jsem jako pár kilometrů i šla, ale zase nejsem člověk, který jako úplně vzdává a pak bych si to nemohla odškrtnout.
1: Jo.
0: Takže jsem jako do toho šla, ale jako bylo to, že mi to jako nebavilo. A já musím říct, jo, mě každý den jako nebaví běhat. Mě jako nebaví furt jako být z toho nadšenej a to, ale ten pocit potom je mnohem silnější, abych ten trénink udělala, protože neudělat ho, já bych se zbláznila. To svědomí mi to jako nepustilo vůbec.
2: A všechny ty tréninky, i ty, které nebaví, tak to jsou tréninky nařízené tedy aplikací a
0: jo.
2: hodinkami. Vlastně to není člověk, který by ještě byl nějakým motivátorem navíc, ale prostě Barboru Strýcovou motivují čísla a třeba jenom i technologie, která řekne běž tolik, tak běží.
0: Ano, přesně tak. A nejenom čísla, ale vlastně jako ten cíl, který já jsem si sama dala. Takže vím, že jsem chtěla zaběhnout pražský, pak bostonský, ten Boston. Takže já vím, že když udělám ty čísla, tak je to zaběhnu. Takže je to tak jako všechno dohromady.
1: A že člověk zvládne jako to trápení i při tom, kdy ho to nebaví,
0: ano.
1: tak se obout, vyrazit, protože ono většinou, když člověk vyrazí, tak jako už se málo kdy vrátí. Že jo?
0: Přesně tak. První jako i těch 10 minut v obouce, začít těch 500 metrů kilák a pak už to dáš. Pak už víš, ale jako by to, jak říkáš, to obutí a jako víc toho bytu a nechce se ti je ráno, víš, co tě čeká pak celý den, ale když to dáš, tak ten den prožiješ úplně.
1: Jo, a na druhou stranu máš ten pocit, o kterým víš, že nastane.
0: Ano.
1: Že za prvé to odškrtnutí, takový to, že ano, dneska už se pak může během toho dne dít cokoliv, já už mám odběháno, ale hlavně i ten příjemný pocit, který zavlije to tělo jako
0: úplně.
1: Po tom tréninku.
0: To je jako nepopsatelný.
2: Nevím, jestli jako matka nemáte spíše takové tušení, že když už si seženu hlídání, tak už vlastně musím běžet, protože tím pádem už jsem si na to udělala čas.
0: No taky to mám, protože já jsem si dala sobotní long runy, protože jsem viděla, že tam bude babička. Mm-hmm. Takže takhle to jako musím mít naplánovaný a všechno tak nějak musí být naplánovaný, protože já většinou ty tréninky dělám dopoledne, že buď je ve školce, nebo s Chůvou, nebo s babičkou a tam já prostě ten čas musím využít. A když ho nevyužiju, no tak to je jako nedatelný den.
1: No pojďme k tomuhle, to je jako dvojnásobná maminka, teď navíc, že jo? Kapitánka týmu pro Billie Jean Cup, což taky není jako, je to nárazová práce, ale hodně intenzivní, když už teda sejdete celý ten tým před nějakým tím turnajem. A pak takhle náročný časově, náročný tréninky, tak to je jako vysoká škola time managementu, ne?
0: Je, a já miluji plánování, jo. Aha. Já jsem jako dost velký plánovač, což někdo kolem mě nemusí mít rád, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, já mám dvě tchýni, moji mámu a mám k tomu i Chůvu, protože jinak bych to nemohla dělat, už ten Billie Jean King Cup, to nešlo prostě. A všechno jako naplánovaný na hodiny, kdo koho vyzvedne kde, kdo koho nevyzvedne kde a kdy já si můžu jít zatrénovat, kdy přítel si může jít zatrénovat. Takže to jako je naplánovaný ten den vždycky jako dopředu. A nejhorší je takový to, že víš, že třeba mezi 9:00 a 11:30 máš ten čas jít na ten trénink. A tobě se v ten moment jako fakt strašně jako nechce, že jo? Ale pak víš, že prostě jindy to už nejde. Jindy prostě musíš vyzvednout to dítě z té školky a jít s ním na ty kroužky. A ten pocit toho, že budu sedět na tom kroužku a koukat na to dítě a já nebudu mít za sebou ten můj trénink, no tak to jako vůbec nedám. Takže já vím, že vždycky půjdu, já to vím.
2: Ať prší, sněží, cokoliv, fouká vítr, musí se jít.
1: Mm-hmm. Tak ten běh je v tomhletom docela jako milosrdný, že se dá běžet opravdu v jakýmkoliv podmínkách.
0: Já jsem začala teďka i posilovat, tak to mě taky baví.
1: Jo, tak to je další ještě jako aktivita do toho.
0: Já to střídám.
1: Dobře, ale Tak vůbec pojďme k tomu, jakou prioritu pro tebe, ono teda už to jako asi několikrát podprahově zaznělo, má v tom dni ta sportovní aktivita, protože někdo přesně pro někoho, kdo nás poslouchá a chtěl by být jako hobby běžec, prostě chtěl by mít tenhle ten statut, že jsem sportovec i jako i když mě to neživí, tak většinou první, co ořízne v tom dni, když je nějaký problém, tak ořízne ten sport, jo, ale jako jak to děláš ty, jak se rozhoduješ, jako radši oželíš třeba nějakou pracovní aktivitu nebo odsudeš něco, dítě samozřejmě, nebo děti.
0: Ale o děti se priorita jsou moje děti, no, to víme, a to se nemám bavit, ale pak je ten sport, já oželím všechno, abych mohla udělat ten trénink. Já prostě nebo přesunu si něco někam jinam, nebo to prostě udělám si nějaký den, kdy udělám 4 různý jiný aktivity s nějakou jako prací, ale abych si udělala ten trénink. Pro mě to je jako priorita největší po dětech.
2: To je neskutečné, jakým způsobem se vlastně pořád u toho držíte, protože to je, předpokládám, stejný time management, když použijeme tohle anglické slovíčko, stejná organizace času, jako člověk musí mít třeba při cestování na tenisové turnaje, plánování tréninku, tak vlastně v tomhle drillu se snažíte zůstat, abyste ho vlastně neopustila a ani ho opustit nechcete, což je skoro až jako fantastické.
0: A mě se spousta lidí jako ptá, kde bereš tu energii pořád jako jít a na ten trénink a nebo nějakou jako dělat fyzickou jako zátěž. No, tu energii mě dává ten sport. Mě jako žene. To je prostě takovej motor, který já vím, že zítra se těším zase na ten trénink, i když se mi třeba nebude chtít, ale potom mám zase energii na další den, jo? Prostě to jako nejde asi jako jinak vysvětlit, no? Prostě ty to víš, Jirko, jak to je.
1: No, já jsem strašně rád, že to nemusím pořád v tomhletom pořadu opakovat já tyhle ty věci, že to máš úplně stejně a že ta energie, kterou nám ten sport jakoby na jednu stranu bere, protože jako člověk je unavenější, ale jako jenom fyzicky, ale ta hlava, ta dostane takovej impuls, že pak ty seš schopný po zbytek dne dělat jakoukoliv jinou práci a dělat ji pro radost lidem. My jsme domlouvali, nedávno jsme domluvili to, že se my spolu s Bárou potkáme na jedné firemní akci a ty zadavatelé se mě ptali, jako jestli ta Bára na to bude mít čas a jestli nemá těch aktivit moc. Já jsem říkal, nebude mít čas, ale když si ho udělá, tak vám prostě tu akci tak rozsvítí. Když vám ten čas věnuje, tak nebudete chtít nikoho jiného. A to je přesně ono, protože pořád máme tu energii z toho sportu. Musela si nějak měnit třeba po konci kariéry svůj přístup ke sportu, co se týče jako životosprávy, jako výživu a tyhle ty věci, nebo jedeš si pořád plus minus podobným?
0: Jedu si pořád jako plus minus toho podobný, protože já jsem nebyla nikdy typ, který by nějak jako jedl blbě, nebo já vím, že jídlo prostě je i lék a tati taky nabíjí, dává ti spoustu energie, takže v tom jsem jako neviděla, nebo nějaký změny velký jsem nedělala. Myslím si, že teďka, jak jsem začala chodit do té posilovny, tak to si myslím, že je jako dost velká změna a potřebujeme to si myslím i na starý kolena trošku zvedat ty činky, aby jsme byli obalený těma svalama. Je to nejenom jako, že vypadáš, já nevím, líp, nebo že máš víc svalů, ale je to pro tvoje zdraví jako dost důležitý. No a jinak tu životosprávu tak nějak si držím, si myslím, správnou.
2: Barbora Strýcová v kilometrech Jiřího Ješka. Bavili jsme se o velkých závodech, ještě se k ním dostaneme, ale teď jsme u přípravy a tréninku. Je to vaše posilování i částečně kvůli tomu, že když člověk běhá, zaměstnává nohy, a vy jste přece jenom z tenisu zvyklá, že ruce jsou nějakým způsobem osvalené, stejně jako celý vršek těla?
0: Jo, určitě jo, protože když jsem začala běhat, tak mě začaly bolet dost kolena. Já jsem pak zjistila, že úplně jako nemám dobrý sval jako stehení, postraní a zadní, takže jsem začala jako dost posilovat nohy a začalo mě to celkem dost bavit, sice mě rost trošičku stehná, ale na ten běh je to jako dost důležitý, jo, posilovat nějakým způsobem, ne úplně nějaký ohromný váhy, ale pak to cítí člověk i na tom běhu.
2: To jsem právě někde zaregistroval, že vy jste cítila právě nějakou disproporci u nohou, že vlastně jste objevila, že některé svaly, přestože běháte celý život.
1: Mám taky tu disproporci, trošku.
2: Jiří Ježek, jeho klasický vtip v kilometrech, že tam zkrátka cítíte, že při tenisu některé svaly byly zjevně výborně vypracované, ale jiné, které se hodí právě na to dlouhé běhání, tam byly vlastně v obrovské menšině.
0: Jo, tak třeba já nevím, lýtkový sval, že jo, tak já při tenise jsem ho úplně jako neposilovala, ale teďka při tom běhání je strašně důležitý i na to, jak jako rychle vlastně běžím, takže tam třeba takovýhle cvik jako posilovat na lýtko je strašně, strašně jako fajn a dobrý a pomáhá mi to při tom běhu a cítím to i při tom běhu, jo, a zadní stehenní svaly taky, takže a hýžďové svaly, takže vlastně celý ty nohy.
1: Ale já v tom posilování nevidím jenom jako nějakou myšlenku na longevity, ani v tom nevidím jako tolik jako tu radost z toho, z nějaký nový aktivity. Já tam pořád vidím ten maraton pod 3. Že to je další step.
0: To taky. Je to můj další step a je to můj hlavně další velký cíl, který mám v hlavě a já když jako něco v hlavě mám, tak to prostě chci dokázat. Takže neříkám, že to bude jako brzy, ale jednou.
2: Tak v čem byly tedy ty rezervy v Bostonu, když se znovu vrátíme k těm závodům a k tomu, jak se dostat pod 3, které cítíte, že by se daly využít k tomu, aby člověk stlačoval postupně ten čas níž a níž?
0: No, já si myslím, jako rezervy si myslím, že byly v tom, že jsem se asi bála do toho víc šlápnout. Já jsem prostě nevěděla, co to se mnou udělá. A,
1: tak bylo tam to zranění, že jo, před tím
0: taky,
1: Bostonem,
0: no,
1: což je obrovská rezerva.
0: Jo, a já jsem prostě bála se, že mi to třeba chytne, a když mi to chytne, tak pak už to ani nedojdu, že jo. Takže to jsem jako nechtěla úplně jako vzdát. Takže já nevím, jestli už nebude pak třeba potřeba si vzít nějakého jako běžeckého atletického trenéra.
2: Živého člověka,
0: který uvidí, jak já se budu cítit, když bych to chtěla pod ty 3 hodiny dát, no. Nevím, zkusím to nejdřív sama a uvidím, jak to půjde.
1: To až se v tom dalším kroku, až třeba
0: asi,
1: pod 2:30.
0: No ale to už nedám nikdy. Ale jako, já si osobně myslím, že jako na to mám, jo, to dát pod 3 hodiny, ale to tě můžu tady říkat za mikrofonem, no. Já tomu věřím. A když
1: já tomu věřím absolutně, jako když budeš zdravá a když bude dobrý podmínky, dobrý počasí, tak jako já jsem přesvědčený, ale to tady nechci říkat dopředu, aby jsme na sebe nevytvářeli nějaký tlak. Nicméně teď je fenomenální doba, kdy prostě máme tady nový světový rekordy, jak v tom ženském podání, tak ten fenomenální rekord, světový rekord na maraton Sebastiana Savého právě pod 2 hodiny. Je to samozřejmě částečně vývojem techniky, vývojem bot, vývojem třeba i technologie stravování, to znamená nějaká ta sacharidová suplementace daleko zvýšená než v době, kdy já jsem se věnoval profesionálnímu
0: sportu. Strašně se to posunulo,
1: neuvěřitelně.
0: Oni prostě furtí.
1: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu vlastně? Co jsi schopná ujíst?
0: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst a mám to rozdělený, že každý 5. kilometr a je to i trošičku jako psychicky, protože víš, že těch 5 kilometrů už máš za sebou a těší se na ten gel. Sice posledních těch, ten 7., 8. už nemůžeš do sebe natlačit.
1: A máš vždycky jednu příchuť. Ale
0: já mám bez příchutí.
1: Bez příchutí. Jo,
0: pozor, ale tohle se musí změnit. No. To už pak jako je nedatelný. Ale jako bez toho jídla si myslím, že bych to nedala. Já bych prostě dostala křeče, nebo prostě bych to nedala a myslím si, že to je dost důležitý a tam se dělají spoustu jakoby chyb. Protože jsem si říkala, že tam vynechám je na 21., že vynechám. A říkám, ne, to nemůžu, tak jsem to hned nasoukala a to, ale já nevím, jako já si myslím, že to je fakt strašně důležitý jíst a tak.
1: Ne, tak tohle je teďko právě obrovská součást těch vytrvalostních sportů.
0: A když jsi trénoval, tak se to vůbec nebylo?
1: Ne, my jsme naopak, jako co nejméně jes a ať seš co nejhubenější, vem si do kapsy jabko a vrať se po 200 kilometrech, to je úplně nejlepší.
0: Ne.
1: No, jasně. Já doteďka, ale já to mám v téhle palici už jako tak jakoby usazený, že já když běžím třeba v Praze půlmaraton, tak ho běžím nalačno a běžím ho bez jídla. a dám si až potom v cíli jako prostě nějaký regenerační ten. Neberu si ani gel, nic. Možná si dám na startu jeden gel, ale jako fakt strašně málo. A to je špatně. Vím, že to je špatně a postupně teďko právě na to trénuju, že už na těch dlouhých bězích, že si beru pár gelů, vemu si třeba 2-3, začínám pomalu, ale jako dostanu se k tomu, protože když jsem viděl rozpis, co právě třeba ten Sebastian Save během toho maratonu je do sebe schopný natlačit. A oni si ty gely ještě rozmíchávají do těch bidonů, který mají vlastně jakoby i napití, takže oni vlastně pijou i už tu energii, aby do sebe to natlačili, aby to ten stravovací trakt zvládnul. Tak to je jeden obrovský posun. A druhý obrovský posun je regenerace. Zase prostě nový metody, ledový koupel a takový. To už bylo za nás, ale pořád se to ještě nějakým způsobem vyvíjí. Jak to máš ty s tou regenerací? To je přesně to, kde jako druhou věc, jako oříznou hobby sportovci.
0: A já se oříznu.
1: A jo.
0: Já to oříznu a oříznu to takovým stylem, že to si nedokážeš představit. Já nemám žádnou.
1: Vůbec nic.
0: Nula. No, já nemám čas.
1: Stejně.
0: Já nemám čas na to, abych se někde válela ještě jako v ledové vodě. Vím, že to je super, pomáhá to, ale prostě mě to zabere další, já nevím, hodinu a já na to prostě jako nemám, takže já jdu i někdy jako na ten trénink jako bez rozcvičky. Já prostě jdu a je to jako jedno a mě to hrozně baví. Víš proč? Protože tý regenerace, já měla tolik a těch tréninků, těch před tréninkem na trénink, jo, to bylo, mě to úplně lezlo na nervy a teď já miluju takový to nebejt rozcvičený, já vím, že to je špatně, to prostě hrozně špatně, ale jít jenom v obou si ty boty a běžet, prostě bez toho, aby jsem se někde protáhla, no to úplně zbožňuju ten pocit.
2: Takže i po Bostonu vlastně...
0: Nic.
2: Jenom
0: nic.
2: Dojít do cíle, vzít si od nich medaily, možná ten jejich jeden banán, nevím, co tam dávají.
0: No,
2: a
0: oni ne.
1: A jít někam na pizzu. Nebo
0: jo, přesně.
1: Prostě se odměnit něčím takovým.
0: Musela jsem dojít 2 kilometry na hotel, což bylo takový jako těžší, musela jsem si lehnout na zem, protože jsem to už jako nedávala, ale pak jsem si šla na pizzu a šla jsem si lehnout, no.
2: Protažení, ne.
0: Vůbec. Nula.
1: Já občas, jako když už mě fakt ty svaly tahají tak strašně, protože vím, že když doběhnu, tak okamžitě sednu do auta a jedu někam jako na nějakou práci nebo něco dělat, tak se třeba aspoň třeba jako na 2 minuty protáhnu, ale to je jednou za týden, když už mě jako to tělo fakt jako hodně vynadá.
0: A tak to víš, že ale, máš, že jo, ten moment.
1: Ale jinak jako já si říkám, tak to tělo zregeneruje, když tady já nevím, něco moderuju, tak stojím na pódiu nebo sedím v křesle. Čekám, až na mě zase přijde řada, no tak jako v tu chvíli regeneruju. Můj trenér vždycky říkal, odpočineš si v letadle, když letíme třeba na závody někam daleko. Odpočineš si v letadle, na to bude čas v letadle. Jo, takže to máme úplně stejně.
2: Takhle to tedy měla i Barbora Strýcová, že i v letadle nějakým způsobem jste... to dojíždila tu regeneraci v uvozovkách, že?
0: Jo, tak tam jsem...
1: Tam se nedá nic jiného dělat.
0: Dělat,
1: no, tam
0: sedíš, no. Odpočíváš, koukáš na filmy, no, jíš a to je celý, no. Ale jak jste se ptali, jakože aby ty lidi začali sportovat, ono je to jako potřeba, prostě obujte si ty boty nebo jděte na procházku a neřešte, jestli jste rozcvičený nebo nejste. Prostě jděte a ten pocit prostě ono vám to přinese a pak to jako zjistí, že to je fajn a že to nemusí být všechno speciální s gelama, negelama, prostě. Jo, že musíte mít na půl hodiny vodu, nemusíte pít u toho, prostě jenom jděte se spotit a je to prostě skvělý pocit.
2: V jedné ruce se stravou se zároveň řeší i zmíněné boty, které říkal Jiří Ježek. Něco speciálního má Barbora Strýcová?
0: Nemám, mám jako karbonové boty na závody, jinak běhám v normálních botech. Mám říct tu firmu nebo?
2: Ne, spíš
0: prostě normální.
2: Nás zajímalo jenom, jestli je to vlastně takové normální nebo spíš vylepšené.
0: No, tak jako na ty závody ty karbonové boty mám a myslím si, že to mě pomáhá dost, protože já v nich netrénuju, takže ten rozdíl vidím strašně moc. A jinak jako v těch botech jako to už se tak vyvíjí, jo, že to už bychom měli mít na každý závod nový boty jako jo, prostě.
1: No, ono to tak je, oni ty třeba ty nejmodernější nevydrží ani nic jiného než
0: jo,
1: jeden maraton.
0: Jeden maraton, přesně tak. No. Ale jako dávám si záležet, protože přece jenom jsem měla problémy s nohama, ploskama, nohou, takže měním boty dost často, ono je jako důležitý mít třeba dvoje na běhání a tak to jako střídat, no a na ty závody mít prostě jenom ty závodní.
1: A zůstal ti stejný partner, co jsi měla jako firma jako na tenis?
0: Ne.
1: Takže jsi vybrala vyloženě prostě firmu na
0: podle svého partnera, no.
1: Ten se v tom
0: dost jako hrabe
1: jo, partnera,
0: a vyzná.
1: Partnera životního partnera.
0: Mého životního partnera.
1: Teď nemyslím firmu, ale jo.
0: Ne.
1: Jo, takhle, no to je dobře, no, tak to je zajímavý, protože třeba Karel Poborský říkal, že to vůbec neřeší, že si prostě jde koupit boty.
0: Vážně?
1: No, já říkám, ty, takový jméno, ty bys měl mít sponzora na to a mě by si vybírat, tak jsme tady řešili, že mu budu dělat manažera, aby mohl...
0: Tak jaký je manažer, ty nemám žádný hadry.
1: Ne, ale je to strašně fajn tenhle ten přístup, protože právě třeba vyloženě jako hobby běžci, kteří nemají tolik naběháno, tak to řeší právě, že to je v těch botách, jo. Častokrát. Ale já vždycky říkám, jako já bych vám doporučil si ty boty, třeba teďko ty úplně ty nejmodernější, která váží těch 90 gramů a ve kterých právě Sebastian Save zaběh ten světový rekord a i vlastně druhý v cíli Jomi Fkeldžoča běžel ve stejných botách. I ta vlastně Tix Asefalová, která zaběhla světový rekord mezi ženama, tak měla stejný boty. Ale jako kdyby normální člověk si vzal tyhle ty boty, tak to je jako... Já jsem testoval ty samý, vlastně jsem je měl na noze ten ročník před ním, nebo tu edici těch bot, která byla před ním. A na tom se vůbec nedá chodit, to si zvrkneš kotník, to už jsou tak vysoký ty platformy a je to tak strašně měkký, to je, když běžíš po marshmallow.
0: A hlavně používáš úplně jiný jako svaly, že jo? Takže normální člověk, který si tohle jako vezme, tak druhý den jako se nehne, protože lítka prostě neucejtí.
1: No, přesně tak.
0: A že to o těch jako prostě si vemte normální boty a jděte běhat.
1: A radil ti v tom přítel tvůj?
0: Jo.
1: Ten se v tom triatlon,
0: jo, jo, jo.
1: Se v tom
0: takže mi radil, jako jaký boty na třeba na ten dlouhý trénink, je trošku měkčí a bez toho karbonu, pak nějaký tvrdší a tak. A já se ráda hrozně připravuju na běhátku. Protože tam jako nevošidíš ten čas a ty intervaly, tam prostě víš, že prostě si nastavíš a prostě to jedeš, jo. A mě to začalo strašně bavit a já třeba dokážu běžet i 2,5 hodiny, 3 hodiny na běhátku.
2: A partner, když se vrátím k téhle lince?
0: Protože seriál. Já si pustím seriál, koukám a prostě mě to jakoby uteče a to. Takže když se mi třeba nechce ven, takže...
1: A tak je fakt, že já na tom trenažéru taky v zimě trávím dost času.
0: Pardon.
2: A partner nějakým způsobem se zapojuje do běhání, tréninku, techniky, běhu a podobně, když se tomu sám věnuje a vy máte tedy jenom ty technologie?
0: Ne, vůbec. Jako myslíte jako mě, jo, že by mi radil. Ne, to vůbec. To spíš jenom o těch jako botech se bavíme a tak, co jako dobrý, co není a tak jako to, ale on si jede to svoje a já si jdu to svoje.
1: Martine, nechceš trénovat Báru, když posloucháš tady, nechceš být její trénovat.
0: Ale zase chceš, protože já vím, že jako já bych ti nikdy nic neošidila, takže
1: to je pravda.
0: Jako to je takový jako fajn.
1: Ne, ale on možná díky tomu, že se tomu sportu věnuje a věnuje se tak časově náročnému sportu, jako je triatlon, tak určitě ti i jako vychází vstříc a je to důležitou podporou i v těch domácích věcech, jako hlídání dětí. Běž tamhle, já si potrénuju potom, teď trénuješ ty a v tomhle tom si rozumíte, ne?
0: Jako,
1: nebo je tam už trošku jako bitka o ten volný čas?
0: Trošičku, jako je to náročný, přece jenom ten triatlon jako zabere strašně času, takže on třeba si vyjede na kolo a uvidíme se za 5 hodin, jo, takže tam, jak už jsem říkala, jako bez té chůvy a bez těch babiček by to fakt jako nešlo a já vím, že to je jako jeho sen a chce si to jako zaběhnout celý ten triatlon a taky mu chci dopřát jakoby ten sen a on ví, že tohle je taky pro mě nějaký sny a plním si je, takže si tak nějak jako svým způsobem vycházíme stříc, ale není to jednoduchý.
1: A nebyla tam po té tenisové kariéře, zvlášť jakoby potom jakoby v životě vedle něj, vedle toho triatleta, nebyla tam nějaká větší touha o ten triatlon, protože já vím, že se zkoušela, vím, že jsme se potkali občas i na nějakých cyklistických akcích, tak vyhrál ten maraton právě z toho důvodu, že to je ideální pohyb pro tebe, nebo že už prostě nechceš zkoušet další věc.
2: Nebo nechce do vody.
0: Já nevím, jestli to je ideální pohyb pro mě, ale já prostě neumím plavat. Umím plavat, ale to plavání, já jsem se to zkusila jednou a to bylo tak strašně, jako já jsem se tam cítila. Zaprvé jsem dostala klaustrofobii v té vodě, což je prej normální. A mě to tak nenaplňovalo, tak mě to nedělalo dobrou náladu. Já si říkám, tak tohle jako v životě nemůžu jako dělat. A to kolo, na to jsem ještě jako nepřišla. Ale vím, že kdyby se mě začal trénovat, tak určitě na to přijdu. Ale zatím ten běh, no.
1: Že bychom si na tom kole povídali o tom, jak to plavání je strašný. Protože já to mám úplně stejně. No. A jak jsem začal běhat, tak všichni logicky okamžitě říkali, tak Ironmana, triatlon, teď jako běhá.
0: Aniž bys to nechtěl zkusit?
1: Zkoušel jsem to i s trenérem dokonce a prostě to nejde.
0: No, to plavání je šílený.
1: Člověk se jako nenarodí na něco jako a na něco se fakt nenarodí, tak já jsem se nenarodil do vody. No.
0: Jaký ne. No.
2: Kilometry Jiřího Ješka s Barborou Strýcovou, tak pojďme k těm vašim snům, co se týče běhání. První maraton za vámi, ten pražský, druhý maraton, ten bostonský také. Jaké budou ty další?
0: Já bych si chtěla zaběhnout všechny ty majory, těch šest majorů, ale je to strašně náročné se tam jakoby dostat, takže já jsem se kvalifikovala tím časem v Bosnu do Chicaga, ale to je až za rok. Já bych chtěla stihnout ještě letošní nějaký maraton třeba v New Yorku, tak jsem rozhodila sítě, kdyby někdo věděl o nějakém místě, tak se hlásím, takže tam bych si chtěla zaběhnout a tak postupně si sbírat ty majory, no. A to bych chtěla to stejný i na půl maratony.
1: To jsem se chtěl právě zeptat k těm půlmaratonům. Ty jsi běžela v Praze, ten krásný půlmaraton,
0: krásný,
1: který já miluju.
0: Miluju.
1: Já taky, tak to máme úplně stejně. Běžela si skvělý čas, 1.30 nebo 1.31.
0: No, 1.27, dobrý.
1: Fakt?
0: A ty?
1: Počkej, tak to já jsem našel úplně blbý čas, tak to já jsem si včera dělal jako příprav. Aha. 27, no tak to je boží, to můžeme běžet spolu, já mám úplně stejný čas.
0: Jo?
1: No, akorát, že já jsem letos teda neběžel, ale 27.
0: Ale je to nádherná trať. Že jo,
1: je.
0: Nádherná.
1: Takže příští půlmaraton si dáme spolu.
0: Jo.
1: Jo, tak to byla pro mě
2: to dá se dohromady ten maraton, ne?
1: Navíc seš jako patronka olympijského běhu, který se běhá v červnu, tam se taky určitě uvidíme. Takže není to jenom ty maratony, máš tam i cíle v tom půlmaratonu.
0: Určitě. A tam jsou taky i těch šest majorů, takže tam bych si to taky chtěla zaběhnout. Ale když jsem se koukla na ty datumy, tak se to vždycky jako kreje s tím Billie Jean King Cupem a je to takový složitý, takže samozřejmě přednost má teďka finále v Shenzhenu, na který se strašně těším.
1: Že by si řekla holkám, hele holky, tak první dva zápasy jeďte sami, já se pak vrátím, já si jenom tady zaběhnu půl maraton.
0: Takže pro mě ten New York, ten se běží v listopadu, by byl úplně snovej, tak uvidíme, jestli to dopadne. Nemyslím si, ale jednou se tam dostanu.
2: No dobře, ale teď, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy byste vlastně cílila i třeba na víc než dva za rok maratony?
0: Určitě, jo, určitě jo.
2: Že většina těch velkých běžců jako většinou tak.
0: Ale já nejsem velký běžec.
2: No, časem. Kousek na 3 hodiny.
1: Ty velký běžci nejsou Bára Strýcová.
0: Ne, jako já bych chtěla, no, jako třeba dva za rok bych si to chtěla zaběhnout.
1: Mně se to strašně líbí, jakoby to je, proč mě mrzí, že nikdy nepoběžím maraton, že já tam pořád vidím rozdíl v tom, že když doběhneš ten maraton, že seš daleko pyšnější na tu medaili ještě než ten maraton. Já když jsem po pražském maratonu teďko viděl, já jsem byl na fotbale Sparta Jablonec a seděli tam za mnou asi 4 Mexičani, kteří běželi dopoledne a oni tam seděli v těch medailích. Přišli na ten fotbal, ale seděli v těch medailích, teď do sebe tlačili ty klobásy, protože potřebovali dojíst ten maraton, ale byli úplně šťastní a tak jsem říkal, jo, tak pro mě teda aspoň ty půlmaratony, ale já ti to strašně, Báro, přeju.
0: Já děkuju.
1: Přeju, ať si splníš ty svoje sny v tom maratonském běhání, ať si splníš ty majory, protože věřím, že na to máš před sebou ještě celý život a ten maraton se dá běhat jako do vysokého věku, ale ať tě to i baví, protože pořád jsi sportovkyně, pořád jako vím, že tam chceš, aby to byl běh, aby to nebylo prostě za 4.30
0: to ne,
1: nebo
0: to
1: 5
0: bych
1: hodin,
0: nechtěla, no.
1: Jako v tom případě by to bylo škoda, takže ať seš zdravá, ať ti držej nohy, ať ti drží celé tělo a děkujeme za tvůj čas.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to strašně milý, díky moc.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Díky i tobě, Jirko.
1: Já děkuju a těšíme se na vás příště.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
4: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
5: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
6: Dobrý den.
3: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
4: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned 5krát, z toho 3krát v dresu Plzně.
6: pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
7: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6x ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
6: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
4: Díky svým výkonům se Pavel Horváth dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
6: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
7: Pavla Horvátha můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost zpohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
4: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
8: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caustidisová a zprávy.
9: Premiér Babiš dál trvá na tom, že Česko bude na letním summitu NATO zastupovat vláda. S prezidentem nepočítá. Podle Trumpa 3 lodě amerického námořnictva úspěšně propluly Hormuzským průlivem navzdory íránské palbě. Čeští hokejisté jako první v sezóně porazili Švédy. Kolona popojíždí v Praze po jižní spojce na Lanovém mostě a bude oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat, teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se opět neshodli, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace dál plánuje jet do Ankary bez prezidenta. Pavel to oznámil po společné schůzce na Pražském hradě. Na místě je i naše reportérka Anna Millerová.
10: Premiér po schůzce nevystoupil, na jednání přijel asi s 15-minutovým zpožděním. Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod neschod rozdílné pohledy na plnění českých závazků vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí a dál trvá na tom, aby se v Ankaře mohl zúčastnit zejména neformální večeře a debat o bezpečnosti. Na oficiální části by pak Česko mohl zastupovat Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů sobě a ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Pavel taky řekl, že kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud součástí delegace nebude. Anna Millerová, Radiožurnál.
9: Tři americké válečné lodě propluly pod íránskou palbou Hormuzským průlivem. Oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
11: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Íránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
9: V Rejčkově na Havlíčkobrodsku v tuto chvíli startuje běh pro paměť národa. Je součástí seriálu celkem 19 běhů po celé České republice. Cílem je připomenout si lidi, kteří bojovali proti totalitním režimům. V Rejčkově je reportér František Jirků.
12: Na start se postavilo okolo 50 běžců. Rejčkov je nejmenším místem, kde se běh letos koná. Žije v něm okolo 60 lidí. Účastníci běhu si na startovní čísla napsali jména lidí, za která běží. Je to například za pátera Josefa Toufara, kterého umučili komunisté, Miladu Hurákovou, nebo například i za rodáky z vedlejší vesnice, kteří byli v 50. letech donuceni vzdát se svého hospodářství. Série běhů pro paměť národa se koná po celý květen. Z Rejčkova František Jirku, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu švédských her v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila 10-zápasová neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
14: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
13: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem skončili v semifinále Evropské ligy. Portugalský tým neudržel jednogólové vedení z úvodního duelu a v odvetě ve Freiburgu prohrál 1-3. Ve finále si německý celek zahraje proti Aston Ville, která vyřadila Nottingham Forest. O titul v konferenční lize se pak utkají Crystal Palace a Rayo Vallecano.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 za Prahou a také v Brně. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je silný provoz. Nejprve na výjezdu z Prahy, pomalej se jede od pražského okruhu z 12. kilometru a to až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. s držení provozem 20 minut. A kolona asi na 10 minut je na D1 i na příjezdu do Brna směrem z Prahy před omezením u sjezdu na Bratislavu. Zpomaluje se u sjezdu na Brno výstaviště, to je kilometr 190. Na dálnici D11 je ucpaný konec dálnice z Prahy do Jaroměře. Před sjezdem z dálnice má kolona asi 1,5 km. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Mohelnicí hlásíte komplikace na obchvatu Moravské Třebové. Na křižovatce u Lidlu je nehoda, srazilo se osobní auto s motorkou, kolony obou směrně na 20 minut, náš zpravodaj radí cestu přes město.
16: Nehoda, jsem viděl, že se tam teprve sjíždí policie a záchranka, ale objel jsem to přes město, přes Moravskou Třebovou.
15: A na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte kolonu před Lipůvkou, pomalu se jede od druhé odbočky na Kuřim, zdržení okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, na jihu skoro jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, na severu jen kolem 12, na jihu Moravy i kolem 21. Tolik zprávy.
17: Hezké páteční a sváteční dopoledne. V hokejové NHL jsou dva týmy, které zatím procházejí playoff bez jediného zaváhání. V západní konferenci Colorado, které s Martinem Nečasem bleskově vyřadilo Los Angeles a ve druhém kole vyhrálo nad Minnesotou oba úvodní zápasy série. A na východě řádí Carolina. Nic nedovolila Otavě a teď Hurricanes už po třetí porazili Philadelphia. Po domácích výhrách uspěli také na ledě Flyers a nezabránil tomu znovu ani Dan Vladař. Český brankář inkasoval 4x ze 30 střel. Philadelphia podlehla Caroline 1-4 a za stavu 0-3 na zápasy tak Flyers balancují na hranici vyřazení a konci v letošním ročníku Stanley Cupu. Tolik tedy na úvod další vysílací hodiny Radiožurnálu Sport Hokej. No a na tohle téma budeme dál pokračovat. Jen se z NHL přesuneme na reprezentační úroveň. Příjemný poslech a klidný den.
3: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.

0: S Radiožurnálem Sport jste u toho mohli včera večer být, tedy u zápasu českých hokejistů na úvod švédských her, kdy se Čechům podařila věc v téhle sezóně nevídaná. Porazili totiž domácí výběr 3-1. Švédové tak poprvé v celé sezóně evropských turnajů prohráli. Celkové vítězství ovšem mají i tak už jisté. Severané byli favoritem třeba i proto, že v 6 sestavě měli 8 hokejistů ze severoamerické NHL. Český národní tým se ale dobře na utkání připravil a dokázal omezit Švédy v tom, v čem jsou tradičně silní, tedy ve hře na velkém kluzišti. A Rulíkovým svěřencům se to povedlo i díky dobrému napadání.
1: Máme to udělání tak, že když máme tu šanci, tak chceme to vytáhnout. Když máme tam daleko na tomhle velkém hřišti, tak tam nechceme propadat. Se mi zdálo, že jsme měli správné rozhodnutí, že když jsme tam šli, tak jsme jim narušovali tu rozehrávku.
2: Říká trenér Radim Rulík. K tomu všemu se přidal jistý výkon golmana Dominika Pavláta a dobrá práce při oslabení v přesilovkách. V jedné z nich nasměroval Česko k výhře Michal Kovařčík, i když si po ráně do vnitřní konstrukce branky musel počkat na potvrzení od videa.
3: Slyšel jsem ten zvuk, vlastně takový ten tupej zvuk toho bílého uprostřed, takže jsem byl se víceméně jistý, že to byl gól. Spíš kluci to řekli mě, že už to hlásil videokouš, takže už jsem věděl.
2: Snad jediným výrazným mínusem na hře českého týmu byl únik Asplunda při české přesilovce po chybě Adama Klapky na modré čáře. Jak říká trenér Rulík, Klapka se objevil v situaci, která pro něj není typicky přesilovková.
1: Ale tam je třeba na jeho obranu říct, že není to přesilovkový hráč na svým týmu, nehraje přesilovku a tudíž nemá takovou praxi, nemá takovou vyhranost v té přesilovce. My jsme ho tam zařadili, že bude v tom přebrankovém prostoru. Přes něj není vidět, ten golman nemá vůbec šanci. Došlo k tomu, že to zbytečně předržel ten puk. Trošku bych se ho zastal v tom, že kdyby běžně hrál ty přesilovky, tak by byl vyhranější a byl by si v tom jistější.
2: Národní tým má skalp v této sezóně suverénních Švédů, ale to hlavní teprve přijde.
1: Směrem k mistrovství světa jsem si opravdu přál, aby jsme tu energii měli. No. Tam to bude nejdůležitější.
2: Na švédských hrách nastoupí Češi ještě o víkendu proti Finsku a Švýcarsku. Oba zápasy začnou ve 12 hodin. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: A já mohu slíbit, že samozřejmě oba dva zápasy českých hokejistů v dalším průběhu švédských her, tedy duely proti Finsku a Švýcarsku, uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech, tak jako teď slyšíte skupinu Coldplay.

Stejně jako v minulých dnech, také dnes, tedy v pátek 8. května, budeme často mluvit o tenisovém turnaji v Římě, protože jednak je to tedy štědře honorovaný turnaj, takzvaná série Masters, neboli tisícovka, tisíc bodů pro šampiony, a druhá věc je, že tam hrají společně muži i ženy. A je to také taková pořádná poslední generálka před grandslamovým Roland Garros. Na kurtech Fora Italica se dnes představí celkem 4 čeští tenisté a tenistky a budou bojovat o postup do třetích kol svých turnajů. Když dáme tedy přednost ženám, tak tam se dvě Karolíny představí v boji proti soupeřkám, které by mohly porazit, budeme jim samozřejmě držet palce. Karolína Muchová nastoupí proti Rakušance Potapovové, no a Karolína Plíšková bude hrát s Rumunkou Kristianovou. No a věřme, že roli favorita splní Jiří Lehečka, který půjde na kurt už pár minut po 12. hodině, utká se s Němcem Janem Lenardem Štrufem a Vít Kopřiva se pokusí dobrou formu posledních dnů prodat také proti Francouzi Umbérovi. Jak se samozřejmě zápasy českých tenistů o postup do třetího kola turnaje v Římě budou vyvíjet a jak dopadnou, to vám na Radiožurnálu rádi povíme.

0: 11 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud ho posloucháte pravidelně, tak si troufám tvrdit, že jméno Kateřiny Neumannové vám není neznámé. Bývalá skvělá běžkyně na lyžích, mistryně světa a olympijská šampionka. Dnes tady u nás ve vysílání v roli moderátorky pořadu Středeční klasika, kde proti ní usedají k mikrofonu zajímaví hosté. Co ale možná o Kateřině Neumannové nevíte, je, že ráda zpívá. Vysvětlíme vám to odpoledne v rozhovoru. Tady je malá ochutnávka.
1: Musím na sebe bez mučení přiznat, že přestože jako na sport jsem těch genů pozitivních pro sport asi zdědila hodně, tak ty umělecké mě tak trochu minuly. Takže sice jednička byla z výtvarné výchovy a z hudebky, ale já mám pocit, že ji měli úplně všichni, kdo se aspoň trošku snažili. Takže já jsem snaživá byla, ale ne. Umělecké geny pro mě jako jsou něco, s čím jsem se nepotkala ani vzdáleně.
0: Říká Kateřina Neumannová, která tyhle své myšlenky, jak je to právě u ní se zpíváním a s dalšími uměleckými záležitostmi, rozvine v našem vysílání odpoledne v odpoledním rozhovoru po 17. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Přemýšlíte o tom, že byste o víkendu rádi vyrazili na nějakou sportovní akci v roli diváku, tak co třeba vodní slalom? Protože provozovatelé tohoto sportu na té nejvyšší úrovni mají před sebou dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se přitom pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody, které jsou součástí českého poháru, se tentokrát uskuteční v pražské Troji. Takže pokud to nemáte daleko anebo vodní slalom máte tak rádi, že za ním rádi vyrazíte třeba i pár desítek kilometrů, tak tedy nejen tento, ale i příští víkend se bude bojovat v pražské Troji, tedy o místa v reprezentaci. A to vždy nabízí velmi dramatické závody.

0: Mistrovství světa na ploché dráze. 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway-prague.cz
1: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš hnutí Jan

0: se dnes ohledně složení české delegace na summit NATO opět neshodli. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být její součástí. Pavel ale summitu se zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Tu bude zvažovat, pokud nakonec součástí delegace nebude. O jejím složení rozhodne vláda v červnu. Větší obchody mají dnes zavřeno. Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích, letištích, lékárny a nebo třeba benzínové pumpy. Letuška v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila taky u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo. A poslanecká sněmovna i Senát pořádají den otevřených dveří. Třeba v Senátu je možné vidět hlavní sál anebo rytířskou síň. Otevřený je dnes i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě, který slouží vládě k reprezentačním účelům. Sport. Český golfista Petr Hrubý vstoupil do turnaje Myrtle Beach Classic výkonem 3 rány pod par hřiště a při druhém startu na okruhu PGA mu po prvním kole patří dělené 17. místo. Hrubý zaznamenal 68 ran a o 4 údery zaostává za vedoucím Scottem Lairdem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Prahou a nehoda na 35C u Moravské Třebové. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je silný provoz. Nejprve na výjezdu z Prahy. Kolony se tvoří od Pražského okruhu a to až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Zdržení je teď za Prahou asi na 20 minut. A pomaleji se pak na D1 jede také na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy před omezením na kilometru 196. Tam čekejte asi 10 minut navíc. Na dálnici D11 se ucpává konec dálnice z Prahy do Jaroměře. Před sjezdem z dálnice před kruhovým objezdem kolona z kilometru 113 asi na 10 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Mohelnicí jsou velké komplikace na obchvatu Moravské Třebové. U Lidlu tam řeší nehodu osobního auta s motorkou a kolona směrem na Mohelnici a Olomouc je delší skoro na 25 minut. Osobním autem se to dá objet přes Boršov. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů čekejte kolony u Petrohradu, je tam kyvadlový provoz, omezení a zdržení směrem na Vary asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na jihu už jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, na severu kolem 12, na jihu Moravy i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Období jarních klasik a monumentů je hotovo a teď cyklisté už zase míří na Grand Tour. Ano, právě dnes startuje Giro d'Italia a bude to start neobvyklý, protože proběhne v Bulharsku, konkrétně ve městě Nesebar a za účastí tří českých cyklistů. Na startu 109. ročníku budou Jan Hirt, který pojede Giro už po deváté, a bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí, které naopak čeká premiéra. Favoritem je při neúčasti fenomenálního Slovince Tadeje Pogačara Dan Jonas Vingegaard. V Bulharsku, kde odstartuje Giro d'Italia vůbec poprvé, se odjedou tři etapy. Ta dnešní do Burgasu měří 147 kilometrů. Nedělní trasa zavede peloton do hlavního města Sofie. Následovat bude volný den a přesun do Itálie. V 16. etapě potom zavítají cyklisté ještě do Švýcarska. Jezdce čeká během tří týdnů Giro d'Italia 3469 kilometrů s takřka 49 tisíci nastoupanými metry. Giro potom skončí poslední květnový den tradičně v Římě a dojezd bude tentokrát u antického Kolosea.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme před pár minutkami zmínili Řím, tedy že tam poslední květnový den skončí cyklistický závod Giro d'Italia. No a teď pojďme do věčného města kvůli tenisu, protože na tisícovkovém turnaji WTA je tam vypadla Kateřina Siňaková ve druhém kole. Proti Rusce Aně Kalinské promarnila 9 matchbolů a po 3,5 hodinách prohrála 5-7 v rozhodujícím setu. Na Antuce se v italské metropoli ale hraje samozřejmě dál a zůstává fakt i několik dalších českých tenistů a tenistek. A my to teď blíž probereme se Štěpánem Bémem. Štěpáne, vítej.
1: Hezký den.
0: Kdo tedy z českých tenistů včera vypadl a kdo naopak postoupil dál?
1: Těch, co vypadli, je více než těch, kteří na turnaji zůstali, bohužel, pro českého fanouška. Kromě Siňakové také v Římě skončili Tereza Valentová, Marie Bousková a Barbora Krejčíková. Ta nestačila na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Jedinou Češkou, která včera postoupila do třetího kola, je Linda Nosková. Ta porazila 2-0 na sety Rusku Anastázii Zachorovovou. Mezi muži se s turnajem rozloučil Dalibor Svrčina a do druhého kola naopak prošel Tomáš Macháč, který si poradil s Řekem Stefanosem Tsitsipasem.
0: Na antukových kurtech Fora Italica už se dnes začalo hrát před zhruba 40 minutami, ale 4 čeští tenisté a tenistky si na své zápasy ještě počkají. Na koho se tedy můžeme těšit?
1: Například na Karolínu Muchovou, která usiluje o návrat do světové top desítky. Do Itálie přijela navíc odpočatá a v dobré formě. Muchová na posledním odehraném turnaji, navíc také na Antuce, ve Stuttgartu prohrála v souboji o titul a předtím skončila v Miami v semifinále. Na konci dubna naopak vynechala tisícovku v Madridu. Tam se zazdařilo její dnešní soupeřce. Ruská Anastázia Potapovová, reprezentující Rakousko, došla ve Španělsku do semifinále. V žebříčku WTA si Potapovová navíc polepšila po poslední aktualizaci o 18 pozic a vešla se do nejlepší čtyřicítky. Zápas mezi Muchovou a Potapovovou začne po půl dvanácté. Po půl jedné.
0: Ještě nějaký čas to tedy bude trvat, ano.
1: To tak. V podobném čase nastoupí v boj o třetí kolo Jiří Lehečka proti Jánu Lenardu Štrufovi z Německa. Víta Kopřivu čeká Francouz Hugo Humbert a po 17. hodině také nastoupí Karolína Plíšková proti Jacqueline Kristiánové z Rumunska.
0: Budeme tedy držet palce českým tenistům a tenistkám, kteří budou usilovat o postup do třetího kola tisícovkového turnaje v Římě. Teď jsme to probrali se Štěpánem Bémem. Štěpáne, díky.
1: Naslyšenou.

0: 11 hodin 47 minut, pátek 8. května, tedy sváteční den tady u nás. Sportovně se ve druhé fotbalové lize zachránili, ale hrát druhou ligu možná v příští sezóně nebudou. Řeč je o Českých Budějovicích a tradičním klubu Dynamo. Město vypovědělo smlouvu na nájem stadionu na Střeleckém ostrově a klub tak řeší, kde dohraje příští sezónu. Budoucnost je to, co trápí i ředitele fotbalové akademie Dynama České Budějovice Petra Benáta.
1: Akademie. Tu situaci řešíme, je to logický, protože většina z nás zde působí dlouhou dobu. Máme vztah ke klubu, máme vztah k akademii, kterou budujeme 8. rokem. Rozhodně nám není lhostejný osud obou organizací.
2: Myslí Petr Benát klub, tedy hlavně druholigový A tým a úspěšnou klubovou akademii, kterou řídí.
1: Pro nás tuto chvíli jsou nejdůležitější naši hráči a naše hráčky, zajištění jejich sportovního osobnostního růstu a rozvoje. A já si troufnu říct, že v tomhle ohledu to nějaký zásadní vliv na běžný chod a provoz akademie nemá.
2: Zástupci města vyčítají majitelce Dynama špatnou komunikaci. Platí to směrem k městu stejně jako směrem k akademii. Zastupitel Českých Budějovic Viktor Lavička za ANO v pořadu radiožurnálu Sport na rovinu uvedl.
3: Ta akademie samozřejmě by měla mít velkou návaznost na tu akciovou společnost. Pro ně je zásadní ten business projekt Dynamem AS. Ta akademie je trošku upozaděná.
2: Ředitel akademie Petr Benáci ale nemyslí, že by majitelka Doroty Neke-Edeová nekomunikovala.
1: Komunikace se současným vedením, nebo budu říkat paní majitelkou, není v ničem nějak diametrálně odlišná, než bylo s předchozími majiteli, už to byl pan Koubek nebo pan Jirka. Vždycky ta komunikace byla v rámci běžného provozu a chodu akademie otevřená, mezi námi je transparentní a stejně to cítím i se současným vedením.
2: Benát má konkrétní příklady. Jeden je dokonce přímo z poloviny tohoto týdne.
1: Já jsem zaznamenal v médiích a ve veřejném prostoru názor nebo tvrzení, že s příchodem zahraniční majitelky a příchodem mnoha zahraničních hráčů budou upozorňováni odchovanci hráči z akademie. Nicméně ta realita je z mého pohledu úplně jiná a v podstatě bych řekl, že současná doba, situace napomáhá tomu, že spoustu těch odchovanců příležitost dostává. V aktuální sezóně můžu říct, že to je 8 hráčů do 23 let. Naposledy v zápase proti Jihlavě nastoupil Ivan Hryhoruk, ročník 2008, který ještě příštím rokem bude dorostenec. Já bych rozhodně neřekl, že odchovanci nedostávají příležitost a je to spíš naopak a cítím to jako za poslední 10 let pro odchovance nejpříznivější dobu pro jejich zařazování do A týmu.
2: Petr Benát popisuje, jak vnímá nejbližší budoucnost Dynama České Budějovice. Klub, který vznikl v roce 1900, patří v České republice mezi nejtradičnější.
1: Vzhledem k tomu, že já nejsem účastníkem jednání mezi vedením klubu, Jihočeským krajem a městem Českým Budějovice, ten vývoj té situace si netroufnu odhadnout. Já bych si každopádně pro klub přál, aby byl rozvíjen tak, jak si zaslouží, aby ta značka, která už je tu 126 let, se mohla neustále posouvat a protože moje zodpovědnost a kompetence je především v akademii, tak i tady bych si přál, aby rozvoj mládeže v městě Český Budějovice probíhal na té nejlepší možné úrovni, aby ty podmínky pro sportovní a osobnostní rozvoj hráčů byly maximální a především bych si přál klid na práci.
2: Dodal ředitel klubové fotbalové akademie Dynama Petr Benát. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: derby na Radiožurnálu Sport.
1: Tradiční střetnutí plné emocí.
2: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
3: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a výkon na toho soupeře. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
4: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazali v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Přísté 17. derby pražských S začne v sobotu v 19 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Ani ranní schůzka prezidenta s premiérem nepřinesla shodu na zastoupení Česka na červencovém summitu NATO. Ukrajina a Rusko se obvinují z porušování příměří, které na dny výročí konce druhé světové války vyhlásila Moskva. Kajakář Josef Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice. Nehoda komplikuje provoz na obchvatu Moravské Třebové a bude oblačno až polojasno, někde s přeháňkami, večer se má vyjasňovat, teploty do 19 stupňů. Je pátek 8. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Evropa dnes slaví výročí konce druhé světové války. Před 81 lety nacistické Německo podepsalo kapitulaci. V Praze si to připomněli vojáci a politici u Národního památníku na Vítkově. Na místě reportér Vít Andrle.
7: Pieta začala v 10 hodin a trvala necelou hodinu. Zazněla při ní státní hymna a politici se zástupci armády pokládali k památníku věnce. Památku padlých připomněla taky minuta ticha se třemi salvami. Krátký projev měl prezident Petr Pavel, který řekl, že lidé nesmí zapomínat na důsledky zneužití síly a zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce mezi demokratickými státy.
8: Jedním z nejzásadnějších poučení dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci.
7: Na závěr pietního aktu pak nad Vítkovem přeletilo 5 armádních letadel. Z Prahy Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Konec druhé světové války v Evropě dnes slaví i lidé po celém Česku. V Brně byla pieta v areálu Kounicových kolejí, kde mělo gestapo za okupace vězení a popraviště. V zámeckém parku v Manětíně na severním Plzeňsku je zrekonstruovaný americký vojenský tábor. Tam máme reportérku Martinu Klímovou.
9: Vidět tu můžete ošetřovnou sbírku zbraní, stan, ve kterém vojáci spali, nebo třeba lehké džípy a malý nákladní vůz Dodge. Je tu i velitelský stan a hned vedle stanoviště amerického válečného korespondenta, kde jsou k vidění kamery a fotoaparáty z druhé světové války. Členové Kubu vojenské historie tu ukazují život v táboře na konci války, takže hrají softball nebo karty. Jak mi řekli, při osvobození Manětína žádný Američan nepadl a příjezd vojáků do města dnes odpoledne přiblíží rekonstrukce událostí a beseda s pamětnicí. Z Manětína na Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
2: Mimořádně otevřené jsou dnes některé pražské paláce. Zájemci se dostanou do sídel Senátu, sněmovny i na úřad vlády. V Lichtenštejnském paláci na Kampě se byl podívat reportér Richard Webs.
10: Lidé tady na pražské Kampě před Lichtenštejnským palácem čekali ještě před jeho otevřením a museli vystát frontu, aby se dovnitř dostali. Zájemci v jedné z vládních budov uvidí různé reprezentační prostory, místnosti určené pro jednání nebo přijímání zahraničních návštěv a podívají se také do zahrady paláce. Komentovaná prohlídka zabere asi 3/4 hodiny. Dveře Lichtenštejnského paláce jsou dnes pro veřejnost otevřené do 18 hodin. Poslední návštěvníci ale musí přijít hodinu předem, nemusí nic platit ani se předem objednat. Z Lichtenštejnského paláce Richard Webs, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Rusko podle Kyjeva porušuje své vlastní příměří vyhlášené od 8. do 9. května. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že ruská armáda od rána ostřeluje ukrajinské pozice a zahájila 10 útoků na různých místech fronty. Ukrajina na útoky odpovídá.
12: Podle prezidenta Zelenského během noci Rusové provedli více než 850 útoků drony různých typů, včetně FPV dronů a systému Lancet. Informace nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusové podle mnoha jiných zdrojů přesunují systémy protivzdušné obrany do Moskvy, aby zastavili ukrajinské drony, které mohou narušit vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Toho může využít ukrajinská armáda a útočit na oslabenou ruskou obranu. Na ruských sociálních sítích se objevují záběry výbuchů z ruského území, v Rostovské oblasti, v Jaroslavi nebo v Permu. Z východní Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Policie ve městě Sinzig na západě Německa obklíčila banku, ve které se zřejmě ukrývá několik ozbrojených mužů držících rukojmí. S odvoláním na policii o tom informuje web televizní stanice Tagesschau. Podle svědků je na místě velký počet zasahujících policistů a také helikoptéry. Část ulic v centru města policie uzavřela. Iránské revoluční gardy se v noci pokusili zastavit 3 americké torpédoborce v Hormuzském průlivu. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá. Pohrozil ale, že pokud Irán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
13: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Iránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Irán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Iránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání Kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
14: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
15: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
16: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
15: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
17: Sport. Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa postoupil na úvodním světovém poháru do zítřejšího finále na trati 1000 metrů. Teď o něj bojuje ještě Adam Rudolf. V maďarském Segedu se odpoledne na kilometru a zítra na 500 představí mezi kajakáři další olympijský šampion Josef Dostál a pojede o první body do olympijské kvalifikace. Cíle má Dostál 2.
18: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té 500. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kolonou se brzdí už před exitem na Velké Popovice. Na 14. kilometru asi 25 minut se pak jede krokem v koloně do omezení za sjezdem na Benešov na kilometr 23. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů jsou kolony u Petrohradu. Je tam omezení, kyvadlový provoz a zdržení na Vary delší asi na 25 minut.
20: Od Prahy je kolona už skřižovaná na Plzeň a na Žatec. Osobní auta by to objížděly přes Jesenici. Ta fronta se teďka udělala obrovská.
19: a lepší situace je na tahu 35 z Moravské Třebové na obchvatu u Lidlu. Už tam nehoda nepřekáží, kolony se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, na jihu už skoro jasno, na horách a na severu přehánky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech jen kolem 12, na jihu Moravy naopak teplej kolem 21 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: 12 hodin 14 minut, pátek 8. května. No a o víkendu se zase přihlásí o slovo nejvyšší domácí fotbalová soutěž, tedy Šance Liga. No a při vší úctě ke všem naplánovaným zápasům bude mít ten jeden opravdu, dá se říci, na sebe soustředěnou tu největší možnou pozornost. Očekávané derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty totiž bude mít zítra o náboj navíc. Domácí vršovický klub si v něm může zajistit mistrovský titul. To se Slavii v přímém souboji s největším rivalem ještě nikdy v samostatné historii nepodařilo, zatímco Spartani už tyhle slastné pocity zažili. Konkrétně v květnu roku 2000, kdy jsme o tom samozřejmě informovali i na Radiožurnálu.
1: Druhé utkání 28. kola první fotbalové Gambrinus ligy, pražské derby mezi Spartou a Slavií, rozhodlo o tom, že Sparta obhájila mistrovský titul. Sparta Slavii porazila jasně 5-1.
2: Je to nejlepší, co se může stát, jo, když vy porazíte vlastně největšího rivala v lize a takovýmhle rozdílem, a tak to jsou pak oslavy dvakrát takový.
3: Užívali jsme se nejenom my, ale i vlastně ty fanoušci naši.
4: Vzpomínali pro spartianskou klubovou televizi Vratislav Lokvenc s Jiřím Novotným. Zatímco se oni po závěrečném hvizdu objímali s dalšími spoluhráči jako Rosickým, Sieglem, Blaškem nebo Fukalem, běhali po trávníku s velkými prapory s nápisem Mistři a vychutnávali si tradiční oslavný song We are the Champions, slávisti se snažili z Letné co nejdřív zmizet. Byl mezi nimi i náš současný fotbalový expert.
5: Slávisté bojovali, Horvátova střela v závěru první půle prosvištěla těsně nad Blaškovou brankou, ale na rozjetého soupeře jednoduše nestačili.
6: No, tak já jsem to zažil v dresu Slávie, samozřejmě to nepříjemný, protože cítíš tu euforii toho druhého týmu, ještě ten stadion nabitej. Vím, že jsme odjížděli velmi rychle, ani jsme se, myslím, nesprchovali. Chceš být pryč z toho prostředí, není to nic příjemného.
4: Říká Pavel Horvát, podle kterého to bude velká motivace i tentokrát pro spartianské fotbalisty nesledovat oslavy největších rivalů.
6: No, jedna z velkých motivací, protože opravdu na tu vlastní kůži je to nepříjemný, když ten zápas se pak blíží k tomu konci a ty prohráváš, tak samozřejmě ta atmosféra je fantastická, ale bohužel ne pro tebe.
7: Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
4: Navazuje na Pavla Horváta další muž, který to zná v obou pražských S. Jan Kuchta vyhrál ligu se Slavií i Spartou, za kterou dává góly teď, a nechce tak dopustit, aby se o letošním mistrovském titulu rozhodlo právě v tradiční derby.
7: Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartianskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
4: Nastane to, pokud fotbalisté Slavie Spartu v sobotním derby pražských S porazí. Pak by mohli vypuknout mistrovské oslavy sešívaných. I o nich případně v našem vysílání uslyšíte. Samotný přímý přenos vám od 19 hodin nabídneme v každém případě. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport je čas skočit do bazénu. Plavci, tedy ty čeští, se snaží splnit limity na mistrovství Evropy právě v dlouhém bazénu a tak je pojďme zkontrolovat, jak se jim daří kvalifikovat se pro srpnový šampionát v Paříži. Mají dvě šance a jednou z nich je pro část reprezentace velká cena Pardubic, která začala dnešními dopoledními rozplavbami. A nejen to teď probereme s Martinem Charvátem. Martine, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Splnil tedy už někdo limit?
1: Zatím dne v tom dnešním programu byl nejblíže Matěj Zábojník na 50 metrů prsa. Limit je 27,71 setin sekundy, on měl 77 setin sekundy. Tedy byl blízko a samozřejmě Matěj Zábojník doufá, že se mu podaří ve večerním finále nejen zvítězit a možná i kdyby byl druhý, tak by byl poměrně šťastný, kdyby ten limit dokázal překonat.
0: U koho se, Martine, čeká, že by měl zvládnout zaplavat ten potřebný čas a to znamená o prázdninách se v Paříži představit na evropském šampionátu?
1: Bylo by velkým překvapením, kdyby Kristýna Horská neobhajovala titul mistryně Evropy v dlouhém bazénu, protože ona ten titul má z roku 2024, ale ještě nemá zaplavený limit na své prsařské dvoustovce, na které právě se stala tehdy evropskou šampionkou, takže Kristýna Horská v neděli by tento limit, který ale pro ní poměrně už je dost tvrdý, měla překonat. No a také by se měl velmi dobře představit Daniel Gracík, pokud pomýšlí se svým návratem na elitní úroveň vážně to myslí, tak by také měl se ukázat velmi dobře třeba na motýlkářské 50, ale může se to podařit třeba i takovému Ondřeji Gimovovi, stejně takový i Jakub Jan Kryške na případných 50 metrů znak, Gimov na 200 metrů motýlek, případně Kryške i na 100 metrů kraul, tak by mohli být těmi, kteří by se mohli dostat na evropský šampionát a podobně přemýšlí také Darina Nabojčenko, tam si myslí především na 50 metrů motýlek.
0: A je už, Martine, vlastně někdo, nějaký český plavecký reprezentant, který limit pro evropský šampionát splnil?
1: Je jich poměrně dost, celkem 8, tím posledním je Miroslav Knedla, který dnes v noci vyhrál meeting v Indianapolis časem 24,81 setina sekundy na 50 metrů znak, čímž stanovil i rekord tamního meetingu a dostal se tím poměrně jasně na evropský šampionát. Kdybych to srovnal například s časy, které byly potřeba na loňském světovém šampionátu, tak tam by Knedla i s tímto časem postoupil do semifinále. Finále a to připomeňme, že on je teď v plné tréninkové zátěži, takže doufejme, že podobně jako získal medaily na evropském šampionátu, stříbrnou medaili v tom krátkém bazénu v Lublinu, loni už vlastně v prosinci, takže se mu to povede to samé také v srpnu v Paříži, kvalifikovaný už je, stejně jako taková Barbora Sejmanová, anebo Barbora Janíčková, která by také potřebovala a chtěla vlastně teď v Pardubicích přidat další limit. Dalšími limitáři jsou třeba Jan Čejka, také medailista z toho posledního šampionátu v krátkém bazénu, nebo velká naděje českého plavání 18-letý Jan Foltín, plzeňský plavec.
0: Když mluvíme, Martine, tedy o plnění limitů českých plavců pro mistrovství Evropy v Paříži v dlouhém bazénu, tak
1: Foltín, plzeňský plavec.
0: Když mluvíme, Martine, tedy o plnění limitů českých plavců pro mistrovství Evropy v Paříži v dlouhém bazénu, tak jak je to vlastně s tou možností?

0: a druhá je domácí akce, tedy se předpokládá, že buď to bude první kolo Českého poháru, tedy Velká cena Ostravy, ta byla před dvěma týdny, tam plnila například Barbora Sémanová, anebo teď právě Velká cena Pardubic.
1: Říká Martin Charvát, se kterým jsme tedy byli v bazénu na Velké ceně Pardubic, kterou samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme i nadále sledovat. Martine, díky.
0: Hezký den.
1: Za 4 minuty bude 12:30. Přejeme hezké sváteční odpoledne.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Tohle byla skupina KISS. Za chvíli nás čekají krátké zprávy, protože je tedy právě 12:30.
1: Bylo 12:30. Zprávy má Kateřina Causidisová.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost.

0: bezpečnost. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. V Lázních Velichovky u Jaroměře můžou dnes lidé vidět rekonstrukci důležitého okamžiku z konce druhé světové války. Akce nazvaná Mise Velichovky připomíná událost, kdy zástupci německé armády podepsali ve Velichovkách kapitulaci části svých vojsk na západní frontě. Členové historických vojenských klubů předvedou několik bojových scén a lázeňským parkem projde také americká vojenská kolona. Akce trvá do 4:30. Sport. Hokejisty Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem dělí jedna porážka od konce sezóny. Ve druhém kole play-off NHL podlehli před svými fanoušky Caroline 1-4 a prohrávají 0-3 na zápasy. Vladař inkasoval 4x ze 30 střel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za výjezdem z Prahy a nehoda v Praze v Evropské. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále čekejte výraznější zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se jezdí zúženými pruhy a ta kolona začíná okolo sjezdu na Velké Popovice. Brzdí se do zastavení na 15. kilometru a zdržení pak na Brno do omezení asi 20 minut. Silnější provoz pak na D1 čekejte i přímo na průtahu Brna. A to směrem z Prahy do Ostravy před omezením na kilometru 196, čekejte asi 5 minut navíc. Na silnici 6 mezi Prahou a Karlovými Vary se o něco zkrátily kolony u Petrohradu, jezdí se k Kivadlově kvůli omezení a to zdržení je teď na Vary i na Prahu asi na 10 minut. V Praze pak čekejte kolony na magistrále, 10 minut se popojíždí ve Vlzonově a to od Bulhara k muzeu, stejně tak 10 minut naberete v koloně také na Nuselském mostě na příjezdu do centra do Legerovy. A v Dejvicích jsou komplikace v Evropské ulici směrem z centra na letiště, kousek za Kulaťákem u gymnazijní. Tam se srazila 2 osobní auta, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na jihu už skoro jasno, na horách a na severu přeháňky, večer se bude na většině území vyjasňovat. Páteční teploty od 15 do 19 stupňů, na severu kolem 12, na jihu Moravy až 21 a na horách většinou 8. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. Dva večer.

Golfista Petr Hrubý vstoupil do turnaje Myrtle Beach Classic výkonem 3 rány pod par hřiště a při druhém startu na prestižním okruhu PGA mu po prvním kole patří dělené 17. místo. Hrubý zaznamenal 68 ran, podobně jako třeba vítěz 5 majorů, Američan Brooks Koepka. Na průběžném prvním místě je Martin Laird ze Skotska, na kterého český reprezentant ztrácí 4 údery. Jen doplníme, že 25-letý Hrubý do hlavní soutěže v Jižní Karolíně postoupil z kvalifikace. Stejně jako při prvním startu na PGA Tour loni v červenci v Silvizu, tehdy na John Deere Classic, nakonec neprošel katem. Tady to má tedy Petr Hrubý rozehrané velmi dobře, tak věřme, že mu vyjde i druhé kolo a nakonec se tedy do těch finálových podívá.

0: Slavná skupina Oasis ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 42 minut. Obhájci titulu, tedy basketbalisté Oklahoma City, porazili 125-107 Los Angeles Lakers a ve druhém kole playoff NBA vedou už 2-0 na zápasy. 100% je v sérii s Clevelandem také Detroit, který si tentokrát s Cavaliers poradil poměrem 107-97. Tedy krátká výprava za basketbalem do zámoří, teď pojďme k nám domů. Basketbalisté Nymburka a Pardubic v nejkratším možném čase postoupili do semifinále playoff Národní ligy. Na své soupeře musí ale ještě čekat. V dalších dvou sériích se totiž lépe postavené celky po nadstavové části ocitly v problémech. Brno prohrává s Děčínem 2-3 na zápasy, stejně jako Ústí nad Labem s Opavou. Až v pátém souboji se Slezany totiž vzal režii utkání opět do svých rukou Tomáš Vyhoral. Klíčový ústecký hráč poprvé ve čtvrtfinále zaznamenal dvouciferné střelecké skóre.
1: Ústecký tvůrce hry nastřílel 13 bodů, ve druhém poločase přesnými zásahy zlikvidoval opavské snahy o obrat skóre. Byl to Vyhoralův nejlepší výkon v celé sérii.
2: Tak jako já se nezbavuju žádný zodpovědnosti, zatím mi to moc hlavně střelecky nevycházelo. Nicméně bych chtěl vyzvednout obranu Opavy, kde na tom pick and roll jsou fakt jako výborně a nemám prostě jedinej volný nějaký look, kam bych mohl přihrát jedinou volnou position. Takže v tomhle je to těžký, ale prostě je to playoff a musíme se nějakým způsobem na to připravit, přizpůsobit se tomu a vymyslet něco nového.
1: Řekl Tomáš Vyhoral, 33-letá opora Ústí musí stále hledat způsoby, jak přispět ke skalpu Opavy v ligovém čtvrtfinále.
2: Asi nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych prostě, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby jsme hráli kolektivně, aby jsme si to půjčili z ruky, protože pak když jeden hráč dá 30 bodů a ostatní po 5, tak je to hrozně lehký na obranu a když prostě těch střelců je víc, tak na tu obranu to bylo vždycky těžší. Jako Opava je zkušený tým, má tam spoustu matadorů a ví, jak hrát playoff. Takže i v tomhle je to těžký je nějakým způsobem přechytračit, ale pořád si myslím, že to je o nějaký bojovnosti, nasazení a získat nějaký 50-50 balony.
1: Ústí válelo v nadstavbové části, start play-off slunetě ale nevyšel. Zdá se, že formu lépe načasovala Opava.
2: Možná jsme ji měli, já nevím, měsíc zpátky, kde nám dejme tomu vycházelo všechno, ale prostě tak to je. Jako, s tím asi člověk nic neudělá, ale musí aspoň bojovat. A myslím si, že v některých těch zápasech jsme ani pořádně nebojovali a tu výhru jsme si tudíž vůbec nezasloužili.
1: Přiznal Tomáš Vyhoral, ten na dovolenou ještě nechce.
2: Celkově jsme to nezabalili, tak teďka je to o tom jednom zápase, když to tam zvládneme, tak ten sedmý zápas máme doma. Prostě je to jenom, dejme tomu, o tom jednom zápasu, kdy ten první prostě úplně se nám tady nepoved v té sérii a musíme tam jednou taky vyhrát, aby jsme to vrátili zpátky. Co si budeme, přijde tam plnej barák, je to těžký tam hrát v playoff, ale jako myslím si, že jako dá se tam vyhrát. Nemyslím si, že mají jako neporazitelný to Nymburk, co si budeme povídat a dá se tam vyhrát. Snad to zvládne v sobotu.
1: Přeje si ústecký basketbalista Tomáš Vyhoral před šestým zápasem čtvrtfinále ligového playoff v Opavě. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 49 minut a tenhle čas znamená, že už za 11 minut začne v bulharském Nesebaru první Grand Tour této cyklistické sezóny. Tradičně Giro d'Italia. Favoritem je při neúčasti fenomenálního Slovince Tadeje Pogačara rozhodně dán Jonas Vingegaard. Na startu budou i tři čeští cyklisté a podrobnosti teď probereme se Štěpánem Bémem. Štěpáne, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Proč tedy prestižní závod z Grand Tour startuje právě v Bulharsku?
1: No, zní to možná zvláštně, ale organizátoři jsou podobnými experimenty už známí. Jen pro zajímavost, ve World Tour nestartuje ani jeden Bulhar a balkánská země nepořádá žádný elitní závod. V posledních letech Giro začínalo například v severním Irsku, Izraeli, Maďarsku nebo naposled v Albánii. Ve vysílání radiožurnálu Sport o tom mluvil bývalý profesionální cyklista a pětinásobný účastník Gira František Raboň.
2: Giro v těch posledních letech se tím netají, že chtějí vlastně promovat tu svoji zemi i mimo Itálii. Dlouho se mluvilo o Americe, o Spojených státech, což by samozřejmě logisticky bylo strašně moc náročné.
1: V Bulharsku se pojedou první tři z 21 etap. Po víkendu přeletí závodníci ze Sofie asi 700 kilometrů vzdušnou čarou na jih Itálie, odkud budou pokračovat dál.
0: Závodníci mají před sebou celkově 3,5 tisíce kilometrů. Jak jsme říkali, favoritem je Dan Vingegaard, který může dosáhnout, Štěpáne, na zajímavou metu.
1: Může, on má totiž skvělou příležitost uzavřít tu pomyslnou trojkorunu v podobě Tour de France a španělské Vuelty. Kromě toho můžete vyhrát i Giro Itálie. A loňský vítěz Simon Yates už ukončil kariéru a Slovinec Tadej Pogačar neměl účast v závodě v plánu. Na startu budou také tři Češi, kromě debutujících bratrů Tomáše a Matyáše Kopeckých pojede i Jan Hirt, kterého Giro d'Italia čeká v kariéře po deváté. Co může zkušenému závodníkovi pomoct, popisuje František Raboň.
2: Určitě tyhle ty zkušenosti na těch třítýdenních etapácích vy prostě využijete, protože už se vám toho stalo tolik, změny počas. Samozřejmě ty nadmořské výšky v tom posledním týdnu. Pokud už tohle to všechno máte zažité, tak je to určitě výhoda oproti závodníkům, kteří to jedou poprvé.
1: No a o tom, jak se vyvíjí pořadí v úvodní rovinaté 150-kilometrové etapě do Burgasu, uslyšíte samozřejmě na radiožurnálu Sport.
0: Slíbil Štěpán Bém, tedy směrem k úvodní etapě letošního ročníku Gira d'Italia. Z Nesebaru tedy všichni odstartují a potom bude poslední květnový den cíl u Kolosea v Římě. Nechme se překvapit, kdo tam vystoupí na ten nejvyšší stupínek. Jestli to opravdu bude největší favorit Jonas Vingegaard nebo někdo dokáže překvapit. A třeba některý z českých cyklistů zvládne nějaký pěkný úspěch v rámci jedné etapy. I o tom bychom na radiožurnálu Sport rádi mluvili. Teď patří poděkování Štěpánu Bémovi. Díky.
1: Tak díky.
0: 12 hodin, 52 minut, hezké sváteční odpoledne.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horvátha živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway-prague.cz.
2: Radiožurnál 13 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
3: Prezident Pavel jmenoval 10 nových generálů. Nemocnice v Karlových Varech zkouší systém pro detekci dronů. V Bulharsku odstartuje Giro d'Italia i se třemi českými cyklisty. Favoritem je Dan Vingegaard. Kolony popojíždí po dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna. A bude polojasno, někde s přeháňkami, večer se bude vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyb i přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Podle primářky urgentního příjmu Dagmar Šnajdárkové je detekční zařízení propojené s budovaným armádním systémem a taky s policií.
5: Policie České republiky dokáže vlastně díky této aplikaci přesně vědět polohu pilota. To znamená, může poslat hlídku k pilotovi a tázat se, proč porušuje legislativu a vlastně donutit ho s tím prostředkem přistát.
3: Polsko dnes jako první země Evropské unie podepíše úvěrovou dohodu o půjčce na obranu z programu SAFE. Na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale také na posílení obrany východní hranice požádalo o 44 miliard eur, tedy asi bilion korun.
6: Všechno chceme investovat do polského zbrojního průmyslu, takže na prvním místě jsou podniky jako Huta Stalová Vola, jako Mesko, jako Rosomak, jako Jelč.
7: Popsal polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamysz. Polsko si z programu SAFE požádalo o asi bilion korun, které chce vynaložit na 139 projektů. Naprostou většinu finančních prostředků chce použít na rozvoj vlastního průmyslu a nákup polské techniky a polské munice. Podle polské tiskové agentury PAP dnes podepíše úvěrovou dohodu o unijní půjčce také Litva. Proto by Litva a Polsko mohly být prvními unijními státy, které obdrží finanční prostředky z unijního úvěrového programu SAFE. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Na den vítězství se dnes v Královéhradeckém kraji otevírají některé objekty československého opevnění, například bunkry, které jsou součástí bělověského skanzenu v Náchodě. Otevřené budou i pěchotní sruby na Dobrošově, potvrzuje správce Martin Měřinský.
8: 8. května budou moci na Dobrošově návštěvníci krom základního okruhu shlédnout také pěchotní srub Jeřáb s přilehlým podzemím, který ukazuje, v jakých podmínkách vojáci očekávali zahájení druhé světové války. V návštěvnickém centru je potom modelářská výstava opevnění v průběhu věků s návštěvnickým hlasováním o nejhezčí model.
9: Sport. Cyklistické Giro d'Italia začne i s třemi Čechy úvodní etapou z 21. Poprvé v historii startuje tento italský třítýdenní závod v Bulharsku a za zhruba hodinu v Nesebaru nebudou chybět také Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegaard. Myslí si to také pětinásobný účastník Gira, bývalý cyklista František Raboň, který o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
10: Vyčnívá Jonas Vingegaard, který se netají tím, že chce uzavřít tu trojkorunu. Už má vítězství z Tour de France ze španělské Vuelty. A jak sám jsem slyšel v nějakém rozhovoru od něj, tak největší přání, aby přivez ten růžový dres domů, je od jeho dcery, že se jí růžová líbí, takže tam si myslím, že má Jonas Vingegaard extra motivaci.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Silný provoz na D1 za Prahou a v Praze kolona na Nuselském mostě. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Před kolonou se stále brzdí u sjezdu na Velké Popovice, aktuálně na 16. kilometru a asi 15 minut se pokračuje pomalu do omezení za sjezd na Benešov na kilometr 23. Na mostě Šmejkalka se kvůli omezení jezdí zúženými pruhy. V Praze čekejte menší zdržení na Nuselském mostě a to směrem do centra. Ta kolona teď aktuálně začíná na Vyšehradě, u stanice metra Vyšehrada pokračuje do Legerovy za most, zdržení okolo 10 minut. Na silnici 6 mezi Prahou a Karlovými Vary čekejte váznoucí provoz u Petrohradu. Opravují tam křižovatku, jezdí se Kyvadlově. Kolona směrem do Karlových Varů je o něco delší, je asi na 10 minut. A kolona asi na 10 minut je také na silnici 3 z Prahy směrem do Českých Budějovic. Pomalej se jede v okolí Benešova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je polojasno, na většině území se začne později odpoledne a večer vyjasňovat. Teploty do 19, na severu Čech kolem 12 stupňů, na jihu Moravy i kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 6 minut po 13. hodině vám v pátek 8. května přijeme příjemné sváteční odpoledne. A bude dost tenisové, protože na Antuce v Římě na tisícovkovém turnaji mužského i ženského okruhu, tedy ATP a WTA, šli do akce i dva čeští reprezentanti. Mezi muži nastoupil Jiří Léčka proti Němci Janu Lenardu Štrufovi k zápasu o postup do třetího kola. Na úvod si oba dva pohlídali své servisy, v tuto chvíli tak Štruf vede 2-1 a na podání je Léčka. No a fakt je také Karolína Muchová, která se roli favoritky pokusí naplnit proti Rakušance Potapovové. Ta si na úvod získala úvodníkem při svém podání, teď je premiérově na servisu Karolína Muchová. Zápasy českých tenistů do akce půjdou dnes ještě Karolína Plíšková a také Vít Kopřiva. Na Radiožurnálu Sport budeme samozřejmě vám, našim posluchačům, rádi přibližovat.
4: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Pro připomenutí, čeští hokejisté vstoupili do švédských her vítězstvím v Engenholmu nad domácím Švédskem v poměru 3-1. A znamená to tedy, že Skandinávci utrpěli první porážku v rámci evropských hokejových turnajů v této sezóně. To byla určitě dobrá zpráva a rozhodně dobrou zprávou, která přišla ze severu Evropy, je také fakt, že jeden z hokejových reprezentantů, Petr Sikora, podepsal novou tříletou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. No a počkrábli, jak se říká, během reprezentační akce, tedy zmíněných švédských her. Ovšem vzhledem k tomu, že onen podpis proběhl na dálku, tak tomu Petr Sikora potřeboval ještě jakéhosi notáře.
1: Ještě vlastně s Michalem Kovařčíkem jsme to oba dva podpisovali, protože tam musí být jedna osoba, co to jako dotvrdí, že jsem to já podepsal, takže on to taky musel podepsat.
2: Michal Kovařčík je Sikorův klubový spoluhráč z Třince a s tím dost souvisí to, že jsou na švédských hrách na hotelu společně.
1: My jsme leželi na pokoji a dostal jsem hovor, že to je ready, ať to podepíšu. Tak jsem mu řekl, ať mi tam hodí jeden autogram taky.
3: To zní něco jako půjdeš mi za svědka, ne?
1: Tak. Ano.
2: Přikivuje Petr Sikora. Teď si asi říkáte, jak je možné s klubem NHL podepsat smlouvu na hotelovém pokoji ve Švédsku. Je to jednoduché, ale v něčem pro českého hokejistu i trochu komplikované.
1: Na mobilu jsem to měl, jsem to držel v mailu, pak jsem podepsal prstem, ale asi na 50 pokusů, protože mi to nešlo. Vypadalo to strašně ten podpis, takže po nějaké době jsem to zvládl podepsat prstem. Michalo, jo, ten byl krásný podpis. Pak jsme se na to dívali, porovnávali a jsem to měl naškrábané, jak střední třídy a Mišák už má velké zkušenosti v tomhle.
2: Sikora má smlouvu s Washingtonem, s týmem, kde hrál další člen současného kádru ve Švédsku. Obránce Michal Kempný, který má s klubem z hlavního města Spojených států dokonce Stanley Cup. Sikora ale vyzvídal už dřív.
1: Určitě jsem se už ptal i střenci kluku, jak to tam chodí, jaký tam mají humor, po jídlo a různé všechny věci, takže určitě se tady těchto kluků vždycky zeptám na to, co mě zajímá.
3: A jaký tam mají humor?
1: Myslím, že máme tady lepší. Moje angličtina ještě není úplně dobrá, takže jim úplně budu rozumět, ale taky s něma určitě bude sranda.
2: K tomu, aby se od podpisu smlouvy prstem na mobilu dostal až do NHL, ale vede ještě dlouhá cesta. Nejvyšší čas začít. Sikorovi je 20 let.
1: No, splněný jsem to ještě není. Prostě si to vážím, že mi tu smlouvu nabídli a zase je to další kruček blíž k tomu snu. Tak já už bych tam chtěl určitě jít zabojovat, zkusit to.
2: Říká aktuálně reprezentační útočník Petr Sikora, který ještě předtím, než se začne učit angličtinu třeba i z filmů, jak přiznal, bude bojovat na švédských hrách o nominaci na mistrovství světa. Šanci ukázat se trenérům v zápase bude mít ještě dvakrát. V sobotu proti Finsku a v neděli v utkání se Švýcary. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
0: A k řečenému se snad sluší jen doplnit, že oba dva další zápasy českých hokejistů na švédských hrách začnou o víkendu v pravé poledne a na Radiožurnálu Sport je samozřejmě uslyšíte v přímých přenosech.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport je čas alespoň tedy letním pohledem zkontrolovat snažení dvou českých tenistů v zápasech o postup do třetího kola turnaje v Římě. Na Antuce areálu Forum Italicum zatím tedy působí dva Češi. Jiří Lehečka v zápase s Janem Lenardem Štrufem hraje zatím vyrovnanou partii. Lehečka si drží svůj servis, stejně tak ale jeho německý soupeř, takže v tuto chvíli Štruf vede 3-2 a na podání je česká tenisová jednička. No a mezi ženami také nejlepší česká hráčka současnosti Karolína Muchová hraje o postup proti Rakušance Potapovové. Zatím celkem poklidný zápas, obě si drží své podání, Potapovová vede 2-1 a na servisu je aktuálně Karolína Muchová. Tolik tedy krátká výprava za tenisem do Říma, no a za pár minutek už se vydáme do Angenholmu, kde se čeští hokejisté chystají na své další vystoupení v rámci švédských her a proto jejich trénink zkontrolujeme s naším reportérem.

0: Čeští hokejisté včera večer dozajista mnohé překvapili, když dokázali do švédských hokejových her Fengenholmu vstoupit vítězstvím nad domácím týmem, který měl v sestavě 8 hokejistů ze severoamerické NHL a který navíc v téhle sezóně evropských turnajů ještě neprohrál. Ale včera to přišlo, svěřenci trenéra Radima Rulíka zvítězili 3-1. No a tak dnes mohou trávit tréninkovou jednotku asi celkem v dobré náladě. Platí to Františku Kuno, který sleduješ právě trénink české hokejové reprezentace v Fengenholmu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze Švédska, myslím, že platí. Český tým je komplet na ledě, jen pětice mužů v modrých dresech. To je známka toho, že právě ti to nebudou hrát a tak jde podle plánu. Vše nejspíš, jak říkal Radim Rulík, který připravil dvě úvodní sestavy a s tou třetí ještě počká na to, jak se vyvine ten zítřejší zápas proti Finům. Ať už třeba s ohledem na zranění, což se nikdo nepřeje, ale i třeba s ohledem k výkonnosti, jestli bude některé hráče potřebovat zkoušet víc, nebo ho třeba někdo už v těch dosavadních dvou duelech dokáže přesvědčit natolik, že už to, řekněme, tak nějak stačí pro nominační pozvánku na mistrovství světa.
0: Ano, všechno budeme vědět v neděli večer, kdy tedy Radim Rulík zveřejní nominované hráče pro světový šampionát. Teď zpátky do Fengenholmu, protože i na radiožurnálu Sport jsme probírali, že při tom prvním tréninku ve středu Češi rozhodně neměli podmínky, jaké by chtěli, díra uprostřed ledu, pozdě rozsvícená hala, takže nakonec toho tréninku vůbec nic nebylo. Jak je to dneska s těmi podmínkami, Františku? Všechno v pořádku?
1: Naprosto trénink je plnohodnotný v zápasové hale. To, co se stalo ve středu, byl poměrně velký skandál od Švédů, kteří si to uvědomovali, omluvili se, říkal to třeba manažer týmu Milan Hnilička. Tréninková hala ale už je v pořádku, jenže Čechům to nevadí a nemusí je to zajímat, protože trénují v té velké zápasové hale a v té vedlejší byly na ledě Finové, takže zdá se, že už několik desítek hodin poté, co Češi ve středu nemohli trénovat, je vše opraveno, vše zamrznuto a ta kaluž a díra a lavor, jak říkali čeští hokejisté, třeba Mikuláš Hovorka, už je jaksi opravený, ale teď už Češi jsou vlastně na ledě, co se týče tréninku nebo rozbruslení naposledy v mimozápasovém režimu, protože oba duely víkendové se budou hrát už od 12 hodin a tam jaksi postrádá smysl jít na jakékoliv rozbruslení, takže tam je to spíš jen o snídani a přesunu na zimní stadion. Takže dnes vlastně poslední plnohodnotný trénink před víkendovým dvojzápasem s Finskem, respektive Švýcarskem.
0: Ty už si, Františku, naznačil, že někteří hráči se podle dresu, který mají na sobě, dají označit za ty, kterých se ten zítřejší duel proti Finům týkat nebude. Můžeš být tedy konkrétnější?
1: Ano, jsou to obránci Ticháček a Cibulka a útočná řada s Černochem, Beránkem a Kuncem. Ti se prezentovali dobrým forecheckingem třeba v tom zápase minulém. Naopak do sestavy půjde, tak to jsou ti, kteří odpočívali proti Švédům a to je útočné trio Voženílek, Tomášek, Flek a obránci Pirochta, Zábranský. Z toho, jak Češi trénují, asi neumím úplně poznat, kdo půjde do branky. Z trojice Kváča, Pavlát, Kořenář. Včera chytal Dominik Pavlát, chytal výborně, ale dá se očekávat, že prostor teď dostane někdo jiný z dvojice, tedy Kořenář, Kváča v zítřejším zápase proti Finům.
0: Kdo to bude, to se samozřejmě na radiožurnálu Sport dozvíme. Nejpozději zítra ve 12 hodin, kdy duel Česko-Finsko v Fengenholmu začne a František Kuna nám ho samozřejmě přiblíží v přímém přenosu. Taky jako nás teď vzal na trénink týmu trenéra Radima Rulíka. Františku, díky a hezké odpoledne do Švédska.
1: Děkuji, hezký den ze Švédska.
0: A já jenom doplním, že samozřejmě zítra díky a hezké odpoledne do Švédska.
1: Děkuji, hezký den ze Švédska.
0: A já jenom doplním, že samozřejmě zítra tedy duel proti Finsku i ten nedělní op-

Zpěvák na inzerát, jde na širý party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování v ceně

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: A zprávy Kateřiny Sausedisové.
2: Lupiči ve městě Sinzig na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmí. V okolí zasahují policisté, kteří uzavřeli ulice v okolí. Obyvatelé domů vyzývají, aby nevycházeli ven. Policie zároveň žádá, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli se s nimi už podařilo navázat spojení. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby kvůli suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. A v Praze nejezdí o prodlouženém víkendu metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražské povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera. Sport. Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům Ananasru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Aššabachem a v saudské lize už

0: a střílel 100 branek. 26. gólem v sezóně si upevnil třetí místo v pořadí střelců za Quiñonesem a prvním Tounym. A na Nasr díky výhře vede neúplnou tabulku s náskokem 5 bodů před Al Hilálem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Menší kolona na D1 před omezením na mostě Šmejkalka a neprůjezdná 26 u Domažlic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna už je teď pouze menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před 22. kilometrem je fronta asi na 5 minut, brzdí se na úrovni sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Menší kolonu čekejte i na dálnici D10 za výjezdem z Prahy do Mladé Boleslavy, a to před sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný pouze jeden pruh, zdržení z 8. kilometru asi na 5 minut. A na silnici 26 z České Kubice směrem do Plzně jsou komplikace před Domažlicemi. Za Babylonem na úrovni benzínky Ono je těžká nehoda, srazila se 3 osobní auta, provoz policisté zastavili. Dá se to obět boční silnicí okolo Rybníku a pak přes recyklační středisko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na jihu už skoro jasno, na horách a na severu přehánky, večer bude na většině území jasno skoro všude. Teploty do 19 stupňů, na severu Čech chladněji kolem 12, na jihu Moravy naopak tepleji kolem 21. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Nejvyšší domácí fotbalová soutěž, tedy Šance Liga, se o slovo přihlásí znovu o víkendu. Probereme to na radiožurnálu Sport s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem po 15. hodině, ale dnes v prestižních evropských ligách už se budou hrát tradiční páteční předehrávky. Ve francouzské Ligue 1 nastoupí od 20 hodin a 45 minut Lens proti Nantes. V sérii A, tedy v Itálii, se poměří od stejného momentu Turín FC se Sassuolem. Německá Bundesliga od 20:30 nabídne duel mezi Borussií Dortmund a Frankfurtem. No a ve španělské La Lize tam začne duel mezi Levante a Osasunou v 21 hodin. Tyhle zápasy, tedy jejich výsledky ve vysílání radiožurnálu Sport, samozřejmě večer nabídneme, ale už za chvíli přineseme vše podstatné, co se v pátek ve světě sportu odehrálo, nebo právě teď děje, ve velkém přehledu.

0: Je pátek 8. května, začal světový pohár v rychlostní kanoistice a po nedělním absolvování pražského maratonu se olympijský šampion z Paříže Martin Fuchsa probojoval do prvního možného finále. A nejen on, jak nás na úvod sportovního přehledu přesvědčí Jakub Kanta. Kubo, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Martin Fuchsa v maďarském Segedu ovládl na své kánoji rozjížďkuji semifinále na kilometrové trati a může se těšit na zítřejší boj o medaile. V finále ale nepojede z českých reprezentantů jediný, protože si ho zajistil také teprve 22-letý Adam Rudolf.
2: Trenér i celý tým může být jedině spokojený, protože tohle se dlouho nepovedlo a jsem fakt rád, že když teda Martin nestartoval na českých závodech, tak aspoň se to rozdáme tady spolu. Na medaile to asi určitě nebude, ale každá loď, kterou předjedu, bude úspěch.
1: Finále a toto elitní A má před sebou také na 200 kanoista Antonín Hrabal.
0: Na tratích 500 a 1000 metrů se představí také další úřadující olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál. Ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává dva cíle.
3: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té 500, tam je většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
0: Do rozjížděk na 1000 metrů vstoupí Josef Dostál kolem 16. hodiny a 45. minuty.
1: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, David Hrčkulák a Jiří Přívracký bylo v týmové soutěži první.
0: Hokejový brankář Daniel Vladař neodvrátil v playoff NHL další porážku Filadelfie a ve druhém kole čelí vyřazení. Český reprezentant sice pochytal 26 střel, ale i tak Flyers prohráli s Carolinou 1-4 a v sérii ztrácí už poměrem 0-3 na zápasy.
1: Tenista Jiří Lehečka usiluje na římské Antuce o postup ze druhého kola. Jeho soupeřem je Němec Štruf. První set dospěl za stavu 6-6 do tiebreaku, v tom je stav 3-3. A ještě hraje také Karolína Muchová. Ta nastoupila proti Rakušance Potapovové a v prvním setu prohrává 2-4. No a ještě zbylí čeští tenisté. Na svůj dnešní zápas druhého kola totiž čeká Vít Kopřiva, který bude čelit Francouzi Umberovi, a také Karolína Plíšková. Tu čeká v italském hlavním městě souboj s Rumunkou Kristianovou.
0: Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znakařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,81 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky.
1: Cyklistické Giro d'Italia začne už za zhruba 15 minut i s třemi Čechy úvodní etapou z 21. Poprvé v historii startuje tento italský třítýdenní závod v Bulharsku. V Nesebaru nebudou chybět také Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegor. Myslí si to také pětinásobní účastník Gira, bývalý cyklista František Raboň, který o tom mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
4: Vyčnívá Jonas Vingegaard, který se netají tím, že chce uzavřít tu trojkorunu. Už má vítězství z Tour de France ze španělské Vuelty. A jak sám jsem slyšel v nějakém rozhovoru od něj, tak největší přání, aby přivez ten růžový dres domů, je od jeho dcery, že se jí růžová líbí, takže tam si myslím, že má Jonas Vingegaard extra motivaci.
0: Golfista Petr Hrubý vstoupil do turnaje Myrtle Beach Classic výkonem 3 rány pod pár hřiště a při druhém startu na okruhu PGA mu po prvním kole patří dělené 17. místo. Hrubý zaznamenal 68 ran a o 4 údery zaostává za vedoucím Scottem Lairdem.
1: Basketbalisté obhájců titulu v NBA z Oklahoma City Thunder porazili Los Angeles Lakers 125-107 a ve druhém kole playoff se ujali vedení 2-0 na zápasy. Stejně jsou na tom hráči Detroitu Pistons v sérii s Clevelandem, kteří si tentokrát poradili s Cavaliers před svým svými příznivci 107-97. A v národní basketbalové lize se pokusí odvrátit konec sezóny Brno. Úřadující vicemistři totiž prohrávají ve čtvrtfinálové sérii s Děčínem 2-3 na utkání a od 16 hodin je čeká další duel na severu Čech. O jeho průběhu budeme na jediné sportovní rozhlasové stanici v Česku informovat.
0: Ale ještě nějakou chvíli to potrvá a tak samozřejmě do té doby nabídneme spoustu dalších sportovních informací. Za chvíli třeba i ty ze sociálních sítí. Teď jsme tedy probrali všechny důležité výsledky a události s Jakubem Kantou. Díky za to.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

0: Ve sportovním přehledu na Radiožurnálu Sport jsme zmiňovali, že dva čeští tenisté, nebo respektive tenista a tenistka, bojují o účinkování ve třetím kole tisícovkového turnaje v Římě. No a na Antuce ve Věčném městě se zatím určitě daří Jiřímu Léčkovi, který v zápase s Janem Lenardem Štrufem zvládl lépe než jeho soupeř. Tiebreak, vyhrál ho 7-4 a tím pádem tedy Léčka nad Štrufem vede 1-0 na sety. Karolína Muchová ztratila v souboji s Rakušankou Potapovovou podání, ale dokázala rychle zareagovat. Vzala si ho zpátky, takže v tuhle chvíli Muchová prohrává sice s Potapovovou 3-4, ale aktuálně je na servisu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dopoledne klasicky po desáté, protože byl pátek, byl Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion v cyklistice, ve studiu radiožurnálu Sport. Byly tady klasické kilometry Jiřího Ježka s Barborou Strýcovou, tedy s českou tenistkou, aktuálně ale také maratonkyní. No a protože je Barbora Strýcová z Plzně, tak teď otázka na Jiřího Ježka, který je právě také v západočeské metropoli, protože právě tam dnes slaví 13 let od vzniku běžeckého festivalu Rozběháme Česko. Cílem projektu je motivovat lidi k pravidelnému sportování a dávat pohybu smysl. A tak se tedy Jiřího Ježka ptám, samozřejmě s přáním hezkého odpoledne. Jirko, nepotkal si Barboru Strýcovou v jejím rodném městě?
1: Krásné odpoledne, tak Báru jsem zatím nepotkal, ale potkal jsem tady už spoustu kamarádů i třeba z Prahy, protože ten dnešní den, ten běžecký festival tady v Plzni přilákal lidi z celé republiky. Rozběháme Česko, ten projekt, jak si správně říkal, tak je vlastně má působnost po celé zemi, takže i tenhle ten dnešní běžecký festival, možná právě protože je svátek, tak si přijeli vychutnat běžci z celé republiky. Už je tady za námi spoustu závodů a spoustu závodů, včetně toho, který poběžím já, se teprve chystá, takže tady na nádvoří plzeňského pivovaru to docela žije.
0: Rozhodně to slyšíme za tebou, pod tvým hlasem. Jak jsi zmiňoval, ony závody, ony trasy, 5 kilometrů nebo 10 kilometrů, na kterou jsi se přihlásil, a prý je možné také napsat osobní výzvu do té přihlášky, tak jaká byla ta tvoje?
1: No, já jsem se přihlásil do závodu na 5 kilometrů, protože ten dnešní sváteční den chci naplnit sportem ještě víc, tak mám poledne domluvený ještě padelový zápas, takže odsaď pojedu na padel do Rokycan, ale proto jsem teda dal tu pětku, abych to stihnul. Nicméně ta výzva, to je docela vtipná záležitost, že každý z těch registrovaných běžců si kromě toho, že zadá svůj věk, tak zadá i svoji výzvu. Ať je to čas nebo i důvod, proč chce dneska běžet, tak já jsem tam napsal, že si to chci užít, což jako u sportovců profesionálních nemám moc rád, ale já už se považuji spíš za toho milovníka sportu, tak já si to chci dneska opravdu užít. Poběží se mnou spoustu kamarádů tady z Plzeňska, protože já jsem tady často jezdil na závody na kolo, takže i spousta těch lidí, kteří byli třeba moji fanoušci, tak dneska se mnou poběží, tak si to chci spíš jako takhle vychutnat, než že bych měl nějaký svůj osobní cíl.
0: Takže si budeš vychutnávat atmosféru a budeš si vychutnávat i, jak se říká, panoramata, jinými slovy, kudy povede trasa dnešních plzeňských běhů v rámci festivalu Rozběháme Česko.
1: Tak vybíhá se z té ikonické brány tady plzeňského pivovaru a běží se kolem stadionu, fotbalového stadionu Viktorie Plzeň, a běží se potom podél Radbuzy, podél té říčky, a vrací se ta trasa zpátky zase do pivovaru, a ta desítka, ta to má vlastně dvakrát ten samý okruh, takže to není nic složitého, je to spíš taková rovinatá trasa, takže i pro někoho, kdo by si chtěl třeba na těch svých 5 kilometrů zaběhnout rekord, tak tady ta šance určitě je.
0: Organizátoři samozřejmě mysleli i na nejmenší, většinou to tak bývá v rámci takových běžeckých festivalů, takže děti mohli zkusit, jak rychle zvládnou 150, 350 metrů nebo třeba i kilometra, k tomu 50 metrů navíc. Jaký byl zájem o tyhle dětské závody?
1: No, mně se právě strašně líbí, že na těch běžeckých akcích je možnost vlastně pro celou rodinu, že ráno si zaběhnou děti své závody, pak maminka a nakonec třeba i tatínek tu nejdelší trasu. Častokrát to bývá obráceně, protože ty maminky častokrát běhají tu desítku a tatínkové pětku. Nicméně právě, jestli slyšíte tu kulisu za mnou, tak tady probíhá vyhlášení těch dětských závodů. Těch dětí je tady mraky, chodí tady pyšně s těmi medailemi, s těmi účastnickými medailemi. Každé dítě má na krku takovou dřevěnou vzpomínku na dnešní závod. A pak tady také chodí zvláštní barevní lidé, poházení takovým tím barevným pískem, protože první start dnešního dne byl zážitkový běh na 3 kilometry a účastníci právě byli na různých místech pohazováni takovým tím barevným pískem, takže tady chodí postavy zmalované opravdu od hlavy k patě, což já jsem teda říkal, že zrovna asi úplně nechci, protože kdybych se chtěl takhle ušpinit, tak bych možná vyrazil radši na závody horských kol.
0: A pak navíc ještě na ten padel, no to by nebylo úplně ideální. Když si tedy zmínil ten doprovodný program, předpokládám, že to ještě není všechno, co organizátoři v Plzni nachystali.
1: Ne, není to všecko. Jsou tady třeba, představují se tady oddíly z Plzeňska různých sportů. Viděl jsem tam nábor malých hokejistů, viděl jsem tam nějaký softballový odpalovací trenažer. Je tady samozřejmě takové ty klasické věci, městská policie, třeba předvádění záchrany života Červeným křížem. Je tady i možnost otestovat různé boty, různé oblečení a tak dále. To, co většinou bývá na těle těch velkých sportovních akcích. Vypadá to i na velký gastronomický zážitek. Na pivo samozřejmě tady lákat nebudu, protože jsme na sportovní akci, ale když už jsme v pivovaru, tak vidím, že i někteří třeba partneři, kteří přišli jenom doprovodit, tak už tady notně konzumují i ten nejslavnější český nápoj. Takže je to tady prostě krásný sváteční den pro ty, kteří mají rádi sport a mají rádi aktivní pohyb.
0: Plzeň slaví 13 let od vzniku běžeckého festivalu Rozběháme Česko, a to i díky našemu tedy kolegovi, paralympijskému šampionovi v cyklistice a nadšenému běžci Jiřímu Ješkovi. Jirko, hezké odpoledne a užij si tu pětku.
1: Krásný den všem a tobě, Filipe, také.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
4: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Kateřiny Causidisové.
9: Prezident a premiér se znovu neshodli ohledně summitu NATO. Babiš prezidenta v delegaci nechce. Letuška hospitalizovaná kvůli příznakům hantaviru má negativní test na nemoc, už zemřeli 3 lidé. Kanoisté Fuxa s Rudolfem jsou na světovém poháru v Maďarsku ve finále kilometrové trati. Nehoda blokuje provoz na silnici 26 u Domažlic a bude oblačno až polojasno, někde s přeháňkami. Večer se má vyjasňovat, teploty většinou do 19 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Premiér schůzku zatím nijak nekomentoval. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou zodpovědnost vláda.
10: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda nese odpovědnost. Vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
9: Česko tradičně na summitech NATO zastupuje prezident. Pavel taky tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Letuška v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila taky u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo. Zástupci Světové zdravotnické organizace uvedli, že šíření viru na lodi v Atlantiku Atlantiku není začátkem nové pandemie. Asi 4000 vojáků se zapojuje do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartovali u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, říká organizátor Pavel Eigl.
11: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
12: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion totiž v maďarském Segedu vyhrál jak svou rozjížďku, tak semifinále. Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí, byl nakonec diskvalifikován. Odpoledne čeká minimálně rozjížďka na stejné distanci kajakáře Josefa Dostála. Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znakařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,1 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Dálnice volné a nehoda na desítce před Tanvaldem. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací. Volně průjezdná je už i dálnice D1 v omezení na mostě Šmejkalka a také zúžení v Brně se na D1 teď dá projet plynule. Uzavřená je nově silnice číslo 10, tah z Turnova a Prahy směrem do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v Serpentinách na příjezdu do města je těžká nehoda. Srazila se dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a podle policistů se nedá projet. Dá se to ale objet z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. A také na silnici 26 jsou velké komplikace z Německa a z České Kubice směrem do Plzně na Šumavě před Domažlicemi. Za Babylonem na úrovni benzínky Ono je také těžká nehoda. Srazila se tři osobní auta, provoz policisté zastavili. Dá se to ale objet lesní cestou okolo Rybníku a recyklačního střediska. A nebo nákladní doprava může z České Kubice jet delší trasou přes Všeruby a Kout na Šumavě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Většinou je oblačno až polojasno, na jihu už jasno, na horách a na severu ještě místy přehánky. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy naměříme až kolem 21 a na horách většinou 8 stupňů nad nulou. Tolik zprávy.
0: Dobré páteční odpoledne, 5 minut po 14. hodině. Jiří Lehečka může být zatím se svým vystoupením ve druhém kole tenisového turnaje v Římě spokojený, protože na antuce areálu Forum Italicum získal v souboji s Němcem Janem Lenardem Štrufem první sadu poměrem 7-6. Tiebreak vyhrál český tenista 7-4 a ve druhé sadě dokázal zareagovat na rychlou ztrátu podání. Vzal si ho zpátky, takže v tuto chvíli Jiří Lehečka nad Štrufem vede 1-0 na sety a 3-2 v tom druhém. Na ale půjde Němec. Naopak zatím to moc nejde Karolíně Muchové, která hraje s Rakušankou Potapovovou, semifinalistkou minulého tisícovkového turnaje v Madridu. No a ta ukazuje, že formu má opravdu výbornou, protože Potapovová nad Karolínou Muchovou vyhrála první sadu 6-3 a na začátku té druhé hned vzala české tenisové jedničce mezi ženami podání a vede tedy 1-0. K tenisu se samozřejmě budeme vracet, ale v příštích minutách se také vypravíme do brněnské Stares Arény. Ta totiž patří finálovému turnaji ligy paraflorbalu. No a proto se tam už za pár minut vydáme za dvěma zajímavými osobnostmi. Příjemný poslech.
13: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Brno hostí finálový turnaj paraflorbalistů, tedy hráčů na mechanických vozících. Třídenní zápolení sleduje a aktivně se do něj zapojuje také pětinásobný mistr České republiky mezi zdravými hráči Jan Natov. Sám je předsedou českého paraflorbalu a nastupuje také v rámci povolené kvóty za tým Tatranu. Do Brna tedy přejeme právě Janu Natovovi hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, přeju z Brna.
0: Honzo, než se zeptám na samotný turnaj, jaká jsou vlastně pravidla pro to, aby zdravý hráč mohl nastoupit v týmu florbalových vozíčkářů? A kolik takových hráčů může do jednoho utkání nastoupit?
1: Tak aktuálně může nastoupit jeden zdravý hráč na vozíčku. Pětičlenný skupině, která hraje na hřišti, hraje se to klasicky 5-5 plus golman a aktivně může být jeden zdravý člověk na vozíčku mezi tou pěticí.
0: Vy jste jedním z nich, sám jste hrál tedy na té nejvyšší úrovni florbal. Jaké je to na vozíčku? Jak moc vlastně jste lepší nebo nejste lepší než ti, kteří jsou na vozíček zvyklí?
1: Tohle asi nemůžu posoudit já se snažím být nejlepší hlavně pro tým a vnímám, že ta týmovost je tady obrovská a vážím si toho, že můžu s těma našima hráčema, který mají handicap, hrát a je to fakt jako záleží na tom, jak se člověk naučí hrát na vozíčku. Pro mě to bylo velmi nový, než jsem se vlastně dokázal naučit hrát na vozíčku, tak jsem nedokázal čerpat ani z těch zkušeností z florbalu chodících, ale když člověk pravidelně trénuje, tak si na ten vozíček zvykne a může postupně vlastně využívat to, v čem je silný, a to je ta práce na hokejce.
0: Českému florbalu, paraflorbalu, vy také šéfujete, jste předsedou. Jak jste se právě k tomuto sportu handicapovaných dostal?
1: Byla to velká náhoda, protože já jsem měl zájem po konci kariéry florbalu chodících, kde jsem si po druhý zranil koleno, měl jsem zájem zapojit se do paraflorbalu a pomáhat mu a asi týden na to Zbyněk Sýkora, bývalý předseda, potřeboval rychle skončit a nebyl úplně zájem o to, kdo to povede. Já, protože jsem měl zájem o to pomoct paraflorbalu, tak by mi nenapadlo teda, že to bude hned z takovýhle pozice, ale vlastně mě to do budoucna dávalo smysl, protože jsem se tomu paraflorbalu chtěl věnovat i nadále a říkal jsem si, že vlastně proč ne, takže dva týdny na to o mě rozhodli předsedové hlasováním a stal jsem se po dvou týdnech, co mě to napadlo, jsem se stal předsedou, hrozně si toho moc vážím, strašně moc mě to naplňuje.
0: To byla tedy blesková cesta na úplný vrchol. Vrcholem vlastně pro paraflorbalisty je samotný brněnský turnaj. Kdo vlastně o titul usiluje, kdo patří k největším favoritům?
1: Letos jsme se snažili udělat systém playoff takový, aby o ten titul samozřejmě měli všichni startovací čáru stejnou, protože dříve jsme upřednostňovali ten tým, kterýmu se dařilo v základní části, ale máme teďka dvě čtvrtfinálové skupiny. Největší favoriti jsou určitě České Budějovice, který vyhráli asi 9 titulů v řadě. A my jako Tatran Střešovice se jim snažíme šlapat na paty, ale stojí to vždycky spoustu práce a playoff je jiná soutěž, takže tam může rozhodovat každý moment a určitě je to i přidružený tým z Polska Wilhov Sosnowiec, který hraje opravdu spoustu let velmi kvalitní paraflorbal, takže myslím si, že tyhle tři týmy můžou letos pomýšlet na to, kdo vyhraje titul.
0: Hostem radiožurnálu Sport je z Brna Jan Natov, předseda českého paraflorbalu, protože právě v jihomoravské metropoli se tedy koná turnaj, který je vrcholem téhle sezóny pro paraflorbalisty. Honzo, jak je těžké takovou akci vlastně zorganizovat, protože ono nejde jenom o sportovní stránku věci, ale také o zabezpečení bezbariérového přístupu a dalších záležitostí.
1: Ano, je to velmi složitý, je potřeba s tím pracovat opravdu hodně měsíců dopředu, protože zrovna v Brno jsme si vybrali z toho důvodu, že bychom tady rádi obnovili paraflorbal. Dříve jsme tady tým paraflorbalu měli, ale teď ho nemáme. Chtěli jsme zase zavítat do nějakého jiného města, protože my ligový kola hrajeme vždycky tam, kde ten paraflorbalový tým jakoby je v tom městě a snažili jsme se to pro letošek změnit. Vybrali jsme si Brno, protože postavili krásnou bezbariérovou halu na Vodově. Mají tady tři haly a ta třetí nová je bezbariérová. Takže vždycky musíme jít tímhle směrem a hlavně hledáme vždycky halu, která má i parkety, protože to je pro náš sport velmi zásadní. Na klasickém florbalovém povrchu se to hraje blbě, protože ta guma je měkká a ty hráči by se propadávali na tom vozíku. Takže tohle patří k základu, no a pak je to bezbariérový hotel, protože každý hotel má maximálně 2-3 bezbariérový pokoje a vy vlastně musíte řešit, jestli se vám vozíčkář vejde do klasického pokoje, do sprchy a takhle, takže jsou to detaily, které jsou opravdu potřeba komunikovat dopředu, protože pokud vám nedopadne jeden hotel a ani ten druhý, tak je vlastně už otázka, jestli vlastně v tom městě vy vůbec tu akci můžete pořádat.
0: Říká Jan Natov, který je tedy předsedou českého paraflorbalu. V této souvislosti mě, Honzo, napadá hodně velký boom prožil v posledních letech parahokej. Samozřejmě i tím, že je součástí paralympijských her, ale jak je na tom v tomhle směru paraflorbal? Můžete třeba i uvažovat o tom, že se dostanete mnohem více do povědomí veřejnosti a začne se tomuto sportu věnovat mnohem více handicapovaných?
1: Byli bychom samozřejmě hrozně rádi, my teď musíme zapracovat na tom, aby vlastně paraflorbal vyšel na světlo úplně stejně jako ten parahokej. Myslím si, že naše cesta bude velmi trnitá, ale udělám všechno pro to, aby jsme se stali jednou paralympijským sportem. Teďka pracujeme hodně na tom v mezinárodní IFF komunitě, aby jsme vůbec mohli uspůsobit první mistrovství světa oficiální, takže pracujeme tady na tomhle, aby jsme mohli konečně motivovat naše hráče, aby se mohli zúčastnit mistrovství světa, protože zatím máme pouze světové poháry a náš první milník velký bude to mistrovství světa, který doufám bude brzy.
0: Říká Jan Natov, předseda českého paraflorbalu, který byl hostem radiožurnálu Sport z Brna, kde se koná finálový turnaj paraflorbalistů, tedy nejvyšší domácí soutěže. Honzo, díky a hezké odpoledne.
1: Moc vám děkuju, mějte se hezky a můžete se podívat na YouTube na náš přenos. Děkuju.
0: A nebo poslouchat radiožurnál Sport, protože my se do Brna na turnaj paraflorbalistů za chvíli ještě vrátíme.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 14 hodin 20 minut na Radiožurnálu Sport. Jak jsem slíbil, se vracíme do brněnské Stares Arény, protože tam se hraje finálový turnaj paraflorbalistů. V dresu Tatranu Střešovice se na palubovce objevuje také dnes už legenda sportu handicapovaných Zdeněk Krupička, čtyřnásobný účastník paralympiády v parahokeji a bronzový medailista z nedávného mistrovství světa paraflorbalistů. Zdeňku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím.
0: Na úvod samozřejmě musí přijít otázka, jak chutná bronz z mistrovství světa paraflorbalistů. Jak velký úspěch to pro český tým byl?
1: Tak samozřejmě úspěch to je. My jsme chtěli vůbec, aby to samozřejmě cinklo. Snažili jsme se pro to dělat úplně maximum, akorát bohužel jsme pak nestačili na Švédy. Takže tím pádem jsme hráli o ten bronz se Švýcarem, kdy vlastně se nám to teďka nějak daří často s nima hrát a jsem rád, že se to povedlo, sice až na nájezdy, ale povedlo. No.
0: Máte tedy světový bronz, dá se říci, že tím pádem se čeští paraflorbalisté dají počítat mezi tu světovou špičku?
1: Já myslím určitě, že ano, protože ono to vždycky tak bylo a takže teďka vlastně máme takový tým, že na to máme jako daleko víc prostě, no, protože dáváme víc těch tréninků a vůbec jako se přehráváme a celkově, takže určitě si myslím, že ano. A jsme hlavně výborná parta, pardon.
0: Zdeňku, dá se říci, že tedy v paraflorbale teď prožíváte něco podobného, co jste prožíval jako parahokejista, protože právě tenhle sport šel v poslední době nahoru, má už i medaile z mistrovství světa, takže teď tak nějak se opakuje ta cesta, vidíte tam nějaké podobnosti?
1: No tak já hlavně vidím to, že jsem rád, že můžu hrát ještě takhle, že třeba za tu reprezentaci, protože v parahokeji už to nešlo, co se týče zdravotních problémů. A jsem rád, že můžu vlastně být takhle s klukama aspoň na tom florbale a jsem rád, že to jde čím dál nahoru. Škoda, že to není paralympijský sport, ale to asi ještě nějakou dobu bude trvat a určitě to prožívám tak asi podobně, no, prostě, že člověk může něco dělat, je s výbornou partou a když to ještě takhle cinkne, tak úplně skvělá práce.
0: A když může Zdeněk Krupička porovnat paraflorbal a parahokej, co je z těchto dvou sportovních odvětví náročnější a kde je to třeba tvrdší, protože když vidíme, jak se na ledě na těch sáňkách sportovci sráží, tak to člověka třeba bolí jen i když se na to dívá.
1: Ano, tak samozřejmě tvrdší pro mě, nebo úplně celkově samozřejmě ten parahokej, protože tam se jde hodně do těla, to ve florbale samozřejmě ne, i když ty vozejky někdy tady teda taky pěkně skřípají a vypadá to, že se nám ty vozejky někdy rozpadnou pod zadkem, jak se říká, nebo jak to říkám já. Ale samozřejmě ten hokej, protože tam jsou ty boryčeky, že jo, jdeme hodně tvrdě do sebe, je to prostě hokej je tvrdá hra. Je pravda, že já za kariéry svý hokejový jsem měl hodně zranění, co se týče třeba žeber, takže určitě pro mě parahokej, no.
0: Mimochodem při mistrovství světa v parahokeji 2019 diváky v Ostravě nadchl rybičkami, které jste skákal na ledě i přes ten svůj handicap. Připravil jste si něco také pro paraflorbal? Jde tam něco vymyslet a třeba speciálně pro brněnský turnaj?
1: Tak samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Připravený mám, no, abych se přiznal, já už jsem zkusil i rybičku tady na paraflorbale. A nedopadlo to úplně nejlíp, nebo jako diváci byli nadšený, ale já jsem se trošku u toho zranil, protože jsem najednou zjistil, ono to tak úplně neklouže, ale lidi byli nadšený, říkali, jaký jsem blázen a já to mám rád, já ty lidi rád bavím, protože je super to, že ty lidi přijdou, podpořej nás a já si myslím, že si to i zaslouží a to mě vždycky hrozně bavilo ty diváky bavit.
0: A samozřejmě také legenda sportu handicapovaných, Zdeněk Krupička rád vyhrává. Zdeňku, jak je to pravděpodobné, že získáte s Tatranem titul, tedy s Tatranem Střešovicem? Jak se vám vydařil vstup do turnaje a jak vysoké ambice máte?
1: Tak samozřejmě, že máme ty nejvyšší ambice, protože už několik let jsme pořád druhý a většinou s Budějovicema jsme hráli finále, takže máme ty ambice co nejvíc a zatím jsme vstoupili dobře do turné, vyhráli jsme nad Ostravou 4-1 Teďka nás čeká Plzeň a musíme nastoupit stejným stylem a prostě hrát to, co hrajeme celou sezonu, nám to funguje, nemáme co měnit a prostě, když budeme hrát jako tým, což hrajeme, tak já věřím, že to dopadne.
0: Říká Zdeněk Krupička toho času v Brně ve Stares Aréně, kde se hraje finálový turnaj paraflorbalistů. Zdeňku, díky a ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se hezky. Je
0: 14 hodin 26 minut. Z Radiožurnálu Sport přejeme hezké odpoledne.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Přímě prší, tedy nevím, jestli po celé metropoli Itálie, ale tam, kde stojí Curti, Fora, Italica, tak rozhodně. A tak jsou zápasy turnaje Římě přerušeny a mezi nimi i duely Jiřího Lehečky i Karolíny Muchové. Lehečka vede nad Němcem Štrufem 1-0 na sety a 4-3 v tom druhém. Muchová naopak s Rakušankou Potapovovou prohrála první set 3-6 a v tom druhém prohrává 0-1.
1: Radiožurnál, 14 hodin a 30 minut. Kateřina Causedisová připravila zprávy.
2: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, řekla to mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert. A to i přesto, že už dříve komisi ujistil, že dotace společnosti nevyplácí. Experti ale varují, že by z dotací mohli těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Slovensko dnes zrušilo dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než ti se slovenskou značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích, letištích, benzínové pumpy a nebo třeba lékárny. Dodržování zákona o prodejní době kontroluje Česká obchodní inspekce. A ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Usazují se tam přirozeně. Hotovo má být do konce letošního září. Sport. Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupně vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský bylo v týmové soutěži první.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D6 u sjezdu na Jeneč a neprůjezdná 26 u Domažlic. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů opatrně za Prahou za sjezdem na Jeneč. Na 10. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Stojí v odstavném pruhu, ale podle policie se posádka

0: hladká pohybuje okolo. Na silnici 26 na tahu z České Kubice do Plzně je stále zastavený provoz na Šumavě před Domažlicemi. Za obcí Babylon u čerpací stanice ONO odklízí hromadnou nehodu 3 aut a stále se nedá projet. Objíždí se to buď přilehlou lesní cestou okolo rybníku a recyklačního střediska, anebo delší cestou už z České Kubice přes Šeruby a Kout na Šumavě. A uzavřená zůstává po nehodě i silnice 10 z Prahy a Turnova do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v Serpentinách se srazila 2 auta, na místě jsou záchranáři a zastavený provoz, dá se to objet z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou se má vyjasnit. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území kolem 23, na horách většinou 11, na Šumavě i kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbaloví fanoušci jsou zcela jistě jako na trní. V šancelize se v derby pražských S může totiž už zítra rozhodnout o titulu. Pokud Slavia doma porazí Spartu, obhájí celkové prvenství, a to už 3 kola před koncem sezóny. Věnujeme tomu na Radiožurnálu Sport náš pravidelný páteční magazín s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: No a my můžeme samozřejmě jít tedy hned na první otázku. Vyhrát derby a slavit zisk mistrovského titulu. Větší motivace pro slávisty snad asi ani neexistuje. Co myslíš?
1: No to určitě. Tak samozřejmě vyhrát ten titul doma je jedna věc a druhá věc ještě s největším rivalem. Samozřejmě pokud se to Slávy povede, tak to bude velká oslava.
0: Na druhou stranu pro Spartu a její fanoušky by to bylo ohromně trpké vidět městského rivala slavit titul po vítězství v derby. Ty jsi to ale zažil z opačné strany jako slávista v roce 2000. Jaké jsou ty vzpomínky?
1: No tak já jsem to zažil a je to nepříjemný samozřejmě už na tom hřišti, ale samozřejmě i nepříjemný je to, jak rychle z toho stadionu mizíš a vlastně nechceš vidět to, jak tvůj největší nepřítel vlastně slaví. Je to samozřejmě taková, řekl bych, vzpomínka, kterou určitě neopakuju často a rád.
0: S ohledem na to, o co v tom zítřejším derby, které začne v 19 hodin samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport půjde, jaký by to podle Pavla Horváta mohl být zápas? Slavisté do toho asi budou šlapat od začátku, co předvede Sparta. Jaký to tedy bude duel?
1: Já čekám velký boj, samozřejmě Karel Rouček, hlavní rozhodčí, jsem zvědavý, co připustí, nebo jaký metr nastaví, ale já čekám veliký boj a vzhledem k té otázce, kterou si položil před chvílí, tak Spartani určitě u toho nebudou chtít být přítomný, na druhou stranu Slávie to bude chtít a já fakt čekám válku.
0: A jak by naopak tedy mohla Sparta na Slávii vyzrát, protože oba dva týmy, jak si říkal, mají obrovskou motivaci, bude tam spousta napětí, spousta osobních soubojů evidentně, ale fotbalově, jak by to mohlo jít?
1: No tak fotbalově samozřejmě musela by hrát svoji hru, která jí vyhovuje, která je po zemi, která je kombinační, ale troufnu si říct, že na Slávii prostě na tohle zítra úplně nebude prostor a bude se muset prostě Slávii vyrovnat tou bojovností, tím nasazením. Trošku se bojím, že když bude ve spartianském týmu hodně cizinců, že úplně si nebudou uvědomovat tu sílu toho okamžiku, byť se o tom 100% budou bavit v přípravě na tenhle zápas, tak vždycky pro ty cizince je to jiný, ale Slávie v tomto bude určitě silnější. No.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem. Na koho se zaměřit?
0: Kouč Slávie Jindřich Trpišovský se bude moci spolehnout na záložníka Davida Mousese, se kterým disciplinární komise Ligové a fotbalové asociace zahájila řízení za zákrok na libereckého Petra Hodouše, ale vzhledem k tomu, že Mouses neviděl za to, jak Hodoušovi nechtěně zlomil čelist, červenou kartu, tak není potrestaný hned a trest se dozví až příští týden. Jak dobrá zpráva to podle Pavla Horváta pro Slávii je?
1: No, tak já si myslím, že určitě výborná, protože Mouzis přes tenhle ten faul patří k těm základním kamenům, je dobrý, je nepříjemný pro soupeře, dokáže dobře odebírat míče, je úspěšný v nějaký základní rozehrávce a Slávy by možná chyběl, i když v tomhle zápase to nebude o jednom hráči, ale o tom týmu.
0: A od koho si Pavel Horvát naopak slibuje nějaký nadprůměrný výkon na straně Sparty?
1: No tak já čekám v sestavě Honzu Kuchtu, který vyhlásil útok na nominaci na mistrovství světa. Samozřejmě pokud by opravdu přemýšlel trenér Koubek o tom, že Honzu Kuchtu nominuje, tak by musel vidět výkon zítra v tom derby takovej, aby opravdu to bylo do očí. A já čekám od Honzy Kuchty, že by nám tohle mohl předvíct.
0: No a já teď čekám od Pavla Horváta samozřejmě na závěr našeho povídání na Radiožurnálu Sport odpověď na otázku, bude Slávia a v sobotu slavit dvojnásobně tedy vítězství v derby i obhajobu titulu v šancelize?
1: Já si myslím, že ano.
0: Tak to byla předpověď jasná a stručná od Pavla Horváta, se kterým se samozřejmě tady u nás ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku zase brzy uslyšíme. Pavle, díky a hezké odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.
0: A já jenom samozřejmě připomenu, že nejostřejší sledovaný zápas toho ligového víkendu tedy přijde na řadu zítra v 19 hodin, kdy padne tedy úvodní hvist rozhodčího Roučka v pražském derby mezi Slávií a Spartou. Už předtím ve skupině o titul od 16 hodin bude hrát Viktoria Plzeň proti Slovanu Liberec. No a ve skupině o udržení to bude zítra plná nálož všech 3 zápasů. Pražská Dukla se od 14 hodin utká se Slováckem. Ve stejný čas Mladá Boleslav přivítá Zlín. No a Teplice budou hrát s Baníkem Ostrava. Všechny zápasy samozřejmě na radio žurnálu Sport uslyšíte, anebo je celé nepřerušované, můžete poslouchat na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. A to samé potom bude platit i o nedělních zápasech nadstavové části šance ligy. Ve skupině od titul od 18 hodin a 30 minut bude hrát Jablonec proti Hradci Králové a ve skupině o umístění o 7. až 9. místo si semifinálové odvety toho mini pavouka dají Pardubice s Karvinou a Sigma Olomouc z Bohemians. Oba duely začnou v 15 hodin. Jen připomenu, že Olomouc vyhrála první zápas na půdě Bohemians 3-1 a venku uspěli také Pardubice, které si do domácí odvety přivezli výhru z Karviné v poměru 2-1.

Rychlostní kanoista Martin Fuchs, olympijský vítěz z Paříže, úspěšně zahájil tuto sezónu. Přestože v neděli ještě běžel pražský maraton, tak teď už zase kraluje ve svém tom oblíbeném a nejúspěšnějším sportu, kterému se věnuje a ve kterém je nejlepší na světě. Dokázal postoupit do finále kilometrové trati na úvodním světovém poháru Segedu. No a my se s naším úspěšným sportovcem Martinem Fuchsou na Radiožurnálu Sport spojíme po 15. hodině. Teď máme 14 hodin a 45 minut. Přejeme příjemné sváteční odpoledne.

0: Je 14 hodin 49 minut a na Radiožurnálu Sport nabízíme další díl seriálu, ve kterém se vracíme 50 let zpátky. Jdeme den po dní od 2. května do 20. června, abychom si 50krát připomněli cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. Teď tady máme tedy další díl. V kalendáři a v rozhlasovém archivu se přemístíme do 8. května roku 1976.
1: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv. V Praze začal 29. ročník závodu míru, největšího amatérského cyklistického závodu na světě.
2: Závod míru byl jednou z největších a nejočekávanějších událostí v éře socialistického Československa.
3: Účastníky z 19 zemí uvítal v rozkvetlé májové Praze člen sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa a šéfredaktor Rudého práva Oldřich Švestka, který zdůraznil význam závodu pro upevnění a prohloubení míru na celém světě.
2: Už týden dopředu se v novinách a časopisech objevují rozhovory s účastníky, představení jednotlivých týmů, podrobné mapy a rozbory jednotlivých etap. Tentokrát se jede směrem Praha, Varšava, Berlín s náročnými horskými úseky v Tatrách, s jasnými cíly a úkoly, jak také připomíná československý filmový týdeník z té doby.
4: Výsledky tentokrát rozhodovaly také o účasti na olympijských hrách v Montrealu.
2: 8. května roku 1976 byla sobota. První liga se ten den nehrála. Po vložené středě jsou tentokrát zápasy naplánované na neděli, kdy je i bratislavské derby mezi vedoucím Slovanem a 7. Interem, a pak i na pondělí. Ale o fotbalu se i tak mluvilo a psalo hodně. V seriálu československého sportu Před odvetou tentokrát reportér zpovídá záložníka Josefa Modera, který dal první gol v úvodním čtvrtfinále proti Sovětskému svazu v Bratislavě na Těhelném poli. Moder v rozhovoru přiznává, že se mu v národním týmu trochu stýská po některých spoluhráčích z košické Lokomotivy, ale chápe, že v reprezentaci teď zkrátka hrají ti lepší. Před odvetou v Kyjevě, kam si Československo poveze náskok 2-0, připomíná, že má národní tým momentálně asi nejlepší obranu v Evropě a že by 22. května měl i díky tomu stačit k postupu jeden vstřelený gol.
5: Gol! Moderova střela a gol! Branka Rudákovca ani nepol! To bolo prekvapenie, zdalo sa všetkým, že lopta ide mimo brány, obletela múr a z Moderovej kopačky skončila sieti. Takisto ako v stretnutí v Bratislave, Moder prvým strelcom tohto stretnutia.
2: My už nezvíme, že by stačil, ale Čechoslováci dali tenkrát hned 2. Oba právě Moder, ale to teď ještě nechme stranou. Teď je teprve 8. května roku 1976. Je víkend a to je také tradiční naděje pro všechny sázkaře, kteří se i z rádia mohli v pravidelných časech dozvídat výsledky Sazky a vylosovaná čísla Sportky.
6: A závěrem zpráva pro sázející. Čísla vylosovaná.
2: V novinách se ve sloupcích pro sázkaře pravidelně objevují také různé rady, třeba rozpisy s jedničkami, nulami a dvojkami, tedy typy s výhrami domácích, remízami a vítězstvími hostů v Sazce. Čas od času odhalí svou vášeň známé osobnosti. 8. května roku 1976 prozrazuje v československém sportu svá oblíbená čísla Marián Masný, útočník bratislavského Slovanu a fotbalové reprezentace.
7: Dozvěděli jsme se, že stejně jako mnoho jiných fotbalistů i on pokouší paní Štěstinu dost pravidelně, i když je k němu zatím skoupá. Přesto si najde vždy chvilku na proškrtání sázenky a potom napětě čeká v neděli u televizoru na losování. Šestici jeho oblíbených čísel tvoří 7, 11, 13, 27, 39 a 44. A i on věří, že jednou mu určitě vyjde první, protože Marián Masný není v žádném případě pesimista. A jestliže vyhraje těch kýžených 200 000 korun, pak je investuje do stavby rodinného domku a v případě, že by mu něco zbylo, anebo mezi tím získal větší byt, pak by přišla na řadu cesta kolem světa. Protože i když toho Marián Masný už ve světě hodně viděl, přesto je ještě hodně míst, kam nezavítal. Popřáli jsme Mariánovi Masnému, aby mu to vyšlo a nejen v sázení, ale i v jeho sportu kopané.
2: Minimálně ve druhém případě už nezvíme, že to vyšlo skvěle hlavně 20. června roku 1976. Do evropského zlata zbývá 43 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol přední a troška ho potisol, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď ide vagón a je ještě jeden vagón za ní. Darmo ten jeden vagón přední je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostane cez tú čiaru. 1 minúta 22 sekund chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Na palici. Hlinku. Hlinka teraz útočí po miesti krídelného útočníka. Bude prihrávať, lebo bude striedať. Blíži sa k bráke. Prihrávka pred bránu. Nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk. Holík. Ešte 2 sekundy. 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážení poslucháči. Koniec stretnutia Československo-Sovietský zväz. Je rozhodne 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.
4: A než světový šampionát v hokeji příští týden v pátek odstartuje ve Švýcarsku, tak je potřeba odehrát ještě poslední přípravné zápasy. Češi je zvládnou v rámci švédských her, kde včera na úvod porazili domácí reprezentanty 3-1. Zítra v poledne nastoupí proti Finsku a v neděli ve stejný čas proti Švýcarsku. Samozřejmě oba duely na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech.
5: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
6: Dobré odpoledne, 15 hodin. Zprávy radiožurnálu s Kateřinou Sousedisovou.
7: Prezident s premiérem se ohledně summitu na to neshodli, Pavel zatím žalobu nechystá. Tři turisté zemřeli po erupci sopky ve východní Indonésii. Hokejová reprezentace naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her. Po nehodě je neprůjezdná silnice 10 na příjezdu do Tanvaldu z Prahy. A zítra bude oblačno až polojasno, později skoro jasno, teploty kolem 20 stupňů, na jeho území až 23.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů. Mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
8: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
7: Otevřená je taky až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé můžou navštívit i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli tři turisté. Po dalších nejméně 10 záchranáři stále pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie dva občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Trail parku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
9: Trail park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9:30 do 18:00.
10: Sport. Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před dvěma víkendovými zápasy švédských her. Po úvodní výhře nad domácími nastoupí zítra proti Finsku. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby byli hráči blízko u sebe, jak říká asistent Jiří Kalous.
11: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
10: Zápas Česko-Finsko začne zítra ve 12 hodin. V posledním utkání turnaje nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík pak ohlásí nominaci na mistrovství světa po příletu do Prahy. A kanoista Martin Fuchsa je ve finále světového poháru v Maďarsku. Na prvním podniku v sezóně ovládl na kilometru rozjížďku i semifinále. S Martinem Fuchsou se spojíme do Segedu živě na radiožurnálu Sport krátce po zprávách.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D8 za sjezdem na Mělníka Slaný a uzavřená desítka u Tanvaldu. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem čekejte komplikace za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 21,5 kilometru se převrátilo osobní auto na střechu. Blokuje jeden pruh. Hasiči a záchranáři jsou na místě a tak čekejte menší kolonu asi na 5 minut. Brzdí se na 20,5 kilometru. Uzavřená stále zůstává silnice číslo 10, hlavní tah z Prahy a Turnova do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v serpentinách před městem odklízí těžkou nehodu. Srazila se tam dvě osobní auta a nedá se projet. Objízdná trasa vede z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. Lepší situace je na silnici 26 z České Kubice do Plzně, a to na Šumavě před Domažlicemi. Za Babylonem už nehodu odklidili, tam už se projíždí bez omezení. A v Praze čekejte komplikace ve Svatovícké ulici směrem k tunelu Blanka. Před odbočkou do ulice Milady Horákové je nehoda, srazila se autobus s osobním autem, čekejte menší kolonu. A menší kolona je v Praze i ve Vilzenově ulici, a to od hlavního nádraží k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu kolem 23, na horách většinou 11, na Šumavě to může být i kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
4: Hezké páteční odpoledne, 5,5 minuty po 15. hodině. Puškař Filip Nepejchal na mistrovství Evropy v Osijeku střílel o medaili. Měl to skvěle rozjeté ve třípolohové malorážce. Postoupil do finále a v něm dlouho vedl. Před závěrečnými ranami dokonce tedy měl nakročeno ke zlaté medaili, jenže potom se mu ty poslední výstřely nepovedly, nesebral dost bodů a nakonec skončil těsně pod stupní vítězů. Vyhrál Slovák Patrik Jány. Kdo naopak nezaváhal po celé délce trati, a to dvakrát, byl kanoista Martin Fuchsa, jak jste slyšeli ve zprávách. S přehledem na úvodním světovém poháru sezóny v maďarském Segedu postoupil do finále kilometrové trati. A tak se s olympijským šampionem na radiožurnálu Sport už za chvíli spojíme. Příjemný poslech.
12: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Slavista Martin Fuchs vstoupil nejlepším možným způsobem do nové sezóny světového poháru. V maďarském Segedu vyhrál na kilometrové trati rozjížďku i semifinále a suverénně tedy prošel do zítřejšího finálového závodu. A s olympijským šampionem a čtyřnásobným mistrem světa jsme teď na radiožurnálu Sport ve spojení. Martine, hezké odpoledne do Segedu.
1: Hezké odpoledne do Prahy.
0: Vy jste právě tady v Praze, v neděli uběhl pražský maraton. Splnil jste si jeden velký cíl, jednu velkou výzvu, když jste ho dokonce zvládl po 3 hodiny. Jak jste na tom tedy teď fyzicky 5 dnů po tom velkém sportovním výkonu, když máte podávat další?
1: Já musím říct, že relativně dobře. Já jsem doufal, že ten maraton zvládnu zaběhnout po 3 hodiny, což byl takový můj cíl, a že to bude v uvozovkách tak trošku jako v suchým triku, což se mi naštěstí povedlo, že jsem nemusel vlastně makat ani úplně na maximum s ohledem právě na blížící se světový pohár, který mi začal dneska. Musím říct, že se cítím dobře, byl jsem hrozně šťastný po tom, co jsem ten maraton uběh, a nohy. Jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval, a doufám, že se to povedlo.
0: No evidentně podle výsledků ano, takže jaké byly ty úvodní závody, rozjížďka, semifinále? Bylo celkem znát podle toho, když to člověk sledoval v přenosu na internetu, že na jihu Maďarska docela silně foukalo. Ovlivnilo vás to nějak?
1: Já musím říct, že mě to naštěstí nějak neovlivnilo, přesně, byl tady takový vítr vlastně proti, takže ta trať byla trošku delší, než já mám radši, ale myslím si, že jsem se s tím popral relativně dobře, povedlo se mi vyhrát jak svou rozjížďku, tak i potom semifinále, a doufám, že jsem ušetřil samozřejmě nějaký síly a zítra v to finále se pokusím zase zajet co nejlíp a uvidíme, jak to dopadne.
0: A co soupeři? Určitě jste stihl alespoň trochu okouknout, jak jsou na tom oni na začátku sezóny, pokud vás to vlastně vůbec zajímá.
1: No přesně tak, nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit, a doufám, že třeba zítra budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
0: Kanoista Martin Fuchs v dřívějších závodech závodil také i na 500 vedle své kilometrové trati, na které je olympijským šampionem. Proč tomu tak, Martine, není v Segedu?
1: V Segedu tomu není, protože tady vlastně ještě jedu s bráchou, kde byla 500, další olympijskou trať, a my tady ten světový pohár máme vlastně jenom na 3 dny a ten program by byl strašně náročný, takže 500 jsem se rozhodl vynechat a měl bych jít až právě příští víkend, kde se přesune světový pohár do Německa, do Brandenburgu, takže tam bych měl jít singla jak kilometr, tak 500 a plus ještě s bráchou na tom deblu.
0: Úvodní světový pohár v sezóně zároveň otevírá kvalifikaci pro olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Právě kvalifikace má nová pravidla, na která si asi závodníci a fanoušci budou muset zvyknout. Probíral jste to třeba se svými soupeři? Mluví se o tom hodně na tom prvním velkém setkání nové sezóny?
1: No takhle, já si myslím, že se o tom mluví až, co se týče i naší jako reprezentace, tak furt jako slyším slovo body a už se mi z toho dělá trošku jako špatně. Já se snažím to nevnímat vůbec, jako když to tak vemu, tak pro mě se nic nemění, já prostě chci být co nejlepší, podat ten co nejlepší výkon a za to doufám, jako dostanu samozřejmě nějaký body. Co se u mě změnilo je, že potřeba vlastně objet všechny závody světového poháru, nebo světovýho poháru, celý vlastně termínový listiny na letošek i na příští rok, abych právě těch bodů měl dostatek, tak to je takový možná trošku nepříjemnější, protože jsem si říkal, že třeba čím budu starší a čím budu starší, zkušenější, že bych možná mohl nějaký ty závody svěťáku vynechat a soustředit se na ty největší závody, jako je právě Evropa, svět, potažmo olympijské hry, ale díky tady tomu se mi to bohužel nepovede a naopak spíš budu závodit nejvíc, co jsem kdy závodil.
0: Což tedy asi není úplně ideální vzhledem k tomu, že jste říkal, samozřejmě ve svém věku máte spoustu zkušeností, mohli byste si vybírat, ale v tuhle chvíli je tedy opravdu nejdůležitější, abyste mohl obhajovat v Los Angeles titul za ty 2 roky, zkrátka obět všechny závody bez ohledu na to, nebo ne úplně bez ohledu na to, ale že ty výsledky vlastně trošku jsou na druhé koleji?
1: No, to bych asi ani neřekl. Ty výsledky jsou samozřejmě furt důležitější, protože důležitý, protože čím líp dojedu, tak tím víc bodů získám a vždycky se počítá jenom ten nejlepší výsledek. Takže když to řeknu, pro mě by bylo nejlepší jezdit úplně všechny tratě, abych měl co nejvíc šancí na to získat co nejvíc bodů. No. Takže chce to prostě takový balanc. Je potřeba závodit dobře, když budu závodit dobře, tak bych nemusel závodit tolik, ale to samozřejmě dopředu nevím, jak dopadne. Já si myslím, že je to dost složitý a zůstaňme u toho, že prostě musím závodit hodně a dobře.
0: A věřme, že dobře to Martin Fuchsa zvládne tedy už tento víkend v Segedu, kde ho zítra čeká finále kilometru a potom samozřejmě také s bratrem Petrem 500 na deblu. Martine, díky, budeme vám držet palce a těšíme se, že se ve vysílání Radiožurnálu Sport zase uslyšíme. Hezké odpoledne.
1: Moc děkuju, taky se budu těšit. Hezké odpoledne.
0: 15 hodin, 15 minut. Přejeme příjemný sváteční pátek.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz na Radiožurnálu Sport. No a teď se vypravíme na hory. Vrtkavé počasí, hranice s Polskem, horské boudy a nejvyšší vrchol Česka. Tyhle indicie mají jen jedno slovo nadřazené. Krkonoše. Nejvyšší a jedno z nejkrásnějších pohoří Česka o rozloze 631 km čtverečních nesmí v týdnu, kdy probíráme na Radiožurnálu Sport oblíbené pěší túry, ani náhodou chybět. A právě o krkonošské hřebenovce se teď dozvíte víc v encyklopedii. S Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásný den. Samotný hřeben se dělí na dvě části. V tom hraničním, kdy se přechází na chvíli do Polska a zase zpátky, najdeme většinu nejvyšších krkonošských vrcholů, jako jsou Vysoké Kolo, Mužské nebo Dívčí kameny a taky samozřejmě Sněžka. Součástí bočního hřbetu jsou pak například Studniční hora nebo Kotel.
0: Pokud byste vyrazili přímo z autobusového nádraží v Harachově a došli byste postupně až na vlakovou stanici ve Svobodě nad Úpou, naměřili by vám chytré hodinky 58,5 km. K překonání Krkonoš tak stačí zkušeným chodcům i dva dny. V zimě nebo za nepříznivého počasí se ale délka túry může dramaticky změnit.
1: A trasa se může prodloužit, i pokud budete dělat cestou odbočky na legendární Zlaté návrší, horu známou i tragickými událostmi z roku 1913. Je to už sice moc velká zacházka, ale jen pár set metrů navíc stačí k tomu, abyste viděli na vlastní oči pramen jedné významné české řeky, a my se vás teď zeptáme, jestli si vzpomenete, o kterou se jedná.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Labe. Od červeně značené cesty česko-polského přátelství vás k němu dovedou charakteristické dřevěné tyče zabodnuté do země. Ty můžou být až 4 metry dlouhé, nebo spíš vysoké, a u cesty jsou proto, aby z ní nikdo nesešel, i v případě, že napadne několik metrů sněhu.
1: Pokud tam zavítáte třeba v létě, v červenci, tak nejenom tyče, ale také velké množství lidí. Osobně si pamatuju pár let nazpět, že tam skoro byly až fronty. Cesta přes krkonošskou hřebenovku může být dlouhá a při neopatrnosti dokonce nebezpečná. Je proto potřeba si trasu skrz Národní park důkladně naplánovat, přečkat noc ve spacáku na značené cestě, v přístřežku nebo v útulně je povoleno pouze v případě nouze. Poutníci by při plánování vícedenních výletů měli využít spíš horské boudy.
0: Dnešní encyklopedie nás tedy zavedla do Krkonoš, provedla nás krkonošskou hřebenovkou a postaral se o to také David Prouza. David, díky za to.
1: Hezký den.
0: 15 hodin, 21 minut, teď švédská skupina Roxette.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Už 22. titul mistryně republiky získala běžkyně Tereza Hrochová, která v Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní 20. zlato, ale první mistrovský titul na silnici vybojovala další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která byla nejrychlejší v závodě na jednu míli. Tu mužskou vyhrál Štěpán Kavan, no a v závodě na 5 kilometrů zvítězil v Poděbradech Jan Vita.

0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a Středočeský kraj.
1: Dobré odpoledne, je 15.30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Couserisová.
2: Aerolinky nesmí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek přes palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby omezovaly práva cestujících. Podle komise ale můžou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se nezúčastní. Cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují podle informací dopravce autobusy. Zpěvačka Shakira také letos vydá oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Oznámila to na sociálních sítích. Single s názvem Die Die vyjde příští týden ve čtvrtek. Na písni hostuje nigerijský zpěvák Burna Boy. Zpěvačka původem z Kolumbie už naspívala píseň Waka Waka pro fotbalové mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010.
3: Sport.
2: Hokejový útočník Nikolas Hlava je po 4 letech znovu hráčem Kladna. 31-letý útočník se vrací z Litvínova, kde strávil uplynulé 3 sezóny. Kladenský klub příchod oznámil na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D8 za sjezdem na Mělníka Slaný a také desítka u Tanvaldu. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělník a Slaný neprůjezdná. Na 21,5 kilometru je těžká nehoda, osobní auto se převrátilo na střechu a nedá se směrem na Ústí projet. Policisté provoz teď odklánějí na 18. kilometru, to je exitem Mělníka Slaný, pak se to objíždí po silnici 608, na dálnici se vrací u Roudnice nad Labem na 29. kilometru. Velmi opatrně teď na dálnici D11, pokud jedete z Náchoda a Jaroměře směrem do Prahy. V okolí Hradce Králové je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Opatrně mezi kilometry 90 a 100. Jede tam auto v protisměru. Uzavřená je silnice číslo 10 z Turnova směrem do Harachova. Na příjezdu do Tanvaldu v Serpentinách se na příjezdu do města odklízí těžká nehoda 2 osobních aut. Provoz je tam stále zastavený. Dá se to ale objet z Velkých Hamrů pod Muchovem po Lesní ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800

0: 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu kolem 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Že jste už dlouho na radiožurnálu Sport neslyšeli aktualizaci výsledků českých tenistů z turnaje v Římě. No, důvod je jednoduchý. V italské metropoli stále prší a tak na pokračování svých zápasů o postup do třetího kola čekají i Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Jiří Lehečka určitě v lepší náladě, protože nad Němcem Janem Lenardem Štrufem vyhrál první sadu 7-6 a v té druhé vede 4-3. Na podání, až se ale začne znovu hrát, tak půjde Němec, takže druhá sada zatím opravdu vyrovnaná. Vyrovnané to poměrně dlouho bylo také v zápase mezi Karolínou Muchovou a Rakušankou Potapovovou. Ta ale zvládla lépe koncovku první sady, kterou nakonec vyhrála 6-3 a Potapovová navíc vzala Muchové servis také hned na začátku sady druhé. Takže vede nad Muchovou 6-3 a 1-0 a chystá se na podání. Doufejme, že Karolína Muchová se na římskou antuku vrátí v dobrém rozpoložení a ten duel dokáže otočit a Jiří Lehečka naopak dotáhne do úspěšného konce. Pokud počasí dovolí, tak dnes budou hrát o třetí kolo turnaje v Římě ještě Vít Kopřiva proti Francouzi Umbérovi a také Karolína Plíšková. Její soupeřkou bude Rumunka Kristianová.

0: Fotbalový golman Lukáš Horníček do finále Evropské ligy s Bragou nepostoupil. Portugalský tým totiž včera večer prohrál v semifinálové odvetě na stadionu německého Freiburgu po dlouhém oslabení 1-3. Celkově tak Braga prohrála 3-4. Radost měla naopak většina Europa Park stadionu, včetně bývalého trenéra německé reprezentace Joachima Léva. Víc už nám o tom řekne v rubrice Hity sociálních sítí Štěpán Bém. Štěpáne, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Ve chvíli, kdy rozhodčí písknul do píšťalky a Freiburg postoupil do prvního evropského finále v historii, 66-letý trenér na tribuně neudržel slzy dojetí. Lév totiž odehrál za Freiburg podstatnou část své kariéry a v jednu dobu byl i historicky nejlepším střelcem. Tenhle moment sdílí na Instagramu i účet Ultras Clips a přidává fotku, jak si Joachim Lév zakrývá při breku obličej rukou. No a někteří možná už tuší, možná i ty, Filipe, kam tohle může mířit, protože nejlajkovanější komentář zní: myslel jsem si, že si očichává ruku. Jedná se samozřejmě o referenci na Euro 2016, kdy Joachima Léva přistihly televizní kamery v zápase proti Ukrajině, kdy se německý trenér šťoural v nose nebo si očichával ruku poté, co se předtím drbal v rozkroku.
0: No to jsou vzpomínky, které teď někteří vytahují fanoušci, ale tak při té radosti snad Joachim Lév tohle přejde a nebude si z toho za ty roky už nic dělat. Fotbalové El Clásico mezi Barcelonou a Realem Madrid. To je určitě hit tohoto fotbalového víkendu. Ve španělské La Lize je v plánu v neděli, ale už teď se mluví třeba o rvačce mezi dvěma fotbalisty z Realu Madrid.
1: Podle příspěvku novináře Fabricia Romana na síti X opustil urugvajský záložník Federico Valverde čtvrteční trénink Realu Madrid kvůli traumatickému poranění mozku. Způsobit mu to měl údajně během rvačky jeho vlastní spoluhráč, záložník Aurelien Tchouaméni. Valverde nicméně k incidentu napsal, že se během hádky nedopatřením uhodil o stůl a malá tržná rána, která se mu udělala na čele, vyžadovala tak jen rutinní návštěvu nemocnice. Ať už to bylo jakkoliv, všechno nasvědčuje tomu, že atmosféra v kabině týmu trenéra Alvara Arbeloy není úplně dobrá. Podle vyjádření klubu z Madridu je Valverde doma v dobrém stavu, bude ale muset dodržovat klidový režim po dobu až 2 týdnů.
0: No kdo ví, jaké tedy nastoupí pohodě fotbalisté Realu Madrid v neděli večer na stadionu Camp Nou v Barceloně, který k El Clásiku, navíc v zápase, po kterém může mít Barcelona, já nevím, jestli už úplně jistý titul, Štěpáne, protože v tuhle chvíli má před Realem Madrid 11-bodový náskok, kdyby ho Barcelona zvýšila na 14-bodový a v tu chvíli by zbývaly vlastně už jen 3 body, takže už by asi opravdu 3 zápasy, takže už by asi jasno bylo, ale ještě to samozřejmě tohle probereme ve vysílání Radiožurnálu Sport v dalších hodinách a dalších dnech. Teď máme pátek 15 hodin 44 minut. Hity sociálních sítí byl ve studiu Štěpán Bém. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Jak jsme na Radiožurnálu Sport před chvílí naznačili, tak po El Clásiku může být jasno o tom, že si Barcelona zajistí španělský titul v neděli večer. No a tady u nás tady může samozřejmě být také jasno o mistrovském titulu. A to tedy v případě, že v souboji dvou velkých rivalů uspěje ten ze Edenu, tedy z pražské části Vršovice, konkrétně řečeno přesně. Očekávané derby fotbalistů Slávie a Sparty totiž bude mít zítra o náboj navíc domácí vršovický klub. V něm může mít už jistý mistrovský titul. To se Slávii v přímém souboji s největším rivalem ještě nikdy v samostatné historii nepovedlo. Naopak Spartani už tyhle slastné pocity zažili. No a konkrétně se to stalo v květnu roku 2000, kdy jsme o tom samozřejmě také informovali ve vysílání Radiožurnálu.
1: Druhé utkání 28. kola první fotbalové Gambrinus ligy, pražské derby mezi Spartou a Slávií, rozhodlo o tom, že Sparta obhájila mistrovský titul. Sparta Slávii porazila jasně 5-1.
2: Je to nejlepší, co se může stát, jo, když vy porazíte vlastně největšího rivala v lize a takovýmhle rozdílem, a tak to jsou pak oslavy dvakrát takový.
3: Užívali jsme se nejenom my, ale vlastně ty fanoušci naše.
4: Vzpomínali pro spartianskou klubovou televizi Vratislav Lokvenc s Jiřím Novotným. Zatímco se oni po závěrečném hvizdu objímali s dalšími spoluhráči jako Rosickým, Sieglem, Blaškem nebo Fukalem, běhali po trávníku s velkými prapory s nápisem Mistři a vychutnávali si tradiční oslavní song We Are The Champions, slávisti se snažili z Letné co nejdřív zmizet. Byl mezi nimi i náš současný fotbalový expert.
5: Slávisté bojovali, Horvátova střela v závěru první půle prosvištěla těsně nad Blaškovou brankou, ale na rozjetého soupeře jednoduše nestačili.
6: No, tak já jsem to zažil v dresu Slávie, samozřejmě je to nepříjemný, protože cítíš tu euforii toho druhého týmu, ještě ten stadion nabitej. Vím, že jsme odjížděli velmi rychle, ani jsme se, myslím, nesprchovali. Chceš být pryč z toho prostředí, není to nic příjemného.
4: Říká Pavel Horvát, podle kterého to bude velká motivace i tentokrát pro spartianské fotbalisty nesledovat oslavy největších rivalů.
6: No, jedna z velkých motivací, protože opravdu na tu vlastní kůži je to nepříjemný, když ten zápas se pak blíží k tomu konci a ty prohráváš, tak samozřejmě ta atmosféra je fantastická, ale bohužel ne pro tebe.
7: Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
4: Navazuje na Pavla Horváta další muž, který to zná v obou pražských S. Jan Kuchta vyhrál ligu se Slávií i Spartou, za kterou dává góly teď, a nechce tak dopustit, aby se o letošním mistrovském titulu rozhodlo právě v tradiční derby.
7: Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartianskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
4: Nastane to, pokud fotbalisté Slávie Spartu v sobotním derby pražských S porazí. Pak by mohli vypuknout mistrovské oslavy sešívaných. I o nich případně v našem vysílání uslyšíte. Samotný přímý přenos vám od 19 hodin nabídneme v každém případě. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Na Radiožurnálu Sport ale samozřejmě nezapomeneme ani na další zápasy ligového víkendu. Vedle duelu mezi Slávií a Spartou se zítra bude hrát také už od 16 hodin duel skupiny o titul mezi Viktorií Plzeň a Slovanem Liberec a kompletní trojici zápasů od 14 hodin nabídne skupina o udržení. Pražská Dukla se poměří se Slováckem, Mladá Boleslav se Zlínem a Teplice s Baníkem Ostrava.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caussidisová.
2: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Hasiči u elektrárny v Černobylu bojují s rozsáhlým požárem. Kanoista Martin Fuchsa je ve finále kilometru na světovém poháru v Maďarsku. Po nehodě je opět průjezdná D8 z Prahy do Ústí nad Labem na 21. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, později skoro jasno, teploty do 20 stupňů, na jihu území kolem 23.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
2: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy na to má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech můžou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi navíc také miny. Agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná. Zatím není jasné, jestli požár vypukl po pádu ruského nebo ukrajinského dronu. Před hradí na Chrudimsku budou parkovací zóny. Obec tak reaguje na větší počet turistů, kteří jedou na hrad. V loni ho navštívilo skoro 20 000 lidí. Ještě tuto sezónu chce proto obec vyznačit vyhrazené parkovací zóny. Pokračuje starosta před hradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL.
5: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u hřbitova nebo u kostela. A v tomto rizím jádu, tady u toho Rychumburku, nebo tady na té návsi obce, bude vymezené stání pro rezidenty.
6: Sport. Rychlostním kanoistům odstartovala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Martin Fuchsa do ní vstoupil na světovém poháru v Maďarsku úspěšně. Na kilometru ovládl v kanoji rozjížďku i semifinále. Na radiožurnálu Sport následně Fuchsa mluvil o svých soupeřích.
7: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit. A doufám, že třeba budu před ním a to by byl nejideálnější scénář.
6: Finále odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede Martin Fuchsa ještě rozjížďku na pětistovce v Debelkánoji s bratrem Petrem. Kajakáře Josefa Dostála rozjížďky teprve čekají. Za 45 minut pojede tu na kilometru, zítra pak i na tupy na pětistovce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Otevřená D8 za sjezdem na Mělníka Slaný a také desítka u Tanvaldu. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělníka Slaný opět průjezdná. Na 21. a půltem kilometru ještě zasahují záchranáři u nehody osobního auta. To se převrátilo na střechu. Dálnice byla asi 15 minut uzavřená, teď už se ale projíždí jedním pruhem, zdržení v koloně asi 15 minut. Opět otevřená je i silnice číslo 10 z Turnova směrem do Harachova na příjezdu do Tanvaldu. V Serpentinách před Tanvaldem už nehoda nepřekáží, také tam už silnici otevřeli, projíždí se aktuálně plynule. Komplikace jsou ale nově na silnici číslo 9 z Prahy směrem do Mělníka. Na příjezdu do Mělníka za obcí Kly na rovince před městem se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou hasiči, záchranáři a čekejte kolony v obou směrech asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, ale jen na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území kolem 23, na horách většinou 11, na Šumavě to může být i kolem 16 stupňů a v noci teploty klesnou ještě dnes na 9 až 5 stupňů. Tolik zprávy.
9: Hezké sváteční odpoledne, 16 hodin 5 minut a Jiří Lehečka je ve třetím kole tenisového turnaje ze série Masters 1000 v Římě. Poté, co ve italské metropoli přestalo pršet, tak Jiřímu Lehečkovi stačilo pár minut, aby dotáhl do vítězného konce souboj s Němcem Janem Lenardem Štrufem. Jiří Lehečka zvítězil po setech 7-6 a 6-3. Naopak to vypadá, že ani dešťová přestávka nepomohla Karolíně Muchové, která v zápase s Rakušankou Putapovovou ztratila první sadu 3-6. Na začátku té druhé přišla o podání, potom začalo pršet, jenže po návratu ze šaten je to stále stejná písnička, gemi získává pouze Potapovová. Muchová s ní tak prohrává 0-1 na sety a 0-4 v tom druhém. Doufejme, že ještě najde síly jak psychické, tak fyzické Karolína Muchová na obrat v tomto utkání, ať už ale dopadne jakkoliv, tak o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: Na švédských hrách pokračuje boj českých hokejistů o nominaci na mistrovství světa. Řada hráčů si udělala takové malé, více či méně významné plus u trenéra Radima Rulíka, když včera přispěla k vítězství nad domácím Švédskem v poměru 3-1. A ukázat se budou moci čeští reprezentanti i zítra, a to v zápase proti Finsku. A třeba pro útočníka Matyáše Melovského, je to v jeho 21 letech, příležitost zjistit, jak je na tom v porovnání s hvězdami NHL.
1: Třeba ten Ekman Larsson, vždycky to jméno jsem slyšel v televizi, když jsem byl malý a třeba hrála zrovna NHL nebo nějaký zprávy. Je to teda docela hustý. Snažím se nad tím nepřemýšlet, abych se toho trochu nezbláznil.
2: A jde to?
1: No, snažím se jako nekoukat úplně. Samozřejmě vnímám, proti komu hraju, ale myslím si, že kdybych nad tím moc přemýšlel, tak bych se z toho mohl jako trošku podělat a potom bych třeba byl nervózní a hrál blbě.
3: Útočník Matyáš Melovský má z minulých sezon bronz z mistrovství světa juniorů, také čerstvou zkušenost s dospělým hokejem v AHL, kde hraje na farmě New Jersey. A může připojit ještě vzpomínku třeba na počítačové hry související s hokejem.
1: NHL konovo tak jsem moc nehrál, ale ještě když jsem byl třeba u kamaráda a za někoho jsme hráli, tak to byli tady ti kluci, proti kterým teďka hrajou, za který jsem třeba hrál. A to je to hustý, když se nad tím takhle zpětně zamyslím, že teďka vlastně rozměřit síly proti ním. Takže vážím z toho, že tady můžu být a těším se na to.
3: Teď bude Melovský v reálném hokeji hledat balanc mezi tím, jak být spolehlivý pro trenéry a zavedený systém a zároveň zaujmout něčím navíc.
1: Je to těžký, protože že on někdy člověk může být takový svázaný, že se bojí, aby neudělal chybu a potom třeba, když je příležitost, tak to nevyužije, jenom to nahodí. Ale myslím si, že je potřeba třeba koukat na skóre, jaká je minuta zápasu. Když třeba jsme v těsném vedení, je 5 minut do konce, tak určitě není prostor na nějaký stahovačky a riskantní věci třeba na modrých.
3: A tak bude Matyáš Melovský i v zápase proti Finsku koukat na ukazatel skóre a času a tomu přizpůsobí hru. Utkání Česko-Finsko začne v sobotu ve 12 hodin. Do české branky půjde Josef Kořenář. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Kamil Střívavka a hudební uskupení No Guitars ve vysílání radiožurnálu Sport. Měl blízko k velkému úspěchu, ale nakonec puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolohové malorážce. Ve finále se Nepejchal, který je v královské disciplíně vicemistrem Evropy z roku 2019, držel po úvodních sériích v kleče a v leže na třetím místě. Ve vyřazovací části ve stoje se potom v úvodu propracoval dokonce do vedení. Pozici ale po pokažených třech ranách v závěru neudržel a nakonec na něj zbyla ta nepopulární bramborová medaile. V soutěži družstev, do které se započítávaly i výkony reprezentačních kolegů Nepejchala, tedy Davida Hrčkuláka a Jiřího Přívratského, ovšem Češi v Chorvatsku slavili zlato. O příčku tak vylepšili umístění z loňského šampionátu ve francouzském Châteauroux.

0: 16 hodin 20 minut v pátek 8. května posloucháte Radiožurnál Sport, který se teď vypraví na basketbal. Do semifinále Národní basketbalové ligy mužů už postoupili Nymburka Pardubice, první a druhý tým základní části, nedal svým soupeřům žádnou šanci. Nymburk ve 4 zápasech vyřídil Ostravu a Pardubice si také v nejrychlejším možném čase poradili s Pískem. Další dvě série jsou naopak vyrovnané, zatím Ústí nad Labem prohrává s Opavou 2-3 a Děčín vyhrává nad Brnem 3-2. No a právě Děčín a Brno se dnes potkávají v 6. vzájemném utkání a Děčín v domácím prostředí může tuhle sérii o postup do semifinále NBL uzavřít. Jak se to zatím Severočechům daří? To už nám přímo z haly řekne reportér David Kalvas. Davide, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tak zatím Děčín jednoznačně vládne tomuto zápasu a řekl bych, že samozřejmě nebyl favoritem v téhle sérii, protože Brno skončilo po nadstavbě třetí, Děčín šestý, teď Děčín vede 3-2 na zápasy a v tomhle utkání v 9. minutě už 29-13, takže zatím ta první čtvrtina vychází domácím excelentně. Děčínu opravdu jde střelba, už pětkrát se domácí trefili za 3 body, hosté pouze jednou a vlastně zatím největší starost domácích byla pouze na začátku zápasu, kdy se mírně drobně zranil klíčový rozehrávač Davis, který musel ošetřit své koleno, musel ho ledovat, pak si ho nechal obvázat, ale pokračuje v akci a Děčín navyšuje stále své vedení, které už bylo 12-0 po 3 minutách. No a teď tedy aktuálně v poslední minutě první čtvrtiny vede Děčín 29-15 a tedy tenhle zápas skvěle rozehraný.
0: Říká David Kalvas, který nás samozřejmě bude o vývoji tohoto utkání ve vysílání Radiožurnálu Sport průběžně informovat. Průběžné zprávy už bohužel nemůžeme dodat ze zápasu tenistky Karolíny Muchové o postup do třetího kola na římské Antuce na místním turnaji ze série Masters 1000. Totiž Karolína Muchová nepotvrdila roli favoritky a ve druhém kole prohrála s Anastází Potapovovou, která nově reprezentuje Rakousko 3-6 a 2-6. Takže pro českou ženskou tenisovou jedničku bohužel turnaj v Římě velmi rychle skončil. Naopak dobře začal Jiří Lehečka, který si v utkání druhého kola poradil s Němcem Janem Lenardem Štrufem 7-6 a 6-3 a teď se tedy Jiří Léčka může těšit na utkání o postup do osmifinále s bývalým finalistou Roland Garros a sice Dánem Kasperem Rudem. No a pokud jde o české tenisty, tak ti budou dnes ještě v akci na kurtech Fora Italica v Římě, protože o postup do třetího kola mužského singlu bude bojovat Vít Kopřiva, jeho soupeřem bude Francouz Hugo Humbert, no a Karolína Plíšková, ta se někdy později dnes asi až podvečer utká s Rumunkou Kristianovou. Ať ten duel začne tedy třeba po 7. nebo až po 21. hodině, tak rozhodně o jeho vývoji na Radiožurnálu Sport uslyšíte.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Derby na Radiožurnálu Sport.
1: Tradiční střetnutí plné emocí.
2: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
3: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu jí kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vidět na toho soupeře. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
4: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazali v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z...
4: Tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Příští 17. derby pražský.

Samozřejmě Giro bude pokračovat v Bulharsku dalšími třemi etapami, tedy tahle byla první z nich, teď přijdou na řadu další dvě a potom už se přesune tam, kam Giro patří, tedy do Itálie, i když se ještě v rámci 16. etapy odskočí do Švýcarska. Jezdce čeká celkem skoro 3,5 tisíce kilometrů a cíl bude tradičně v Římě s dojezdem u antického Kolosea.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Bulda.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě předtím, než policisti do banky vtrhli. Informují o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. A radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby kvůli suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už tento týden zasahovali na městském pohřebišti u požáru Tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka až do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Sport. Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky. Ovládla závod na 1 míli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 za sjezdem na Mělník a uzavřená devítka před Mělníkem. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Slaný a Mělník. Na 21. půltem kilometru dořešují nehodu osobního auta na střechu. Projíždí se okolo jedním pruhem, ale provozy slabší a zdržení kratší do 5 minut. Na silnici 9 jsou velké komplikace z Prahy směrem do Mělníka před Mělníkem. Za obcí Kly na rovince před městem řeší nehodu osobního auta s motorkou. Je to těžší nehoda se zraněním, provoz tak policisté zastavili. Dá se to objet přes Všestaty a Byšice anebo od Prahy po dálnici D8 a sjezdem na 18. kilometru a pak po silnici 16. A na Hodonínsku je uzavřená silnice 432, cesta z Hodonína do Ratíškovic. Po nehodě za Pánovem za silnicí 55 se nedá projet, musí se to objíždět přes Dubňany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy, odpoledne a nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Přestože je 8. květen, den vítězství, státní svátek, tak Radiožurnál Sport samozřejmě vysílá tak, jak jste zvyklí, a i proto jste mohli dopoledne po 10. slyšet kilometry Jiřího Ješka. Hostem šestinásobného paralympijského šampiona v cyklistice byla tentokrát šampionka tenisová Barbora Strýcová, dvojnásobná wimbledonská šampionka v deblu, olympijská medailistka, dnes kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, která je ale také nadšenou vytrvalkyní. Běžkyní, která už zvládla také maratony, třeba pražský nebo naposledy ten bostonský. Barbora Strýcová, pokud jste nestihli v premiéře tento pořad, tak tedy může pro vás vyprávět třeba i v repríze, kterou nabídneme dnes večer, anebo kdykoliv budete mít čas a chuť, tak naší mobilní aplikaci Můj rozhlas, kde ostatně najdete i archív všech dalších pořadů našich moderátorských osobností Kateřiny Neumannové, Andreje Sestiny Hlaváčkové nebo herce Davida Novotného. A samozřejmě tam také najdete záznamy desítek Pavla Horváta. A ta má nejen svoji rozhlasovou podobu, ale také tu živou, kdy za vámi každý měsíc vyjíždí do různých koutů naší republiky. No a už velmi brzy, v pondělí 18. května, desítka Pavla Horváta zavítá do Teplic, konkrétně do Domu kultury, kde vedle našeho fotbalového experta bude hostem také Antonín Panenka. Vždyť to letos bude 50 let od jeho ikonického obloučku, kterým rozhodl penaltový rozstřel ve finále mistrovství Evropy v roce 1976. No a přijde také Jan Rezek, bývalý fotbalový reprezentant a spoluhráč Pavla Horváta. Tak tedy nezapomeňte, už v pondělí 18. května o 19. hodin v Domě kultury v Teplicích desítka Pavla Horváta. Pokud se chcete dostat ke vstupenkám, tak nejjednodušší je to jít přes internetové stránky naší stanice, tedy radiožurnalsport.cz, článek o desítce Pavla Horváta v Teplicích, a pak už je to opravdu velmi jednoduché. Budeme se těšit.

0: 16 hodin 41 minut. Čas se na Radiožurnálu Sport zaměřit na fotbal. Sportovně se ve druhé lize zachránili, ale hrát druhou ligu možná v příští sezóně nebudou. Řeč je o Českých Budějovicích a tradičním klubu Dynamu. Město vypovědělo smlouvu na nájem stadionu na Střeleckém ostrově a budoucnost je to, co trápí i ředitele fotbalové akademie Dynama České Budějovice Petra Benáta.
1: Akademii tu situaci řešíme, je to logický, protože většina z nás zde působí dlouhou dobu. Máme vztah ke klubu, máme vztah k akademii, kterou budujeme 8. rokem. Rozhodně nám není lhostejný osud obou organizací.
2: Myslí Petr Benát klub, tedy hlavně druholigový A tým a úspěšnou klubovou akademii, kterou řídí.
1: Pro nás tuto chvíli jsou nejdůležitější naši hráči a naše hráčky, zajištění jejich sportovního osobnostního růstu a rozvoje. A já si troufnu říct, že v tomhle ohledu to nějaký zásadní vliv na běžný chod a provoz akademie nemá.
2: Zástupci města vyčítají majitelce Dynama špatnou komunikaci. Platí to směrem k městu stejně jako směrem k akademii. Zastupitel Českých Budějovic Viktor Lavička za ANO v pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu uvedl.
3: Ta akademie samozřejmě by měla mít velkou návaznost na tu akciovou společnost. Pro ně je zásadní ten business projekt Dynamem AS. Ta akademie je trošku upozaděná.
2: Ředitel akademie Petr Benáci ale nemyslí, že by majitelka Doroty Neke-Edeová nekomunikovala.
1: Komunikace se současným vedením, nebo budu říkat paní majitelkou, není v ničem nějak diametrálně odlišná, než bylo s předchozími majiteli, ať už to byl pan Koubek nebo pan Jirka. Vždycky ta komunikace byla v rámci běžného provozu a chodu akademie otevřená, mezi námi je transparentní a stejně to cítím i se současným vedením.
2: Benát má konkrétní příklady. Jeden je dokonce přímo z poloviny tohoto týdne.
1: Já jsem zaznamenal v médiích a ve veřejném prostoru názor nebo tvrzení, že s příchodem zahraniční majitelky a příchodem mnoha zahraničních hráčů budou upozorňováni odchovanci hráči z akademie. Nicméně ta realita je z mého pohledu úplně jiná a v podstatě bych řekl, že současná doba, situace napomáhá tomu, že spoustu těch odchovanců příležitost dostává. V aktuální sezóně můžu říct, že to je 8 hráčů do 23 let. Naposledy v zápase proti Jihlavě nastoupil Ivan Hryhoruk, ročník 2008, který ještě příštím rokem bude dorostenec. Takže já bych rozhodně neřekl, že odchovanci nedostávají příležitost a je to spíš naopak a cítím to jako za poslední 10 let pro odchovance nejpříznivější dobu pro jejich zařazování do A týmu.
2: Petr Benát popisuje, jak vnímá nejbližší budoucnost Dynama České Budějovice. Klub, který vznikl v roce 1900, patří v České republice mezi nejtradičnější.
1: Vzhledem k tomu, že já nejsem účastníkem jednání mezi vedením klubu, Jihočeským krajem a městem Českým Budějovice, ten vývoj té situace si netroufnu odhadnout. Já bych si každopádně pro klub přál, aby byl rozvíjen tak, jak si zaslouží, aby ta značka, která už je tu 126 let, se mohla neustále posouvat a protože moje zodpovědnost a kompetence je především v akademii, tak i tady bych si přál, aby rozvoj mládeže v městě Český Budějovice probíhal na té nejlepší možné úrovni, aby ty podmínky pro sportovní a osobnostní rozvoj hráčů byly maximální a především bych si přál klid na práci.
2: Dodal ředitel klubové fotbalové akademie Dynama Petr Benát. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 16 hodin skoro 50 minut a už víme, že úvodní etapu cyklistického Giro d'Italia vyhrál Francouz Manier před Dánem Lundem Andresem a Britem Vernonem. Manier v Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton hromadný pád. Giro d'Italia startuje třemi etapami v Bulharsku a jsou u toho i tři Češi, Jan Hirt, Matyáš Kopecký a Tomáš Kopecký, no a všichni dojeli tedy ve stejném čase v hlavním pelotonu. Zítra bude na bulharském území Giro pokračovat další etapou, v neděli ještě jednou do hlavního města Sofie a potom už se tedy první Grand Tour téhle cyklistické sezóny přesune do Itálie.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A my se přesunujeme do Děčína, protože právě tam domácí basketbalisté hrají o to, aby uzavřeli čtvrtfinálovou sérii Národní basketbalové ligy proti Brnu, vyhráli 4-2 zápasy a zajistili si postup do semifinále. Brňané ale mají cíl samozřejmě úplně opačný, tedy sérii prodloužit a vynutit si rozhodující sedmý zápas navíc na domácí palubovce. Jak tedy šestý zápas čtvrtfinálové série NBL mezi Děčínem a Brnem vypadá, to už nám přímo z haly řekne David Kalvas.
3: Utkání se ve druhé čtvrtině dost zdramatizovalo, do konce poločasu chybí minuta a 18 sekund a Děčín vede už jen 45-36, dokonce ve 14. minutě Děčín vedl už o 21 bodů, 41-20, ale od té doby je to 4-16, takže brněnští basketbalisté se nevzdávají, zlepšili se, hlavně ve střelbě a na doskoku, no a ten zápas je ještě otevřený. Děčín měl skvělou první čtvrtinu, kdy se mu střelecky dařilo, ale ve druhé už mu odešla střelba a nejde mu to za tři body. V první čtvrtině šest úspěšných trojek, ve druhé čtvrtině Děčín ani jednu, naopak hosté tři. Teď ale Brno neproměnilo dva trestné hody a tak domácí mohou navýšit své vedení, ale ztratili teď po střelecké pokusu míč a tak dopředu půjdou zase brněnští basketbalisté v poslední minutě prvního poločasu, tedy ale stále platí skóre Děčín Brno 45-36.
0: Říká David Kalvas, který nás samozřejmě s vývojem tohoto šestého utkání čtvrtfinálové série Národní basketbalové ligy bude i nadále informovat. Já teď ještě přidám tenisové zprávy. Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana Lenarda Štufa 7-6 a 6-3 a teď se Lehečka může těšit na střet s Norem Kasperem Rudem. Naopak se nedařilo světové jedenáctce mezi teniskami Karolíně Muchové, která podlehla Rakušance Anastázii Potapovové 3-6 a 2-6.

Za 5 minut bude 17 hodin, nabídneme vám další zprávy samozřejmě i se sportovní částí. No a na co se potom můžete těšit ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku? Třeba na rozhovor s Kateřinou Neumannovou, olympijskou vítězkou běhu na lyžích a také moderátorkou pořadu Středeční klasika tady u nás. Ale tentokrát to, věřte, nebude jen o sportování. Poslouchejte nás dál a dozvíte se víc.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval nové generály. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmů premiéra Babiše. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola turnaje v Římě. Provoz na silnici 9 na příjezdu do Mělníka od Prahy komplikuje těžká nehoda. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
3: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
4: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
3: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
5: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
3: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Evropské unie. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí komise. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komise ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
6: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
2: Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
7: Abemus papam.
8: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Němce Štrufa porazil 2-0 na sety. Naopak ve druhém kole končí Karolína Muchová. Prohrála 0-2 na sety s Rakušankou Potapovovou. O postup do třetího kola dnes zabojují ještě Vít Kopřiva, Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Hokejová reprezentace se připravuje na víkendové zápasy švédských her. Ty se hrají na širším kluzišti. O nominaci na mistrovství světa ale bojují i hráči, kteří mají za sebou sezonu na užším hřišti. Třeba jako útočník Matyáš Milovský, který hraje AHL na farmě New Jersey.
10: Přece jenom to evropské kluziště a hraje se to trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že jsem ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
9: Zítra Češi nastoupí ve 12 hodin proti Finsku, v neděli pak také v poledne proti Švýcarsku. Oba duely odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Dálnice bez držení a otevřená devítka u Mělníka. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se plynule bez komplikací, volně průjezdná je už i dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník a Slaný na 21,5 kilometru už nehodu odklidili, projíždí se bez držení. Také na silnici 9 je lepší situace na příjezdu do Mělníka směrem z Prahy. Na rovince za obcí Kly ještě dořešují nehodu, provoz tam byl chvíli zastavený, také tam už se ale dá projet, a to plynule. Na Hodonínsku je pak ale stále neprůjezdná silnice 432, je to trasa z Hodonína do Ratíškovice. Po nehodě za křížením se silnicí 55 je provoz zastavený, objíždí se to přes Dubňany. A na silnici 38 pozor na výjezdu z Mladé Boleslavy směrem do České Lípy. Za křižovatkou na obec Depř za kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty většinou 15 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezký sváteční den, i po 17. hodině posloucháte vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku, tedy Radiožurnálu Sport. Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Manier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po bezmála 150 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců. Manier ve finiši předčil Dana Andresena a Brita Vernona. Vrchař Jan Hirt zahájil své 9. Giro 63. místem. Čeští debitanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. respektive 162. pozici. V Bulharsku se pojedou ještě dvě další etapy.
11: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Kateřina Neumannová je naše kolegyně, do svého pořadu si zve k rozhovorům zajímavé hosty, je mistryní světa v běhu na lyžích, vyhrála olympijské hry a je maminkou dcery Lucie. To jsou informace, které nejspíš znáte. Jak její výjimečný příběh v 70. letech minulého století v Písku začal, na to se ptal v dnešním odpoledním rozhovoru reportér Kamil Jáša.
1: Jakou jsi měla známku ve škole z hudební výchovy nebo z výtvarné? To je otázek najednou, zpíváš si v autě.
2: No jo, ale musím v tom autě jet jenom sama. Musím na sebe bez mučení přiznat, že přestože jako na sport jsem těch genů pozitivních pro sport asi zdědila hodně, tak ty umělecké mě tak trochu minuly. Takže sice jednička byla z výtvarné výchovy a z hudebky, ale já mám pocit, že ji měli úplně všichni, kdo se aspoň trošku snažili. Takže já jsem snaživá byla, ale ne, umělecké geny pro mě jako jsou něco, s čím jsem se nepotkala ani vzdáleně.
1: No proč se na to ptám? Podpora u vás v rodině směřovala k tomu sportu, protože rodiče, nezdá se mi, že by byli úplně aktivní v tom sportovním dění.
2: No ale máma učila tělocvik, takže tělocvikářka, a bylo normální, že se v létě jezdilo na chalupu a tam jsem zkoušela s mámou všechny sporty. O 8 let starší brácha byl v lyžařském oddíle, později zkoušel triatlon, horská kola, taky jezdil na běžkách. A táta byl teda lékař, ale vlastně ten sport a pohyb byl u nás v rodině normální. Takže pro mě bylo normální přijít ze školy, hodit tu tašku domů, vzít kolo, když teda nebyla zima, a dojet si na loděnici nebo na lyžařský svah a tam trávit odpoledne v nějakých kroužkách nebo sportovních klubech.
1: Pan doktor Neumann a tatínek tedy nikdy nechtěl mít s dcery lékařku?
2: No, naštěstí mě tímto směrem nikdy netlačili, ale vždycky bylo zásadní to, že ať si jako sportuju, jak chci, že mě podpoří, jak budu potřebovat, ale zásadní bylo, abych se učila a byla zdravá. Takže pro tátu jako ta škola, pak si dělej, co chceš. A když tam někdy byla nějaká horší známka, tak nejhorší výhruška bylo, hele, jestli si to neopravíš, tak nepojdeš na trénink.
1: K maturitě jsi se dopracovala už potom a při tom plném sportovním vytížení?
2: Tak já jsem střední školu Gympl rozdělila do dvou etap, 2 roky v Písku a 2 roky ve Vimperku na gymnáziu. Ty 2 roky v Písku byly v celku standardní. Tam jsem normálně chodila denodenně do školy, občas jsem měla víc omluvených hodin, protože mě uvolňovali na výcvikové tábory, na soustředění, ať už v létě nebo v zimě, takže jsem víc chyběla, ale vlastně jsem chodila do školy úplně normálně. Ve Vimperku na Gimplu, tam jsem už najela na takový ten režim, že samozřejmě jsem už tou dobou začala lyžovat a těch absencí bylo už docela hodně a vedlo to k tomu, že 4. ročník jsem si rozdělila do 2 let a tam už jsem teda opravdu, to už byla olympiáda, juniorský mistrovství světa, první moje mistrovství světa dospělých, a tam už ten individuální studijní plán byl nutností a do té školy jsem dojížděla spíš na nějaké konzultace a na zkoušení.
0: Vzpomíná na svá studijní léta olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. V rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli a řeč bude i o lyžování.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport je dnes Kateřina Neumannová. S reportérem Kamilem Jášou na jejím rodném jihu Čech vzpomínali na začátky úspěšné sportovní kariéry, během které reprezentovala Českou republiku nejen na zimních, ale i na letních olympijských hrách. Zapomenout nemohla Kateřina Neumannová ani na trenéra Stanislava Frýhaufa.
1: Standa Frýhauf byl můj vlastně druhý trenér ještě v tom úplném začátku, kdy jsem se odstěhovala na Šumavu a začala jsem lyžovat, tak tam byl Láďa Šíp, který mě vlastně do toho střediska ten rok tak nějak jako připravil, ale pak už to bylo středisko vrcholového sportu pod vedení Standy Frýhaufa. Ta horská kola přišla až o něco později. To byla tenkrát, že jo, před Atlantou, kdy přišli na trh, stal se z toho jako fenomén té doby v rámci cyklistiky, stal se z toho i olympijský sport a já jsem chytla ty začátky. Takže tím, že jsem na kole trénovala a byla jsem zároveň hodně dobře fyzicky připravená, co se týká běhání a tak, tak stačilo na tom kole se trošičku naučit a byla jsem na něm velmi úspěšná.
2: Tak já nevím, jestli to všichni úplně vědí, ale startovala si na olympijských hrách na zimních, to je jasná věc, ale také na letních právě v Atlantě. Jaká je ta olympijská zkušenost na horském kole pro tebe? Trochu hořká?
1: No, tak přímo ta olympiáda, samozřejmě zážitek, letní olympiáda v Americe v Atlantě, obrovská akce, ale já daleko raději vzpomínám na bronzovou medaili v rámci mistrovství Evropy ve Špindlerově mlýně, kde jsem byla teda třetí na horském kole a pak jsem byla, myslím, 12. na mistrovství světa, což jsou jako velmi cené výsledky. Pak jsem byla ještě v Bassano del Grappa, myslím, taky nějak těsně pod stupni vítězů na horském kole. Takže v určitou etapu jsem byla velmi úspěšná, ale ta olympiáda se nepovedla. Já jsem tam upadla hned po startu a celý ten závod se to se mnou vleklo. Navíc se jelo v extrémních podmínkách, nějakých 34 stupňů, obrovská vlhkost.
2: Bylo to opravdu,
1: bylo to opravdu hodně jako kruté na zvládnutí těch klimatických podmínek. To se mi úplně nepovedlo a v kombinaci s tím pádem na trati jsem prostě přemýšlela nebo doufala jsem v lepší výsledek. Myslím, že jsem byla 18, 17 nebo 18. Hned za mnou byla vlastně Katka Neš.
2: Přitom porovnání lyžaři asi nemusí mít velké obavy z velkých rychlostí. Myslím tedy běžkaři, i když samozřejmě, že i při těch sjezdech si musíte dávat velký pozor na kole nebo to obecně. Ta cyklistika je asi nebezpečnější sport.
1: Je pravda, že já jsem během vlastně své cyklistické kariéry, kterou jsem kombinovala s lyžařskou, vždycky měla strach z toho, že upadnu, něco si udělám a budu vyautovaná na zimní sezónu a že prostě mě to ovlivní právě tu moji lyžařskou část sezóny. Mě ani tak moc nevadily rychlosti, to je to nejjednodušší, je to rychle na kole. Já jsem se prala trošku s tou technikou v terénu, kořeny, schody, zatáčky hodně uzavřené a tak, takže taková ta speciální technika tím, že jsem na tom kole přece jenom neseděla tolik a neseděla jsem na něm od dětství, nebyla jsem s ním tak zžitá, tak ta technika byla horší. Já jsem naopak těžila z té fyzické připravenosti.
2: My natáčíme v roce 2026, je to přesně 20 let od toho zlatého olympijského závodu. Asi se na něj odpovídala možná 10krát, možná 50krát, možná 100krát. Chtěl jsem se zeptat trochu jiným směrem. Ten závěrečný finish, který všichni velice dobře znají, to už asi nebylo o lyžařské technice, to spíš bylo o takovém tom vztahu o morálních vlastnostech, nebo se pletu?
1: Doteďka je to pro mě docela složité vysvětlovat, co se tenkrát stalo, protože ta technika jízdy tam samozřejmě pak hrála určitou roli, protože ve chvíli, kdy jsem se rozhodla do toho finiše jít, tak to, že tu techniku jsem měla dobrou, tak určitě pomohlo. Ale tam bylo nejzásadnější toto ještě nevzdat. A ve chvíli, kdy už ten organismus je opravdu jako vyčerpaný a vy už se vidíte na té cílové čáře a já jsem v tu chvíli měla prakticky jistou bronzovou medaili, s kterou jsem se už tak jako trochu smířila, tak najednou prostě v sobě najít tu sílu to ještě zkusit. To ze sebe vytáhnout to poslední množství sil. Já říkám, že to je finish, který nemůžete dělat jednou ročně nebo třikrát za sezonu. To je prostě jednou, dvakrát za kariéru v takový ten klíčový okamžik, kdy prostě ta hlava vydá tělu impuls a myslím si, že to bylo jenom proto se to stalo, že to byl opravdu poslední olympijský závod, že už další oprava nebyla možná a vlastně byla to poslední šance tu zlatou olympijskou medaili získat a to, že jsem to zkusila, že jsem to prostě nevzdala, bylo opravdu jako rozhodnutí hlavy.
0: To řekla v rozhovoru s Kamilem Jášou někdejší úspěšná běžkyně na lyžích a dnes mimo jiné naše moderátorka Kateřina Neumannová.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes mimo jiné sledujeme play-off ligy basketbalistů, konkrétně čtvrtfinále mezi Děčínem a Brnem, ve kterém Severočeši vedou v sérii 3-2 na zápasy a dnes si tak můžou zajistit postup. V Děčíně máme reportéra Davida Kalvase.
4: Zatím mají k postupu domácí stále blíž než k tomu, aby se Brno udrželo v sérii a vynutilo si sedmý zápas, protože ve 26. minutě Děčín vede nad Brnem 60-49. Ale od druhé čtvrtiny je to utkání vyrovnané a hosty musí hodně mrzet ten mizerný vstup do zápasu, kdy ve třetí minutě prohrávali 0-12 a vlastně tam nabrali tu ztrátu, kterou si táhnou skoro celý dosavadní průběh zápasu. Už se přitáhli před pár minutami na 7 bodů, jenomže hned o minutu později už Děčín zase vedl o bodů 11. Takže zápas ale zůstává otevřený stále. Teď Brno zase už dalo další koš, takže aktuálně 26. minuta, Děčín vede nad Brnem 60-51.
0: To říká reportér David Kalvas, za kterým se dnes v našem vysílání do Děčína samozřejmě ještě vydáme.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. I need a woman. And I need by my side. I need a woman.

0: Posloucháte sváteční vysílání radiožurnálu Sport. Máme pro vás aktuální zprávy.
1: 17 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Huldou.
2: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to oznámili na síti X. Řízení letového provozu odklonilo kvůli bezpečnosti jedno letadlo do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli 3 turisti, po dalších nejméně 10 záchranáři pátrají. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až do 10 kilometrů do vzduchu. Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je označení pro seismicky aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek. Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu. A tisíce studentů dnes dopoledne prošli centrem Brna v Majálesovém průvodu z náměstí Svobody přes Pekařskou ulici a Mendlovo náměstí na brněnské výstaviště. Popoledni tam začal letošní ročník festivalu Majáles, do kterého se zapojují taky organizační týmy z univerzit i středních škol. V průvodu jelo 6 alegorických vozů, 5 za brněnské univerzity a 1 za střední školy. Sport. Kajakář Josef Dostál vstoupil do kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. V úvodní zastávce světového poháru sezony v Maďarsku byl druhý v rozjížďce na kilometru. Postoupil tak do semifinále, které pojede v podvečer. Zítra pak olympijského šampiona z Paříže čeká rozjížďka na pětistovce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D6 před Prahou a uzavřený trach z Trutnova do Náchoda. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy opatrně před Prahou za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto. Podle policistů je částečně v pravém pruhu, takže se musí vybočovat. Na silnici 14 z Trutnova směrem do Náchoda velmi opatrně mezi obcemi Úpice a Blatňovice. V serpentinách za Úpicí vyprošťují auto po nehodě z potoku. Provoz tam policisté dočasně pozastavují podle potřeby a je to v nepřehledném úseku v zatáčkách. A na silnici 38 pozor na výjezdu z Mladé Boleslavy do České Lípy. Za křižovatkou na obec Depře za kruhovým objezdem řeší nehodu 2 osobních aut. Okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Jak už jste v našem vysílání slyšeli, začal 109. ročník cyklistického Gira. I když se závod tradičně pojí s Itálií, pořadatelé v posledních letech umisťují úvodní etapy do jiných zemí. Letos například do Bulharska a první etapa připomněla možná i Čechům známé dovolenkové destinace. Mluvit o nich teď bude František Typovský, kterého vítám ve studiu. Františku, hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ještě než shrneme výsledky, kudy vedla první etapa Gira d'Italia?
1: 147 kilometrů dlouhá rovinatá zkouška u Černého moře měla cíl v Burgasu. Začala v historickém Nesebaru, zapsaném na seznamu světového dědictví UNESCO. No a peloton pak na trati navštívil další oblíbená turistická letoviska, nejen tedy českých turistů, českých dovolenkářů, protože cyklisti projeli Sozopolem a dostali se až k Primorsku.
0: První etapa nenabídla žádné měřené stoupání a byla tak určená sprinterům, který závod v Burgasu ovládl.
1: V závěrečném spurtu byl nejrychlejší Francouz Paul Manier a vyhrál svou první etapu na závodu nejslavnější kategorie Grand Tour. O vítězství soupeřilo jenom 10 jezdců, zbytek pelotonu totiž zastavil pád jenom několik stovek metrů před cílem. Na zemi skončili třeba elitní sprinteři Dylan Groenewegen nebo Caden Groves. Jestli budou na Giro pokračovat, zatím není jasné, protože někteří z těch padajících šli dokonce takzvaně přes řídítka a spadli na asfalt a muselo to být pro ně dost bolestivé. Teď k Čechům vrchař Jan Hirt obsadil 65. místo, debutanti a sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. Všechny Čechy pořadatelé klasifikovali ve stejném čase, na Maniera ztratili 10 sekund.
0: Prolog v Bulharsku bude pokračovat až do neděle dalšími dvěma etapami se zvlněným profilem. Jaká je další trasa Gira?
1: Peloton se pak přesune do Itálie a pojede směrem z jihu na sever. Zajímavostí je, že v závěrečném týdnu navštíví řadu hostitelských míst letošních zimních olympijských her. Závodníci projedou Milánem, budou se pohybovat v okolí Livigna a čekají je i horské průsmyky poblíž Cortiny d'Ampezzo. Tamní Passo Giau je s výškou 2233 metrů i nejvyšším bodem tohoto ročníku. Oficiálně pak Giro skončí 31. května. V Římě.
0: Jestli se nepletu, tak právě v okolí Livigna si strávil dost času během olympijských, potažmo paralympijských her, tak jaké máš vzpomínky?
1: No hlavně na to Passo Giau, my jsme tady byli poblíž z výše Cortiny d'Ampezzo, ale třeba při paralympijských hrách, když se přejíždělo mezi Tezérem, nebo tedy Val di Fiemme a Cortinou d'Ampezzo, tak právě přes ta místa, tedy přes třeba Passo Duran nebo Passo Giau, kudy pojedou i cyklisté, tak jsme jezdili i my a myslím si, že to bude podobný zážitek, protože ono v autě, kdy skrz ty serpentíny musíte jezdit stylem brzda plyn, máte plně naložené auto a stříháte tam ty zatáčky jednu po druhé, tak to nic příjemného nebylo, zvlášť pokud musíte sedět vzadu. Asi si to každý dokážete představit. Cyklisti to asi s nějakými žaludečními problémy tak vážné mít nebudou, ale myslím si, že o to víc je budou bolet nohy.
0: To si myslíme pochopitelně taky o cyklistickém Giro d'Italia, které dnes tedy začalo, jsme ve vysílání radiožurnálu Sport mluvili s Františkem Typovským. Díky za to.
1: Naslyšenou.

Ve vysílání radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že 13. tenista světa Jiří Lehečka porazil na antukovém turnaji v Římě Němce Štrufa 7-6, 6-3 a postoupil do třetího kola. Totéž se bohužel nepovedlo Karolíně Muchové, která podlehla Potapovové reprezentující Rakousko 3-6 a 2-6. V Římě se dnes ve druhém kole představí taky Vít Kopřiva, který bude hrát s Francouzem Umbérem. Nikola Bartuňková, ta po odhlášení Kanaďanky Bokové narazí na domácí Grantovou a Karolína Plíšková, která se večer utká s Rumunkou Kristianovou. O zápasech všech českých zástupců vás samozřejmě v našem vysílání budeme pravidelně informovat.

0: Bývalá tenistka Barbora Strýcová toho po ukončení kariéry zvládá hodně. Od této sezony je novou kapitánkou české ženské reprezentace pro pohár Billie Jean Kingové, vychovává dvě malé děti a uběhla dva maratony. Po loňském pražském letos zvládla i ten v Bostonu. Mluvila o tom v pořadu radiožurnálu Sport Kilometry Jiřího Ješka.
1: Já jsem netrpělivý člověk, takže tohle bylo takový to hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě maraton.
2: Vysvětlila wimbledonská vítězka z deblu, proč začala běhat a proč chtěla uběhnout maraton. Běh si zvolila i proto, že je časově nejméně náročný a dá se provozovat téměř kdekoliv a kdykoliv, což po narození syna Vincenta uvítala. Svůj první maraton v životě, ten pražský, zaběhla loni za 3 hodiny a 18 minut. Letos v Bostonu se zlepšila téměř o 6 minut, a to i přesto, že během přípravy léčila únavovou zlomeninu kotníku.
1: Takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným, třeba chůzí jako do schodu. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to jako vůbec. A 2 měsíce to trvalo. A říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako by chtěla. Chtěla jsem jít 3:25 nějak. A se běželo tak dobře, pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3:11 a ještě těch jako říkám, tak teď to musím dát těch 3:12. Dala jsem to.
2: Barboru Strýcovou nadchla i atmosféra bostonského maratonu. Závod běželo přes 30 tisíc lidí a po trati fandilo asi 700 tisíc diváků. Nic podobného nikdy Strýcová nezažila.
1: Oni vám tak fandějí, podporujou tu energii, kterou oni vám dávají, a říkám si, to já vůbec nepocítila jako jo, a bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
2: Moderátor pořadu Kilometry, šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, mluvil s Barborou Strýcovou i o tom, jak bývalá tenistka překonává občasnou nechuť vyrazit na trénink.
3: Většinou, když člověk vyrazí, tak jako už se málo kdy vrátí. Že jo?
1: Přesně tak, první takový těch 10 minut v obouce, začí těch 500 metrů kilák a pak už to dáš, pak už víš, ale jako by to, jak říkáš, to obutí a jako víc toho bytu a nechce se ti je ráno, víš, co tě čeká pak celý den, ale když to dáš, tak ten den prožiješ úplně.
3: Jo, a na druhou stranu máš ten pocit, o kterým víš, že nastane.
1: Ano.
3: Ten příjemný pocit, který zavlije to tělo jako úplně. Po tom tréninku.
1: To je jako nepopsatelné.
2: Řekla Barbora Strýcová v pořadu radiožurnálu Sport Kilometry Jiřího Ješka. Dalším jejím snem je zaběhnout maraton pod 3 hodiny a ráda by se o to pokusila ještě letos v listopadu v New Yorku. Alena Benešová, radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 54 minut, to je aktuální čas, který svítí v našem vinohradském studiu. Ve čtvrtfinálové sérii basketbalové NBL mezi Děčínem a Brnem vedou Severočeši 3-2 na zápasy a dnes tak můžou v domácí hale oslavit postup. Utkání sleduje reportér David Kalvas.
1: Ale bude to ještě pořádné drama, protože Brno se dostalo zpátky do zápasu a v tuhle chvíli 4 minuty a 25 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny vede Brno 76-75. Přitom ve 14. minutě hosté ztráceli už 21 bodů, ale skvěle se vrátili zpátky do tohoto zápasu, který tak slibuje opravdu dramatický finish. Domácí přišli poprvé o vedení v tomhle utkání na konci 30. minuty, kdy se hosté poprvé dostali do vedení, no a od té doby už se oba týmy střídají v tom, kdo se dostane do náskoku. Už zápas skončil pro brněnského Radka Farského kvůli faulům a v ohrožení je dalších 6 basketbalistů po 3 na každé straně, takže opravdu ten závěr může ovlivnit i to, kdo z týmů nebo který z týmů přijde o své klíčové hráče. Teď 37. minuta začíná a Brno vede v Děčíně 78-75. Z Děčína David Kalvas, Radiožurnál.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerberg Group. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Evropa slaví 81 let od konce druhé světové války. V Česku si Den vítězství připomněli politici a vojáci u Národního památníku na Vítkově. Konflikt mezi premiérem a prezidentem o zastoupení Česka na červencovém summitu NATO pokračuje. O složení delegace vláda rozhodne koncem června. Kanoista Martin Fuchsa prošel do finále světového poháru v Maďarsku. Na silnici 14 z Trutnova do Náchoda u Úpice pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů. Je pátek 8. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Evropa dnes slaví výročí konce druhé světové války. Před 81 lety nacistické Německo podepsalo kapitulaci. Den vítězství si při tradiční pietě připomněli na pražském Vítkově nejvyšší ústavní činitelé i zástupci armády.
4: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
5: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
4: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
6: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
4: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel u příležitosti Dne vítězství jmenoval na Pražském hradě 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl nebo ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Výročí konce světové války si připomínaly i další evropské země. V Paříži se hlavní piety odehrávaly na bulváru Champs-Élysées.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron nejdřív položil květiny u sochy bývalého prezidenta Charlesa de Gaulle, který po kapitulaci Francie odešel do Anglie, kde budoval hnutí svobodných Francouzů. V srpnu roku 1944 osvobozoval Paříž. Prezident Emmanuel Macron následně za doprovodu republikánské gardy přijel k vítěznému oblouku, kde vzdal hold padlým u hrobu neznámého vojína. Sbor francouzské armády při této příležitosti zaspíval píseň francouzských partizánů. Macron u vítězného oblouku pozdravil ukrajinské děti, které byly oblečené v bílém a v rukách držely ukrajinské vlajky. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Konec druhé světové války si dnes připomněli lidi v Brně v areálu Kounicových kolejí, kde mělo gestapo za okupace vězení a popraviště. V zámeckém parku v Manětíně na severním Plzeňsku vyrostl u příležitosti oslav dobový vojenský tábor. A například v Rejčkově na Havlíčsko-Brodsku se dnes běžel závod pro paměť národa. Výtěžek ze startovného půjde neziskové organizaci Postbellum, která shromažďuje vzpomínky válečných veteránů, obětí holokaustu nebo politických vězňů.
8: Na start se postavila také Zuzana Fajtová. Na startovní číslo si napsala za pravdu a spravedlnost.
9: Myslím, že je to hrozně důležitý v rámci historie republiky a všeho.
8: V Rejčkově se pro paměť národa letos běželo po 11. Do organizátorského týmu patří i Jan Kárník.
10: Když jsme začínali, tak všichni v kanceláři v Postbellum se dívali na mapu, kde to je.
8: Teď už vědí.
10: Teď už vědí, jo.
8: Běhy pro paměť národa se budou v Česku konat až do konce května. František Jirků, Radiožurnál.
2: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ráno se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem, k dohodě ale nedospěli.
11: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
12: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
11: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
13: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
11: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Válečné příměří vyhlášené Moskvou na dnešek a zítřek nedodržuje ani jedna strana, podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ruská armáda celý den útočila na ukrajinské pozice. Ukrajina zase vyslala drony na ruské petrochemické závody a ropné přečerpávací stanice.
15: Moskva se připravuje na sobotní vojenskou přehlídku a prezident Vladimír Putin pohrozil ráznou odvetou, když Ukrajina pošle drony na Rudé náměstí. Na to ukrajinský prezident Zelenský ve svém tradičním poselství, tentokrát natočeném v lese mezi vojáky, odpověděl, že bude reagovat zrcadlově. Rusové během dne neútočili na civilní cíle pomocí dronů ani nepoužili rakety nebo naváděné bomby. Ukrajinci naopak zasáhli například ropné přečerpávací stanice v 1200 kilometrů vzdáleném Permu. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Vládní lejbristická strana výrazně ztratila ve volbách do místních zastupitelstev v Británii. Vyplývá to z průběžných výsledků. Lejbristi utrpěli porážku i ve velšském parlamentu, kde byli nejsilnější stranou od roku 1999. Triumf naopak slaví Nigel Farage a jeho strana Reform UK.
16: Podle lídra lejbristů a předsedy britské vlády Keira Starmera jsou výsledky alarmující. On sám prý ale nehodlá odejít od započaté práce a rezignovat. Výzvy k jeho odchodu se už ale z lejbristické strany začínají ozývat. Nigel Farage označil úspěch strany Reform UK za historický. Končí podle něj doba, kdy se britská politika dělila na levici a pravici. Strana Reform UK vzala voliče jak lejbristům, tak konzervativcům. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví své narozeniny. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů.
17: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
18: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval. Postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě natočeného pro Netflix upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
17: If we take care of nature, nature will take care of us.
18: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Radiožurnál.
19: Sport. Kanoista Martin Fuchsa postoupil do finále světového poháru v Maďarsku. Úvodním závodem sezóny začala také kvalifikace rychlostních kanoistů na olympijské hry v Los Angeles 2028. Fuchsa vyhrál na kilometru rozjížďku i semifinále, ačkoliv minulou neděli běžel pražský maraton.
20: Musím říct, že se cítím dobře. Nohy Jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval a doufám, že se to povedlo.
19: Finále odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede olympijský vítěz z Paříže Martin Fuchsa ještě rozjížďku na pětistovce v Double Canoe s bratrem Petrem. Do světového poháru vstoupil také další olympijský šampion z Francie, kajakář Josef Dostál. Ve své kvalifikační jízdě na kilometru byl druhý. V semifinále ho čeká i s dalším Čechem Vilémem Kukačkou po 7:00. Zítra se pak Dostál představí i na kajakářské pětistovce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nebezpečí na D1 u Ostrovačic a také na D8 za sjezdem na Slaný. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 175,5 je hlášený předjezd na vozovce. Podle policie leží sud v pravém pruhu a vybočuje se. A pozor i na D8 na dálnici z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný. Na 22. kilometru je v jízdním pruhu kužel, také se musí vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky a k večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik hlavní zprávy.
3: Radiožurnál Sport
14: a Lukáš Michalík.
22: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď spěcháme na 6. čtvrtfinále basketbalové NBL mezi Děčínem a Brnem, po kterém domácí můžou oslavit postup do semifinále. Závěr duelu sleduje na severu Čech reportér David Kalvas.
23: Zápas před chvilkou skončil a domácí neslaví. Brno totiž vyhrálo 86-81 a vynutilo si ten rozhodující pondělní sedmý zápas v domácím prostředí. Děčín měl tohle utkání výborně rozehrané. Ve 14. minutě domácí vedli o 21 bodů, jenomže pak jim odešla střelba i hlavně za 3 body a hosté se zvedli, otočili skóre a nakonec se tedy radují z vítězství 86-81. Série je vyrovnaná 3-3 a v pondělí se mezi basketbalisty Brna a Děčína rozhodne o tom, kdo z nich postoupí do ligového semifinále. Z Děčína David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport.

0: To byla kapela Simple Plan v pátečním vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 15 minut. Tenista Jiří Lehečka porazil na antukovém turnaji v Římě Němce Štrufa ve dvou setech a postoupil do třetího kola. Bohužel ve druhém kole končí Karolína Muchová, která podlehla Rakušance Potapovové po setech 3-6, 2-6. O italském turnaji teď budeme mluvit s naším tenisovým reportérem Davidem Prouzou. Davide, hezký den, vítám tě ve studiu.
1: Krásný podvečer.
0: U Jiřího Lehečky se dlouho zastavovat nemusíme, tam šlo předpokládám o splněnou povinnost, přeci jen jde o 13. hráče světového žebříčku, ale co porážka Karolíny Muchové? Pro tebe velké překvapení?
1: No, já bych skoro řekl, že jsem v šoku.
0: Šok.
1: Ne z té porážky, ale spíše z průběhu toho zápasu samotného, při vší úctě k Anastázii Potapovové. Není to úplně tenistka, u které bych čekal, že Karolínu Muchovou porazí 6-3, 6-2 za hodinu a půl. Karolína Muchová má znamenitou sezónu, respektive měla do možná tohoto momentu, snad to bude jenom takové ojedinělé zaváhání, ale ona byla ve finále ve Stuttgartu, v semifinále v Miami, celkově má opravdu velmi dobrý poměr vítězství a porážek v tomto roce. A teď tedy, řekněme, takový drobný výkonnostní výpadek, možná za to může i ta přestávka. Karolína Muchová vynechala turnaj v Madridu, teď tedy hraje nebo hrála v Římě a hned v prvním kole nebo ve druhém, protože byla nasazená, tak její cesta končí. Nezbývá než doufat, že na Roland Garros ta forma bude vyladěnější.
0: V Římě se dnes představí ještě další čeští tenisté. Pozve nás prosím na jejich zápasy.
1: Můžeme začít klidně u Nikoly Bartuňkové, což je tenistka, která už na turnaji pokračovat neměla, vypadla v finále kvalifikace, nicméně měla to štěstí, že se z turnaje na poslední chvíli odhlásila Kanaďanka Mbokova, která měla dnes hrát s Italkou Grantovou a místo Mbokové právě jako takzvaný šťastný poražený nebo lucky loser bude hrát právě Nikola Bartuňková, takže samozřejmě příjemná věc pro tuhle českou reprezentantku. Pokud jde o ženy, tak ještě Karolína Plíšková se dnes představí a to v zápase s Rumunkou Kristianovou a abychom to doplnili kompletně i o muže, tak Vít Kopřiva se utká s Francouzem Umberem. To jsou zápasy, které začnou plus minus do hodiny, do dvou, takže na radiožurnálu Sport i díky tvým moderátorským vstupům samozřejmě budete o všem informováni.
0: A díky tvým vstupům, protože já si tě samozřejmě rád do studia znovu pozvu, ale pojďme se ještě pozastavit u těch zápasů českých zástupců, které nás dnes tedy teprve čekají. Kdyby ses měl tipnout, kolik těch českých tenistů by ještě mohlo postoupit tedy dál do třetího kola?
1: Já budu doufat, že forma Karolíny Plíškové, kterou v posledních týdnech má, takže jí pomůže k tomu, aby prošla dál. Myslím si, že Kristianovou by mohla porazit, protože to není nějaká extra velká ranařka. Pokud jde o Nikolu Bartuňkovou, tam je to opravdu hodně otevřené, protože tam může hrát úplně v pohodě, protože už tady neměla být, respektive tam neměla být. A u Víta Kopřivy, to je pro mě jeden z nejlepších českých antukářů, takže bych trochu doufal skromně, že Francouze Umbera porazí, ale pokud jde o francouzské reprezentanty, tak ono to opravdu není jednoduché. Je jich hodně a na antuce umí vlastně všichni velmi dobře, takže sice se loučí Francouz Monfils, dlouholetá legenda právě této země, ale jeho nástupců je hodně a všichni jsou velmi nepříjemní, obzvlášť na těch pomalejších površích.
0: Tak budeme českým tenistům na antukovém turnaji v Římě držet palce. Tento turnaj jsme teď probrali s naším tenisovým reportérem Davidem Prouzou. Davide, moc díky a brzy zase naslyšenou.
1: Hezký den. Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj.

0: Aleš Brichta doznívá v pátečním vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 23 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, ať už doma v práci, nebo třeba při jízdě autem. Motocyklový závodník Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Francie ve třídě Moto 2 11. čas a zajistil si přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Český jezdec, který měl předtím ve volném tréninku tvrdý pád, zaostal o 325 tisícin sekundy za nejrychlejším časem Španěla Guevary. Salač se pokusí navázat na 2 týdny staré vystoupení v Jerezu, kde si 14. místem dojel pro nejlepší výsledek v sezóně. V průběžném pořadí seriálu je 20. se 3 body.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
2: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horváth, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
3: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horvátha. Pavle, vítej.
4: Dobrý den.
1: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
2: Domácí titul Pavel Horváth slavil hned 5x, z toho 3x v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
1: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6x ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
2: Díky svým výkonům se Pavel Horváth dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
1: Pavla Horvátha můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
1: Desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci dnes na Olšanských hřbitovech v Praze uctili památku sovětských i československých vojáků padlých za druhé světové války. Podobně jako v minulých letech se před hřbitovem sešli i jejich odpůrci, kteří na podporovatele křičeli, pískali a mávali vlajkami Ukrajiny, která čelí ruské agresi. Na akci dohlížela policie. Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. Trump ho nařídil v únoru poté, co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využité této normy opodstatněné. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Oznámil to mluvčí správy parku Tomáš Salov. A cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím Tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Francie ve třídě Moto 2 11. čas. Zajistil si tak přímý postup do druhé části zítřejší kvalifikace. Nejrychlejší čas měl Španěl Guevar. Hlavní závod je na programu v neděli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Ostrovačic a nebezpečí na příjezdu do Brna z Prahy. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 175,5 narazila dodávka do sudu. Stojí ve stoupacím pruhu, vybočuje se bez kolon. Na D1 pak pozor také na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Ve sjezdu na výstaviště na kilometru 190 přímo v exitu stojí nepojízdné osobní auto. Na místě jsou policisté. Musí se vybočovat. A opatrně v Praze, v Zenklově ulici, směrem do centra, kousek za Bulovkou, před křižovatkou s Proseckou ulicí, se srazila 2 osobní auta, navíc blokují i tramvaje, takže čekejte kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při déle trvající malé oblačnosti až na plus 1 stupeň a lokálně se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Už jen několik desítek minut nás dělí od semifinále kajakářů na světovém poháru v Maďarsku. O postup do finále pojedou hned dva čeští reprezentanti, Josef Dostál a Vilém Kukačka. A právě v Segedu začneme podvečerní sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Karle, hezký podvečer.
1: Hezký den. Rychlostním kanoistům úvodním světovým pohárem sezony odstartovala také kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Už jisté finále má na kilometru kanoista Martin Fuchsa. Ovládl rozjížďku i semifinále. Na radiožurnálu Sport následně Fuchsa mluvil o svých soupeřích.
2: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu jasně bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
1: Finále odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede Martin Fuchsa ještě rozjížďku na pětistovce v double canoe s bratrem Petrem. Další olympijský šampion Josef Dostál zítra vstoupí do kvalifikace na kajakářské pětistovce.
0: Český puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolohové malorážce, kterou ovládl Slovák Jány. Střelec Dukly Plzeň po 30 finálových ranách vedl, poté ale kvůli třem chybám v řadě klesl mimo medailové pozice a byl ze soutěže vyřazen. Nepejchal popisuje příčiny.
3: Díky nestabilní poloze jsem nedokázal udržet ten svůj správný rytmus.
0: Nepejchal navíc vybojoval díky výkonům v kvalifikaci spolu s Jiřím Přívradským a Davidem Hrčkulákem zlato v soutěži týmu.
1: Hokejová reprezentace se připravuje na víkendové zápasy švédských her. Ty se hrají na širším kluzišti. O nominaci na mistrovství světa ale bojují i hráči, kteří mají za sebou sezonu na užším hřišti. Třeba jako útočník Matyáš Milovský, který hraje AHL na farmě New Jersey.
4: Přece jenom to evropské kluziště a hraje se trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
0: Zítra Češi nastoupí ve 12 hodin proti Finsku, v neděli pak taky v poledne proti Švýcarsku. Oba duely odvysíláme živě na radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Valverde a Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu 500 000 eur v přepočtu přes 12 milionů korun. Španělský klub to dnes uvedl na svém webu s tím, že oba hráči projevili lítost nad tím, co se stalo, a za své chování se navzájem omluvili.
0: Basketbalisté Brna vyrovnali čtvrtfinálovou sérii Národní ligy s Děčínem na 3-3 na zápasy. Na severu Čech jim sice hrozilo vyřazení, ale zvítězili 86-81. Rozhodující zápas série se bude hrát v neděli v Brně.
1: Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znakařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,1 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Němce Štrufa porazil 2-0 na sety, naopak ve druhém kole končí Karolína Muchová. Prohrála 0-2 na sety s Rakušankou Potapovovou. O postup do třetího kola dnes zabojují ještě tři čeští tenisté. Nikola Bartuňková už zápas Italkou Grantovou rozehrála, v úvodní sadě je stav vyrovnaný 2-2. Víta Kopřivu čeká Francouz Humbert a Karolínu Plíškovou Belgičanka Kristiánová.
1: A úvodní etapu cyklistického Giro d'Italia vyhrál Francouz Paul Manier. Ten ovládl závěrečný spurt v Burgasu, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po 147 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců. Slavný italský závod odstartoval v Bulharsku, kde se pojedou ještě dvě následující etapy. Nejlepším Čechem je Jan Hirt, který zahájil své deváté Giro 63. místem. Čeští debitanti a bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. a 162. pozici.
0: Takový byl dnešní předposlední sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Hokejový útočník Nikolas Hlava se po 4 letech vrací do Kladna. 31letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezony v Litvínově, se stal 4. posilou Rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nazbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Jihlavě pomohl Litvínovu udržet nejvyšší soutěž brankou a přihrávkou.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: To byla Anna K. v pátečním vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 8 a 40 minut. Fotbalisté Slávie můžou zítra předčasně už ve druhém kole nadstavby oslavit titul v Šancelize. V cestě za jistotou obhajoby čeká největší rival ze Sparty. Za tým z pražské Letné ve své kariéře nastupoval i někdejší reprezentační obránce Roman Hubník. Před derby si s ním povídal reportér Tadeáš Skalický.
1: Romane, Slávii čeká pražské derby se Spartou. Bude podle vás přebírat mistrovský pohár už po tomhle utkání?
2: Můj názor je, že Slavka si bude mít titul teďka po derby, protože kdy jindy si to než před domácíma fanouškama užít, a myslím si, že dají do toho všechno, i když tam mají pak v případě neúspěchu další zápasy, ale já si myslím, že teď to dotáhnou do vítězného konce.
1: Myslíte si, že Slávisté mají o motivaci navíc, aby přebírali ligový titul před zraky fanoušků Sparty?
2: 100%, protože ještě vlastně v derby, když mohl tam být kterýkoliv jiný tým, ale derby Slávie, Sparta, když pak Slávka bude brát ten titul, tak si myslím, že pro ty Spartany to bude velká bolest. Nejenom pro hráče, ale i pro fanoušky.
1: Můžou k náboji toho blížícího se derby přispět i slova Briana Priského, který kritizoval Slávii i Liberec za to předešlé utkání v nadstavbě, za to, že se třeba tolik nehrálo a ve hře byl míč nějakých 35 minut z celého zápasu?
2: Tak já myslím, že možná teďka v tom zápase se bude hrát 20 minut, protože myslím si, že to bude hodně, hodně napínavý a hodně agresivní, a možná to bude tak rozkouskovaný, že to bude ještě horší než s tím Libercem.
1: Má v aktuální formě obou týmů Sparta Slávy čím překvapit?
2: Oni můžou jít do toho s tím, že nemají co ztratit a zkusit vlastně, že řeknu, smazat ten náskok, ale nemyslím si to, že Sparta je v téhle době schopná na Slavii zvítězit.
1: A vzpomene si Roman Hubník na nějaké ze svých odehraných derby, které bylo třeba něčím specifické?
2: Když jsme hráli na Slavii vlastně se Spartou, tak jsem dával Martinovi Vaňakovi góla, tehdy to skončilo 1-1, takže to bylo takové, to bylo myslím, že i moje první derby.
1: To říká pro Radiožurnál Sport bývalý ligový fotbalista Roman Hubník, který bude určitě sledovat ligové derby mezi Slaví a Spartou, po kterém můžou slávisté, pokud zvítězí, zvednout nad hlavu vítězný pohár pro mistry ligy. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: A já ještě doplním, že derby pražských S mezi Slaví a Spartou začne zítra v Edenu v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. O 3 hodiny dřív v nadstavbově skupiny o titul Plzeň přivítá Liberec. Už ve 14 hodin začnou 3 zápasy skupiny o záchranu. Mladá Boleslav nastoupí proti Zlínu, Teplice proti Ostravě a Slovácko se představí na Dukle. O všech zápasech v našem vysílání uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
2: Premiér trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Mezinárodní federace novinářů zkritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v Česku. První etapu cyklistického Gira vyhrál ve sprintu Francouz Manier, Čech Hirt dojel v 7. desítce. Na dálnici D2 na příjezdu do Česka směrem ze Slovenska pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. Sám s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoli v prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií.
7: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
8: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
9: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
8: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Slovenský premiér Robert Fico přiletěl do Moskvy. V ruské metropoli se má zúčastnit akcí ke dni vítězství, připomínající konec druhé světové války v Evropě. O Ficově příjezdu informovala ruská agentura TASS. Šéf slovenské vlády má v plánu setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V rámci oslav chce taky položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Účast na vojenské přehlídce neplánuje. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny.
10: V plánu je odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
11: Sport. Prologem v Bulharsku začal stý 9. ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 km rovinatou etapu s cílem v Burgasu ovládl v závěrečném spurtu Francouz Paul Manier.
12: Manier spolu s pelotonem projel skrz řadu turistických letovisek Nesebar, Sozopol nebo Primorsko. V závěru pak vyhrál sprint 10 jezdců. Zbytek závodníků totiž zastavil hromadný pád necelý kilometr před cílem. Manier těsně zdolal Dana Lunda Andresena i Brita Vernona a vyhrál svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři Češi oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D2 u Lanžhota, také v Brně, v Jihlavské ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna zůstávají komplikace v omezení u Lanžhota. Na příjezdu do České republiky ze Slovenska na 57,5 kilometru je v místě oprav nehoda. Podle záběru z kamer už jsou na místě hasiči, také záchranáři, dá se pomalu projet omezení, ale čekejte kolonu asi kilometr. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic a Příbramy opatrně za sjezdem na Kytín na 22. kilometru spadl strom. Je v těsné blízkosti dálnice, zasahuje i do pravého pruhu, vybočuje se. V Praze čekejte menší kolonu na konci Nuselského mostu na příjezdu do Legerovy ulice, zdržení před semafory asi 5 minut. A ještě velmi opatrně v Brně, v Jihlavské ulici směrem do centra za křižovatkou s Dlouhou u centrálního hřbitova zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty většinou mezi 15 až 20 stupni. Tolik zprávy.
11: Hezký večer, na Radiožurnálu Sport vám v této hodině nabídneme reprízu dnešního dílu pořadu o cyklistice a běhání kilometry Jiřího Ješka. Jeho hostem byla tentokrát někdejší úspěšná tenistka Barbora Strýcová. Příjemný poslech.
14: Repríza pořadu kilometry Jiřího Ješka.
15: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Znovu ve studiu samozřejmě muž, podle kterého se pořad jmenuje, tedy šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ješek. Vítám tě, Jirko.
16: Ahoj Martine, zdravím všechny naše posluchače.
15: Ve studiu jsme znovu tři a kromě Jiřího Ješka tu je neméně slavný sportovec. Kdo jím je, Jirko?
16: No, říkali jsme si, že je svátek, takže vám dáme další dárek. A tím dárkem je naše výborná tenistka, bývalá světová jednička ve čtyřhře, dvojnásobná wimbledonská vítězka v deblu, bronzová olympijská medailistka z Ria ve čtyřhře s Lucí Šafářovou a dnes také kapitánka ženského reprezentačního týmu pro pohár Billie Jean Kingové. Ale není tady jako hráčka, která se podílala na 5 titulech v předchozím Fed Cupu, je tady, protože posloucháte kilometry Jiřího Ješka, pořád o běhání a cyklistice, je tady jako běžkyně, jako maratonský pokořitel. Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
17: Ahoj, dobrý den.
16: Báro, když člověk slyší jméno Barbora Strýcová, vybaví si Wimbledon nebo prostě impulzivní tenistku. Ale jako málo koho by ještě před pár lety napadl maraton. Kde se tenhle nápad v tvojí hlavě zrodil?
17: Hele, zrodil se během mojí kariéry. Tenisti jako moc neběhají dlouhý tratě, že jo? My běháme jako jaký sprinty a spíš takový fartlegy, tak jako 45-minutový. A já jsem vlastně běh neměla úplně moc ráda, i když ta fyzička nebo to běhání jako stálo na mém tenise. Ale prostě jsem ho neměla moc v oblibě. A ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě maraton. Tak jsem si to jako dala jako za sen, že až skončím, tak si to zkusím jakoby zaběhnout a nějak mě to nepustilo a šla jsem do toho po porodu dítěte prvního. No,
16: ale když jsi říkala, že ten běh tě nikdy jako moc nelákal, tak proč zrovna tohle, proč to nebylo třeba kolo nebo já nevím.
17: A to se změnilo, protože přece jenom ten běh můžeš jako nazout boty a kdekoliv jít vyběhnout a nemusíš se někam jako trmácet do fitka nebo něco jako organizovat. Prostě můžeš a za jakýkoliv počasí. Takže to mě jako vlastně bavilo a já jsem netrpělivý člověk. Takže tohle bylo jako to hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A časem to byla pro mě i taková, nebo začala to být pro mě jako terapie vyčištění hlavy. I když jsem se třeba cítila blbě po zápase, po tréninku, nebo jsem byla dlouho pryč někde sama, tak jsem si jako tak jako vyběhla a to mě hrozně pomáhalo.
15: Byl ten časový aspekt fakt tak důležitý po tom porodu dítěte, protože všichni, kterým se nějakým způsobem dostane dítě do rodiny, tak najednou vidí, že je tam mnohem důležitější ta organizace času a právě to, že ten čas jako není na zbyt, tak právě proto jako běhání?
17: Taky, určitě jo, protože přece jenom, když máte jako dítě doma, který potřebujete kojit, tak chcete vyplnit třeba ty 2 hodiny něčím. A já jsem si říkala, OK, tak já půjdu běhat. A mohla jsem, já jsem bydla kousek od stromovky, takže jsem tam měla mámu a hned jsem toho využívala a ten běh prostě mě začal vlastně nějakým způsobem bavit, protože jsem viděla i, nejenom, že jsem tím jako hubla po tom porodu, ale že mě to dávalo takovej jako pozitivní nadhled na věci a byla jsem jako víc energická pro to dítě, když jsem byla jakoby nevyspalá a začalo mě to bavit a pak jsem trénovala tak jako asi líp a pak jsem říkala, proč ne ten maraton, no? Proč si ho neskusit, když je to doma v Praze?
16: No takhle, já jsem tu tvoji cestu sledoval už před tím prvním maratonem a jako přišlo mi to, že ty jsi skončila poměrně náročnou tenisovou kariéru, kde jako i ten tenis jim podle mě měla tak jako fyzicky jako hodně, hodně postavený na tréninku, těch turnajů je prostě mraky. Mně přišlo, že vlastně ty jsi skončila s tím tenisem a hned si se pustila do tohohle projektu a vlastně si do toho šla strašně naplno, takže většina těch sportovců po té kariéře, když jí má takhle intenzivní, takhle úspěšnou, tak si řekne, tak teď si dám třeba 2-3 roky takový jako volníčko, trošku se jako nadechnu a pak teprve budu něco hledat, ale ty jsi šla vlastně rovnou. Tak bylo to třeba, že ti i chyběl ten pravidelný pohyb, ten pravidelný zápřah toho tenisu?
17: Naprosto. Jako já jsem člověk, který nemůže nic nedělat, jo. Já potřebuju a hlavně ten sport, já ho potřebuju fakt jako mít denně, protože mi to prostě, já jsem asi jako na tom závislá a ta závislost je jako velká. Když to nemám, tak se necítím dobře ani psychicky, fyzicky, prostě to je pro mě důležitý. A já jsem prostě po tom Vincentovi, co se narodil, samozřejmě jsem vzala nějakou čas, nějakou pauzu na to tělo, než se dá dohromady, to prostě jako trvá, ale jako neváhala jsem a chtěla jsem to a měla jsem do toho chutit, protože to nebyl tenis. Já ten tenis i sama teďka jako si jít zahrát pro mě jako je, mám zatím furt takový jako osypky, nechce se mi, když na něj koukám, nebo se o tom mluvím, vůbec miluju to, ale jako sama si jít zahrát to vůbec. A ten běh byl prostě jiný sport, který mě dával, jak už jsem říkala, takovou jako energii a pustila jsem se, byl to takový můj projekt, který jsem věděla, že mám na něj rok a začala jsem jako na něj trénovat, protože na maraton se prostě nedá netrénovat, jo, to neuběhneš bez, nebo já si to aspoň myslím, že bych to neuběhla bez tréninku a bylo to pro mě takový skvělý mít zase nějaký cíl, protože já ty cíle hrozně potřebuju a dávají mi smysl, no.
15: To máš, Jirko, radost, viď, že ve studiu je konečně zase někdo, kdo stejně jako ty mluví o tom, o té lásce ke sportu, že zkrátka bez sportu se nedá žít.
16: Ne, ale je v tom vlastně i to lákadlo toho konkrétního pražského maratonu, že prostě řekla jsi, tady to chci běžet, tady se na to připravím. A byl tam už i nějaký čas, nebo ti to bylo jedno? Bylo to prostě v té hlavě od začátku, chci ho jenom zaběhnout a pak třeba uvidím, jestli mě to bude bavit a budu se věnovat těm maratonům jakoby víc, a nebo si řeknu, mám ho odškrtnutýho, mám u toho jména jako maratonec, úspěšný jako pohřitel maratonu, tak jak to bylo vlastně v tvojí hlavě?
17: No tak to se tak jako měnilo. Nejdřív jsem začala běhat ty kilometry a tak si říkám, tak já to jako zvládnu, já to asi jako zaběhnu. Pak po nějaký jako pár měsících jsem si říkala, ok, tak já to chci zaběhnout po 4 hodiny a říkám si, jak jako mám na to, mám na trénu. A viděla jsem, jak se jako zlepšu, jak se cítím při těch intervalech, jako jak běhám rychlejší časy a tak. Tak říkám, ok, tak já to zkusím do 3:30 třeba. No. Tak já jsem trénovala podle jedné aplikace, která trénuju jako na vaty. A říkám si, ok, tak mi řeklo nějaký jako vaty, který mám běžet během toho maratonu, tak jsem si říkala, tak tohle v životě nemůžu zvládnout. No a běžela jsem podle toho a zvládla jsem to a předtím jsem si samozřejmě zkusila i nějaký půlmaraton na 10 a běžela jsem všechno tak, jak mi to ta aplikace jakoby zadala, ty data a ten čas vlastně hlídala jsem ho. Nemůžu jako lhala bych ti, kdyby jsem ti řekla, hele, bylo mi to jedno, prostě jsem typ člověka, který prostě závodí buď s časem, s někým, nebo sám se sebou prostě.
14: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
15: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem Barbora Strýcová. Od tenisu se velice rychle dostáváme k běhu. Ale ještě, než se dostaneme přímo k tomu samotnému závodění, tak u toho tréninku, jak o tom mluvíte, tak to znamená, že vy jste v podstatě hned se začala hlídat tím, jak běháte, že tam nebyla žádná taková ta fáze, je tak po kariéře, já si nějakým způsobem začnu běhat jen tak nějak, ale okamžitě jste začala v nějakém tom tréninkovém módu, jak jste byla v podstatě odmala nastavena?
17: To ne, já jsem vlastně porodila v září a dala jsem si takových jako 6 měsíců, půl roku, že jsem si tak jako... Samozřejmě jsem nejdřív nic nedělala a pak jsem tak jako si jen tak běhala v úvozovkách. No a pak jsem viděla, že prostě aspoň půl roku na ten maraton prostě člověk potřebuje trénovat a tam jsem začala trénovat trošku jako specificky, ale bez trenéra, podle sebe, jak už jsem říkala, podle té aplikace, protože já jsem jako asi nechtěla, nebo určitě jsem nechtěla mít trenéra vedle sebe, protože jsem ho měla 27 let vedle sebe, který mi kopali do zadku a říkali mi, co dělám špatně. Takže jsem si to chtěla udělat jako by sama, no. Tak nejdřív to bylo jen tak, takový jako běhání a pak jsem začala tak jako specificky na ten maraton.
16: Ale seš ten typ, jako který je trošku, nechci říct závislý, ale kouká na ty hodinky, na ty čísla.
17: Závislý,
16: a vlastně každý trénink jako si říká, jo, tak dneska to je přesně tak, jak jsem to měla, nebo ještě jsem trošku lepší, soutěžíš sama za sebou. Je to jiný v tom běhu, ten pocit jako té soutěživosti, kdy vlastně běžíš proti tomu času, neběžíš tolik proti nějakým svým soupeřkám, který tam kolem tebe se nějak rojí a nejdřív je předbíháš, pak zase oni předbíhají tebe, tak je to jiný oproti tomu tenisu, kde tu soupeřku prostě máš před sebou a máš jí danou a chceš jí prostě vymlátit z toho kurtu.
17: Jo, je to jiný. Je to jiný v tom, že to neberu tak jako úplně na krev a tak na vážno. Ale samozřejmě některé tréninky, které jsem měla jakoby nastavený, já jsem často běhala ty tréninky s kočárem a měla jsem tam třeba, já nevím, ty Norwegian 4x4 a nedala jsem ty vatiny a říkám si, já to nedala, to není možný, jak jsem to nedala, ale pak jsem si uvědomila, jsem tlačila ten kočár, že jo, prostě. A takže, jak jsi se ptal na ty hodinky a já, když nemám zaznamenaný ten trénink, tak pro mě jakože není. Já jsem jako, asi je to bláznivý, jo, ale...
16: Není. Já to mám stejně.
17: Já prostě to tak nemám. Já třeba moje sestra je úplnej opak, ta jde a běží si s telefonem, jsem tam si zavolala, já vůbec nedokážu tohle, to prostě, jako já to potřebuji na hodinkách, na prstínku, mít to zaznamenaný a je to pro mě dobrý trénink.
15: A i při tom tréninku hlídáte čísla a nebo až po něm potom si řeknete, ne. Chtěla jsem běžet plus minus nějak to mám nastavené, potom při tom tréninku na pocit a snaží se člověk korigovat na to, tak to zjevně ne.
17: Ne, určitě ne. Koukám na ty hodinky, koukám na to, jak to běžím, když to běžím pomalu, samozřejmě zrychlím, ale ty hodinky jsou pro mě hrozně důležitý, no. Takže nemám to tam, že se začnu, zmáčknu start a skončím, to ne. Musím to furt sledovat.
15: Jenom hodinky nebo ještě něco dalšího? Třeba Karel Povorský tady před pár týdny říkal, že on není úplně na ty technologie se vším všudy, ale že rád se koukne a vy vypadáte, že byste tedy raději měla kolem sebe v podstatě hodně budíků.
17: No, hodně budíků, ale musím taky samozřejmě dávat bacha na to, že prostě ono to tu mysl hodně jako ovlivňuje, jo. Takže když se třeba probudím, tak mám ten prstýnek, který se mě, nebo ne zepsá, ale se vzbudím a řekne mi, tak si spala málo a tohle, tak a já se třeba cítím fajn, jo, a tak nemůžu úplně poslouchat, že jo, takovýho toho, no prostě to nemůžu úplně poslouchat, protože mi pak ovlivňuje to náladu, ovlivňuje mi to, jako já jsem dneska nespala, tak to nemůžu udělat tohle a tamto, takže hodinky a prstýnek jsou maximum pro mě. Zatím.
16: Pojďme na ten pražský, na ten tvůj první velký maraton. Ty si protla pásku na Staroměstském náměstí, koukali jsme na to, většina, který ti fandili a teď prostě 3.18, jako já jsem fakt čekal tak 3.30 a říkal
17: vážně?
16: Jsem si, jako, no, jako nebude blázen, jako to přece jako nejde během toho roku, jako jít na těch 3.30 a jít ještě míň, 3.18, tak jako fakt mi klesla brada. No a teďko, vlastně v Bostonu 3.12, zase prostě zlepšení. Je tam pořád jako ta touha se zlepšovat?
17: Jo, je. A musím říct, že já jsem před tím Bostonem netrénovala tak, jak bych chtěla, protože já jsem měla únovovou zlomeninu kotníku a takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným a třeba chůzí jako do schodu, jo. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to jako vůbec. Ale prostě jsem to tak jako dělala na tepy a tak jsem si to jako držela, aby jsem prostě to měla jako nachozený a tak. A 2 měsíce to trvalo a říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako bych chtěla. Chtěla jsem jít pod, nebo 3.25 tak nějak. No a hráli jsme ten Fed Cup nebo ten Billie Jean King Cup a říkám si, OK, tak tam nemůžu trénovat už vůbec, že jo. Tak jsem tam chodila vždycky zaběhat před těma zápasama tak 7 kilometrů, jenom tak jako volně a to. A já jsem se rozhodovala, jestli tam vůbec jako jet, protože bych tam jela sama a říkám si, to je sama tohle, no. Dobrý, jak jsem to tam... A já jsem prostě na tom startu, to bylo hrozně zajímavé, ona byla hrozná zima. A ono se v zimě, asi víš, běhá prostě skvěle. A já říkám, OK, tak zkusíme to. A všichni mě strašili, že ta trať je jako hrozně náročná, že kopcovitá, nejdřív z kopce, pak do kopce a to. A mně se běželo tak dobře, že jsem si říkala, já jako můžu přijít. Já furt běžela 4.20 tempo, 4.15, 4.20, 4.30, furt tak jako to. A pak jsem doběhla a víš, to bylo hrozně jako vtipný, že já jsem neměla nastavený na hodinkách, jak časově běžím. Já jsem nevěděla, jsem věděla jenom svůj pace. Říkám si, jako, tak to možná dám do 3.25. A pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3.11 a ještě těch, jako říkám, tak teď to musím dát těch 3.12. Dala jsem to a zpětně, když na to koukám na ten běh, tak si říkám, že jsem, já jsem mohla jako přidat. Ale já jsem na 32. mi trošku začalo chytat stehno a říkám si, tak já nevím, já můžu, já vím, že můžu, ale bála jsem se, že mě to prostě 32. máš před sebou 10 kiláků, jo, což je strašně moc, tak jsem to jako nepřepískla, ale já osobně si myslím, že můžu to ještě zlepšit, no, ale hele, to se musí všechno tak jako sejít a tam se v tom Bosnu mi to sešlo.
16: Takže vidím tam cíl 2.59.
17: Já chci.
16: Aby to začínalo dvojkou.
17: Ale to musím v Berlíně.
15: No tam to teďko umí docela. Ale vidět, že jste pořád jako plná těch emocí a toho, co člověk vlastně před 2 týdny, 3 týdny v podstatě dokázal, že pořád to ve vás je naprosto živé a máte to v sobě.
17: Ale i pro mě to bylo strašně nádherný prožít to, co jsem jako viděla. Jo? Tam běželo 30 tisíc běžců a na té trati od prvního kilometru do toho posledního dohromady tam bylo 700 tisíc diváků, jo? Což já jsem nic takového nezažila a každý ten divák, oni vás neznají a oni vám tak fandějí, podporujou tu energii, kterou oni vám dávají. Těch prvních 21 kilometrů běžíte a říkám si, to já vůbec nepocítila, jako jo. A bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jo, protože jako něco úplně jiného, ale nádherného. Jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
16: No teď se na to chci zeptat, protože ta časová distance, ty 2 až 3 hodiny, v tom maratonu, to je vlastně podobný jako nějaký tenisový zápas náročný, že jo. Tak vlastně, když to potom směřuje k tomu vítězství a ty vlastně víš, že vyhraješ, protože poběžíš dobře, to už to vidíš na tom, na těch hodinkách, tak tam vlastně už se můžeš radovat před tím trošku, že to není na tom posledním míčku, kde to vybouchne, ale tady vlastně ty už můžeš mít ty nádherný emoce v průběhu. Pak teda po tom doběhu cílem si člověk řekne, jo, mám to. Jak dlouho pak trval ten doběh ještě, ta radost z toho?
17: No, strašně moc.
16: Jseš ten typ, kdo spí s tou medailí, nebo jede v tom metru domů s tou medailí?
17: To nejsem, jsem spíš ten typ, který jako mám to za sebou ošknu si a dám si jí do tašky, ale byli tam lidi, kteří prostě druhý den šli do města s tou medailí na krku a říkají si, to je vlastně hrozně krásný, jim se to jako povedlo, jo, a jsou tam i ty lidi, kteří nosili ty medaile z těch 6 majorů, jo, takže nádherný, ale jak říkáš, tam máš ten poslední míček v tom tenise, ale tady máš třeba těch posledních 200 metrů a ty lidi jako tleskají, ale netleskají jenom tobě, tleskají všem a to je prostě nádherný pocit a ty to jako užíváš, i když vlastně jako nemůžeš. Ale pak, když doběhneš, tak je to takový zvláštní. Při tom pražském maratonu jsem měla takový pocit jako vlastně deprese. Já jsem byla úplně jako vyšťavená a prázdná a já jsem neměla ani jako šanci nebo chuť se jako radovat. A teď to bylo maličko jiný, teď jsem tam byla jako sama, což mi bylo jako líto, ale měla jsem slzy ve očích, že jsem to jako zvládla na tom Bostonu, prostě Boston je takový jako v tom speciální a je to fakt nádherný pocit. Jsem strašně ráda, že jsem do toho jako takhle vlítla.
14: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
15: Barbora Strýcová v Kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o jejím druhém maratonu, bostonském maratonu. Když, a Jirka už to naznačil, když to srovnáme trochu s tím tenisem, dokáže člověk udržet při maratonu stejnou koncentraci a je tam potřeba vlastně stejná koncentrace, když to srovnáme právě s velkými tenisovými zápasy, nebo je to vlastně úplně jiný sport z tohohle pohledu?
17: Úplně, to se nedá vůbec srovnávat a já to už o tom mluvila asi několikrát, ale při tom maratonu prostě prožíváte takový různý zvláštní stavy, jako terapeutický takový. Nejdřív se to jako v pohodě a pak jsou tam ty jako myšlenky horší a horší a na těch od toho 35. kilometru tam už jako bojujete sám se sebou s černýma myšlenkama, vlastně proč to dělám, co tady jako dělám, mě to tak bolí, já už nechci, já vás nemám ráda, nefanděte mě prostě. A tam jako člověk, nebo já aspoň, jsem si procházela jako v Praze peklem a v Bostonu menším peklem, ale jako neubejvá to, ale nedá se to srovnat. Ta soustředěnost se nedá udržet na tak jako dlouhou trať a spíš jako udržet spíš ty nohy, aby jako furt jeli, a spoustu lidí jako běhá se sluchátkama, já ne, možná to změním, ale doporučila bych každému jako si to zkusit, protože si projde zvláštníma stádiema jako takový terapie. No.
16: No je hezky, jak mluvíš i o těch divácích, co jsou na těch velkých závodech podél trati, většinou to jsou rodinní příslušníci někoho z těch běžců. Ty jako velká hvězda tenisu, na kterou prostě někdo přijde, že si prostě koupí ten lístek a jde na tu Báru Strýcovou, třeba v tom deblu, v tom Wimbledonu, když už se dostaneš do toho finále. A teďko půlka fandí soupeřkám, půlka fandí tobě, ale jsou tam konkrétně kvůli tobě. Tak v tom běhání tam vlastně fanděj jakoby všem a ty si z toho můžeš brát, jo, tak teď třeba fanděj mě a beru si tu energii. Bylo by to jiný, kdyby třeba se fakt udělal nějaký projekt, opravdu jako ty organizátoři třeba londýnského maratonu by řekli, jasně, máme tady vítězku z Keni nebo z Etiopie, ale pak tady je ta Bára Strýcová, která má za sebou tolik a tolik úspěchů v tenisu a teď by na tebe bylo nasvíceno. Bylo by to těžší pro tebe, kdyby všichni věděli?
17: Jo, určitě, a hlavně by to
16: bylo kolem tebe to auto s tou časomírou a teď kamery a vlastně celých 42 kilometrů by si byla online v té televizi.
17: Bylo by to samozřejmě jiný a já bych se vlastně jako styděla za to, protože já jsem jako hobby běžec a teď by byly jako kamery na nějakého jako v uvozovkách dřeváka, který tam běží jako maraton a přede mnou běží Keňanka, která skoro běží pod 2 hodiny, takže bych se vlastně jako za to styděla a bylo by to úplně, abych nemohla vůbec běžet, abych se vzdala, abych to nemohla prostě udělat, nemohla, tak to jak má být.
15: To je taková zvláštní situace, že vlastně Karel Poborský říkal to samé, jak elitní sportovec, když se cítí doma v tom svém sportu, tak je na to tak nějak zvyklý. A ty vlastně si to měl docela podobně, ne? Také na kole si byl zvyklý a když si začal běhat, tak si asi nebyl úplně nadšený, kdyby po tobě všichni hnedka koukali, ne?
16: No já mám tu smůlu, že díky té noze já jsem strašně viditelný v tom davu těch běžců. Takže já to mám na jednu stranu, mě to je strašně příjemný, protože mě jako všichni pozbuzujou a když běžíš třeba v té Praze, tady buď půlmaraton nebo ten maraton a slyšíš svoje jméno jako na tolika jako místech, tak je to strašně příjemný. A právě si říkám, tyjo, já teď nemůžu ani jako povolit v obličej, aby ty lidi neříkali, že se tvářím blbě, tak se furt jako musím jako trošku usmívat, nebo jako každému se snažím, kdo mě jako zavolá Jirko, pojď, tak se snažím jako zamávat. A je to ale samozřejmě jako daleko těžší. A říkám si občas jako, já bych to chtěl běžet tak, aby to nikdo neviděl a jenom si to jako zaběhnout. Ale to nejde, ale tak jako tebe taky jako určitě spousta lidí poznává. Ale jako říkáš, že tohle je spíš jako, že se tam cítíš jako součást té komunity.
17: Jo, úplně.
16: Než jako prostě Bára Strýcová.
17: Ne, vůbec. Jsem jako součást, já nevím, ani jako komunity. Jsem tam prostě sama za sebe a připojila jsem se k běžcům, který jako baví běhat taky ty maratony a vůbec jako nepovažuji. Nikdy jsem ani takovouhle myšlenku jako by neměla, že bych jako běžela jako Bára Strýcová, vůbec ne. Mě to jenom baví a prostě ta komunita těch běžců je hrozně příjemná a jsou to fakt jako fajn, nebo přijdou mi jako fajn lidi.
15: Bylo i to nastavení hlavy stejně soustředěné, jako když člověk kolem sebe nemá právě ty dlouhé aleje lidí, protože spoustu hobíků to zblázní do nějaké míry, kdy už prostě vypnou ze svého tempa, což pak logicky míří ke špatnému výsledku.
17: Jo, to je skvělá otázka, hlavně v tom, že třeba když se bavíme o tom Bostonu, tak jak tam jsou ty diváci, tak oni vás burcujou a vy vlastně chcete automaticky běžet rychlejc a těch prvních 17 kilometrů je fakt jako trošičku z kopce a já jsem si furt v hlavě musela říkat zpomal, zpomal, zpomal, protože přece jenom běh z kopce je úplně co jiného, než prostě po rovině nebo do kopce. Jo. Takže to mě mohlo taky to, ale musela jsem se kontrolovat, protože ona tam hraje jako muzika a ta vás zase nakopne na nějakým kilometru. A říkám, tak teď zrychlím, teď tady hrajou prostě ACDC, tak já musím zrychlit. Ale nemohla jsem, prostě furt jsem si to říkala, jeď si to svoje tempo, jeď si to svoje tempo. A pak bylo zase zajímavé, že jsem s někým vybíhala, protože oni to byly v takových jako alejích, ty, co běží nějaký čas. A ty, co bláznili, tak na tom 30. jsem je viděla, jak jdou a já si jako ještě běžím, jo. Říkám si, no, tak vidíš, možná si se tam moc radoval. Ale ne, jako je to strašně zajímavý a jako fajn vidět, co se tam všechno dá na těch 42 kilometrech prožít, no.
16: Oproti tomu tenisu je tyhle ty dlouhé distance běžecký vlastně úplně...
17: Prožít, no.
16: Oproti tomu tenisu je tyhle ty dlouhé distance běžecký vlastně úplně jiný sport, úplně jiná zátěž. Jako ten tenis mně přijde, že je prostě intenzivní.

0: společností Leap Motor. Nová dohoda má za cíl zvýšit výrobu v Evropě, hlavně u elektromobilů, a zároveň Leap využít kapacity málo vytížených továren skupiny Stellantis. Partnerství má také urychlit výrobu automobilů přímo v Evropě a vyhnout se clům Evropské unie na elektromobily vyrobené v Číně. A v Beskydech u vrcholu Girova vzniká dřevěná kobyla, tedy malá salaš. Má připomínat odkaz pastevců ovcí, kteří ještě v minulém století chovali stáda na vrcholcích tamních hor. Postupně ji staví dobrovolníci. Ještě chybí doškovaná střecha. Trámy jsou zhruba 100 let staré. Sport. Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli svým posledním dvěma ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský bylo v týmové soutěži první.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D5 u Tachova a Stříbra a nehoda na D2 u slovenských hranic. Na D5 z Rozvadova do Plzně stále opatrně za sjezdem na Tachov. Na kilometru 133 máme hlášenou zvěř na vozovce. Další překážku na D5 z Rozvadova do Plzně čekejte za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je to opatrně omezením u slovenské hranice. Na kilometru 57,5 v něm vyšetřují nehodu několika vozidel. Projíždí se jedním pruhem pomaleji, ale bez kolony. Na dálnici D2 zvyšte pozornost i ve směru z Brna do Břeclavi. Za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. A na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte dodávku za Chocerady. Stojí v zatáčce na kilometru 31,5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy, odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Olympijskému vítězi Josefu Dostálovi nevyšel úvod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. V semifinále závodu kajakářů na kilometrové trati skončil třetí za Australanem Greenem a Dánem Raskem, na kterého ztratil víc než sekundu, a v sobotu ho čeká finále B. Do finále A se probojovali další olympijský vítěz z Paříže Martin Fuxa a jiný český kanoista Antonín Hrabal. Fuxa bude usilovat o medaili na kilometru, Hrabal ve sprintu na 200 metrů.

Dobré zprávy pro fanoušky českého sportu. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Domácí grantovou zdolala 6-4 v rozhodujícím třetím setu a navázala tak na Jiřího Lehečku, který se ve dvou sadách poradil s Němcem Štrufem. Vypadla naopak Karolína Muchová, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Potapovové. O postup do třetího kola teď bojují taky Karolína Plíšková a Vít Kopřiva. Karolína Plíšková hraje s Rumunkou Kristianovou a prohrává 5-6 v první sadě a Vít Kopřiva ten rozehrál utkání proti Francouzi Umberovi před několika desítkami minut aktuálně v první sadě. Je skóre nerozhodné 2-2.

0: Basketbalisté Brna oživili své šance na postup do ligového semifinále play-off. Po druhé za sebou totiž porazili Děčín a vynutili si rozhodující sedmý čtvrtfinálový duel. Brno vyhrálo na severu Čech 86-81. Úlevu pociťoval trenér Jihomoravanů Martin Vaněk, protože šestý zápas se rozhodně nevyvíjel podle jeho plánu. Nejen o tom mluvil v rozhovoru s reportérem Davidem Kalvasem.
1: Jste zpátky, rozhodne sedmý zápas. Jak hodně jste pyšný na své mužstvo, protože minus 21 bodů ve 14. minutě, nevypadalo to s vámi vůbec dobře?
2: Jsem extrémně pyšný, protože my jsme se chtěli vyvarovat nějakého bodového ranu, protože jsme věděli, že Děčínu speciálně s těma fanouškama to dodá extra energii. Bohužel se to nepovedlo, ale ta mentální síla, která se ukázala na tom hřišti, že jsme se do toho zápasu dokázali vrátit, řekl bych už na konci druhé čtvrtky, to si myslím, že bylo velmi důležité, že se to povedlo. Bojovali jsme, poločase jsme si řekli, že musíme jít krok za krokem, jednu pozici za pozicí, a pak si myslím, že se to otočilo vlastně v tom, že Děčín možná už se trošku viděl, že už je v dalším kole a najednou byl smazaný ten 20-bodový náskok a pak už je to samozřejmě složitý dostat se zpátky do toho tempa.
1: Vy jste prohrávali ještě v poločase o 12 bodů. Jaká byla řeč o půli k hráčům v kabině?
2: Naprosto jasná. Řekli jsme si nějaké taktické věci, které potřebujeme změnit do toho druhého poločasu. A pak jsme si řekli, že hrajeme prostě buď teď, anebo nikdy. Buď teď, anebo nám končí sezóna. Ty hráči opravdu někteří se absolutně vyšťavili na té palubovce a hráli srdcem a to je strašně důležitý. A ještě jednou klobouk dolů před našima hráčema, protože stálo nás to hodně energie, ale bojovali jsme za tenhle ten tým a za tenhle ten klub.
1: Díky čemu jste tedy nakonec překlopili to skóre na svou stranu?
2: Začali jsme trefovat volné pozice, líp jsme si půjčili balón, vytvořili jsme si nějaký volnější střely a pak si hodně myslím ještě jednou, že tam hrál ten psychologický faktor důležitou roli, protože výst o 20 a pak najednou zase o něco prohrávat, to je strašně těžký na hlavu.
1: 3-3 tedy, rozhodne pondělní zápas u vás, tak jak to vidíte teď?
2: Už loni se ukázalo, že vůbec nezáleží na tom, jak ten šestý zápas dopadl, že prostě je to zápas na krev, vo všechno a my k tomu prostě takhle musíme přistoupit a musíme ukázat to srdce z druhého poločasu, který nám povolil a vážit si toho, že jsme si vybojovali ten sedmý zápas.
1: Vy jste vlastně v sérii z 1-3 dorovnali na 3-3, to znamená, že můžete být si jistý, že tým mentálně silný je, odolný?
2: To jo, určitě hrozně důležitý faktor, David Jelínek, spousta zkušeností, ale celkově mám pocit, že ty hráči se semkli za to stavu 3-1, začali se spolu ještě víc bavit, řešit prostě, jak můžeme být lepší a to byl důležitý faktor a kdybyste viděl tu energii a nasazení na těch tréninkách, který teď bylo, tak byste věřil úplně stejně jako já, že to do toho sedmého zápasu dotáhneme.
1: Řekl trenér basketbalistů Brna Martin Vaněk po vítězném utkání v Děčíně. Sérii tak rozhodne pondělní sedmý zápas v Brně. Z Děčína David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Občas se to tak sejde, na radiožurnálu Sport doznívá kapela Green Day, což je shodou okolností jedna z nejoblíbenějších skupin našeho tenisového reportéra Davida Prouzy, který poslouchal tedy především na základní a střední škole. Je to tak?
1: Je to tak, někdy i na vysoké.
0: S Davidem tedy teď opět o tenise. Celý den sledujeme turnaj v Římě, kde už do třetího kola prošli dva čeští zástupci. Na Jiřího Lehečku navázala Nikola Bartuňková, která zdolala domácí grantovou 2-1. Davide, rovnou se tě zeptám, splnila Nikola Bartuňková tvá očekávání?
1: Já bych řekl, že je to trochu nadplán. Už jsme o tom mluvili, že ona vypadla v kvalifikaci, pak se jako šťastná poražená dostala kvůli odhlášení Kanaďanky Bokové do hlavní soutěže a teď si tedy s touhle příležitostí poradila. Italku grantovou porazila ve třech setech a dobré body a dobrá i řekl bych finanční prémie, protože je to přeci jenom tisícovkový turnaj v Římě, takže je i štědře dotovaný.
0: Pojďme dál, protože v Římě o postup do třetího kola aktuálně bojují také Karolína Plíšková a Vít Kopřiva, tak jak se jim daří.
1: Tak pojďme začít u další zástupkyně něžnějšího pohlaví. Karolína Plíšková právě teď prohrála první set s Rumunkou Christianovou. Velká škoda, protože v tom tiebreaku první sady vedla 5-4 podávala, ale její vyhlášený servis dvakrát úplně nepodržel. Zápas Víta Kopřivy s Francouzem Umberem před malou chvílí začal. Kopřiva prohrává 3-4, ale má k dispozici vlastní podání, tak věřme, že ho udrží.
0: No a teď pojďme ještě k jednomu obrovskému překvapení, protože na antuce v Římě už má dohráno Novak Djokovic.
1: No, hned při první příležitosti vypadl s chorvatským soupeřem Dino Prižmičem ve třech setech 4-6 v té rozhodující. Nicméně Novak Djokovic samozřejmě teď trochu bude doplácet na tu nerozehranost, protože on sice byl ve finále Australian Open, to byl vlastně první únorový den, kdy prohrál s Carlosem Alcarazem. Potom měsíční přestávka, turnaj v Indian Wells, kde prohrál s Draperem ve třetím kole, ale od té doby velká pauza, problémy s loktem, což je věc, která trápí Novaka Djokoviče napříč jeho kariérou, a ono prostě v 38 letech, když nehrajete ostrý zápas v podstatě dva měsíce, tak se to musí projevit. Byli jsme zvyklí na to, že Novak Djokovič byl tak kvalitní, že mu ty návraty vycházely podobně jako v minulosti třeba Rafaelu Nadalovi nebo Rogeru Federerovi, ale přeci jenom ten věk se zastavit nedá, no a pak se může stát, že mladá puška Dino Prižmič si nadělí takovýhle krásný výsledek. Pro něj samozřejmě extrémně velká motivace a možná i to, že Chorvat porazil Srba, to je možná ještě o poznání slabší, sladší.
0: Ty už si to, Davide, nastínil. Novak Djokovic samozřejmě obrovský fenomén, ale už 38 let, ty objíždíš i ty nejprestižnější tenisové turnaje, tak mi prosím tě řekni, jak dlouho Djokovic může ještě hrát na té opravdu elitní úrovni podle tebe?
1: Jak bude chtít samozřejmě, protože je to jenom v jeho rukách a nohách, ale samozřejmě je otázkou, jestli Novak Djokovic najde tu motivaci, pokud nebude vyhrávat tyhle v úvozovkách povinné zápasy, jako jsou třeba teď, nebo byl třeba teď v Římě s Chorvatem Prižmičem. Těžko říci, on samozřejmě byl teď na Australian Open ve finále, takže určitě ví, že tu kvalitu má, ale potřebuje samozřejmě být zdravý. Je otázkou, kam bude nalosovaný na Roland Garros, protože pokud to nebude ta polovina s Jannikem Sinnerem, tak je to samozřejmě o poznání příjemnější, protože Carlos Alcaraz vynechává antukový Grand Slam a jestli někde bude Novak Djokovic připravený, tak to samozřejmě bude na tom vrcholu antukové sezóny, ale bude to čím dál tím těžší a stále si myslím, že ta 25, ta půlkulatá, řekněme jubilejní číslovka, na kterou by on cílil v počtu Grand Slamových titulů, tak reálná je, ale s každým dalším Grand Slamem to bude těžší a těžší a těžší pro Novaka Djokoviče, ale pochopitelně ta kvalita tam pořád je. Jde o to jenom odehrát nějakou šňůru zápasů, najít tu zápasovou jistotu, úderovou jistotu, a potom Novak Djokovic bude samozřejmě trápit všechny, byť si myslím, že Sinnera s Alcarazem už prostě zas tolikrát nepotrápí, ale rád se budu mýlit.
0: To říká náš tenisový reportér David Prouza, se kterým jsme probrali především aktuálně hraný turnaj na antuce v Římě. Davide, moc díky za tvůj čas.
1: Já také děkuji.
0: A posílám ti Benders. Příjemný poslech. Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time. Broken, but now you got the chance to travel oceans.
2: I hope the world's as wide as you were hoping. Don't let heartache cloud your mind.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherně, přátelé, Jirka Čáslovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na Zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávu připravila Jana Gulda.
5: Ukrajina a Rusko se dohodly na třídenním příměří, které má začít platit zítra. Andrej Babiš jednal s belgickým premiérem o obraně a taky o energetické situaci. Kajakář Dostál nepostoupil do finále na kilometru na světovém poháru v Maďarsku. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří, které má začít platit v sobotu. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala. Nerespektovala ani vlastní klid zbraní, který měl platit ode dneška. Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Mluvili například o obraném průmyslu, válkách na Ukrajině a na Blízkém východě nebo o energetické bezpečnosti. Babiš připomněl, že Belgie je klíčovým obchodním partnerem Česka.
6: Je to 10. největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře. Náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
5: Belgického premiéra poté přijal na Pražském hradě i prezident Petr Pavel. Jednali o bezpečnostní situaci ve světě, transatlantických vztazích a posilování evropské obrany schopnosti. Vodňany si dnes odhalením prvních 5 kamenů zmizelých připomněli den vítězství. Mosazné kostky vsazené přímo do chodníku připomínají oběti holokaustu v místech, kde před válkou žili.
7: S ředitelkou Vodňanského muzea Jitkou Velkovou pozorujeme už umístěné kameny zmizelých.
8: Byla to rodina řezníka Oty Rubína, který zde žil se svojí manželkou Ervínou, dcerami a také se svým otcem Josefem.
7: Nápad na umístění kamenů zmizelých vznikl na Vodňanské základní škole, říká místostarostka Lenka Grintálová z hnutí pro Vodňany.
9: Organizovala se vlastně ve škole sbírka na zakoupení kamenů zmizelých.
7: Do budoucna by se mohly kameny zmizelých objevit i na dalších místech ve městě. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
5: V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku Skobylic na Pražského povstání jezdí náhradní autobusová doprava. Technici tam vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí Pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
10: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
11: Sport. Kajakář Josef Dostál na světovém poháru v Maďarsku do elitního finále na kilometru neprošel. V semifinále byl celkově 10. a zítra pojede finále B. O postup kajakáři včetně Dostála bojovali okolo 7. hodiny večer, což olympijskému šampionovi z Paříže nevyhovovalo.
12: Bylo to těžký, schytal jsem ten poslední závod během dne. Já jsem zvyklý dodržovat životosprávu. Chodím brzo spát a prostě v tohle dobu jsem po večeři už se ukládám ke spánku vlastně se synáčkem. No.
11: Dostála kromě finále B čeká v Segedu zítra ještě rozjížďka na pětistovce. Kanoista Martin Fuchsa pojede před 10:30 o medaile na kilometru, potom co ovládl kvalifikaci i semifinále. A basketbalisté Děčína nevyužili druhou možnost ukončit čtvrtfinálovou sérii s Brnem. Obhájcům stříbrných medailí podlehli 81-86 a stav je tak 3-3 na zápasy. O semifinalistovi se rozhodne v pondělí v Brně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D5 u Stříbra a nehoda v Českých Budějovicích na Pražské Třídě. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 116 máme hlášenou překážku, jde o zvěř na vozovce. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stále vyšetřují nehodu v omezení u Lanžhota. Na 57. kilometru se ve zúžení jede pouze jedním pruhem. Zpomaluje se, je to bez kolony. V Českých Budějovicích komplikuje provoz nehoda na Pražské Třídě v křižovatce se Strakonickou u Unihoby. Havarovala dvě osobní auta, na místě záchranáři, místem se projíždí Kyvadlově, počítejte proto s kratším zdržením. A na Karvinsku pozor na silnici 67 mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi. A v křižovatce na Orlovou havarovala dvě osobní auta, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se lokálně objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno, odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
14: Tady je Radiožurnál Sport, přejeme vám klidný sváteční večer. Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Manier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po bezmála 150 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců. Manier ve finiši předčel Dana Andresena a Brita Vernona. Vrchař Jan Hirt zahájil své 9. Giro 63. místem. Čeští debit Tanti Matyáš a Tomáš Kopečtí skončili ve druhé stovce pořadí.
2: Radiožurnál Sport
0: a Lukáš Michalík.

0: Bývalá tenistka Barbora Strýcová toho po ukončení kariéry zvládá hodně. Od této sezony je novou kapitánkou české ženské reprezentace pro pohár Billie Jean Kingové, vychovává dvě malé děti a uběhla dva maratony. Po loňském pražském letos zvládla i ten v Bostonu. Mluvila o tom v pořadu radiožurnálu Sport Kilometry Jiřího Ješka.
1: Já jsem netrpělivý člověk, takže tohle bylo takový toho hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě maraton.
2: Vysvětlila wimbledonská vítězka z deblu, proč začala běhat a proč chtěla uběhnout maraton. Běh si zvolila i proto, že je časově nejméně náročný a dá se provozovat téměř kdekoliv a kdykoliv, což po narození syna Vincenta uvítala. Svůj první maraton v životě, ten pražský, zaběhla loni za 3 hodiny a 18 minut. Letos v Bostonu se zlepšila téměř o 6 minut, a to i přesto, že během přípravy léčila únavovou zlomeninu kotníku.
1: Takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným, třeba chůzí jako do schodu. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to jako vůbec. A 2 měsíce to trvalo. A říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako by chtěla. Chtěla jsem mít 3:25 tak nějak. A mi se běželo tak dobře, pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3:11 a ještě těch jako říkám, tak teď to musím dát těch 3:12. Dala jsem to.
2: Barboru Strýcovou nadchla i atmosféra bostonského maratonu. Závod běželo přes 30 tisíc lidí a po trati fandilo asi 700 tisíc diváků. Nic podobného nikdy Strýcová nezažila.
1: Oni vám tak fandějí, podporují tu energii, kterou oni vám dávají, a říkám si, to já vůbec nepocítila jako jo, a bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
2: Moderátor pořadu Kilometry, šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ješek, mluvil s Barborou Strýcovou i o tom, jak bývalá tenistka překonává občasnou nechuť vyrazit na trénink.
3: Většinou, když člověk vyrazí, tak jako už se málo kdy vrátí, že jo?
1: Přesně tak, prvních důležitý... jako i těch 10 minut v obouce, začít těch 500 metrů kilák a pak už to dáš, pak už víš, ale jako by to, jak říkáš, to obutí a jako víc toho bytu a nechce se ti ráno, víš, co tě čeká pak celý den, ale když to dáš, tak ten den prožiješ úplně.
3: Jo, a na druhou stranu máš ten pocit, o kterým víš, že nastane.
1: Ano.
3: Ten příjemný pocit, který zavlije to tělo jako
1: úplně
3: po tom tréninku.
1: To je jako nepopsatelné.
2: Řekla Barbora Strýcová v pořadu radiožurnálu Sport Kilometry Jiřího Ješka. Dalším jejím snem je zaběhnout maraton pod 3 hodiny a ráda by se o to pokusila ještě letos v listopadu v New Yorku. Alena Benešová, radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tenisté Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Štrufa 7-6, 6-3. 20-letá Bartuňková, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser za odhlášenou Kanaďankou Bokovou, otočila duel s domácí Grantovou a zvítězila 4-6, 6-3, 6-4. Turnaj naopak skončil pro Karolínu Muchovou, která podlehla Anastázii Potapovové z Rakouska 3-6, 2-6. O postup do třetího kola bojují taky Karolína Plíšková a Vít Kopřiva. Plíšková prohrává s Rumunkou Kristianovou 0-1 na sety, v tom druhém vede česká hráčka 3-2. Taky Kopřiva v duelu s Francouzem Umbérem první sadu ztratil, ve druhé prohrává 1-2.
1: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
2: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
3: Sloužil to zprávu v naší době. Bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
4: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
3: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
1: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
5: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik. O tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se mnou se mluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
2: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
1: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
2: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. We'll be right back.

Po kapele YouTube si ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolovhové malorážce. V soutěži družstev, do které se započítali i výkony reprezentačních kolegů Davida Hrčkuláka a Jiřího Přívratského, ale Češi slavili v Chorvatsku zlato. O příčku tak ještě vylepšili umístění z loňského šampionátu v šatoru. Nepejchal postoupil do osmičleného finále šestým nejlepším výkonem. Hrčkulák obsadil 28. místo, Přívratský byl hned za ním. Závod jednotlivců vyhrál Slovák Patrik Jány.

0: Jsme jediné sportovní rádio v Česku.
1: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice a okruhu v Östersundu.
0: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
2: Pešek nebo Haraslín? Haraslín napřahuje a je to gól!
0: I největších světových akcí.
3: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
0: V zimě.
1: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
0: I v létě.
4: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
0: K tomu mimořádné rozhovory.
5: Co se v té kabině dělo?
6: Tedy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
0: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
7: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl desáté. Zprávy připravila Jana Bunda.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Prezident to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace, Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Britská vládní lejbristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999, píše to agentura AFP. Lejbristům připadlo pouze 9 mandátů. Zároveň podle stanice BBC protiimigrační strana Reform UK v místních volbách v Anglii zatím získala přes 1000 křesel a posiluje taky strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká. Americký prezident zkřesl a posiluje taky strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete

To byla kapela Offspring v pátečním vysílání radiožurnálu Sport, aktuální čas 21.36. Motocyklový závodník Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Francie ve třídě Moto 2 11. čas a zajistil si přímý postup do druhé části zítřejší kvalifikace. Český jezdec, který měl předtím ve volném tréninku tvrdý pád, zaostal o 325 tisícin sekundy za nejrychlejším časem Španěla Guevary. Salač se pokusí navázat na 2 týdny staré vystoupení v Jerezu, kde si 14. místem dojel pro nejlepší výsledek v sezóně. V průběžném pořadí seriálu je 20. se 3 body.

Na Radiožurnálu Sport nabízíme další díl seriálu, ve kterém se vracíme 50 let zpátky. Jdeme den po dni od 2. května do 20. června, abychom si 50krát připomněli cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. Teď tady máme další díl. V kalendáři a v rozhlasovém archivu se přemístíme přesně 50 let zpět,

0: tedy do 8. května roku 1976.
1: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv. V Praze začal 29. ročník závodu Míru, největšího amatérského cyklistického závodu na světě.
2: Závod Míru byl jednou z největších a nejočekávanějších událostí v éře socialistického Československa.
3: Účastníky z 19 zemí uvítal v rozkvetlé májové Praze člen sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa a šéfredaktor Rudého práva Oldřich Švestka, který zdůraznil význam závodu pro upevnění a prohloubení míru na celém světě.
2: Už týden dopředu se v novinách a časopisech objevují rozhovory s účastníky, představení jednotlivých týmů, podrobné mapy a rozbory jednotlivých etap. Tentokrát se jede směrem Praha, Varšava, Berlín s náročnými horskými úseky v Tatrách, s jasnými cíly a úkoly, jak také připomíná československý filmový týdeník z té doby.
4: Výsledky tentokrát rozhodovaly také o účasti na olympijských hrách v Montrealu.
2: 8. května roku 1976 byla sobota. První liga se ten den nehrála. Po vložené středě jsou tentokrát zápasy naplánované na neděli, kdy je i bratislavské derby mezi vedoucím Slovanem a 7. Interem, a pak i na pondělí. Ale o fotbalu se i tak mluvilo a psalo hodně. V seriálu československého sportu Před odvetou tentokrát reportér zpovídá záložníka Josefa Modera, který dal první gol v úvodním čtvrtfinále proti Sovětskému svazu v Bratislavě na Těhelném poli. Moder v rozhovoru přiznává, že se mu v národním týmu trochu stýská po některých spoluhráčích z košické Lokomotivy, ale chápe, že v reprezentaci teď zkrátka hrají ti lepší. Před odvetou v Kyjevě, kam si Československo poveze náskok 2-0, připomíná, že má národní tým momentálně asi nejlepší obranu v Evropě a že by 22. května měl i díky tomu stačit k postupu jeden vstřelený gol.
5: Gol! Moderova střela a gol! Branka Rudakovca ani nepol! To bolo prekvapenie, zdalo sa všetkým, že lopta ide mimo brány, obletela múr a z Moderovej kopačky skončila sieti. Takisto ako v stretnutí v Bratislave, Moder prvým strelcom tohto stretnutia.
2: My už nezvíme, že by stačil, ale Čechoslováci dali tenkrát hned 2. Oba právě Moder, ale to teď ještě nechme stranou. Teď je teprve 8. května roku 1976. Je víkend a to je také tradiční naděje pro všechny sázkaře, kteří se i z rádia mohli v pravidelných časech dozvídat výsledky Sazky a vylosovaná čísla Sportky.
6: A závěrem zpráva pro sázející. Čísla vylosovaná.
2: V novinách se ve sloupcích pro sázkaře pravidelně objevují také různé rady, třeba rozpisy s jedničkami, nulami a dvojkami, tedy typy s výhrami domácích, remízami a vítězstvími hostů v Sazce. Čas od času odhalí svou vášeni známé osobnosti. 8. května roku 1976 prozrazuje v československém sportu svá oblíbená čísla Marián Masný, útočník bratislavského Slovanu a fotbalové reprezentace.
7: Dozvěděli jsme se, že stejně jako mnoho jiných fotbalistů, i on pokouší paní Štěstěnu dost pravidelně, i když je k němu zatím skoupá. Přesto si najde vždy chvilku na proškrtání sázenky a potom napětě čeká v neděli u televizoru na losování. Šestici jeho oblíbených čísel tvoří 7, 11, 13, 27, 39 a 44. A i on věří, že jednou mu určitě vyjde první, protože Marián Masný není v žádném případě pesimista. A jestliže vyhraje těch kýžených 200 000 korun, pak je investuje do stavby rodinného domku. A v případě, že by mu něco zbylo, anebo mezi tím získal větší byt, pak by přišla na řadu cesta kolem světa. Protože i když toho Marián Masný už ve světě hodně viděl, přesto je ještě hodně míst, kam nezavítal. Popřáli jsme Mariánovi Masnému, aby mu to vyšlo. A nejen v sázení, ale i v jeho sportu. Kopané.
2: Minimálně ve druhém případě už nezvíme, že to vyšlo skvěle hlavně 20. června roku 1976. Do evropského zlata zbývá 43 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Očekávané derby fotbalistů Slávie a Sparty bude mít zítra o náboj navíc. Domácí vršovický klub si v něm může zajistit mistrovský titul. To se Slávii v přímém souboji s největším rivalem ještě nikdy v samostatné historii nepodařilo, zatímco Spartani už tyhle slastné pocity zažili. Konkrétně v květnu 2000, kdy jsme o tom samozřejmě informovali i na Radiožurnálu.
1: Druhé utkání 28. kola první fotbalové Gambrinus ligy, pražské derby mezi Spartou a Slávií, rozhodlo o tom, že Sparta obhájila mistrovský titul. Sparta Slávii porazila jasně 5-1.
2: Je to nejlepší, co se může stát, jo, když vy porazíte vlastně největšího rivala v lize a takovýmhle rozdílem, a tak to jsou pak oslavy dvakrát takový.
3: Užívali jsme se nejenom my, ale i vlastně ty fanoušci naše.
4: Vzpomínali pro spartianskou klubovou televizi Vratislav Lokvenc s Jiřím Novotným. Zatímco se oni po závěrečném hvizdu objímali s dalšími spoluhráči jako Rosickým, Sieglem, Blaškem nebo Fukalem, běhali po trávníku s velkými prapory s nápisem Mistři a vychutnávali si tradiční oslavný song We Are The Champions, slávisti se snažili z Letné co nejdřív zmizet. Byl mezi nimi i náš současný fotbalový expert.
5: Slávisté bojovali, Horvátova střela v závěru první půle prosvištěla těsně nad Blaškovou brankou, ale na rozjetého soupeře jednoduše nestačili.
6: No tak já jsem to zažil v dresu Slávie, samozřejmě to nepříjemný, protože cítíš tu euforii toho druhého týmu, ještě ten stadion nabitej. Vím, že jsme odjížděli velmi rychle, ani jsme se, myslím, nesprchovali. Chceš být pryč z toho prostředí, není to nic příjemného.
4: Říká Pavel Horvát, podle kterého to bude velká motivace i tentokrát pro spartianské fotbalisty nesledovat oslavy největších rivalů.
6: No, jedna z velkých motivací, protože opravdu na tu vlastní kůži je to nepříjemný, když ten zápas se pak blíží k tomu konci a ty prohráváš, tak samozřejmě ta atmosféra je fantastická, ale bohužel ne pro tebe.
7: Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
4: Navazuje na Pavla Horváta další muž, který to zná v obou pražských S. Jan Kuchta vyhrál ligu se Slávií i Spartou, za kterou dává góly teď, a nechce tak dopustit, aby se o letošním mistrovském titulu rozhodlo právě v tradiční derby.
7: Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartianskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
4: Nastane to, pokud fotbalisté Slávie Spartu v sobotním derby pražských S porazí. Pak by mohli vypuknout mistrovské oslavy sešívaných. I o nich případně v našem vysílání uslyšíte. Samotný přímý přenos vám od 19 hodin nabídneme v každém případě. Jan Suchan, Radiožurnál. I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond again.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Třáslavská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Bůža.
1: Česko si připomnělo 81 let od konce druhé světové války. Evropská komise zakázala zpětné účtování poplatků k letenkám kvůli vyšším cenám paliva. Česká hokejová reprezentace nastoupí zítra v poledne proti Finsku a počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Později se začne vyjasňovat a teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká republika si dnes připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce se konala tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí politici i představitelé armády. Slavnostní nástup zahájila česká hymna. Poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Při příležitosti dne vítězství taky prezident Petr Pavel jmenoval na návrh vlády nové generály. Jmenovaným pogratuloval a připomněl, že vojenská služba sebou nese velkou zodpovědnost.
3: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků. Protože právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíc objektivní a nemotivovaná pouze očekáváním nadřízených složek.
1: Prezident povýšil celkem 8 mužů na brigádní generály, například ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek pomocí palivových příplatků. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Letecké společnosti ale podle komise můžou upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Ve Zlínském, Jihomoravském a taky v části Olomouckého kraje hrozí kvůli suchu riziko požáru. Hasiči proto vyzývají k opatrnosti. Platí i zákaz rozdělávat oheň na volném prostranství. Podle mluvčí profesionálních hasičů Lucie Javoříkové riziko zvyšuje i vítr.
4: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň, a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopálky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
1: Sport. Česká hokejová reprezentace zítra v poledne nastoupí proti Finsku, a to v rámci švédských her. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby hráči byli blízko sebe, popisuje to asistent Jiří Kalous.
5: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
1: Zápas Česko-Finsko začne zítra ve 12 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. V posledním utkání turnaje pak nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík pak po příletu do Prahy ohlásí nominaci na mistrovství světa, které začne za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Brna a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D1 zvyšte pozornost u Brna ve směru na Vyškov. Za Slatinou na kilometru 203 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Loděnicí. Na 12. kilometru opravují svodidla. Uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech. Na D5 opatrně i na příjezdu do republiky z Německa ve směru na Plzeň. Na kilometru 147 pojedete kolem porouchaného osobního auta. V Českých Budějovicích překáží nehoda na pražské třídě. V křižovatce se Strakonickou u Unihoby havarovala dvě osobní auta. Kvůli vyšetřování se místem projíždí Kyvadlově. A nehodu vyšetřují také na silnici 67 na Karvinsku. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala dvě auta. Překážejí v křižovatce na Orlovou. Místem s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia při déle trvající malé oblačnosti až na plus 1 stupeň a lokálně se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy, odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu až 23 stupňů a v tisíce metrech na horách většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
7: Hezký páteční večer i po 22. hodině posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Tenisté Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková jsou na antukovém turnaji v Římě ve třetím kole. Lehečka porazil Němce Štrufa 7-6, 6-3. Bartuňková otočila duel s domácí Grantovou a zvítězila 4-6, 6-3, 6-4. Turnaj naopak skončil pro Karolínu Muchovou, která ve dvou sadách podlehla Potapovové reprezentující Rakousku. A taky Víta Kopřivu, ten ve dvou sadách prohrál s Francouzem Umberem. Karolína Plíšková bojuje o postup s Rumunkou Kristianovou. První set prohrála 6-7, druhý 7-6 ovládla a v úvodu třetí sady česká hráčka prohrává 0-2.
2: Radiožurnál Sport
0: a Lukáš Michalík.

0: Kateřina Neumannová je naše kolegyně, do svého pořadu si zve k rozhovorům zajímavé hosty, je mistryní světa v běhu na lyžích, vyhrála olympijské hry a je maminkou dcery Lucie. To jsou informace, které nejspíš všechny znáte. Jak její výjimečný příběh v 70. letech minulého století v Písku začal, na to se ptal reportér Kamil Jáša.
1: Jakou jsi měla známku ve škole z hudební výchovy nebo z výtvarné? To je otázek najednou, zpíváš si v autě.
2: No jo, ale musím v tom autě jet jenom sama. Musím na sebe bez mučení přiznat, že přestože jako na sport jsem těch genů pozitivních pro sport asi zdědila hodně, tak ty umělecké mě tak trochu minuly. Takže sice jednička byla z výtvarné výchovy a z hudebky, ale já mám pocit, že ji měli úplně všichni, kdo se aspoň trošku snažili. Takže já jsem snaživá byla, ale ne, umělecké geny pro mě jako jsou něco, s čím jsem se nepotkala ani vzdáleně.
1: No proč se na to ptám? Podpora u vás v rodině směřovala k tomu sportu, protože rodiče, nezdá se mi, že by byli úplně aktivní v tom sportovním dění.
2: No ale máma učila tělocvik, takže tělocvikářka, a bylo normální, že se v létě jezdilo na chalupu a tam jsem zkoušela s mámou všechny sporty. O 8 let starší brácha byl v lyžařském oddíle, později zkoušel triatlon, horská kola, taky jezdil na běžkách. A táta byl teda lékař, ale vlastně ten sport a pohyb byl u nás v rodině normální. Takže pro mě bylo normální přijít ze školy, hodit tu tašku domů, vzít kolo, když teda nebyla zima, a dojet si na loděnici nebo na lyžařský svah a tam trávit odpoledne v nějakých kroužkách nebo sportovních klubech.
1: Pan doktor Neumann a tatínek tedy nikdy nechtěl mít z dcery lékařku?
2: No, naštěstí mě tímto směrem nikdy netlačili, ale vždycky bylo zásadní to, že ať si jako sportuju, jak chci, že mě podpoří. Jak budu potřebovat, ale zásadní bylo, abych se učila a byla zdravá. Takže pro tátu jako ta škola, pak si dělej, co chceš. A když tam někdy byla nějaká horší známka, tak nejhorší výhruška bylo, hele, jestli si to neopravíš, tak nepojdeš na trénink.
1: K maturitě jsi se dopracovala už potom a při tom a plném sportovním vytížení?
2: Tak já jsem střední školu Gympl rozdělila do dvou etap, 2 roky v Písku a 2 roky ve Vimperku na gymnáziu. Ty 2 roky v Písku byly v celku standardní. Tam jsem normálně chodila denodenně do školy, občas jsem měla víc víc omluvených hodin, protože mě uvolňovali na výcvikové tábory, na soustředění, ať už v létě nebo v zimě, takže jsem víc chyběla, ale vlastně jsem chodila do školy úplně normálně. Ve Vimperku na Gimplu, tam jsem už najela na takový ten režim, že samozřejmě jsem už tou dobou začala lyžovat a těch absencí bylo už docela hodně a vedlo to k tomu, že 4. ročník jsem si rozdělila do 2 let a tam už jsem teda opravdu, to už byla olympiáda, juniorský mistrovství světa, první moje mistrovství světa dospělých, a tam už ten individuální studijní plán byl nutností a do té školy jsem dojížděla spíš na nějaké konzultace a na zkoušení.
0: Vzpomíná na svá studijní léta olympijská vítězka Kateřina Neumannová. V rozhovoru budeme pokračovat už za malou chvíli a řeč bude i o lyžování.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hostem u mikrofonu radiožurnálu Sport byla dnes Kateřina Neumannová. S Kamilem Jášou na jejím rodném jihu Čech vzpomínali na začátky úspěšné sportovní kariéry, během které reprezentovala Českou republiku nejen na zimních, ale i na letních olympijských hrách. Zapomenout nemohla Kateřina Neumannová ani na trenéra Stanislava Frýhaufa.
1: Standa Frýhauf byl můj vlastně druhý trenér ještě v tom úplném začátku, kdy jsem se odstěhovala na Šumavu a začala jsem lyžovat, tak tam byl Láďa Šíp, který mě vlastně do toho střediska ten rok tak nějak jako připravil, ale pak už to bylo středisko vrcholového sportu pod vedení Standy Frýhaufa. Ta horská kola přišla až o něco později. To byla tenkrát, že jo, před Atlantou, kdy přišli na trh, stal se z toho jako fenomén té doby v rámci cyklistiky, stal se z toho i olympijský sport a já jsem chytla ty začátky. Takže tím, že jsem na kole trénovala a byla jsem zároveň hodně dobře fyzicky připravená, co se týká běhání a tak, tak stačilo na tom kole se trošičku naučit a byla jsem na něm velmi úspěšná.
2: Tak já nevím, jestli to všichni úplně vědí, ale startovala si na olympijských hrách na zimních, to je jasná věc, ale také na letních právě v Atlantě. Jaká je ta olympijská zkušenost na horském kole pro tebe? Trochu hořká?
1: No, tak přímo ta olympiáda, samozřejmě zážitek, letní olympiáda v Americe v Atlantě, obrovská akce, ale já daleko raději vzpomínám na bronzovou medaili v rámci mistrovství Evropy ve Špindlerově Mlýně, kde jsem byla teda třetí na horském kole a pak jsem byla, myslím, 12. na mistrovství světa, což jsou jako velmi cenné výsledky. Pak jsem byla ještě v Bassano del Grappa, myslím, taky nějak těsně pod stupni vítězů na horském kole. Takže v určitou etapu jsem byla velmi úspěšná, ale ta olympiáda se nepovedla. Já jsem tam upadla hned po startu a celý ten závod se to se mnou vleklo. Navíc se jelo v extrémních podmínkách, nějakých 34 stupňů, obrovská vlhkost.
2: Bylo to opravdu,
1: bylo to opravdu hodně jako kruté na zvládnutí těch klimatických podmínek. To se mi úplně nepovedlo a v kombinaci s tím pádem na trati jsem prostě přemýšlela nebo doufala jsem v lepší výsledek. Myslím, že jsem byla 18, 17 nebo 18. Hned za mnou byla vlastně Katka Neš.
2: Při tom porovnání lyžaři asi nemusí mít velké obavy z velkých rychlostí. Myslím tedy běžkaři, i když samozřejmě, že i při těch sjezdech si musíte dávat velký pozor na kole nebo to obecně. Ta cyklistika je asi nebezpečnější sport.
1: Je pravda, že já jsem během vlastně své cyklistické kariéry, kterou jsem kombinovala s lyžařskou, vždycky měla strach z toho, že upadnu, něco si udělám a budu vyautovaná na zimní sezónu a že prostě mě to ovlivní právě tu moji lyžařskou část sezóny. Mně ani tak moc nevadily rychlosti, to je to nejjednodušší, jet rychle na kole. Já jsem se prala trošku s tou technikou v terénu, kořeny, schody, zatáčky hodně uzavřené a tak, takže taková ta speciální technika tím, že jsem na tom kole přece jenom neseděla tolik a neseděla jsem na něm od dětství, nebyla jsem s ním tak zžitá, tak ta technika byla horší. Já jsem naopak těžila z té fyzické připravenosti.
2: My natáčíme v roce 2020. Je to přesně 20 let od toho zlatého olympijského závodu. Asi se na něj odpovídala možná 10krát, možná 50krát, možná 100krát. Chtěl jsem se zeptat trochu jiným směrem. Ten závěrečný finish, který všichni velice dobře znají, to už asi nebylo o lyžařské technice, to spíš bylo o takovém tom vztahu o morálních vlastnostech, nebo se pletu?
1: Doteďka je to pro mě docela složité vysvětlovat, co se tenkrát stalo, protože ta technika jízdy tam samozřejmě pak hrála určitou roli, protože ve chvíli, kdy jsem se rozhodla do toho finiše jít, tak to, že tu techniku jsem měla dobrou, tak určitě pomohlo. Ale tam bylo nejzásadnější toto ještě nevzdat. A ve chvíli, kdy už ten organismus je opravdu jako vyčerpaný a vy už se vidíte na té cílové čáře a já jsem v tu chvíli měla prakticky jistou bronzovou medaili, s kterou jsem se už tak jako trochu smířila, tak najednou prostě v sobě najít tu sílu to ještě zkusit. To ze sebe vytáhnout to poslední množství sil. Já říkám, že to je finish, který nemůžete dělat jednou ročně nebo třikrát za sezonu. To je prostě jednou, dvakrát za kariéru v takový ten klíčový okamžik, kdy prostě ta hlava vydá tělu impuls a myslím si, že to bylo jenom proto se to stalo, že to byl opravdu poslední olympijský závod, že už další oprava nebyla možná a vlastně byla to poslední šance tu zlatou olympijskou medaili získat a to, že jsem to zkusila, že jsem to prostě nevzdala, bylo opravdu jako rozhodnutí hlavy.
0: To řekla v rozhovoru s Kamilem Jášou někdejší úspěšná běžkyně na lyžích a dnes mimo jiné naše moderátorka Kateřina Neumannová.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
2: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
3: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
2: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
4: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. A on mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
3: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je s vámi v 10:30. A taky Monika Chmilová se zprávami.
1: Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí až do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně a vypalovat trávu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je důvodem přetrvávající sucho. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikují nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi navíc také miny. Agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady píše, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná. Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronů v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. A cestování v Olomouci ode dneška komplikuje výluka tramvají mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení kvůli opravě kanalizace potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač zajel v tréninku na velkou cenu Francie ve třídě Moto2 11. čas. Zajistil

0: Podobná nehoda na silnici 35 do Valašského Meziříčí. Na začátku zubří, překážejí následky střetu osobního auta se srnou, i tam zpomalte. A v Českých Budějovicích došetřují nehodu na Pražské Třídě. A v křižovatce se Strakonickou u Unihoby havarovala dvě osobní auta. Mírně vás ještě může zdržet kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jak už jste v našem vysílání několikrát slyšeli, rychlostním kanoistům odstartovala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. První body sbírají na úvodní zastávce světového poháru v maďarském Segedu a právě tam se na začátku sportovního přehledu vydáme společně s Janem Suchanem. Honzo, dobrý večer.
1: Krásný večer. Kanoista Martin Fuchsa vstoupil do zmíněné olympijské kvalifikace úspěšně. Postoupil do finále kilometru potom, co ovládl rozjížďku i semifinále. A to navzdory tomu, že minulou neděli běžel pražský maraton.
2: Musím říct, že se cítím dobře. Nohy jako lehce cítím samozřejmě lejtka, ale dělal jsem hnedka všechno pro to, abych co nejlíp zregeneroval a doufám, že se to povedlo.
0: Finále s Martinem Fuchsou odstartuje v Segedu zítra před 10:30. Následně pojede olympijský vítěz z Paříže ještě rozjížďku na pětistovce v Double Canoe s bratrem Petrem.

0: Naopak kajakáři Josefu Dostálovi vstup do kvalifikace na hry v Los Angeles nevyšel. V semifinále kilometru byl celkově 10. a zítra pojede jen finále B. Olympijský vítěz z Paříže Dostál přiznal, že sport teď v jeho životě nehraje hlavní roli.
1: Kanoistika teďka klesla po rybaření a synovi až na třetí místo. Dobrý, že už jsem tu olympiádu vyhrál, spousta dalších medailí mám. Já jsem si to odedřel, když jsem byl mladší. Jsem si uvědomil, že v životě jsou jiné priority. To, co bude navíc, tak pro mě už je opravdu navíc.
0: Kromě finále B čeká Dostála ještě rozjížďka na pětistovce.
2: Hokejová reprezentace se připravuje na víkendové zápasy švédských her. Ty se hrají na širším kluzišti. O nominaci na mistrovství světa ale bojují i hráči, kteří mají za sebou sezónu na užším hřišti. Třeba jako útočník Matyáš Melovský, který hraje AHL na firmě New Jersey.
3: Přece jenom to evropské kluziště a hraje se trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že jsem ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
2: Zítra nastoupí Češi ve 12 hodin proti Finsku, v neděli pak také v poledne proti Švýcarsku. Oba duely odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Tenisté Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková jsou na antukovém turnaji v Římě ve třetím kole. Lehečka porazil Němce Štrufa 2-0 na sety a čeká ho Nor Kasper Ruud. Bartuňková otočila duel s domácí Grantovou a zvítězila 6-4 v rozhodující třetí sadě a v další fázi turnaje se utká s Američankou Kýsovou. Turnaj naopak skončil pro Karolínu Muchovou, která podlehla Potapovové reprezentující Rakousko 0-2 a taky pro Víta Kopřivu, ten stejným poměrem prohrál s Francouzem Umbérem. Karolína Plíšková teď bojuje o postup s Rumunkou Kristiánovou, v závěru třetího setu česká hráčka vede 5-4 a 15-0.
2: Turnaj v Římě už skončil pro vítěze 24 Grand Slamů a světovou čtyřku Srba Novaka Djokoviče. Ten nestačil už ve druhém kole na 79. hráče světa Chorvata Prižmiče, kterému podlehl ve třech setech.
0: Basketbalisté Brna si v ligovém čtvrtfinále playoff vynutili pondělní rozhodující sedmý duel. V tom šestém totiž zvítězili v Děčíně 86-81 a srovnali stav série na 3-3. Na severu Čech prohrávali o 21 bodů, přesto ve druhé půli skóre otočili. Příčiny obratu našel brněnský trenér Martin Vaněk.
4: Začali jsme trefovat volné pozice, líp jsme si půjčili balón, vytvořili jsme si nějaký volnější střely a pak si hodně myslím, že tam hrál ten psychologický faktor důležitou roli, protože výst o 20 a pak najednou zase o něco prohrávat, to je strašně těžký na hlavu.
2: Prologem v Bulharsku začal 109. ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 kilometrů dlouhou rovinatou etapu s cílem v Burgasu ovládl v závěrečném sportu Francouz Paul Manier.
5: Manier spolu s pelotonem projel skrz řadu turistických letovisek Nesebar, Sozopol nebo Primorsko. V závěru pak vyhrál sprint 10 jezdců. Zbytek závodníků totiž zastavil hromadný pád necelý kilometr před cílem. Manier těsně zdolal Dana Lunda Andresena i Brita Vernona a vyhrál svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci, debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí, skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři Češi oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. František Typovský, Radiožurnál.
0: Český puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolohové malorážce. Vyhrál Slovák Patrik Jány. Český střelec po 30 finálových ranách vedl, poté ale kvůli třem chybám v řadě klesl mimo medailové pozice. Nepejchal popisuje příčiny vyřazení těsně pod stupni vítězů.
6: Díky nestabilní poloze jsem nedokázal udržet ten svůj správný rytmus.
0: Nepejchal navíc vybojoval díky výkonům v kvalifikaci spolu s Jiřím Přívradským a Davidem Hrčkulákem zlato v soutěži týmů.
2: Pojďme do bazénu, konkrétně do toho dlouhého, protože plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy. Povedlo se mu to na znakařské 50. Mítik v Indianapolis vyhrál v čase 24,81 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 českých plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky.
0: Dobrá zpráva, do třetího kola tenisového turnaje v Římě totiž právě teď postoupila Karolina Karolína Plíšková, která nakonec zdolala Rumunku Kristianovou v rozhodujícím setu 6-4.
2: A na závěr sportovního přehledu pozvánka na zítřejší fotbalovou šance ligu. Slávia totiž může potvrdit obhajobu titulu. Ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny nastoupí v pražském derby proti druhé Spartě a pokud zvítězí, rival už nebude moc červenobílé přeskočit. Spartané mistrovským oslavám slávistů přihlížet nechtějí. Po posledním utkání s Jabloncem o tom mluvil útočník letenského klubu Jan Kuchta.
7: Je to derby, kluci, kteří jsou ve Spartě, nebo který máme v manšaftu, tak už vědí, co je Sparta. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala. Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartianskou DNA, takže sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
2: Říká spartianský a relativně nedávno ještě slávistický útočník Jan Kuchta. Souboj Slávy a Sparty začne v 19 hodin na Radiožurnálu Sport. Ho odvysíláme v přímém přenosu. Už v 16 hodin nastoupí v nadstavbové skupině o titul Plzeň proti Liberci a o 2 hodiny dřív mají výkop 3 zápasy skupiny o záchranu. Mladá Boleslav vyzve Zlín, Ostrava se představí v Teplicích a Slovácko na Dukle. O všech utkáních pochopitelně u nás uslyšíte. Každé samostatně si najděte třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webových stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz.
0: Víc už snad ani dodat nejde, to byl závěrečný sportovní přehled dneška a tento přehled připravil Jan Suchan. Díky za to.
2: Rádo se stalo, bylo mi ctí s tebou sdílet studio, Lukáši.

0: Sportovně se ve druhé fotbalové lize zachránili, ale hrát je možná v příští sezóně nebudou. Řeč je o českobudějovickém Dynamu. Město vypovědělo smlouvu na nájem stadionu na Střeleckém ostrově. Klub tak řeší, kde odehraje příští ročník. Budoucnost je to, co trápí i ředitele fotbalové akademie Dynama Petra Benáta.
1: V akademii tu situaci řešíme, je to logický, protože většina z nás zde působí dlouhou dobu. Máme vztah ke klubu, máme vztah k akademii, kterou budujeme 8. rokem. Rozhodně nám není lhostejný osud obou organizací.
2: Myslí Petr Benát klub, tedy hlavně druholigový A tým a úspěšnou klubovou akademii, kterou řídí.
1: Pro nás tuto chvíli jsou nejdůležitější naši hráči a naše hráčky, zajištění jejich sportovního osobnostního růstu a rozvoje. A já si troufnu říct, že v tomto ohledu to nějaký zásadní vliv na běžný chod a provoz akademie nemá.
2: Zástupci města vyčítají majitelce Dynama špatnou komunikaci. Platí to směrem k městu stejně jako směrem k akademii. Zastupitel Českých Budějovic Viktor Lavička za ANO v pořadu radiožurnálu Sport na rovinu uvedl.
3: Ta akademie samozřejmě by měla mít velkou návaznost na tu akciovou společnost. Pro ně je zásadní ten business projekt Dynamem AS. Ta akademie je trošku upozaděná.
2: Ředitel akademie Petr Benáci ale nemyslí, že by majitelka Doroty Neke-Edeová komunikovala.
1: Komunikace se současným vedením, nebo budu říkat paní majitelkou, není v ničem nějak diametrálně odlišná, než bylo s předchozími majiteli, už to byl pan Koubek nebo pan Jirka. Vždycky ta komunikace byla v rámci běžného provozu a chodu akademie otevřená, mezi námi je transparentní a stejně to cítím i se současným vedením.
2: Benát má konkrétní příklady. Jeden je dokonce přímo z poloviny tohoto týdne.
1: Já jsem zaznamenal v médiích a ve veřejném prostoru názor nebo tvrzení, že s příchodem zahraniční majitelky a příchodem mnoha zahraničních hráčů budou upozorňováni odchovanci hráči z akademie. Nicméně ta realita je z mého pohledu úplně jiná a v podstatě bych řekl, že současná doba situace napomáhá tomu, že spoustu těch odchovanců příležitost dostává. V aktuální sezóně můžu říct, že to je 8 hráčů do 23 let. Naposledy v zápase proti Jihlavě nastoupil Ivan Hryhoruk ročník 2008, který ještě příštím rokem bude dorostenec. Já bych rozhodně neřekl, že odchovanci nedostávají příležitost a je to spíš naopak a cítím to jako za poslední 10 let pro odchovance nejpříznivější dobu pro jejich zařazování do A týmu.
2: Petr Benát popisuje, jak vnímá nejbližší budoucnost Dynama České Budějovice. Klub, který vznikl v roce 1900, patří v České republice mezi nejtradičnější.
1: Vzhledem k tomu, že já nejsem účastníkem jednání mezi vedením klubu, Jihočeským krajem a městem Českým Budějovice, ten vývoj té situace si netroufnu odhadnout. Já bych si každopádně pro klub přál, aby byl rozvíjen tak, jak si zaslouží, aby ta značka, která už je tu 126 let, se mohla neustále posouvat a protože moje zodpovědnost a kompetence je především v akademii, tak i tady bych si přál, aby rozvoj mládeže v městě Český Budějovice probíhal na té nejlepší možné úrovni, aby ty podmínky pro sportovní a osobnostní rozvoj hráčů byly maximální a především bych si přál klid na práci.
2: Dodal ředitel klubové fotbalové akademie Dynama Petr Benát z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Poslechněte si také zprávy s Monikou Chmielovou.
1: Pietní shromáždění u Kounicových kolejí v Brně připomnělo konec války a uctilo památku obětí. Ministr zahraničí Macinka v Berlíně potvrdil pokračování fondu budoucnosti. První etapu cyklistického Gira vyhrál ve sprintu Francouz Manier. Čech Hirt dojel v 7. desítce a zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé v Brně si dnes připomněli 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Pamětníci i zástupci města a kraje položili k pomníku věnce pro uctění památky obětí války. Právě Kounicovy koleje totiž byly za okupace věznicí a popravištěm, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
3: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
1: Česká debata o pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně neohrozí podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů vztahy s Německem. Šéf české diplomacie to prohlásil v Berlíně po jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Badefulem. Sudečtí Němci ale podle Macinky podcenili odmítavou reakci české společnosti.
4: Nepochybuji o tom, že jednou to neutrálně vnímáno bude, ale dnes ještě není.
5: Řekl Petr Macinka o sjezdu, který se uskuteční v Brně na konci května. Strany vládní koalice chtějí příští týden prosadit v poslanecké sněmovně usnesení, kterým by dolní komora parlamentu vyjádřila se sjezdem nesouhlas. Přitom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ještě v únoru v Mnichově tvrdil, že vláda sjezd řešit nebude. Macinka dnes zdůraznil, že plánované sněmovní usnesení není namířené proti Německu. Vzájemné vztahy podle něj nepoškodí. Český ministr také podepsal v Berlíně memorandum o pokračování mezistátního fondu budoucnosti do roku 2037. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
6: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned tři parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
1: Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy na letošek připravují méně jejich jízd než v předchozích letech. Sport. Prologem v Bulharsku začal stý 9. ročník slavného cyklistického závodu Giro d'Italia. Úvodní 147 km dlouhou rovinatou etapu s cílem Burgasu ovládl v závěrečném sportu Francouz Paul Manier.
7: Manier spolu s pelotonem projel skrz řadu turistických letovisek Nesebar, Sozopol nebo Primorsko. V závěru pak vyhrál sprint 10 jezdců. Zbytek závodníků totiž zastavil hromadný pád necelý kilometr před cílem. Manier těsně zdolal Dana Lunda Andresena i Brita Vernona a vyhrál svou první etapu na závodu kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel 65. Sourozenci, debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí, skončili ve druhé stovce pořadí. Všichni tři Češi oficiálně ztratili na vítěze 10 sekund. František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 před Prahou a taky na D1 za Přerovem. Na dálnici D5 velmi opatrně před Prahou ve směru z Plzně. Na kilometru 2,5 leží na vozovce v pravém pruhu pneumatika. Na D1 zvyšte opatrnost za Přerovem ve směru do Ostravy. Na kilometru 238 stojí porouchané vozidlo. O označení se už postarali silničáři, takže je to dobře vidět. Na silnici 35 z Turnova do Liberce řeší nehodu za Jeřmanicemi. Osobní auto tam havarovalo při střetu se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Podobná překážka na silnici 35 je na Vsetínsku. Na příjezdu do Zubří od Rožnova pod Radhoštěm osobní auto srazilo srnu, bude tam vyšetřovat policie. A na silnici 20 z Písku do Plzně velmi opatrně na příjezdu do Blatné, pohybuje se tam chodec a podle policie seděl u krajnice, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů při déle trvající malé oblačnosti až na půstři a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, znovu ve studiu samozřejmě muž, podle kterého se pořad jmenuje, tedy šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
12: Ahoj Martine, zdravím všechny naše posluchače.
11: Ve studiu jsme znovu tři a kromě Jiřího Ješka tu je neméně slavný sportovec. Kdo jím je, Jirko?
12: No, říkali jsme si, že je svátek, takže vám dáme další dárek. A tím dárkem je naše výborná tenistka, bývalá světová jednička ve čtyřhře, dvojnásobná wimbledonská vítězka v deblu, bronzová olympijská medailistka z Ria ve čtyřhře s Lucí Šafářovou a dnes také kapitánka ženského reprezentačního týmu pro pohár Billie Jean Kingové. Ale není tady jako hráčka, která se podílala na 5 titulech v předchozím Fed Cupu, je tady, protože posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, pořád o běhání a cyklistice, je tady jako běžkyně, jako maratonský pokořitel. Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
13: Ahoj, dobrý den.
12: Báro, když člověk slyší jméno Barbora Strýcová, vybaví si Wimbledon nebo prostě impulzivní tenistku. Ale jako málo koho by ještě před pár lety napadl maraton. Kde se tenhle nápad v tvojí hlavě zrodil?
13: Hele, zrodil se během mojí kariéry. Tenisti jako moc neběhají dlouhý tratě, že jo? My běháme jako jaký sprinty a spíš takový fartlegy, tak jako 45-minutový. A já jsem vlastně běh neměla úplně moc ráda, i když ta fyzička nebo to běhání jako stálo na mém tenise. Ale prostě jsem ho neměla moc v oblibě. A ten maraton byla pro mě taková jako meta, jakože tohle, když jednou dám, tak budu prostě maraton. Tak jsem si to jako dala jako za sen, že až skončím, tak si to zkusím jakoby zaběhnout a nějak mě to nepustilo a šla jsem do toho po porodu, no, dítěte prvního. No,
12: ale když jsi říkala, že ten běh tě nikdy jako moc nelákal, tak proč zrovna tohle, proč to nebylo třeba kolo, nebo já nevím.
13: A to se změnilo, protože přece jenom ten běh můžeš jako nazout boty a kdekoliv jít vyběhnout a nemusí se někam jako trmácet do fitka nebo něco jako organizovat. Prostě můžeš a za jakýkoliv počasí. Takže to mě jako vlastně bavilo a já jsem netrpělivý člověk. Takže tohle bylo jako hned oblíc, boty, jedu a mám to za sebou. A je to taková jako věc, u který se jako rychle spotíš, rychle unavíš, tak mě to dávalo přesně takový to, co já jsem potřebovala. A časem to byla pro mě i taková, nebo začala to být pro mě jako terapie vyčištění hlavy. I když jsem se třeba cítila blbě po zápase, po tréninku, nebo jsem byla dlouho pryč někde sama, tak jsem si jako tak jako vyběhla a to mě hrozně pomáhalo.
11: Byl ten časový aspekt fakt tak důležitý po tom porodu dítěte, protože všichni, kterým se nějakým způsobem dostane dítě do rodiny, tak najednou vidí, že je tam mnohem důležitější ta organizace času a právě to, že ten čas jako není na zbyt, tak právě proto jako běhání?
13: Taky, určitě jo, protože přece jenom, když máte jako dítě doma, který potřebujete kojit, tak chcete vyplnit třeba ty 2 hodiny něčím. A já jsem si říkala, OK, tak já půjdu běhat. A mohla jsem, já jsem bydla kousek od stromovky, takže jsem tam měla mámu a hned jsem toho využívala a ten běh prostě mě začal vlastně nějakým způsobem bavit, protože jsem viděla i, nejenom, že jsem tím jako hubla po tom porodu, ale že mě to dávalo takovej jako pozitivní nadhled na věci a byla jsem jako víc energická pro to dítě, když jsem byla jakoby nevyspalá a začalo mě to bavit a pak jsem trénovala tak jako asi líp a pak jsem říkala, proč ne ten maraton, no? Proč si ho neskusit, když je to doma v Praze.
12: No takhle, já jsem tu tvoji cestu sledoval už před tím prvním maratonem a jako přišlo mi to, že ty jsi skončila poměrně náročnou tenisovou kariéru, kde jako i ten tenis jim podle mě měla tak jako fyzicky jako hodně postavený na tréninku, těch turnajů je prostě mraky. mně přišlo, že vlastně ty jsi skončila s tím tenisem a hned si se pustila do tohohle projektu a vlastně si do toho šla strašně naplno, takže většina těch sportovců po té kariéře, když jí má takhle intenzivní, takhle úspěšnou, tak si řekne, tak teď si dám třeba 2-3 roky takový jako volníčko, trošku se jako nadechnu a pak teprve budu něco hledat, ale ty jsi šla vlastně rovnou. Tak bylo to třeba, že ti i chyběl ten pravidelný pohyb, ten pravidelný zápřah toho tenisu?
13: Naprosto. Jako já jsem člověk, který nemůže nic nedělat, jo. Já potřebuju, a hlavně ten sport, já ho potřebuju fakt jako mít denně, protože mi to prostě, já jsem asi jako na tom závislá a ta závislost je jako velká. Když to nemám, tak se necítím dobře ani psychicky, fyzicky, prostě to je pro mě důležitý. A já jsem prostě po tom Vincentovi, co se narodil, samozřejmě jsem dělala nějakou čas, nějakou pauzu na to tělo, než se dá dohromady, to prostě jako trvá, ale jako neváhala jsem a chtěla jsem to a měla jsem do toho chutit, protože to nebyl tenis. Já ten tenis i sama teďka jako si jít zahrát pro mě jako je, mám zatím furt takový jako osypky, nechce se mi, když na něj koukám, nebo se o tom mluvím, vůbec miluju to, ale jako sama si jít zahrát to vůbec. A ten běh byl prostě jiný sport, který mě dával, jak už jsem říkala, takovou jako energii a pustila jsem se, byl to takový můj projekt, který jsem věděla, že mám na něj rok a začala jsem jako na něj trénovat, protože na maraton se prostě nedá netrénovat, jo, to neuběhneš bez, nebo já si to aspoň myslím, že bych to neuběhla bez tréninku a bylo to pro mě takový skvělý mít zase nějaký cíl, protože já ty cíle hrozně potřebuju a dávají mi smysl, no.
11: To máš, Jirko, radost, viď, že ve studiu je konečně zase někdo, kdo stejně jako ty mluví o tom, o té lásce ke sportu, že zkrátka bez sportu se nedá žít.
12: Ne, ale je v tom vlastně i to lákadlo toho konkrétního pražského maratonu, že prostě řekla jsi, tady to chci běžet, tady se na to připravím. A byl tam už i nějaký čas, nebo ti to bylo jedno? Bylo to prostě v té hlavě od začátku, chci ho jenom zaběhnout a pak třeba uvidím, jestli mě to bude bavit a budu se věnovat těm maratonům jakoby víc, a nebo si řeknu, mám ho odškrtnutýho, mám u toho jména jako maratonec, úspěšný jako pohřitel maratonu, tak jak to bylo vlastně v tvojí hlavě?
13: No tak to se tak jako měnilo. Nejdřív jsem začala běhat ty kilometry a tak si říkám, tak já to jako zvládnu, já to asi jako zaběhnu. Pak po nějaký jako pár měsících jsem si říkala, ok, tak já to chci zaběhnout po 4 hodiny a říkám si, jak jako mám na to, mám na trénu. A viděla jsem, jak se jako zlepšuju, jak se cítím při těch intervalech, jako jak běhám rychlejší časy a tak. Tak říkám, ok, tak já to zkusím do 3:30 třeba. No. Tak já jsem trénovala podle jedné aplikace, která trénuju jako na vaty. A říkám si, ok, tak mi řeklo nějaký jako vaty, který mám běžet během toho maratonu, tak jsem si říkala, tak tohle v životě nemůžu zvládnout. No a běžela jsem podle toho a zvládla jsem to a předtím jsem si samozřejmě zkusila i nějaký půlmaraton na 10 a běžela jsem všechno tak, jak mi to ta aplikace jakoby zadala, ty data, a ten čas vlastně hlídala jsem ho. Nemůžu jako lhala bych ti, kdyby jsem ti řekla, hele, bylo mi to jedno, prostě jsem typ člověka, který prostě závodí buď s časem, s někým, nebo sám se sebou prostě.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem Barbora Strýcová. Od tenisu se velice rychle dostáváme k běhu. Ale ještě, než se dostaneme přímo k tomu samotnému závodění, tak u toho tréninku, jak o tom mluvíte, tak to znamená, že vy jste v podstatě hned se začala hlídat tím, jak běháte, že tam nebyla žádná taková ta fáze, je tak po kariéře, já si nějakým způsobem začnu běhat jen tak nějak, ale okamžitě jste začala v nějakém tom tréninkovém módu, jak jste byla v podstatě odmala nastavena?
13: To ne, já jsem vlastně porodila v září a dala jsem si takových jako 6 měsíců, půl roku, že jsem si tak jako samozřejmě jsem nejdřív nic nedělala a pak jsem tak jako si jen tak běhala v úvozovkách. No a pak jsem věděla, že prostě aspoň půl roku na ten maraton prostě člověk potřebuje trénovat a tam jsem začala trénovat trošku jako specificky, ale bez trenéra, podle sebe, jak už jsem říkala, podle té aplikace, protože já jsem jako asi nechtěla, nebo určitě jsem nechtěla mít trenéra vedle sebe, protože jsem ho měla 27 let vedle sebe, který mi kopali do zadku a říkali mi, co dělám špatně. Takže jsem si to chtěla udělat jakoby sama, no. Tak nejdřív to bylo jen tak, takový jako běhání, a pak jsem začala tak jako specificky na ten maraton.
12: Ale seš ten typ, jako který je trošku, nechci říct závislý, ale kouká na ty hodinky, na ty čísla.
13: Závislý,
12: a vlastně každý trénink jako si říká, jo, tak dneska to je přesně tak, jak jsem to měla, nebo ještě jsem trošku lepší, soutěžíš sama za sebou. Je to jiný v tom běhu, ten pocit jako té soutěživosti, kdy vlastně běžíš proti tomu času, neběžíš tolik proti nějakým svým soupeřkám, který tam kolem tebe se nějak rojejí a nejdřív je předbíháš, pak zase oni předbíhají tebe, tak je to jiný oproti tomu tenisu, kde tu soupeřku prostě máš před sebou a máš jí danou a chceš jí prostě vymlátit z toho kurtu.
13: Jo, je to jiný, je to jiný v tom, že to neberu tak jako úplně na krev a tak na vážno, ale samozřejmě některé tréninky, které jsem měla jakoby nastavený, já jsem často běhala ty tréninky s kočárem a měla jsem tam třeba, já nevím, ty Norwegian 4x4 a nedala jsem ty vatiny a říkám si, já to nedala, to není možný, jak jsem to nedala, ale pak jsem si uvědomila, jsem tlačila ten kočár, že jo, prostě. A takže, jak jsi se ptala na ty hodinky, a já když nemám zaznamenaný ten trénink, tak pro mě jakože není. Já jsem jako, asi je to bláznivý, jo, ale...
12: Není, já to mám stejně.
13: Já prostě to tak nemám. Já třeba moje sestra je úplnej opak, ta jde a běží si s telefonem, jsem tam si zavolala, já vůbec nedokážu tohle, to prostě, jako já to potřebuji na hodinkách, na prstínku, mít to zaznamenaný a je to pro mě dobrý trénink.
11: A i při tom tréninku hlídáte čísla a nebo až po něm potom si řeknete, ne. Chtěla jsem běžet plus minus nějak to mám nastavené, potom při tom tréninku na pocit a snaží se člověk korigovat na to, tak to zjevně ne.
13: Ne, určitě ne. Koukám na ty hodinky, koukám na to, jak to běžím, když to běžím pomalu, samozřejmě zrychlím, ale ty hodinky jsou pro mě hrozně důležitý, no. Takže nemám to tam, že se začnu, zmáčknu start a skončím, to ne. Musím to furt sledovat.
11: Jenom hodinky nebo ještě něco dalšího? Třeba Karel Povorský tady před pár týdny říkal, že on není úplně na ty technologie se vším všudy, ale že rád se koukne a vy vypadáte, že byste tedy raději měla kolem sebe v podstatě hodně budíků.
13: No, hodně budíků, ale musím taky samozřejmě dávat bacha na to, že prostě ono to tu mysl hodně jako ovlivňuje, jo. Takže když se třeba probudím, tak mám ten prstýnek, který se mě, nebo ne zeptá, ale se vzbudím a řekne mi, tak si spala málo a tohle, tak a já se třeba cítím fajn, jo, a tak nemůžu úplně poslouchat, že jo, takovýho toho, no prostě to nemůžu úplně poslouchat, protože mi pak ovlivňuje to náladu, ovlivňuje mi to, jako já jsem dneska nespala, tak to nemůžu udělat tohle a tamto, takže hodinky a prstýnek jsou maximum pro mě. Zatím.
12: Pojďme na ten pražský, na ten tvůj první velký maraton. Ty si protla pásku na Staroměstském náměstí, koukali jsme na to, většina, který ti fandili, a teď prostě 3.18, jako já jsem fakt čekal tak 3.30 a říkal
13: Vážně?
12: Jsem si, jako, no, jako nebude blázen, jako to přece jako nejde během toho roku jako jít na těch 3.30 a jít ještě míň, 3.18, tak jako fakt mi klesla brada. No a teďko vlastně v Bostonu 3.12, zase prostě zlepšení. Je tam pořád jako ta touha se zlepšovat?
13: Jo, je. A musím říct, že já jsem před tím Bostonem netrénovala tak, jak bych chtěla, protože já jsem měla únovovou zlomeninu kotníku, a takže jsem to musela nahrazovat něčím úplně jiným a třeba chůzí jako do schodu, jo. A jsem si říkala, tak to mě úplně zpomalí, že jo, to jako vůbec. Ale prostě jsem to tak jako dělala na tepy a tak jsem si to jako držela, aby jsem prostě to měla jako nachozený a tak. A 2 měsíce to trvalo a říkám, tak to já vůbec nemůžu jako zaběhnout, já to jako dám, ale nezaběhnu ten čas, který bych jako bych chtěla. Chtěla jsem jít pod, nebo 3.25 tak nějak. No a hráli jsme ten Fed Cup, nebo ten Billie Jean King Cup a říkám si, ok, tak tam nemůžu trénovat už vůbec, že jo. Tak jsem tam chodila vždycky zaběhat před těma zápasama tak 7 kilometrů, jenom tak jako volně a to. A já jsem se rozhodovala, jestli tam vůbec jako jet, protože bych tam jela sama a říkám si, to je sama tohle, no. Dobrý, jak jsem to tam, a já jsem prostě na tom startu, to bylo hrozně zajímavý, ona byla hrozná zima. A ono se v zimě, asi víš, běhá prostě skvěle. A já říkám, ok, tak zkusíme to. A všichni mě strašili, že ta trať je jako hrozně náročná, že kopcovitá, nejdřív z kopce, pak do kopce a to. A mně se běželo tak dobře, že jsem si říkala, já jako můžu přijít. Já furt běžela 4.20 tempo, 4.15, 4.20, 4.30, furt tak jako to. A pak jsem doběhla a víš, to bylo hrozně jako vtipný, že já jsem neměla nastavený na hodinkách, jak časově běžím. Já jsem nevěděla, mm-hmm. jsem věděla jenom svůj pace. Říkám si, jako, tak to možná dám do 3.25. A pak jsem se blížila do toho jako cíle a vidím tam ty hodinky a 3.11 a ještě těch, jako říkám, tak teď to musím dát těch 3.12. Dala jsem to a zpětně, když na to koukám, na ten běh, tak si říkám, že jsem, já jsem mohla jako přidat. Ale já jsem na 32. mi trošku začalo chytat stehno a říkám si, tak já nevím, já můžu, já vím, že můžu, ale bála jsem se, že mě to prostě 32. máš před sebou 10 kiláků, jo, což je strašně moc, tak jsem to jako nepřepískla, ale já osobně si myslím, že můžu to ještě zlepšit, no, ale hele, to se musí všechno tak jako sejít a tam se v tom Bosnu mi to sešlo.
12: Takže vidím tam cíl 2.59.
13: Já chci.
12: Aby to začínalo dvojkou.
13: Ale to musím v Berlíně.
11: No tam to teďko umí docela. Ale vidět, že jste pořád jako plná těch emocí a jsem. Toho, co člověk vlastně před 2 týdny, 3 týdny v podstatě dokázal, že pořád to ve vás je naprosto živé a máte to v sobě.
13: Ale i pro mě to bylo strašně nádherný prožít to, co jsem jako viděla. Jo? Tam běželo 30 000 běžců a na té trati od prvního kilometru do toho posledního dohromady tam bylo 700 000 diváků, jo? Což já jsem nic takového nezažila a každý ten divák, oni vás neznají a oni vám tak fandějí, podporujou tu energii, kterou oni vám dávají. Těch prvních 21 kilometrů běžíte a říkám si, to já vůbec nepocítila, jako jo. A bylo to pro mě jako něco srovnatelného skoro jako i s tím Wimbledonem, jo, protože jako něco úplně jiného, ale nádherného. Jakože nádherný věci jsem tam prožívala.
12: No teď se na to chci zeptat, protože ta časová distance, ty 2 až 3 hodiny, v tom maratonu, to je vlastně podobný jako nějaký tenisový zápas náročný, že jo. Vlastně, když to potom směřuje k tomu vítězství a ty vlastně víš, že vyhraješ, protože poběžíš dobře, to už to vidíš na tom, na těch hodinkách, tak tam vlastně už se můžeš radovat před tím trošku, že to není na tom posledním míčku, kde to vybouchne, ale tady vlastně ty už můžeš mít ty nádherný emoce v průběhu. Pak teda po tom doběhu cílem si člověk řekne, jo, mám to. Jak dlouho pak trval ten doběh ještě, ta radost z toho?
13: No, strašně moc.
12: Jseš ten typ, kdo spí s tou medailí, nebo jede v tom metru domů, s tou medailí.
13: To nejsem, jsem spíš ten typ, který jako mám to za sebou, oškrtnu si a dám si ji do tašky, ale byli tam lidi, kteří prostě druhý den šli do města s tou medailí na krku a říkají si, to je vlastně hrozně krásný, jim se to jako povedlo, jo, a jsou tam i ty lidi, kteří nosili ty medaile z těch 6 majorů, jo, takže nádherný, ale jak říkáš, tam máš ten poslední míček v tom tenise, ale tady máš třeba těch posledních 200 metrů a ty lidi jako tleskají, ale netleskají jenom tobě, tleskají všem a to je prostě nádherný pocit a ty to jako užíváš, i když vlastně jako nemůžeš. Ale pak, když doběhneš, tak je to takový zvláštní. Při tom pražském maratonu jsem měla takový pocit jako vlastně deprese. Já jsem byla úplně jako vyšťavená a prázdná a já jsem neměla ani jako šanci nebo chuť se jako radovat. A teď to bylo maličko jiný, teď jsem tam byla jako sama, což mi bylo jako líto, ale měla jsem slzy ve očích, že jsem to jako zvládla na tom Bostonu, prostě Boston je takový jako v tom speciální a je to fakt nádherný pocit. Jsem strašně ráda, jsem do toho jako takhle vlítla.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Barbora Strýcová v Kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o jejím druhém maratonu, bostonském maratonu. Když, a Jirka už to naznačil, když to srovnáme trochu s tím tenisem, dokáže člověk udržet při maratonu stejnou koncentraci a je tam potřeba vlastně stejná koncentrace, když to srovnáme právě s velkými tenisovými zápasy, nebo je to vlastně úplně jiný sport z tohohle pohledu?
13: Úplně, to se nedá vůbec srovnávat a já to už o tom mluvila asi několikrát, ale při tom maratonu prostě prožíváte takový různý zvláštní stavy, jako terapeutický takový. Nejdřív se tak jako v pohodě a pak jsou tam ty jako myšlenky horší a horší a na těch od toho 35. kilometru tam už jako bojujete sám se sebou s černýma myšlenkama, vlastně proč to dělám, co tady jako dělám, mě to tak bolí, já už nechci, já vás nemám ráda, nefanděte mě prostě. A tam jako člověk, nebo já aspoň, jsem si procházela jako v Praze peklem a v Bostonu menším peklem, ale jako neubejvá to, ale nedá se to srovnat, ta soustředěnost se nedá udržet na tak jako dlouhou trať a spíš jako udržet spíš ty nohy, aby jako furt jeli. A spoustu lidí jako běhá se sluchátkama, já ne, možná to změním, ale doporučila bych každému jako si to zkusit, protože si projde zvláštníma stádiema jako takový terapie. No.
12: No je hezky, jak mluvíš i o těch divácích, co jsou na těch velkých závodech podél trati, většinou to jsou rodinní příslušníci někoho z těch běžců. Ty jako velká hvězda tenisu, na kterou prostě někdo přijde, že si prostě koupí ten lístek a jde na tu Báru Strýcovou, třeba v tom deblu, v tom Wimbledonu, když už se dostaneš do toho finále. A teďko půlka fandí soupeřkám, půlka fandí tobě, ale jsou tam konkrétně kvůli tobě. Tak v tom běhání tam vlastně fanděj jakoby všem a ty si z toho můžeš brát, jo, tak teď třeba fanděj mě a beru si tu energii. Bylo by to jiný, kdyby třeba se fakt udělal nějaký projekt, opravdu jako ty organizátoři třeba londýnského maratonu by řekli, jasně, máme tady vítězku z Keni nebo z Etiopie, ale pak tady je ta Bára Strýcová, která má za sebou tolik a tolik úspěchů v tenisu a teď by na tebe bylo nasvíceno. Bylo by to těžší pro tebe, kdyby všichni věděli.
13: Jo, určitě, a hlavně by to
12: bylo kolem tebe to auto s tou časomírou a teď kamery a vlastně celých 42 kilometrů by si byla online v té televizi.
13: Bylo by to samozřejmě jiný a já bych se vlastně jako styděla za to, protože já jsem jako hobby běžec a teď by byly jako kamery na nějakého jako v uvozovkách dřeváka, který tam běží jako maraton a přede mnou běží Keňanka, která skoro běží pod 2 hodiny, takže bych se vlastně jako za to styděla a bylo by to úplně, abych nemohla vůbec běžet, abych se vzdala, abych to nemohla prostě udělat, nemohla, tak to je, jak má být.
11: To je taková zvláštní situace, že vlastně Karel Poborský říkal to samé, jak elitní sportovec, když se cítí doma v tom svém sportu, tak je na to tak nějak zvyklý. A ty vlastně si to měl docela podobně, ne? Také na kole si byl zvyklý a když si začal běhat, tak si asi nebyl úplně nadšený, kdyby po tobě všichni hnedka koukali, ne?
12: No já mám tu smůlu, že díky té noze já jsem strašně viditelný v tom davu těch běžců. Takže já to mám na jednu stranu, mě to je strašně příjemný, protože mě jako všichni pozbuzujou a když běžíš třeba v té Praze, tady buď půlmaraton nebo ten maraton a slyšíš svoje jméno jako na tolika jako místek, tak je to strašně příjemný. A právě si říkám, tyjo, já teď nemůžu ani jako povolit v obličej, aby ty lidi neříkali, že se tvářím blbě, tak se furt jako musím jako trošku usmívat, nebo jako každému se snažím, kdo mě jako zavolá Jirko, pojď, tak se snažím jako zamávat. A je to ale samozřejmě jako daleko těžší. A říkám si občas, jako, já bych to chtěl běžet tak, aby to nikdo neviděl a jenom si to jako zaběhnout. Ale to nejde, ale tak jako tebe taky jako určitě spousta lidí poznává. Ale jako říkáš, že tohle je spíš jako, že se tam cítíš jako součást té komunity.
13: Jo, úplně.
12: Než jako prostě Bára Strýcová.
13: Ne, vůbec. Všechno, jsem jako součást, já nevím, ani jako komunity. Jsem tam prostě sama za sebe a připojila jsem se k běžcům, který jako baví běhat taky ty maratony a vůbec jako nepovažuji. Nikdy jsem ani takovouhle myšlenku jako by neměla, že bych jako běžela jako Bára Strýcová, vůbec ne. Mě to jenom baví a prostě ta komunita těch běžců je hrozně příjemná a jsou to fakt jako fajn, nebo přijdou mi jako fajn lidi.
11: Bylo i to nastavení hlavy stejně soustředěné, jako když člověk kolem sebe nemá právě ty dlouhé aleje lidí, protože spoustu hobíků to zblázní do nějaké míry, kdy už prostě vypnou ze svého tempa, což pak logicky míří ke špatnému výsledku.
13: Jo, to je skvělá otázka, hlavně v tom, že třeba když se bavíme o tom Bostonu, tak jak tam jsou ty diváci, tak oni vás burcujou a vy vlastně chcete automaticky běžet rychlejc a těch prvních 17 kilometrů je fakt jako trošičku z kopce a já jsem si furt v hlavě musela říkat zpomal, zpomal, zpomal, protože přece jenom běh z kopce je úplně něco jiného, než prostě po rovině nebo do kopce. Jo. Takže to mě mohlo taky to, ale musela jsem se kontrolovat, protože ona tam hraje jako muzika a ta vás zase nakopne na nějakým kilometru. A říkám, tak teď zrychlím, teď tady hrajou prostě ACDC, tak já musím zrychlit. Ale nemohla jsem, prostě furt jsem si to říkala, jeď si to svoje tempo. A pak bylo zajímavé, že jsem s někým vybíhala, protože oni to byly v takových jako ale jich, ty, co běží nějaký čas a ty, co bláznili, tak na tom 30. jsem je viděla, jak jdou a já si jako ještě běžím, jo. Říkám si, no, tak vidíš, možná si se tam moc radoval. Ale ne, jako je to strašně zajímavý a jako fajn vidět, co se tam všechno dá na těch 42 kilometrech prožít, no.
12: Oproti tomu tenisu je tyhle ty dlouhé distance běžecký vlastně úplně jiný sport, úplně jiná zátěž. Jako ten tenis mně přijde, že je prostě intenzivní, hodně důraz prostě na postřeh, na nějaký jako rychlý pohyby, výpady a tak dále. I co se týče těch nohou. Tak bylo vlastně v něčem pro tebe, pro to běhání důležitá ta zkušenost z toho profesionálního tenisu? Jako třeba aspoň v tomhletom nastavení hlavy, o kterém jsi mluvila, že se musíš ubrzdit, jo? Že nejseš ten člověk, který by přišel úplně mimo sportovního prostředí a najednou prostě se zbláznil, že mu to zrovna běží, že tam je v hlavě nějaká ta sportovní inteligence.
13: Určitě jo. A víš co, si myslím, že ten tenis mě pomohl i v tom, že prostě je to odříkání a naběhávat ty kilometry, prostě si řekneme, to jako není nic jako zábavného a jako někdy to prostě na tu mentální stránku dost jako hraje a říkám si, tak tohle já už nechci běžet ten další jako 25. kilometr a to a prostě ten tenis byly rutina, bylo to každodenní odříkání, já jsem na to tak jako nějak byla zvyklá a myslím si, že v tohle mi pomohlo i jakoby v tom běhání, protože přece jenom je to o tom naběhat ty kiláky a vydržet v tom, být jako v tom trpělivý, i když jsem strašně netrpělivý člověk.
12: A byly momenty, kdy jsi trénovala třeba na ten první maraton, nebo i teďko mezi těma dvouma maratonama, byly momenty, kdy jsi běžela fakt jako, že tě to nebavilo?
13: Jo.
12: Fakt,
13: byl moment, jo, hrozně. Byl moment před tím pražským maratonem, kdy už jsem měla jakoby vlastně ke konci toho tréninkového cyklu a tam jsem běhala ty long runy a ty byly jako do 3 hodin a tam mě to jako fakt nebavilo. Tam jsem si říkala, jako, že to nechci, že to nedám. A byl i jako momenty při tom tréninku, že jsem jako pár kilometrů i šla, ale zase nejsem člověk, který jako úplně vzdává a pak bych si to nemohla odškrtnout. Takže jsem jako do toho šla, ale jako bylo to, že mi to jako nebavilo. A já musím říct, jo, mě každý den jako nebaví běhat. Mě jako nebaví furt jako být z toho nadšenej a to, ale ten pocit potom je mnohem silnější, abych ten trénink udělala, protože neudělat ho, já bych se zbláznila. To svědomí mi to jako nepustilo vůbec.
11: A všechny ty tréninky, i ty, které nebaví, tak to jsou tréninky nařízené tedy aplikací a hodinkami. Vlastně to není člověk, který by ještě byl nějakým motivátorem navíc, ale prostě Barboru Strýcovou motivují čísla a třeba jenom i technologie, která řekne běž tolik, tak běží.
13: Ano, přesně tak. A nejenom čísla, ale vlastně jako ten cíl, který já jsem si sama dala, takže vím, že jsem chtěla zaběhnout pražský, ale pak bostonský, ten Boston. Takže já vím, že když udělám ty čísla, tak je to zaběhnu. Takže je to tak jako všechno dohromady.
12: A že člověk zvládne jako to trápení i při tom, kdy ho to nebaví, tak se obout, vyrazit, protože ono většinou, když člověk vyrazí, tak jako už se málo kdy vrátí. Že jo?
13: Přesně tak. První takových těch 10 minut v obouce, začít těch 500 metrů kilák a pak už to dá. Až pak už víš, ale jako by to, jak říkáš, to obutí a jako víc toho bytu a nechce se ti je ráno, víš, co tě čeká pak celý den, ale když to dáš, tak ten den prožiješ úplně.
12: Jo, a na druhou stranu máš ten pocit, o kterým víš, že nastane.
13: Ano.
12: Že za prvé to odškrtnutí, takový to, že ano, dneska už se pak může během toho dne dít cokoliv, já už mám odběháno, ale hlavně i ten příjemný pocit, který zavlije to tělo jako
13: úplně.
12: Po tom tréninku.
13: To je jako nepopsatelné.
11: Nevím, jestli jako matka nemáte spíše takové tušení, že když už si seženu hlídání.
13: To je jako nepopsatelné.
11: Nevím, jestli jako matka nemáte spíše takové tušení, že když už si seženu hlídání, tak už vlastně musím běžet, protože tím pádem už

0: Dvojnásobná maminka, teď navíc, že jo, kapitánka týmu pro Billie Jean Cup, tož taky není jako, je to nárazová práce, ale hodně intenzivní, když už teda sejdete celý ten tým před nějakým tím turnajem. A pak takhle náročný časově, náročný tréninky, tak to je jako vysoká škola time managementu, ne?
1: Je, a já miluji plánování, jo. Aha. Já jsem jako dost velký plánovač, což někdo kolem mě nemusí mít rád, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, já mám dvě tchýni, moji mámu a mám k tomu i chůvu, protože jinak bych to nemohla dělat, už ten Billie Jean King Cup, to nešlo prostě. A všechno jako naplánovaný na hodiny, kdo koho vyzvedne kde, kdo koho nevyzvedne kde a kdy já si můžu jít zatrénovat, kdy přítel si může jít zatrénovat. Takže to jako je naplánovaný ten den vždycky jako dopředu. A nejhorší je takový to, že víš, že třeba mezi 9:00 a 11:30 máš ten čas jít na ten trénink. A tobě se v ten moment jako fakt strašně jako nechce, že jo. Ale pak víš, že prostě jindy to už nejde. Jindy prostě musíš vyzvednout to dítě z té školky a jít s ním na ty kroužky. A ten pocit toho, že budu sedět na tom kroužku a koukat na to dítě a já nebudu mít za sebou ten můj trénink, no tak to jako vůbec nedám. Takže já vím, že vždycky půjdu, já to vím.
2: Ať prší, sněží, cokoliv, jo. Fouká vítr, musí se jít.
0: Tak ten běh je v tomhletom docela jako milosrdný, že se dá běžet opravdu v jakýmkoliv podmínkách.
1: A jsem začala teďka i posilovat, tak to mě taky baví.
0: Jo, tak to je další ještě jako aktivita do toho.
1: já to střídám.
0: Dobře, ale... Tak vůbec pojďme k tomu, jakou prioritu pro tebe, ono teda už to jako asi několikrát podprahově zaznělo, má v tom dni ta sportovní aktivita, protože někdo přesně pro někoho, kdo nás poslouchá a chtěl by být jako hobby běžec, prostě chtěl by mít tenhle ten statut, že jsem sportovec i jako i když mě to neživí, tak většinou první, co ořízne v tom dni, když je nějaký problém, tak ořízne ten sport, jo, ale jako jak to děláš ty, jak se rozhoduješ, jako radši oželíš třeba nějakou pracovní aktivitu, nebo odsudeš něco, dítě samozřejmě, nebo děti,
1: ale o děti se, priorita jsou moje děti, no, to víme, ale to se nemám bavit, ale pak je ten sport, já oželím všechno, abych mohla udělat ten trénink. Já prostě nebo přesunu si něco někam jinam, nebo to prostě udělám si nějaký den, kdy udělám 4 různý jiný aktivity s nějakou jako prací, ale abych si udělala ten trénink. Pro mě to je jako priorita největší po dětech.
2: To je neskutečné, jakým způsobem se vlastně pořád u toho držíte, protože to je, předpokládám, stejný time management, když použijeme tohle anglické slovíčko, stejná organizace času, jako člověk musí mít třeba při cestování na tenisové turnaje, plánování tréninku, tak vlastně v tomhle drillu se snažíte zůstat, abyste ho vlastně neopustila a ani ho opustit nechcete, což je skoro až jako fantastické.
1: A mě se spousta lidí jako ptá, kde bereš tu energii pořád jako jít a na ten trénink a nebo nějakou jako dělat fyzickou jako zátěž. No, tu energii mě dává ten sport. Mě jako žene. To je prostě takový motor, který já vím, že zítra se těším zase na ten trénink, i když se mi třeba nebude chtít, ale potom mám zase energii na další den, jo? Prostě to jako nejde asi jako jinak vysvětlit, no? Prostě ty to víš, Jirko, jak to je.
0: No já jsem strašně rád, že to nemusím pořád v tomhletom pořadu opakovat já tyhle ty věci, že to máš úplně stejně a že ta energie, kterou nám ten sport jakoby na jednu stranu bere, protože jako člověk je unavenější, ale jako jenom fyzicky, ale ta hlava, ta dostane takovej impuls, že pak ty seš schopnej po zbytek dne dělat jakoukoliv jinou práci a dělat ji pro radost lidem. My jsme domlouvali, nedávno jsme domluvili to, že se my spolu s Bárou potkáme na jedné firemní akci a ty zadavatelé se mě ptali, jako jestli ta Bára na to bude mít čas a jestli nemá těch aktivit moc. Já jsem říkal, nebude mít čas, ale když si ho udělá, tak vám prostě tu akci tak rozsvítí. Když vám ten čas věnuje, tak nebudete chtít nikoho jiného. A to je přesně ono, protože pořád máme tu energii z toho sportu. Musela si nějak měnit třeba po konci kariéry svůj přístup ke sportu, co se týče jako životosprávy, jako výživu a tyhle ty věci, nebo jedeš si pořád plus minus podobný?
1: Jedu si pořád jako plus minus to podobný, protože já jsem nebyla nikdy typ, který by nějak jako jedl blbě, nebo já vím, že jídlo prostě je i lék a tači taky nabíjí, dává ti spoustu energie, takže v tom jsem jako neviděla, nebo nějaký změny velký jsem nedělala. Myslím si, že teďka, jak jsem začala chodit do té posilovny, tak to si myslím, že je jako dost velký

0: změna a potřebujeme to, si myslím, i na starých kolena trošku zvedat ty činky, aby jsme byli obalený těma svalama. Je to nejenom jako, že vypadáš, já nevím, líp, nebo že máš víc svalů, ale je to pro tvoje zdraví jako dost důležitý. No a jinak tu životosprávu tak nějak si držím, si myslím, správnou.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Barbora Strýcová v Kilometrech Jiřího Ješka. Bavili jsme se o velkých závodech, ještě se k ním dostaneme, ale teď jsme u přípravy a tréninku. Je to vaše posilování i částečně kvůli tomu, že když člověk běhá, zaměstnává nohy, a vy jste přece jenom z tenisu zvyklá, že ruce jsou nějakým způsobem osvalené, stejně jako celý vršek těla?
0: Jo, určitě jo, protože když jsem začala běhat, tak mě začaly bolet dost kolena. Já jsem pak zjistila, že úplně jako nemám dobrý sval jako stehení, postraní a zadní, takže jsem začala jako dost posilovat nohy a začalo mě to celkem dost bavit, sice mě rost trošičku stehna, ale na ten běh je to jako dost důležitý, jo, posilovat nějakým způsobem, ne úplně nějaký ohromný váhy, ale pak to cítí člověk i na tom běhu.
2: To jsem právě někde zaregistroval, že vy jste cítila právě nějakou disproporci u nohou, že vlastně jste objevila, že některé svaly, přestože běháte celý život.
3: Mám taky tu disproporci, trošku.
2: Jiří Ježek, jeho klasický vtip v kilometrech, že tam zkrátka cítíte, že při tenisu některé svaly byly zjevně výborně vypracované, ale jiné, které se hodí právě na to dlouhé běhání, tam byly vlastně v obrovské menšině.
0: Jo, tak třeba já nevím, lýtkový sval, že jo, tak já při tenise jsem ho úplně jako neposilovala, ale teďka při tom běhání je strašně důležitý i na to, jak jako rychle vlastně běžím, takže tam třeba takovýhle cvik jako posilovat na lýtko je strašně, strašně jako fajn a dobrý a pomáhá mi to při tom běhu a cítím to i při tom běhu, jo, a zadní stehenní svaly taky, takže a hýžďové svaly, takže vlastně celý ty nohy.
3: Ale já v tom posilování nevidím jenom jako nějakou myšlenku na longevity, ani v tom nevidím jako tolik jako tu radost z toho, z nějaký nový aktivity. Já tam pořád vidím ten maraton pod 3. Že to je taky další step.
0: To taky. Je to můj další step a je to můj hlavně další velký cíl, který mám v hlavě a já když jako něco v hlavě mám, tak to prostě chci dokázat. Takže neříkám, že to bude jako brzy, ale jednou.
2: Tak v čem byly tedy ty rezervy v Bostonu, když se znovu vrátíme k těm závodům a k tomu, jak se dostat pod 3, které cítíte, že by se daly využít k tomu, aby člověk stlačoval postupně ten čas níž a níž?
0: No, já si myslím, jako rezervy si myslím, že byly v tom, že jsem se asi bála do toho víc šlápnout. Já jsem prostě nevěděla, co to se mnou udělá. A
3: tak bylo tam to zranění, že jo, před tím Bostonem, no, což je obrovská rezerva.
0: Jo, a já jsem prostě bála se, že mi to třeba chytne, a když mě to chytne, tak pak už to ani nedojdu, že jo. Takže to jsem jako nechtěla úplně jako vzdát. Takže já nevím, jestli už nebude pak třeba potřeba si vzít nějakého jako běžeckého atletického trenéra.
2: Živého člověka,
0: který uvidí, jak já se budu cítit, když bych to chtěla pod ty 3 hodiny dát, no. Nevím, zkusím to nejdřív sama a uvidím, jak to půjde.
3: To až se v tom dalším kroku, až třeba
0: asi,
3: pod 2.30.
0: No ale to už nedám nikdy. Ale jako já si osobně myslím, že jako na to mám, jo, to dát pod 3 hodiny, ale to tě můžu tady říkat za mikrofonem, no. Já tomu věřím. A když
3: já tomu věřím absolutně, jako když budeš zdravá a když bude dobrý podmínky, dobrý počasí, tak jako já jsem přesvědčený, ale to tady nechci říkat dopředu, aby jsme na sebe nevytvářeli nějaký tlak. Nicméně teď je fenomenální doba, kdy prostě máme tady nový světový rekordy, jak v tom ženském podání, tak ten fenomenální rekord, světový rekord na maraton Sebastiana Savého právě pod 2 hodiny. Je to samozřejmě částečně vývojem techniky, vývojem bot, vývojem třeba i technologie stravování, to znamená nějaká ta sacharidová suplementace daleko zvýšená než v době, kdy já jsem se věnoval profesionálnímu
0: sportu. Strašně se to posunulo,
3: neuvěřitelně.
0: Oni prostě furtí.
3: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu vlastně? Co jsi schopná ujíst?
0: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst a mám to rozdělený, že každý 5. kilometr a je to i trošičku jako psychicky, protože víš, že těch 5 kilometrů už máš za sebou a těší se na ten gel. Sice jo, poslední jo. Těch, ten 7., 8. už nemůžeš do sebe natlačit.
3: A máš vždycky jednu příchuť.
0: Já mám bez příchutě.
3: Bez příchutí. Jo,
0: pozor,
3: jo, jo.
0: Ale tohle se musí změnit. No. To už pak jako je nedatelný. Ale jako bez toho jídla si myslím, že bych to nedala. Já bych prostě dostala křeče, nebo prostě bych to nedala a myslím si, že to je dost důležitý a tam se dělají spoustu jakoby chyb. Protože jsem si říkala, že tam vynechám je na 21., že vynechám. A říkám, ne, to nemůžu, tak jsem to hned nasoukala a to, ale já nevím, jako já si myslím, že to je fakt strašně důležitý jíst a tak.
3: Ne, tak tohle je teďko právě obrovská součást těch vytrvalostních sportů.
0: A ty, když jsi trénoval, tak se to vůbec nebylo?
3: Ne, my jsme naopak, jako co nejméně jes a ať seš co nejhubenější, vem si do kapsy jabko a vrať se po 200 kilometrech, to je úplně nejlepší.
0: Ne.
3: No, jasně. Já doteďka, ale já to mám v té palici už jako tak jakoby usazený, že já když běžím třeba v Praze půlmaraton, tak ho běžím na lačno a běžím ho bez jídla. A dám si až potom v cíli jako prostě nějaký regenerační ten. Neberu si ani gel, nic. Možná si dám na startu jeden gel, ale jako fakt strašně málo. A to je špatně. Vím, že to je špatně. A postupně teďko právě na to trénuju, že už na těch dlouhých bězích, že si beru pár gelů, vemu si třeba 2-3. Začínám pomalu, ale jako dostanu se k tomu, protože když jsem viděl rozpis, co právě třeba ten Sebastian Save během toho maratonu je do sebe schopný natlačit. A oni si ty gely ještě rozmíchávají do těch bidonů, který mají vlastně jakoby i napití, takže oni vlastně pijou i už jo, tu energii, jo. Aby do sebe to natlačili, aby to ten stravovací trakt zvládnul. Tak to je jeden obrovský posun. A druhý obrovský posun je regenerace. Zase prostě nový metody, ledový koupel a takový. To už bylo za nás, ale pořád se to ještě nějakým způsobem vyvíjí. Jak to máš ty s tou regenerací? To je přesně to, kde jako druhou věc, jako oříznou hobby sportovci.
0: A já se oříznu.
3: A jo.
0: Já to oříznu a ořizu, jako oříznu to takovým stylem, že to si dokážeš představit. Já nemám žádnou.
3: Vůbec nic.
0: Nula.
3: No.
0: Já nemám čas. Já nemám čas na to, abych se někde válela ještě jako v ledové vodě. Vím, že to je super, pomáhá to, ale prostě mě to zabere další, já nevím, hodinu a já na to prostě jako nemám, takže já jdu i někdy jako na ten trénink jako bez rozcvičky. Já prostě jdu a je to jako jedno a mě to hrozně baví. Víš proč? Protože tý regenerace, já měla tolik a těch tréninků, těch před tréninkem na trénink, jo, to bylo, mě to úplně lezlo na nervy a teď já miluju takový to nebejt rozcvičený, já vím, že to je špatně, to prostě hrozně špatně, ale jít jenom v obouci ty boty a běžet, prostě bez toho, aby jsem se někde protáhla, no to úplně zbožňuju ten pocit.
2: Takže i po Bostonu vlastně...
0: Jenom
2: dojít do cíle, vzít si od nich medaily, možná ten jejich jeden banán, nevím, co tam dávají.
0: No, a oni ne.
3: A jít někam na pizzu. Nebo
0: jo,
3: na
0: přesně.
3: Prostě se odměnit něčím takovým.
0: Musela jsem dojít 2 kilometry na hotel, což bylo takový jako těžší, musela jsem si lehnout na zem, protože jsem to už jako nedávala, ale pak jsem si šla na pizzu a šla jsem si lehnout, no.
2: Protažení, ne.
0: Vůbec. Nula.
3: Já občas, jako když už mě fakt ty svaly tahají tak strašně, protože vím, že když doběhnu, tak okamžitě sednu do auta a jedu někam jako na nějakou práci nebo něco dělat, tak se třeba aspoň třeba jako na 2 minuty protáhnu, ale to je jednou za týden, když už mě jako to tělo fakt jako hodně vynadá.
0: A tak to víš, že ale, máš, že jo, ten moment.
3: Ale jinak jako já si říkám, tak to tělo zregeneruje, když tady já nevím, něco moderuju, tak stojím na pódiu nebo sedím v křesle a čekám, až na mě zase přijde řada, no tak jako v tu chvíli regeneruju. Můj trenér vždycky říkal, odpočineš si v letadle, když letíme třeba na závody někam daleko, odpočineš si v letadle, na to bude čas v letadle. Jo, takže to máme úplně stejně.
2: Takhle to tedy měla i Barbora Strýcová, že i v letadle nějakým způsobem jste... To dojíždila tu regeneraci v uvozovkách, že?
0: Jo, tak tam jsem...
3: Tam se nedá nic jiného dělat. Dělat, no, tam
0: sedíš, odpočíváš, koukáš na filmy, no a jíš. A to je celý, no. Ale jak jste se ptali, jakože aby ty lidi začali sportovat, ono je to jako potřeba a prostě obujte si ty boty nebo jděte na procházku a neřešte, jestli jste rozcvičený nebo nejste. Prostě jděte a ten pocit prostě ono vám to přinese a pak to jako zjistí, že to je fajn a že to nemusí být všechno speciální s gelama, negelama, prostě jo, že musíte mít na půl hodiny vodu, nemusíte pít u toho, prostě jenom jděte se spotit a je to prostě skvělý pocit.
2: V jedné ruce se stravou se zároveň řeší i změněné boty, které říkal Jiří Ježek. Něco speciálního má Barbora Strýcová?
0: Nemám, mám jako karbonové boty na závody, jinak běhám v normálních botech mám říct tu firmu nebo?
2: Ne, spíš prostě normální. Nás zajímalo jenom, jestli je to vlastně takové normální nebo spíš vylepšené.
0: No, tak jako na ty závody ty karbonové boty mám a myslím si, že to mě pomáhá dost, protože já v nich netrénuju, takže ten rozdíl vidím strašně moc. A jinak jako v těch botech jako to už se tak vyvíjí, jo, že to už bychom měli mít na každý závod nový boty, jako jo, prostě.
3: No, ono to tak je, oni ty třeba ty nejmodernější nevydržejí ani nic jiného než jeden maraton.
0: Jeden maraton, přesně tak, no. Ale jako dávám si záležet, protože přece jenom jsem měla problémy s nohama, ploskama, nohou, takže měním boty dost často, ono je jako důležitý mít třeba dvoje na běhání a tak to jako střídat, no a na ty závody mít prostě jenom ty závodní.
3: A zůstal ti stejný partner, co jsi měla jako firma jako na tenis?
0: Ne.
3: Takže jsi vybrala vyloženě prostě jo, firmu na běhání.
0: Podle svého partnera, no. Jo, ten se v tom dost jako hrabe a vyzná.
3: Partnera životního partnera.
0: Mého životního partnera.
3: Teď nemyslím firmu, ale jo.
0: Ne.
3: Jo, takhle, no to je dobře, no, tak to je zajímavý, protože třeba Karel Poborský říkal, že to vůbec neřeší, že si prostě jde koupit boty.
0: Vážně?
3: No, já říkám, ty takový jméno, ty bys měl být sponzora na to a mě bys si vybírat, tak jsme tady řešili, že mu budu dělat manažera, aby mohl...
0: Tak nějaký manažer, nemám žádný hadry.
3: Ne, ale je to strašně fajn tenhle ten přístup, protože právě třeba vyloženě jako hobby běžci, kteří nemají tolik nabijáno, tak to řeší právě, že to je v těch botách, jo. Častokrát. Ale já vždycky říkám, jako já bych vám doporučil si ty boty, třeba teďko ty úplně ty nejmodernější, která váží těch 90 gramů a ve kterých právě Sebastian Save zaběh ten světový rekord a i vlastně druhý v cíli Jomiv Kelčovča běžel ve stejných botách. I ta vlastně Tix Asefalová, která zaběhla světový rekord mezi ženama, tak měla stejné boty. Ale jako kdyby normální člověk si vzal tyhle ty boty, tak to je jako... Já jsem testoval ty samý, vlastně jsem je měl na noze ten ročník před ním, nebo tu edici těch bot, která byla před ním. A na tom se vůbec nedá chodit, to si zvrkneš kotník, to už jsou tak vysoký ty platformy a je to tak strašně měkký, to je, když běžíš po marshmallow.
0: A hlavně používáš úplně jiný jako svaly, že jo? Takže normální člověk, který si tohle jako vezme, tak druhý den jako se nehne, protože lítka prostě neucejtí.
3: No, přesně tak.
0: A že to o těch jako prostě si vemte normální boty a jděte běhat.
3: A radil ti v tom přítel tvůj?
0: Jo.
3: Ten se v tom
0: takže mi radil jako jaký boty na třeba na ten dlouhý trénink, je trošku měkčí a bez toho karbonu, pak nějaký tvrdší a tak. A já se ráda hrozně připravuju na běhátku. Protože tam jako nevošidíš ten čas a ty intervaly, tam prostě víš, že prostě si nastavíš a prostě to jedeš, jo. A mě to začalo strašně bavit a já třeba dokážu běžet i 2,5 hodiny, 3 hodiny na běhátku.
2: A partner, když se vrátí k téhle lince?
0: Pardon, protože seriál. Já si pustím seriál, koukám a prostě mě to jakoby uteče a to. Takže když se mi třeba nechce ven, takže...
3: A tak je fakt, že já na tom trenažeru taky v zimě trávím dost času.
0: Pardon.
2: A partner nějakým způsobem se zapojuje do běhání, tréninku, techniky, běhu a podobně, když se tomu sám věnuje a vy máte tedy jenom ty technologie?
0: Ne, vůbec. Jako myslíte jako mě, jo, že by mi radil. Ne, to vůbec. To spíš jenom o těch jako botech se bavíme a tak, co jako dobrý, co není a tak jako to, ale on si jede to svoje a já si jdu to svoje.
3: Martine, nechceš trénovat Báru, když posloucháš tady, nechceš být její trénovat.
0: Ale zase chceš, protože já vím, že jako já bych tě nikdy nic neošidila, takže
3: to je pravda.
0: Jako to je takový jako fajn.
3: Ne, ale on možná díky tomu, že se tomu sportu věnuje a věnuje se tak časově náročnému sportu, jako je triatlon, tak určitě ti i jako vychází vstříc a je tou důležitou podporou i v těch domácích věcech, jako hlídání dětí. Běž tamhle, já si potrénuju potom, teď trénuješ ty a v tomhle tom si rozumíte, ne? Nebo je tam už trošku jako bitka o ten volný čas?
0: Trošičku, jako je to náročný, přece jenom ten triatlon jako zabere strašně času, takže on třeba si vyjede na kolo a uvidíme se za 5 hodin, jo, takže tam, jak už jsem říkala, jako bez té chůvy a bez těch babiček by to fakt jako nešlo a já vím, že to je jako jeho sen a chce si to jako zaběhnout celý ten triatlon a taky mu chci dopřát jako by ten sen a on ví, že tohle je taky pro mě nějaký sny a plním si je, takže si tak nějak jako svým způsobem vycházíme stříc, ale není to jednoduchý.
3: A nebyla tam po té tenisové kariéře, zvlášť jakoby potom jakoby v životě vedle něj, vedle toho triatleta? Nebyla tam nějaká větší touha o ten triatlon? Protože já vím, že se zkoušela. Vím, že jsme se potkali občas i na nějakých cyklistických akcích. Tak vyhrál ten maraton právě z toho důvodu, že to je ideální pohyb pro tebe, nebo že už prostě nechceš zkoušet další věc?
2: Nebo nechce do vody.
0: Já nevím, jestli to je ideální pohyb pro mě, ale já prostě neumím plavat. Umím plavat, ale to plavání, já jsem se zkusila jednou a to bylo tak strašně, jako já jsem se tam cítila. Zaprvé jsem dostala klaustrofobii v té vodě, což je prej normální. A mě to tak nenaplňovalo, tak mě to nedělalo dobrou náladu. Já si říkám, tak tohle jako v životě nemůžu jako dělat. A to kolo, na to jsem ještě jako nepřišla. Ale vím, že kdyby se mě začal trénovat, tak určitě na to přijdu, ale zatím ten běh, no.
3: Že bychom si na tom kole povídali o tom, jak to plavání je strašný. Protože já to mám úplně stejně a jak jsem začal běhat, tak všichni logicky okamžitě říkají, tak Ironman a triatlon, teď jako běhá.
0: Aniž bys to nechtěl zkusit?
3: Zkoušel jsem to i s trenérem dokonce a prostě ne. To nejde.
0: No, to plavání je šílený.
3: Člověk se jako narodí na něco jako a na něco se fakt nenarodí, tak já jsem se nenarodil do vody. No.
0: Já taky ne. No.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Kilometry Jiřího Ježka s Barborou Strýcovou, tak pojďme k těm vašim snům, co se týče běhání. První maraton za vámi, ten pražský, druhý maraton, ten bostonský také. Jaké budou ty další?
0: Já bych si chtěla zaběhnout všechny ty majory, těch 6 majorů, ale je to strašně náročné se tam jakoby dostat, takže já jsem se kvalifikovala tím časem v Bosnu do Chicaga, ale to je až za rok. Já bych chtěla stihnout ještě letošní nějaký maraton třeba v New Yorku, tak jsem rozhodila sítě, kdyby někdo věděl o nějakém místě, tak se hlásím, takže tam bych si chtěla zaběhnout a tak postupně si sbírat ty majory, no. A to bych chtěla to stejný i na půl maratony.
3: To jsem se chtěl právě zeptat k těm půlmaratonům. Ty jsi běžela v Praze, ten krásný půlmaraton,
0: krásný,
3: který já miluju.
0: Miluju.
3: Já taky, tak to máme úplně stejně. Běžela si skvělý čas, 1.30 nebo 1.31.
0: No, 1.27, dobrý.
3: Fakt?
0: A ty?
3: Počkej, tak to já jsem našel úplně blbý čas, tak to já jsem si včera dělal jako přípravu. 27, tak to jo, to je boží, to můžeme běžet spolu, já mám úplně stejný čas.
0: Jo?
3: No, akorát, že já jsem letos teda neběžel, ale 27.
0: Ale je to nádherná trať. Že jo, nádherná.
3: Takže příští půlmaraton si dáme spolu.
0: Jo.
3: Jo, tak to byla pro mě
2: to dá se dohromady ten maraton, ne?
3: Navíc seš jako patronka olympijského běhu, který se běhá v červnu, tam se taky určitě uvidíme. Takže není to jenom ty maratony, máš tam i cíle v tom půlmaratonu.
0: Určitě. A tam jsou taky těch 6 majorů, takže tam bych si to taky chtěla zaběhnout. Ale když jsem se koukala na ty datumy, tak se to vždycky jako kreje s tím Billie Jean King Cupem a je to takový složitý, takže samozřejmě přednost má teďka finále v Shenzhenu, na který se strašně těším.
3: Že by si řekla holkám, hele holky, tak první dva zápasy jeďte sami, já se pak vrátím, já si jenom tady zaběhnu půlmaraton.
0: Takže pro mě ten New York, ten se běží v listopadu, by byl úplně snovej, tak uvidím, jestli to dopadne. Nemyslím si, ale jednou se tam dostanu.
2: No dobře, ale teď, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy byste vlastně cílila i třeba na víc než dva za rok? Maratony?
0: Určitě jo.
2: Že většina těch velkých běžců jako většinou tak.
0: Ale já nejsem velký běžec.
2: No, časem, kousek na 3 hodiny.
3: Ty velký běžci nejsou Bára Strýcová.
0: Ne, jako já bych chtěla, no, jako třeba dva za rok bych si to chtěla zaběhnout.
3: Mně se to strašně líbí, jakoby To je, proč mě mrzí, že nikdy nepoběžím maraton, že já tam pořád vidím rozdíl v tom, že když doběhneš ten maraton, že seš daleko pyšnější na tu medaili ještě než ten maraton. Já když jsem po pražském maratonu teďko viděl, já jsem byl na fotbale Sparta Jablonec a seděli tam za mnou asi 4 Mexičani, kteří běželi dopoledne a oni tam seděli v těch medailích. Přišli na ten fotbal, ale seděli v těch medailích, teď do sebe tlačili ty klobásy, protože potřebovali dojíst ten maraton, ale byli úplně šťastní a tak jsem říkal, jo, tak pro mě teda aspoň ty půlmaratony, ale já ti to strašně, Báro, přeju.
0: Já děkuju.
3: Přeju, ať si splníš ty svoje sny v tom maratonském běhání, ať si splníš ty majory, protože věřím, že na to máš před sebou ještě celý život a ten maraton se dá běhat jako do vysokého věku, ale ať tě to i baví, protože pořád jsi sportovkyně, pořád jako vím, že tam chceš, aby to byl běh, aby to nebylo prostě za 4.30
0: to ne,
3: nebo
0: to
3: 5
0: hodin.
3: No, jako v tom případě by to bylo škoda. Takže ať seš zdravá, ať ti držej nohy, ať ti drží celé tělo a děkujeme za tvůj čas.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to strašně milý, díky moc.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, díky i tobě, Jirko.
3: Já děkuju a těšíme se na vás příště.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
4: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
4: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Konflikt mezi premiérem a prezidentem o zastoupení Česka na červencovém summitu NATO pokračuje. O složení delegace vláda rozhodne koncem června. Ukrajina a Rusko se dohodli na třídenním příměří, má platit ode dneška. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na světovém poháru v Segedu do finále a dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů. Je sobota 9. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pátek se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do 11. května. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomene 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
6: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Vládní labouristická strana výrazně ztratila ve volbách do místních zastupitelstev v Británii. Vyplývá to z průběžných výsledků. Labouristé utrpěli porážku i ve Walesském parlamentu, kde byli nejsilnější stranou od roku 1999. Triumf naopak slaví Nigel Farage a jeho strana Reform UK.
7: Podle lídra labouristů a předsedy britské vlády Keira Starmera jsou výsledky alarmující. On sám prý ale nehodlá odejít od započaté práce a rezignovat. Výzvy k jeho odchodu se už ale z labouristické strany začínají ozývat. Nigel Farage označil úspěch strany Reform UK za historický. Končí podle něj doba, kdy se britská politika dělila na levici a pravici. Strana Reform UK vzala voliče jak labouristům, tak konzervativcům. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Ten plánuje premiérskou přísahu netradičně složit už dnes. Několik dní by tak mohl vést ještě dosavadní úřednickou vládu, než vznikne jeho vlastní kabinet.
8: Maďarská média upozorňují, že jde o mimořádně rychlé předání moci. Poslanci nejprve složí přísahu, čímž automaticky skončí mandát dosavadní Orbánovy vlády. Prezident Tamáš Šujok pak navrhne Pétera Maďára na premiéra a parlament o něm bude hlasovat ještě během stejného jednání. Odpoledne mají poslanci schvalovat i novou strukturu ministerstev. Maďarův kabinet by tak mohl začít fungovat už začátkem příštího týdne. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla narušil v pátek civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabraly zpoždění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
9: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88, byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z vodní nádrže vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jsou jich na dně přehrady desítky tisíc kubíků.
10: Plánuje odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: Evropa oslavila 81. výročí konce druhé světové války. Na pražském Vítkově si den vítězství při tradiční pietě připomněli nejvyšší ústavní činitelé i zástupci armády.
11: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
12: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
11: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
13: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
11: Konec druhé světové války si lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Konec druhé světové války si dnes připomenou v Manětíně na Plzeňsku. Bude tam například dobový tábor 97. pěší divize americké armády, která město před 81 lety osvobodila. Při oslavách můžete v zámeckém parku vidět také dobová auta, zbraně nebo třeba polní nemocnici, říká Petr Tolár z klubu vojenské historie Tommy and Yankee.
14: Tady lidé můžou vidět jednak ubytování těch vojáků, protože necháme nahlédnout i do jednoho ze stanů, kde ti vojáci spali. Zároveň tady je štáb, který přibližuje trošku tu práci kancelářskou pro ty důstojníky, včetně toho spojení. U toho je vidět i koutek amerického válečného korespondenta. Tam vidíte tehdejší kamery, fotoaparáty, techniku, která zachycovala právě ty dneska často zobrazované obrázky.
1: Sport. Českým rychlostním kanoistům odstartovala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Jako první se do ní počítá světový pohár v maďarském Segedu, na kterém se aktuální olympijský vítěz Martin Fuchsa dostal mezi kanoisty do finále kilometru. Na Radiožurnálu Sport pak mluvil o svých soupeřích.
15: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
1: Finále čeká dnes v Segedu kromě Fuxy i dalšího kanoistu Antonína Hrabala na dvoustovce. Naopak olympijský vítěz Josef Dostál do něj nepostoupil. A puškař Filip Nepejchal skončil čtvrtý na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky. V soutěži družstev získal společně s Jiřím Přívratským a Davidem Hrčkulákem zlato. Mezi jednotlivci zvítězil Slovák Jány.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D5C za Berounem a nehoda u Břeclavy. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně buďte opatrní za loděnicí. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. Mají zabrané levé pruhy v obou směrech. Na nehodu pozor u Břeclavy. Na silnici 40 na výjezdu směr Valtice se střetlo auto s cyklistou. Je to průjezdné s opatrností, na vozovce se pohybují lidé. A na Českobudějovicku zpomalte na silnici 145 do Netolic, mezi Češnovicemi a Němčicemi, poblíž odbočky na Břehov. Osobní auto srazilo zvěř, v místě se vybočuje, i tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na plus 3 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Co přinese znovu zavedení systému elektronické evidence tržeb, který v pondělí schválila vláda? Co systém znamená pro podnikatele a co pro jejich zákazníky? Kolik přinese státní pokladně? A jak zejména cestovní ruch poznamená konflikt na Blízkém východě? Hostem svátečního vydání 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Pro pořádek předešlu, že rozhovor natáčíme ve čtvrtek odpoledne. Vláda začátkem týdne schválila znovu zavedení systému elektronické evidence tržeb. Vy to jednoznačně vítáte.
18: My to jednoznačně vítáme, my si myslíme, že to není špatně, že špatně bylo to, že se vůbec ten systém přerušil.
17: No, podporu zavedení evidence tržeb jste ale podmínili tím, že budete, nebo že bude platit pro všechny sektory bez výjimek a současně, že bude doprovázena snižováním daňové zátěže podnikatelů. Máte v tomto směru od vlády nějaké garance?
18: Tak nejenom garance, já myslím, že to je součástí už toho zákona, protože ten zákon, který právě teď prochází schvalovacím procesem, tak vlastně nese všechny tyhle prvky, včetně rozšíření benefitů třeba pro zaměstnance. Ale my jsme, když tuším v roce 2016 se zaváděla poprvé elektronická evidence tržeb, tak Česká republika, respektive tady provozovatelé restaurací, byli jedni z mála v Evropě, kteří vlastně nakupovali potraviny ve snížené sazbě, přidali k ním práci a na závěr se jim sazba zvýšila na 21%. A to jsme my chtěli od začátku změnit. Povedlo se to spolu s evidencí tržeb a povedlo se to také díky tomu, že tedy na jedné straně je nějaká kontrola přes tržby a na druhé straně by vždycky měla být úleva pro ty podnikatele nebo zákazníky. A v tomto případě znovu zavedení elektronické evidence tržeb se do snížené sazby převádí nealkoholické nápoje v restauracích, které byly vlastně poslední několik let od minulé změny DPH převedeny naopak nahoru do té sazby horní, čili základní.
17: Opatření má platit od nového roku a Finanční správa zveřejní technické pokyny k EET pro vývojáře pokladních systémů v polovině června. Bude na zavedení systému dost času?
18: Tak já v první řadě nejsem technik, čili pro mě je to trošku otázka, kterou neumím odpovědět, ale v každém případě, pokud budu hovořit ze zkušeností z minulosti, a myslím, že ten systém se nijak zásadně lišit nebude, naopak měl by být asi jednodušší podle informací, které máme, tak s tím přechodem na elektronickou evidenci tržeb technicky nebyl absolutně žádný problém. A v dnešní době, jak už jsem mnohokrát zmínil, tuhle práci zvládne i mobilní telefon. Pochybuji, že jsou tady, když budu hovořit za restaurace, že jsou tady restaurace, které dosud nemají nějakou formu evidence tržeb jinou, tedy než papírovou.
17: No, čili neočekáváte, že by ten přechod na obnovený systém mohl pro podnikatele znamenat nějakou zátěž, ať už finanční nebo investiční?
18: Na začátku samozřejmě to bude určitá, si to nenazýval zátěží, ale bude to určitá práce a budou s tím spojeny určitě nějaká registrace nebo něco podobného na tom prvopočátku, ale pak už ten systém funguje prakticky sám a já musím říct, že nejsme zdaleka jediná země, která takový systém má, protože něco podobného je v Chorvatsku, Itálii a ve své podstatě zase jinou formou, ale složitější má ten systém třeba i Německo, kde jsou nějak zabezpečeny pokladny, což je mnohem nákladnější.
17: Mm-hmm. No, co pozitivního tedy znovu zavedení EET živnostníkům podle vašeho očekávání přinese?
18: To, co přinese, je právě pro provozovatele restaurací, tedy změna toho režimu DPH. To, co my očekáváme, je určitě narovnání podmínek na trhu. To znamená, v okamžiku, kdy je přehled o tržbách, tak tím pádem všichni mají stejné konkurenční postavení. Nemůže se stát, že by někdo toto nějakým způsobem obcházel, třeba registraci plátcovství k DPH. A tím třetím bodem, do kterého to bude mít zcela určitě dopad, je vlastně i určitá problematika šedé zaměstnanosti nebo ne úplně legální zaměstnanosti, což není problém provozovatelů jenom restaurací, ale myslím si, je to problém v celé republice.
17: Co to tady bude znamenat pro zákazníky? Změní se pro nás něco?
18: Na rozdíl od toho minulého systému se vlastně toho tolik až nezmění. Ten systém počítá s tím, že se nebudou vystavovat účtenky automaticky, ale na vyžádání. Znamená, už tady nebude ta loterie účtenek, kterou jsme poměrně dost i my jako kritizovali. Ten systém bude trošku zjednodušený. Pro zákazníka v tomto bodě se asi nic úplně zásadního nemění.
17: Očekáváte nějaké zdražení služeb? Třeba to někdo může použít jako záminku?
18: Já se nedomnívám, že by to někdo mohl použít jako záminku. V první řadě musím říct, že ty náklady na to skutečně nebudou nějak zásadně vysoké. Pokud někdo opravdu nemá žádný systém pro registraci tržeb, pak je tam, tuším v tom zákoně, nějaká částka zhruba 5000 korun na to, aby si ho pořídil. Ten samotný běh toho systému spočívá v tom, že byste měl mít připojení k internetu, což dneska opět není asi nic jako co by bylo výjimečného. Takže navíc, když budu teď zase hovořit za třeba ubytovací a stravovací služby, ale myslím si, že to platí i v jiných službách, ta konkurence je velmi vysoká. A ty ceny také nelze do nekonečna zvyšovat, protože ten zákazník je na ně nějakým způsobem jako citlivý stále více. Čili nemyslím si, že by to mělo elektronická evidence tržeb přímo vliv na růst cen nebo nějakou zátěž pro zákazníka. Tam budou možná jiné faktory do budoucna.
17: Pane Stárku, jak si tedy vysvětlujete, že proti znovu zavedení EET tak důrazně vystupuje opozice?
18: Tak jestli jsem si dobře všimnul v médiích, už to není ani celá opozice, protože jsem se kdesi dočetl, že dvě strany, teď nevím přesně, jestli je to STAN, myslím, a ještě jedna, že jsou tam hlasy o tom, že tedy celkem proti elektronické evidenci nic zásadního nemají. No, je to asi otázka na politiky. Je škoda, že se z toho stalo politické téma, protože doba se posouvá, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě posouváme se někam jinam i technologicky. Diskuze o elektronické evidence tržeb by neměla být o tom, že někdo je poctivý a někdo nepoctivý, ale o tom, že se prostě srovnají všechny podmínky pro všechny, a my jsme vždycky byli za to, aby v podnikání měli všichni stejné podmínky.
17: A proto tady bylo zrušení EET minulou vládou podle vás chyba?
18: Jednoznačně to chyba byla, a to z mnoha důvodů. Za prvé, to, co podnikatelé potřebují, a asi to potřebují všichni občané, je nějaké stabilní prostředí. Čili neustálé změny v pravidlech rozhodně nejsou úplně nejlepší. Za druhé, když se tento systém zaváděl poprvé, tak tomu předcházela velká diskuze, předcházely k tomu poměrně hodně intenzivní různá školení, osvěta a tak dále. Prostě to celé stálo nějaký čas, energii, pravděpodobně ministerstvo financí i peníze. A stalo to i nějaké finanční prostředky podnikatelů, protože já třeba znám provozovatele hospod, hospůdek, restaurací, kteří si kvůli tomu pořizovali internet v té době. Nicméně dneska to pro ně bude určitě výhoda. A pak se to zase zruší a pak se po 4 letech nebo kolik je to mezi tím opět obnoví. Čili myslím si, že toto je zásadně chyba. A skutečně proč se z toho udělalo takto spolitizované téma, já netuším, to je spíš otázka na politické strany.
17: Současná vláda odhaduje přínos EET do veřejných rozpočtů přes 14 miliard korun ročně. Podle opozice je to nereálné. Vy máte nějaké vlastní propočty?
18: Ne, my žádné propočty v tomto směru nemáme. To je spíš otázka pro ministerstvo financí a uvidíme, co přinese realita. Z minulosti víme, že to, co nastalo po elektronické evidenci tržeb, zavedení elektronické evidence tržeb, bylo například to, že poměrně dost přibylo registrovaných plátců DPH, nejenom v našem oboru, ale všude tam, kde se zavedl tento systém. Což je, myslím, pozitivní jak pro stát, tak v závěru asi i pro ten třeba náš obor.
17: Proč nejste příliš nadšení z takzvaného režimu EET off, určeného pro podnikatele s ročními příjmy do 1 000 000 korun, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat?
18: Já bych řekl, že my nejsme nadšení všeobecně z jakýchkoliv výjimek. Už když se ten systém zaváděl, tak jsme rozhodně byli proti tomu, aby v tom bylo, jak my jsme říkali tehdy, jenom hospody a obchody. Protože se domníváme, že pokud teda se zavede nějaký systém, má mít smysl, pak by měl platit pro všechny. Toto je vlastně další výjimka. Na druhou stranu musím říct, že po různých diskuzích a debatách je možná jako dobře, že ti úplně nejdrobnější podnikatelé, kteří budou mít obrat do 1 000 000 korun zhruba ročně, takže budou z tohoto systému moci vystoupit.
17: Takže byť je to výjimka, tak jste s tím smíření.
18: Jsme s tím smíření, ano.
17: Nemají ale pravdu přece jenom kritici znovu zavedení systému, že nepoctivci si případně najdou cestičky, jak ho obcházet?
18: Ale určitě to jako je asi platné všude, ve všech oblastech. Vždycky, když se vymyslí nějaká restrikce, tak jsou tady třeba i lidé, kteří budou hledat cestu, jak je obejít. Bude to mnohem komplikovanější, než kdyby tady ten systém nebyl.
17: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací. Když se před 10 lety systém elektronické evidence tržeb zaváděl poprvé, varoval jste, že zanikne až 20% restaurací. Potvrdilo se to?
18: Vidíte, a to ani nevím, že jsem něco takového vyslovil.
17: Dá se to dohledat.
18: Už je to hodně dlouho, nemyslím. No, tak to, ono, nevztahoval bych to asi jenom na elektronickou evidenci tržeb. Pravda je ta, že ohroženým druhem jsou venkovské restaurace, které poměrně dost zavíraly v té době. A i když dneska někdo cestuje po České republice, třeba jako já na kole, tak zjistí, že spousta hospůdek a hospod buď to nefunguje, anebo funguje třeba jenom v nějakém omezeném režimu. Ne, souvisí to nejenom s EET, souvisí to s vůbec ekonomikou celkovou v této zemi a souvisí to s tím obchodním modelem, který tady ty restaurace a hospody měly a bohužel bylo velmi těžké překonat, protože to zároveň souvisí třeba s tím, jak mnoho lidí na vesnicích chodí do té restaurace, kolik jich tam vůbec žije, jestli jsou to jenom chalupáři nebo vlastně místní obyvatele a jakou mají konzumaci. My jsme dělali jednou model takové restaurace, ale už je to skutečně zase nějakých asi 5-6 let, čili je to poměrně dlouhá doba. Ale už v té době jsme zjistili, že za ty ceny, za které se prodává v těch restauracích a při tom přibližném nákupu, který tam ten zákazník asi může mít, řekněme, že přijde na 1-2 piva a dá si k tomu něco drobného k jídlu, tak na té vesnici prostě ta restaurace, ta hospoda nemůže nikoho uživit. To už není jenom živnost.
17: A čím to ale je, když to srovnáme, pokud byste jel na kole třeba jižním Tyrolskem, tak tam srovnatelná vesnička jako u nás má ty hospody 2-3 a někdy jsou tam i vynikající restaurace, dobře to víte. Jaký je v tom rozdíl? Je to větší koupěschopnost toho obyvatelstva nebo v čem to spočívá?
18: Ano, je to jednak podle mého názoru je to jednak tím, že vesnice u nás se trošku začínají vylidňovat, aspoň je to můj pocit, že prostě lidé jezdí na ty vesnice třeba do chalup, ale už tolik lidí tam nežije.
17: No já se zeptám, co by těm malým vesnickým hospodám, hospůdkám, restauracím pomohlo podle vás?
18: Těm hospůdkám by určitě pomohli turisté a větší klienta, protože tam, kde jsou turisté, tam restaurace většinou fungují dobře. Těžko říci, ten obchodní model skutečně je celkem jasný. Vy musíte mít nějaký objem nákupu a za nějaké ceny, nějaký objem vlastně hostů, kteří u vás nakupují ty služby, abyste tu restauraci mohl jako provozovat. A jestliže ji máte otevřenou každý den, což mnoho těch restaurací tak mělo, nebo s jedním zavíracím dnem, tak musíte počítat také s tím, že v té restauraci budete neustále, protože nebudete mít prostor si tam vzít nějakého zaměstnance. Čili tam hraje roli více faktorů a těžko říci, co by asi pomohlo jiného než větší počet hostů, větší zájem o ty hospody.
17: Jak se díváte na neochotu některých provozovatelů, zejména třeba právě na venkově, přijímat platební karty?
18: Tak na tom venkově bych to možná ještě pochopil. Ale jinak celkově přijímání platebních karet a bezhotovostní platby jsou platby, které poslední dobou velmi dynamicky rostou, zvláště v České republice. Dokonce existuje studie, která říká, že člověk, který má v kapse platební kartu a může s ní platit, tak utrácí více než ten, kdo přijde s hotovostí, protože neustále počítá, jestli mu ta peněženka bude stačit. Čili je to, jsou zároveň proti sobě ty restaurace. A jinak je to celkem nepochopitelné. Pravda je ta, že tady jsou třeba nějaké poplatky těm platebním společnostem, bankám a tak dále. Odhaduje někde kolem 1-2% možná. To je věc, kterou může, že to není zase tak vysoká částka, ze kterou může ten provozovatel restaurace počítat při tom, když se stavuje jídelní lístek a ceny pokrmů. On si ji dokonce může i přičíst při platbě kreditním kartou, ale pouze s mnoha výjimkami je to velmi složité a jenom skutečně v tom objemu, který musí je přesně změřený, kolik jako za to skutečně odvede za tu danou jednotlivou platbu. Čili nejjednodušší prostě cesta je promítnout to do cen asi těch pokrmů v restauraci, ale jinak zákazník očekává, že bude mít možnost platit platební kartou a ta situace se postupně lepší. Je pravda a je smutné, že jsou místa, kde vidíte na dveřích a nejenom u restaurací, jenom ty cedulky pouze hotovost.
17: Zdůraznil jste, že podnikatelé potřebují stabilní legislativní prostředí. Jak si chcete pojistit, aby za 4 roky nedošlo případně opět k radikálním změnám v rozsahu nebo platnosti EET?
18: Myslím si, že si to nějak zajistit nedokážeme. To je bohužel, by to byla tragédie, tedy pokud by k tomu opět došlo, protože skutečně bychom byli jak na mořských vlnách, když to tak řeknu. Čili zajistit se to nedá, ale já se domnívám, že pokud ten systém bude fungovat, pokud bude fungovat a bude přinášet i státu nějaké finanční prostředky, pak by bylo zajímavé vidět politickou stranu, která řekne, my to zrušíme.
17: Podle vašeho dřívějšího vyjádření více než polovina vašich členů podporuje úpravu režimu spropitného, která přináší větší právní jistotu a transparentnost. V čem?
18: To spíš je asi citace z Hospodářské komory.
17: Já jsem měl pocit, že to je asociace hotelů a restaurací, pokud ne, tak se omlouvám.
18: To nevadí. My jsme ten režim spropitného podporovali tak, aby vzniknul tímto způsobem, aby tedy bylo možné, že vlastně část té mzdy se bude nebo část těch typů, část toho spropitného se bude připočítávat ke mzdám zaměstnanců, protože ona tvoří poměrně značnou část, může někde tvořit poměrně značnou část té mzdy a ti lidé vlastně pak nemají jak prokázat svůj nějaký příjem, protože tyto finanční prostředky se do toho pak nepočítají. Například, když jednáte s bankou o úvěru, tak to je asi jedna z těch věcí. Ale hlavně pak druhá věc je otázka té transparentnosti. To znamená jasný systém, který řekne, takto se bude zacházet se spropitným a případně, a toho tedy já jsem také zastáncem, myslím si, že spropitné by vždycky mělo být dobrovolné, že by mělo odrážet to, jak je ten zákazník spokojen, anebo naopak není. A v tom případě je to opravdu příjem toho člověka za to, že udělal něco dobře. Takže si myslím, že nejenom v restauracích, ale my jsme právě při těch debatách říkali, že by to nemělo být jenom v restauracích, ale i v jiných oblastech služeb, když si vezmete hotel, těch služeb je tam poměrně dost a nejenom v hotelu, by to spropitné mělo být ve stejném režimu.
17: Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Každý druhý hotel u nás hlásí na léto pokles rezervací v porovnání s loňským rokem. Jak vážně je to propad?
18: To my v současné době nevíme, protože my hovoříme o rezervacích. Tato informace vychází z naší takového průzkumu našeho, který jsme udělali mezi našimi členy, kdy jsme se jich ptali, jak na ně působí vůbec konflikt na Blízkém východě, jestli ho nějak vnímají ekonomicky. Zajímavé je to, že první čtvrtletí tohoto roku, když se podívám teď na ubytovací zařízení, tak bylo velmi úspěšné. Například v Praze tam byl nárůst asi 6% v obsazenosti. Čili ten poslední měsíc toho čtvrtletí se do toho nijak negativně také neprojevil, nepromítnul, ale byl skutečně poměrně dobrý. Jak se bude situace vyvíjet, nás zajímalo, protože je logické, že pokud by šly nahoru ceny pohonných hmot, dlouhodobě se držely, tak to musí mít nutně dopad do nákladů všech, kdo nějakým způsobem obchodují. A pak nás to zajímalo také z toho pohledu, že víme, že jsou tady omezené některé letecké spoje, což má přímý dopad na příjezdy zahraničních turistů, hlavně z Blízkého východu, ale i z Asie.
17: Na druhou stranu ale by ta nejistota vyvolaná konfliktem na Blízkém východě mohla mít pozitivní vliv na domácí turistiku, ne?
18: To právě určitě ano. Proto jsem řekl, že my úplně nevíme přesně, jaký to může mít v závěru vliv, protože to, o čem my hovoříme, každý druhý hotel vlastně zaznamenává pokles, je pokles rezervací. My tomu říkáme paced report, to znamená to, kolik jsme měli naknihováno, nabukováno ve stejném období loňského roku s porovnáním letošního na dané období.
17: Ono to znamená,
18: se to letního období.
17: Ano, že to ještě není fakt, že by ti lidé neměli zájem o ubytování, ano. Ale třeba se budou bukovat později.
18: Přesně tak. Ti lidé možná čekají, co se stane, nechtějí si koupit letenku, nevědí, jestli odletí a může se to celé posunout, anebo nemusí.
17: No a mění tedy se, nebo ty válečné konflikty mění zvyklosti turistů?
18: Myslím si, že kromě toho, že z některých destinací se k nám skutečně velmi těžko dostávalo na začátku prakticky vůbec, byl nulový absolutní propad třeba k izraelské klienteli, tak zatím je asi brzo říci, jak se budou měnit. Budou se měnit, my odhadujeme, že se budou měnit v rámci Evropy, že více Evropanů zůstane v Evropě. Ostatně nedávno vyšla studie i v Mnichově jednoho institutu, který vlastně říká, že Němci budou cestovat hodně do Španělska a Portugalska a vlastně, že už začínají mít trošku obavy cestovat někam dále směrem na východ. Ale že, a to je pozitivní zpráva možná pro nás, zhruba kolem 2 milionů Němců přijede i do středně východní Evropy, se přesune. To znamená, tady je určitě potenciál toho, že někteří hosté přijedou i zahraniční k nám a zároveň je tady potenciál toho, že i u domácích turistů, u domácího cestovního ruchu mnozí lidé budou volit dovolenou v Česku nebo alespoň tu druhou dovolenou další v České republice.
17: Z toho vašeho průzkumu taky vyplynulo, že 70% hotelů nevidí prostor pro zdražování. Proč?
18: To je zajímavá informace, ano, to z toho vyplynulo. Je to hlavně dáno poměrně vysokou konkurencí. Já si myslím, že u nás je poměrně vysoká kapacita ubytovacích zařízení, což je dobře. Čili je tady konkurence, což je zdravé a tím pádem vlastně i ten zákazník ve své podstatě jednak si může vybírat a jednak ví, že je tady boj o hosta, o kvalitu a o toho udržet. Čili tímto je to hlavně dáno. Ostatně ubytovací služby nijak dramaticky nezdražovaly v minulosti, protože po tom covidovém období vlastně se dostaly na téměř dno svých cen a postupně se ty ceny rovnaly do té původní v roce téměř dno svých cen a postupně se ty ceny rovnaly do té původní v roce 2019. Takže k nějakému významu

0: hostem Vladimíra Kroce a právě teď hodiny ukazují 3 minuty po 12:30. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval na Pražském hradě nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil 8 mužů, mimo jiné ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dvěma dalším udělil hodnost generálmajora. Pavel při ceremonii připomněl, že služba v armádě i bezpečnostních sborech sebou nese velkou odpovědnost. Slovenský premiér Robert Fico přiletěl do Moskvy. V ruské metropoli se má dnes zúčastnit akcí ke dní vítězství, připomínající konec druhé světové války v Evropě. O Ficově příjezdu informovala ruská agentura TAS. Šéf slovenské vlády má v plánu setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V rámci oslav chce také položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Účast na vojenské přehlídce ale neplánuje. Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodaných letenek, a to v závislosti na aktuální tržní situaci. A radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí až do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Sport. Fotbalisté Dortmundu si zajistili konečné druhé místo v německé Bundeslize. Povedlo se jim to díky vítězství 3-2 nad Frankfurtem v předposledním kole. Ve španělské lize si Levante polepšilo v boji o záchranu po výhře 3-2 nad Osasunou. V italské sérii A pak FC Turín porazil Sassuolo 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Berounem a Chodec v Pisáreckém tunelu v Brně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje mezi Loděnicí a Berounem. U Vráže na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. Levé pruhy v obou směrech jsou uzavřené, projíždějte opatrně. V Brně je nebezpečná situace v Pisáreckém tunelu. Ve směru od výstaviště k dálnici D1 máme hlášený pohyb lidí na vozovce. U Břeclavy zpomalte na silnici 40 do Valtic. Na výjezdu z města vyšetřují kolizi osobního auta s cyklistou. Průjezd je omezený, dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přeháňky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál. Společnost vám bude dělat Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál s datem 9. května, přeji příjemnou sobotní noc a také celý víkend. Máme 7 minut po 12:30 a právě začínáme s nočním vysíláním. No a na úvod se vypravíme na Chomutovsko. Na Chomutovsko, další historické štoly a komíny pod vrchem Mědník právě na Chomutovsku budou totiž letos přístupné. Kam se nově budete moci podívat, to uslyšíte za pár minut. Do připravovaných prostor nahlédneme s naší reportérkou.
2: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Provozovatelé historických dolů na Měděnci na Chomutovsku, které patří do světového dědictví UNESCO, rozšiřují prostory přístupné turistům. Pomoc k tomu má jejich vyčištění, nová výdřeva a také osázení žebříků do komínu zvaného Pferdeschacht, tedy koňská jáma.
1: Cesta do Pferdeschacht je poměrně úzká.
2: Nebojte se, já vás budu držet. Protáhněte se kolem mě a nakoukněte.
1: Kolik to měří?
2: Mělo by to mít zhruba 15 metrů. Tady se do budoucna zase bude chodit sem nahoru do těchto prostor.
1: Říká Ivan Cáder, horník a dnes průvodce historickými doly na Měděnci.
3: Vždycky prostě je záchytný bod, nějaký kotevní a zvlana. Protože ta podlaha už prostě byla stuhnělá, že jo, tak to nešlo. Takže určitě byly chlapi ještě na laně.
1: Takže slaňujete dolů postupně.
3: Rozbíráme vzor směrem dolů. Příprava dřeva je potřeba impregnace, je to tlaková impregnace.
1: Vysvětluje lezec Marcel Kmeť, jak bude nová výdřeva podzemí ochráněná před plísní a houbami. Dřív ale tlakové nádoby havíři neměli.
2: Tak tenhle ten sloup, je to buk nebo dub podle toho, co použili. Je to mořený volskou krví a močí, jsou z toho rozbory a stáří je 250 let. 250 let to tady drží tu klembu.
1: Tady je v podstatě celý sál vytesaný v kameni. Obrovský prostor tam je. Vznikl teda
2: vytěžením čočky nějaký rudy. Pokud by to byl prvopočátek těžby, tak by to bylo stříbro. Směrodatný pro nás je měď, jsme na Měděnci.
1: Každým rokem tady členové spolku a nadšenci postupně odkrývají zasypané prostory návštěvníkům.
2: Jedna generálku jim jednak nacházíme nový prostory a dělá se to hlavně proto, aby ty lidi viděli to nejtypičtější, co existuje pro Krušní hory.
1: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun. Přijdu třeba za měsíc, už to bude třeba...
2: Klidně přijďte, vemte fakt starý oblečení, prolezem to nahoru, uvidíte to jezero, který je nad náma, takže teď si užijete všecko to další, protože vzadu, abyste se dostala na čelbu, tam už budete muset na všechny čtyři.
1: Z Mědníků Lucie Jízlová, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.paměťnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
3: Andrej Babiš jednal s belgickým premiérem o obraně i energetické situaci. Ve Spojených státech roste počet potratů, přestože nejvyšší soud ženám upřel právo na přerušení těhotenství. Hokejová reprezentace naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her a dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z ANO. Mluvili spolu například o obranném průmyslu, válkách na Ukrajině a Blízkém východě nebo o energetické bezpečnosti. Premiér Babiš připomněl, že je Belgie klíčovým obchodním partnerem Česka.
4: Je to 10. největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře, náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
3: S belgickým premiérem pak na Pražském hradě mluvil prezident Petr Pavel. Jednali o bezpečnostní situaci ve světě, transatlantických vztazích a posilování evropské obranyschopnosti. Protipotratoví aktivisté ve Spojených státech si stěžují, že prezident Donald Trump nedostatečně prosazuje jejich zájmy. Podle dat výzkumné skupiny Guttmacher Institut počet potratů ve Spojených státech od roku 2022 vzrostl. Tehdy přitom americký nejvyšší soud ženám upřel právo na přerušení těhotenství. Odpůrci potratů se dožadují například zákazu potratových pilulek. Ty využívají ženy ve státech, které omezily přístup k lékařské péči. Hasiči ve Zlínském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu vyzvali lidi, aby ve volných dnech byli opatrní v nakládání s ohněm. Podle mluvčí profesionálních hasičů Lucie Javoříkové riziko požárů stále zvyšuje i vítr.
5: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň, a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopálky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
3: V předhradí na Chrudimsku budou parkovací zóny. Obec tak reaguje na větší počet turistů, kteří míří na hrad Rychenburg. Loni ho navštívilo skoro 20 tisíc lidí. Nevhodně odstavená auta pak způsobují dopravní komplikace. Ještě tuto sezónu chce proto obec vyznačit vyhrazené parkovací zóny, vysvětluje starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL.
6: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u hřbitova nebo u kostela. A v tomto rizím jádu, tady u toho Rychumburku, nebo tady na té návsi obce, bude vymezené stání pro rezidenty.
3: Sport. Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před 2 víkendovými zápasy švédských her. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí dnes v poledne proti Finsku. I když je v Ängelholmu velké kluziště, chtějí trenéři, aby hráči byli blízko sebe. Byla na to zaměřená i část tréninku, jak říká asistent Jiří Kalous.
7: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
3: Zápas Česko-Finsko začne ve 12 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. V posledním utkání turnaje pak nastoupí Češi v neděli proti Švýcarsku. Trenér Radim Rulík potom ohlásí nominaci na mistrovství světa po příletu do Prahy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora pozor na nehodu za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 106 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a bezpečně se vyhněte. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením u Vráže. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy. Projíždějte kolem techniky a lidí opatrně. A na silnici 4 z Břeclavy do Valtic vyšetřují nehodu s cyklistou. Za Břeclaví u Lanového parku se střetl s osobním autem. I tam se pohybují lidé na vozovce, tak raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5 minut po 1 hodině a celý týden vám v seriálu radiožurnálu přinášíme příběhy lidí, kterým je 100 a více let. Za chvíli vám představíme paní Hanu. Té je 101 a i v tak vysokém věku bydlí stále doma. A navíc sama.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Hana Pešková je neuvěřitelná dáma. Je jí 101 let. Stále bydlí doma a navíc sama. Jako architektka se zajímá o nejrůznější stavby a miluje audioknihy. V seriálu Radiožurnálu o stoletých lidech ukázala, že si umí poradit i s chytrým mobilem.
1: Paní Hano, vám je 101 let, jste ročník 1924. Jak se cítíte?
2: No, jak v kterém směru? Když jde o pohyb, tak to je potíž. A jinak se cítím celkem dobře. No.
1: Vidím, že máte naslouchátka.
2: Naslouchátka.
1: Vám to sluší? Barvíte si vlasy? Dbáte o to, abyste měla jiné než šedivé?
2: No tak mám je nabarvené.
1: Vy se po bytě pohybujete pomocí chodítka.
2: Pomocí chodítka.
1: Máte i nějaké speciální pomůcky, třeba vyšší postel, nebo tady máte křeslo, které je polohovací.
2: To je výborná věc, když je to hrozně ošklivý.
1: To vás jakoby vyloží a vy lehčeji se zvednete. Vy máte chytré hodinky?
2: No chytré, hlídají mě. Několikrát za den sem volají, jestli jsem v pořádku. A když je potřeba, tak zavolaj pomoc.
1: Unikátní je, že vy bydlíte sama v pražském bytě. Jak je to možné? Jak se to dá všechno zvládat?
2: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí. Tak třeba pečovatelé, no, sem chodí střídavě.
1: A vy máte obě dcery v zahraničí? Dcera Šárka je teď v Česku z Kanady na návštěvě a vy jste s maminkou denně v kontaktu na dálku. Vy i objednáváte jídlo, naklikáváte na českém webu potraviny a pak přijede za maminkou kurýr.
3: Ano, v podstatě to není problém, protože sortiment už známe, protože už to děláme delší dobu. Nejsložitější na tom je zjistit, co není v lednici, takže pak se někdy stane, že je tam něco třikrát.
1: Vaše maminka má chytrý telefon, ten je dobrý na aplikace, abyste byli ve spojení.
3: Ano, že se i vidíme, že jo.
1: Jak vám je pohodlné používat dotykový telefon, paní Hano?
2: Normálně, to je docela příjemné.
1: Můžu se podívat, jak vám to jde?
2: Otvírání, že?
1: Odemykáte?
2: Tadyhle mám to čtení, to je důležitá věc.
1: Vy posloucháte totiž přes mobil detektivky. Jo. A co posloucháte za detektivky?
2: Je to detektivka, která se odehrává ve Francii.
1: Pustíte nám?
3: Máme, co tady doslucháte.
2: Já nevím, která to je. Zvuk z mobilu mi jde do naslouchátek a já si můžu zařídit, že to slyším jenom já.
1: Takže takhle trávíte čas. Jednak, že přijdou pečovatelé a jednak třeba si posloucháte nějaké audioprojekty.
2: No jinak mě všechno dlouho trvá. Čili já ten den vyplním různou činností anebo taky nečinností, že jo, jak kdy.
1: Vy jste architektka, například jste dělala, jste spoluautorkou pražského kulturního domu Eden. Zajímáte se o nejrůznější stavby dál pořád?
2: No, zajímám se těch staveb, které se mně líbí hodně. Spíš stavby takového jako trochu rostlého charakteru.
1: Co vám dělá radost?
2: Moje děti a moji vnuci, moje rodina prostě. A jinak sluníčko, potěšení z květin, který vidím, spoustu věcí.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Lidem je někdy těžko radit, ale prostě nebojovat, dohodnout se.
1: Říká Hana Pešková, které je 101 let. Fotky a článek najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová.

0: Eurythmics zazněli v nočním radiožurnálu, to byla píseň Miracle of Love. A nyní se vypravíme do Beskyd. Na vrcholu tamní hory Gírová roste koliba tak tvrdá, že se tomu přizpůsobil i pravopis. Píše se totiž po našimu, tedy s tvrdým Ü. Tahle stavba ze stoletého dřeva není jen vzpomínkou na pastevectví, ale i kusem rodinné nostalgie.
1: Už vidíme tady, když jsme přišli k té kolibě, že tady jsou takové mohutné dveře, trámy, jak se u nás říká futra. Je to takový archaický styl, který se tady dochoval. Říká se tomu archivoltový portál. Tak na ty jsme hrdí, že se nám je povedlo zachránit.
2: Do dřevěného stavení vcházíme s Janem Michalíkem, který je jedním z iniciátorů vzniku koliby. Tady to dřevo už něco pamatuje, má asi 100 let. Dobrovolníci totiž rozebrali jinou chalupu v Bukovci, která už byla určena k demolici a trámy v dobrém stavu použili.
1: Tady vidíme tu podlahu i ty, jak se u nás říká, deliny, což jsou vlastně ty prkna, které tvoří tu podlahu. Jsou z jedlek 150 let.
2: Není náhodou, že pro stavbu koliby dobrovolníci vybrali zrovna Gírovou, kde si tady Salaš opravdu stála.
1: Moje babička, jak my tady říkáme starečka, tam vlastně chodívala v 15 letech za druhé světové války na povinnou službu, zahánět ovce, pomáhat Bačovi.
2: Nová koliba není přesnou replikou původní Salaše, má ale připomínat odkaz pastevectví, dodává Jan Michalík.
1: Ta koliba může být takovým svědectvím toho, že tady ta historie po 400 letech kvetla.
2: Celý loňský rok na dřevostavbě pracovali dobrovolníci. Teď kolibě chybí už jen došková modřínová střecha. Polský kulturně osvětový svaz z Písku na ní vypsal veřejnou sbírku. Pak už bude stavení otevřené všem kolemjdoucím. Sloužit bude i jako útulna. Koliba totiž stojí na stezce Českem, která vede kolem celé republiky. Z Jablunkovska Natálie Janišková, Radio Žur.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Americké síly zaútočily na dva iránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadily je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu iránských přístavů. Washington čeká na odpověď Iránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Koncem února je rozpoutaly americko-izraelské útoky. Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří od dneška do 11. května. Jeho součástí je i výměna tisícovky zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyb i přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Detekční zařízení je propojené s budovaným armádním systémem a s policií. Nemocnice ho má zapůjčené od soukromé společnosti. A v trail parku na Krušnohorském Klínovci začala letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol. Ta je v provozu vždy od pátku do neděle od 9 hodin 30 minut do 18 hodin. Sport. Běžkyně Tereza Hrochová získala už 22. titul mistryně republiky. V Poděbradech ovládla silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní 20. zlato vybojovala další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která byla nejrychlejší na jednu míli. Mezi muži vyhráli Štěpán Kavan na kratší a Jan Vita na delší trati.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D55 před Olomoucí a nehoda u Kardašovy Řečice. Na dálnici D55 z Přerova do Olomouce na novém úseku, buďte opatrní, na 4. kilometru. Máme tam hlášenou zvěř na vozovce. Následky srážky se zvěří překáží i na D3 z Českých Budějovic do Tábora. Za sjezdem na Třeboni na kilometru 106 jí srazilo osobní auto, i tam čekejte překážku na vozovce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Loděnicí. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. Mají zabrané levé pruhy v obou směrech. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí zpomalte před Kardašovou Řečicí. Uklízí se tam po srážce osobního auta se zvěří. A na nehodu pozor také u Břeclavy. Na silnici 40 na výjezdu směr Valtice se střetlo auto s cyklistou. Je to průjezdné s opatrností. Pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno místy skoro jasno a ojediněle taky mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách, výjimečně i přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 3 minuty
1: po 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 3 minuty po půl druhé posloucháte noční vysílání radiožurnálu a

0: David Attenborough oslavil kulaté narozeniny. Slavnému přírodovědci bylo včera 100 let. Jak se David Attenborough stal legendou a symbolem přírodovědné dokumentaristiky, tak to za chvíli připomeneme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Jeho hlas provází celé generace. Svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí. Ukázal totiž zemi od oceánských hlubin po ledové póly. Řeče o siru David Attenboroughovi, který včera oslavil rovných 100 let. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění. Natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. Dnes je jedním z nejhlasitějších varovných hlasů planety.
1: I'm David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most elaborate?
2: Na univerzitě v Cambridge vystudoval přírodní vědy. Zpočátku ale v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat. V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two, podílel se na zavádění barevného vysílání a stál u zrodu celé řady pořadů. Nakonec se ale rozhodl vrátit k tomu, co ho přivedlo k televizi, k natáčení přírody. A tak koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na zemi. Série se natáčela po celém světě a sledovaly ji stovky milionů lidí. A dodnes je považována za klasiku mezi přírodopisnými dokumenty. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života, která se zaměřila na zvířecí chování v různých fázích života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovu lachtanů kosatkami na pobřeží Patagonie nebo třeba lovení guere s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. Od světa přírody přes modrou planetu až po naši planetu. Jeho klidný hlas, který provází krásné obrazy přírody, se stal pro diváky po celém světě něčím nezaměnitelným. Z člověka, který přírodu především pozoroval a objevoval, se postupně stal někdo, kdo začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 natočen pro Netflix s názvem Život na naší planetě upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We are facing nothing less than the collapse of the living world. So what do we do? We must rewild the world.
2: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život.
1: If we take care of nature, nature will take care of us.
2: Sir David Attenborough tak celý život prostřednictvím dechberoucích záběrů světa okolo nás ukazuje, že příroda není jen něco, co pozorujeme, ale především něco, co sdílíme a že na tom, jak se k ní chováme, záleží víc, než si připouštíme. Karolína Burdová, Radiožurnál.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmelová, zazní zprávy.
1: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Lékaři na výletní lodi v Atlantiku potvrdili 6 případů hantaviru. Kajakář dostal na světovém poháru v Maďarsku do bojů o medaile na kilometru nepostoupil. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na páteční schůzce s prezidentem se opět neshodli, jestli má do Ankary prezident Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
3: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
1: Prezident s tímto názorem nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy na to má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících. 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Hantaviry jsou přenášené hlodavci. U člověka způsobí dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka nachystalo na dnešek a zítřek parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
4: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned 3 parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
1: Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy na letošek připravují méně jejich jízd než v předchozích letech. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá až do nedělního večera. Sport. Kajakář Josef Dostál na prvním světovém poháru sezóny do finále na kilometrové trati neprošel. Ve svém semifinále dojel v maďarském Segedu na nepostupovém 3. místě. Závodilo se až kolem 7. hodiny večer, což olympijskému vítězi z Paříže nesedělo.
5: Bylo to těžký, schytal jsem ten poslední závod během dne. Já jsem zvyklý dodržovat životosprávu, chodím brzo spát a prostě v tohle dobu jsem po večeři, už se ukládám ke spánku vlastně se synáčkem. No.
1: Jiný olympijský vítěz Martin Fuxa do finále na kilometru prošel. Na 200 do něj nastoupí i další kanoista Antonín Hrabal. A cyklistické Giro d'Italia začalo vítězstvím Francouze Paula Maniera. V bulharském Burgasu ovládl úvodní etapu, kterou ovlivnil hromadný pád zhruba 600 metrů před cílem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.